Co děláš? To dělej rád. To byl v rozhlasovém programu kdysi velmi oblíbený zábavně hudební program, kde se střídali písničky a vyprávění pozvaných hostů. Jedním z nich byl i dnes už legendární scenárista a humorista pan Vladimír Dvořák.

0: Tak vám děkuju, že jste si mě zase pustili. Jestli se nepletu, je to dneska po desáté. Ano, je po desáté. Představte si, že už jsem toho napovídal skoro na 4,5 hodiny. Po desáté sedím ve studiu úplně sám. Ne, no tak úplně sám nejsem, je tu se mnou mikrofon. Jenomže mikrofon není zrovna nejlepší společník. Nepoví, co mu neřeknu, a když se odmlčí, mlčí taky. Svým způsobem je ovšem důležitý. Kdyby ho nebylo, nebyli bychom takhle pěkně pohromadě. Je to ale zvláštní. Mikrofon hrál v mém životě, dá se říci, jednu z hlavních rolí. A já si vůbec nepamatuju, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Taky jsem nikdy netoužil mít ho doma. Samozřejmě na začátku 60. let jsem neodolal a koupil jsem si cívkový magnetofon Grundig. Byl vydáván za přenosný. Ovšem, přenášet ho vyžadovalo sílu vzpěrače. A tak jsme mu doma vykázali stálé místo, na kterém se trval až do svého neodvolatelného konce. Přítel, který mi ten přístroj prodal, tvrdil, že k němu bezpodmínečně musím taky mít mikrofon. Jednak proto, že je v rodině malé dítě a co prý může být hezčího, než zvěčnit si jeho žvatlání, jednak proto, že údajně není větší legrace, než tajně nahrávat, když třeba přijdou hosti. A tak se do naší domácnosti vetřel takový obyčejný primitivní mikrofonek trojúhelníkového tvaru, tuším, že mi ho onen přítel dal tenkrát zadarmo. Když jsme kradí natočili jednu tetičku a přehráli jí pásek, urazila se a od té doby nás odmítala navštěvovat. Když jsme dítě docela obstojně žvatlající přivlekli k magnetofonu, pravidelně oněmělo a nebo začalo řvát jak na lesy. A protože mě nikdy nenapadlo využít té věcičky jiným způsobem, třeba že bych si cvičně nahrával to, co napíšu, na milý mikrofonek jsme tiše zapomněli. Posléze se dokonce ztratil. Mám ovšem podezření, že se o to zasloužila moje žena. A to po několika mých pokusech zvukově zdokumentovat, jak je nesnesitelná, když mě kárá. Od té doby, a je to víc než 20 let, žijeme daleko klidněji. Děti se nemusí stydět, neboť nikomu nelze předvádět, jak si šlapali na jazyk. A my rodičové zatvrzele odmítáme i mnoho dalších čertovin nastražených vědecko-technickou revolucí, například hlasitý telefon, telefonní diktafon, domácí počítač nebo video. Mikrofon vždycky patřil a patří k mé profesi. Možná, že proto si před ním chráním soukromí. Novináři, kteří mě znají, přicházejí pro interview s blokem a tuškou. Ti, kteří mě neznají, a je jich bohužel čím dál tím víc, přinášejí sebou magnetofon. Tenhle způsob nemám rád a rozhovory, pokud k nějakým vůbec dojde, vypadají podle toho.
1: Jenom chvíličku jsme.

Před řadou let účinkovala spolu s námi v pořadu jedna z našich nejlepších a právem nejpopulárnějších zpěvaček. Při kamerové zkoušce mluvených výstupů seděla v hledišti a velice se bavila. V pauze zašla za Jiřinou Bohdalovou, řekla jí, že se jí to moc líbí a pak dodala: a kdo vám to píše? Když mi o tom Jiřina vyprávěla, trochu mi to vyrazilo dech. Potom jsem ale chvíli přemýšlel a najednou jsem si uvědomil, že ta otázka byla zcela logická. Přestože jsem napsal všechny dialogy a téměř všechny skeče, které jsme kdy s partnerkou hráli, nikdy jsem se nenechal uvést na titulcích jako autor. Nemyslete si, prosím vás, že ze skromnosti. Důvod byl úplně jiný. Když jsme ve dvojici s Jiřinou začínali, přál jsem si vzbudit v divácích dojem, že všechno, co říkáme, vzniká až na scéně, před kamerou. Čili, že jsme oba tak vtipní a pohotoví, že nepotřebujeme, aby nám někdo něco napsal. A měl jsem za to, že bude-li jakýmkoliv způsobem zveřejněno moje autorství, ta kýžená iluze vezme za své. Možná, že k tomu přispěly i jiné okolnosti, například tehdy ještě malá divácká zkušenost a naivně sváteční vztah lidí k obrazovce, ale jisté je, že to fungovalo. Když jsme po sobotní estrádě vyšli v pondělí do ulic, komentáře známých i neznámých lidí potvrzovali, že to, oč usilujeme, padlo na úrodnou půdu. A tak mě nejednou peskovala trafikantka, že jsem to s tím špičkováním v sobotu přehnal, a v Zelenině říkali: nebojte se, že se paní Bohdalová urazí. A dotyčná paní Bohdalová s potěšením poslouchala rozšafnou pošťačku, která si dávala záležet, aby dala najevo, na čí straně stojí. Ten si na vás dovolil, víte, ale vy jste ho krásně usadila, vy jste mu to dala. I z dopisů, které jsme tenkrát dostávali, bylo zřejmé, že diváci se po vysílání našeho programu tak trochu rozdělili na dva nestejně velké tábory. Menší fandil mě a větší Jiřině. Zcela po právu. Vždyť já jsem většinou reprezentoval mužskou neomalenost, poťouchlost a zabedněnost, jenom s občasnými záblesky inteligence, zatímco ona jenom s občasnými záblesky nechápavosti zosobňovala ženskou rafinovanost, nebojácnost, eleganci a taky odvěký ženský nárok na poslední slovo. Dneska už diváci tuší, že je všechno trochu jinak. Nicméně jméno autora v titulcích nadále chybí. Už to nechám, jak to je. Ostatně nedávno jsem dostal dopis, ve kterém stojí, já vám to přečtu: vždycky se pobavíme vašimi vtipy a Jiřinka vám nezůstane nic dlužná a na vás je vidět, jak jste naštvaný. Ale my se nejvíc smějeme pokaždé, když vás převeze. Tak nevím.

Už jsem se tu jednou zmínil o hudební komedii 100 dukátů za Juana, kterou jsme na prahu 50. let napsali se skladatelem Zdeňkem Petrem. Věru, nemluvil bych o ní, kdyby se byla nevrátila v právě uplynulých letech na česká jeviště, dokonce nejen na česká, i na jeviště v Drážďanech. Nemluvil bych o ní, protože se mi nepovedla. Na druhé straně se ovšem povedla Zdeňkovi Petrovi, a tak vám povím, proč a jak vznikla. Už když jsem byl na vojně, napsali jsme se Zdeňkem pár písniček. Ta nejznámější byla asi Hudba pro radost. A taky Zítra, ta se hraje dodnes. Dělali jsme se Zdeňkem Petrem taky rozhlasový hudebně zábavný seriál. Chodil jsem k němu poslouchat z gramofonu Janáčka. A protože jsme byli oba svobodní, zašli jsme často spolu na večeři zpravidla do nedostižné restaurace Barok na Václavském náměstí a chodili jsme ve dvou do divadla a někdy jsme jeli na výlet, dokonce někdy i ve čtyřech. Byli jsme prostě kamarádi. Zdeněk Petr byl a je veliký ctitel hudby Jaroslava Ježka a tak ho stejně jako mě zaujala amatérská divadelní parta studentů z Davids, která tenkrát nastudovala a hrála jednu z nejpoetičtějších her osvobozeného divadla, Baladu z hadrů. Když jsme se pak seznámili s mládenci a dívkami tohoto zcela spontánně vzniklého souboru, když jsme viděli, jakou mají chuť pokračovat a taky jak marně schánějí v hudebně dramatickém žánru něco nového, slíbili jsme jim, že jim napíšeme komedii. Tu troufalost přičtěte na vrub našemu tehdejšímu mládí. A taky výmluvnosti dvou mluvčích oné studentské ochotnické party. Jedním z nich byl mladík jménem Jaroslav Toť. Agilní suverén, který se později stal profesionálním hercem. Druhým mluvčím byl takový rustikálně vyhlížející mladý muž se stále vážnou tváří, který hrál v Baladě z hadrů purkmistra a který si trochu šlapal na jazyk, takže mu nikdo neprorokoval uměleckou kariéru. Zdálo se dokonce, že ani on s ní nepočítá. Nevím přesně, co je s nadšencem a všudy bílkem Totěm. Ten druhý, ten nenápadný flegmatik, má dneska doma několik Oscarů, občas předsedá porotám filmových festivalů a jmenuje se Miloš Forman. Měl jsem vždycky rád klasické španělské komediografy. Lope de Vegu, Tirso de Molinu, Calderona a tak dále. A když jsem jednou brzy po válce v antikvariátu objevil německé vydání Meziher Miguela Cervantesa, bez váhání jsem je koupil. Nebylo to drahý. Výbor z těch aktovek vyšel už dávno předtím česky. Ten jsem měl doma. Ale v tom německém vydání byly všechny mezihry, které Cervantes napsal. Většinou jsou to takové žánrové obrázky, v některých se ani moc neděje, ale vystupují v nich perfektně napsané a životné figurky a mají atmosféru. Protože jsem neměl zkušenosti s velkou dramatickou formou a taky jsem měl jen chabou fabulační schopnost, nabídl jsem Zdeňkovi, že svážu dohromady motivy z několika těch klasických meziher, vymyslím spojovací dějovou nitku a tak spíchnu libreto. No, jednoho dne bylo libreto. Co se dalo, to jsem si vzal z klasika, ale abych byl jaksi ideově na výši doby, přidal jsem tam černé otroky a inkvizici a lidové hnutí odporu, no, Cervantes by koukal. Přiznám se, že se mi to tenkrát nezdálo tak strašné a Zdeňkovi to taky připadalo obstojné, jenomže naše názory byly ovlivněny písničkami, které jsme do hry spolu napsali a které se nám líbily, asi proto, že jsme dělali s velikou upřímností a že v nich byly kousky našich duší.

Dopsali jsme 100 dukátů za Juana, ale ten amatérský davidský soubor mezi tím přestal existovat. Nevadí, řekli jsme si s Zdenkem Petrem, byl to pokus, bylo to cvičení, příště napíšem něco lepšího. Už jsme spolu nenapsali nic. Ovšem v Praze se nic neutají. Dramaturg hudebního divadla v Karlíně projevil zčista jasna o Juana zájem. Přečetl a pravil, že by to chtěl uvést, ovšem s podmínkou, že to přepíše. To jsme zas nechtěli my. Tady vidíte, jak si člověk někdy šlape po štěstí. Rok na to projevil o hru zájem Československý rozhlas a nikdo z rozhlasu to ani nechtěl přepisovat. V roce 1953 jsme natáčeli. Já jsem si komedii sám režíroval a Zbor se světe, její vysílání mělo přesto takový úspěch, že v dalších letech následovalo repríz, no tolik repríz, kolika evidentně nedosáhla žádná jiná rozhlasová inscenace. Bylo to podle mne především vítězství písniček, hudby, i když nechci podceňovat přínos zpívajících herců Niny Jiránkové, Vladimíra Salače, Ljuby Skořepové, Františka Filipovského, Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Václava Vosky a dalších. Jednoho večera ještě před rozhlasovou premiérou vystoupil Vladimír Salač s kytarou na pódium taneční kavárny Alfa a jako host zaspíval píseň pro Kristinku, myslím nejpůvabnější melodii ze hry. V té jinak dosti rušné kavárně bylo najednou takové ticho, že i vzadu v kuchyni slyšeli akordy Vladimírovy kytary a jeho krásně prostý a herecky procítěný zpěv. Když Vladimír Salač dohrál a dospíval, trvalo to ticho dál, možná že vteřinu, možná čtyři, a pak propukl potlesk. Velký potlesk, byl jsem přitom a řeknu vám, snad nikdy jsem nezažil tak silný pocit jednoty slov, hudby a podání. Z písně pro Kristinku se později stal bohužel šlágr. Já vím, neměl bych říkat bohužel, vyneslo mi to i nějaké peníze, ale musel jsem přetrpět tolik necitlivých, podbízivých úprav té písničky a taky parodií, až mi byla někdy protivná. Zdeněk Petr mi to jistě promine. Konec konců jemu ty vlezlé a netaktní proměny Kristinky ubližovaly víc než mě. Když jsem v právě uplynulých letech viděl některá představení hry 100 dukátů za Juana, měl jsem pocit, že píseň pro Kristinku se vrací tam, odkud vyšla, a že v kontextu komedie, kterou jsme mezi tím vylepšili a povýšili na muzikál, znovu působí svou náladou a citovým obsahem. Že už jen pamětníci slyší ozvěnu těch časů, kdy se na Kristinku tancoval ploužák nebo tango. Ve hře jsou i jiné úspěšné písničky, Tak já nevím, Varujte se žárlivosti a zejména Dobrou noc. Ze žádné z nich se nestal šlágr v tom neblahém slova smyslu. Ani z té Dobrou noc, přestože co do počtu prodaných desek, nezůstala daleko za Kristinkou. Ta se ovšem jako správný šlágr, nebo jak se dneska říká hit, zasloužila ještě o něco jiného. O to, že máme mezi spoluobčankami narozenými v 50. a v 60. letech tolik Kristýn.

To vám je pochopitelné i proto, že spojení mého slova s nahrávkami Vlachova orchestru je mnohem, mnohem tradičnější a zažitější. S Karlem Vlachem jsem začal spolupracovat už v roce 1948. Jeho orchestr tehdy doprovázel moje rozhlasové kabarety. Protože jsem však v témže roce odešel po nějakém tom odkladu na vojnu, nastala pauza. Až v roce 1951 jsme se s Karlem Vlachem dohodli, že budu konferovat jeho rozhlasové programy. Zdůrazňuju rozhlasové programy. Nikdy jsem nebyl konferenciérem orchestru, tím byl dlouhá léta až do své smrti Jan Borovička. A byl to výborný konferenciér. Jestli se nemýlím, bylo to v roce 1952, kdy jsem začal na rozhlasových vlnách uvádět orchestr Karla Vlacha, a to v pátečních přímých přenosech z divadla U Nováků. To byla slavná éra už Rudolfa Cortéze a ještě sester Alanových. Divadlo ve Vodičkově ulici, dneska ABC, bylo vždycky plné nadšených ctitelů kapely i zpěváků, takže pro konferenciéra, potažmo pro mne, byla práce doslova a do písmene radostí. Po nějaké době byl program orchestru Karla Vlacha přemístěn do studia A v karlínské budově Československého rozhlasu. Do studia se vešlo zhruba 80 diváků a studiové podmínky zcela změnily pracovní metody. Já jsem například začal své průvodní slovo číst. A přitom už vlastně zůstalo. Za pár let na to někdo rozhodl, že program orchestru Karla Vlacha bude napříště výběrem nahraných snímků s nezávisle natočeným průvodním slovem. Kdy přesně k té změně došlo, si nepamatuju. Za to vím bezpečně, že v roce 1962 se program Karla Vlacha vysílal ještě přímo, tedy živě. V tom roce 28. března jsem se totiž podruhé ženil a co čert nechtěl, zrovna v den vysílání. Předpolednem byl svatební obřad na Národním výboru, následoval restaurační oběd v úzkém rodinném kruhu a potom, no právě, potom, abyste rozuměli, vyženil jsem holčičku a ta byla v den svatby nemocná, takže jsme s manželkou spěchali z restaurace za dcerkou, o kterou od rána pečovala babička. Holčička Jana, tenkrát jí bylo 8, dneska je to máma dvou cvikýřů, akademická malířka, keramička, ještě ke všemu filmová herečka, tedy tehdy ještě holčička Jana už na tom byla líp, i když měla ještě horečku. Sotva jsme ji trochu povzbudili, zazvonila dětská lékařka, která se na ní přišla podívat. Vůbec si nevzpomínám, jak ta paní doktorka vypadala, ať mi to promine. Nevím, jak se jmenovala. Vím jenom, že v její přítomnosti roztály všechny obavy a já jsem si taky najednou uvědomil, že jsem se právě dneska, vlastně před 2 hodinami, oženil. I pozval jsem milou pediatričku na skleničku. Ona neodmítla a já jsem otevřel láhev gruzínského koňaku. Co vám budu povídat? Půl hodiny před vysíláním jsem si vzpomněl, že už mám být v rozhlasovém studiu v Karlíně. Takže v panice jsem vytočil číslo na dispečink, telefonicky jsem škemral o taxi, dispečink mi vyhověl, taxík skutečně přijel a já jel, jaksi poněkud nervózní, z Košíř do Karlína. Do cíle jsem dorazil asi tak 3-4 minuty před začátkem živého vysílání. Nikdy nezapomenu na chvíli, kdy spěšně stoupám po mramorových schodech a proti mě nahoře stojí doktor Mojmír Smékal, tehdy odpovědný redaktor programu, a jak mě vidí, začne se mu v očích zračit dilema. Živé vysílání. Mám mě pustit k mikrofonu nebo ne? Mojmír Smékal, můj dobrý přítel, totiž vytušil, všiml si, že jsem něčeho upil. Co vám budu povídat? Program jsem odkonferoval, i z hosty promluvil a připadal jsem si po skončení jako vítěz velké Pardubické. Jenže jenom do té doby, kdy jsem doma z rádia slyšel reprízu a slyšel i to, co doufám ostatní posluchači neslyšeli, jak se 3 skleničky podepsaly na mé dikci.

Snad tenhle můj poklesek po letech omluvíte, ale taky možná namíříte ukazovák. Moc vás prosím, vás přísné, vás, kteří máte vždycky pravdu, uznejte, že pracovat v den vlastní veselky je nenormální. A že stejně nenormální je nepřipít si na štěstí a na zdraví, pokud člověk není notorický abstinent. A to není můj případ. Jenže ta 26 let stará, vlastně velmi soukromá historka je pro mne dodnes velikánské poučení. Téměř se mi chce říci memento. Od té doby mám-li jakékoliv vystoupení a vůbec jakoukoliv pracovní povinnost, v ten den se zásadně nežením. Přeju vám hezké poledne.

odevšad už mladé.

Letos v létě mi vletěla do chaty síkorka. Nemohu tvrdit s jistotou, že to byla síkorka, ale vím určitě, že to byl ptáček. Otevřel jsem dveře do místnosti, které říkáme koupelna, nevím proč, protože se tam nelze koupat, a proti mně rychlostí japonského expresu vyrazil ten drobný opeřenec, aby vteřinu na to narazil s ošklivým bouchnutím na sklo okna v protilehlé světnici. V první chvíli jsem měl za to, že je po něm, a popadla mě velká lítost. Ale kdeže? Než jsem došel k místu nehody, síkorka, nezlobte se na mě, já budu přece jenom říkat síkorka, stejně ji blíž nepopisuju a tak mě nemůžete usvědčit z omylu. Tak tedy síkorka už lítala po pokoji a zřejmě povážlivě rozrušená hledala únikovou cestu. Jakmile jsem se přiblížil, zmizela pod rohovou lavicí. Dobře, holka, řekl jsem směrem pod lavici, vydrž. Otevřu všechna okna, co jich tady je, a ty už se dovtípíš. Když byla okna do kořán, lehce jsem zaklepal na dřevo lavice, síkorka vystřelila z toho přítmí a k mému úžasu začala hystericky lítat z jednoho kusu nábytku na druhý. Občas přistála na rámu zejícího okna a ani několik centimetrů od volnosti neviděla ani necítila, jakou jí prokazuju službu. Chtěl jsem jí vzít do dlaně, že jí na tu svobodu pomůžu. Ale protože to neumím, nejenže mi ulítla, ještě jsem sklouzl ze židle a narazil si koleno. Síkorka seděla na jiném okně. A to už jsem začínal mít dojem, že jde buď o ptáčka velmi hloupého, nebo o zakletého pátka, kterému se v mé robinsonské poustevně zalíbilo. Háček byl v tom, že jsem byl původně na odchodu a že jsem spěchal. Představa, že nechám okna otevřena, se mi nelíbila. Co kdyby pršelo? A uvěznit síkorku na několik hodin se mi taky nechtělo. A tak jsem si tiše sedl do sousední místnosti, abych nerušil ptačí rozjímání a s občasným pohledem na hodinky čekal, jak se síkorka rozhodne. Tu a tam popolítla, sedla si na kredenc, pak znova na okenní rám, pak na opěradlo židle a potom pro změnu zase na okno. Vždycky jsem si myslel, že takhle obtížně se z příbytku vyhánějí toliko vosy. A vzhledem k tomu, že jsem měl namířeno do značně vzdálené restaurace na oběd, neutěšilo mě ani vědomí, že síkorky a pravděpodobně ani jiní ptáci nemají žihadla. Když uplynulo 20 minut, jako by to síkorku najednou přestalo bavit. Mě to nebavilo už dávno. Nejdřív si konečně sedla na parapet jednoho z oken a potom, sláva buď přírodě, odstartovala směrem ven. Když jsem dorazil do zmíněné restaurace, dal jsem si bez váhání španělského ptáčka, abych se za to zdržení pomstil aspoň někomu z příbuzenstva.

Historka o tom, jak jsem byl přepaden síkorkou a posléze ztratil přehled, kdo z nás dvou je víc vězněm, jestli to ptáče nebo já, ta historka je arci banální, já vím. Ale když tak o tom dumám, napadá mi, že už jsem se mnohokrát v životě se zlou potázal i tehdy, kdy jsem chtěl prokázat službu člověku. Ne, nemám na mysli takzvané dobré skutky, i když v tomto oboru taky někdy platí to staročeské čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Dobrý skutek může být ostatně diktován i nedobrým úmyslem. To lze doložit touhletou známou školní anekdotou. Učitelka se ptá dětí, zdali někdo z nich učinil dobrý skutek. Hlásí se Jenda a hrdě praví: prosím, já jsem převedl stařenku přes ulici. Výborně, jí učitelka. Ještě někdo? A ruku zdvihne Pepík. Prosím, já jsem Jendovi s tou stařenkou pomáhal. Učitelka kroutí hlavou, to jste na to museli být dva. Prosím, ano, já jsem jí zezadu tlačil, ona ta stařenka přes ulici nechtěla. Takže já nechci mluvit o takzvaných dobrých skutcích. Ani nevím, jestli jsem se někdy dopustil skutku tak dobrého, aby stál za řeč. Mnohokrát jsem ovšem v domnění, že pomáhám, dělal pravý opak. Členem televizní redakce, kterou jsem přes 8 let řídil, byl taky hudební dramaturg doktor Zdeněk Procházka. Říkalo se mu Werwolf a nikdy jsem se nedověděl proč. Byl to člověk mírumilovný, poctivý, v hloubi duše plachý, prostě pravý opak nacisty, teroristy. Byl vynikající muzikant, hrál výborně na klavír a co je hlavní, hrál ochotně, čehož jsme v redakci patřičně využívali, jak pracovně, tak při nějakém tom dýchánku. Drobných i větších úkolů měl pořád nad hlavu, ale já jsem měl za to, že nejsou využity jaksi jeho dramaturgické kvality, že Zdeněk potřebuje rozvinout svoji koncepční schopnost. A tak jsem ho pravidelně zařazoval do týmů, které měly rozlousknout nějaký dramaturgický oříšek nebo vymyslit nové programové typy. Kdyby jen to, přímo jsem mu zadával úkoly, o kterých jsem si myslel, že na nich tak říkajíc poroste, že se jejich prostřednictvím vzedme jeho iniciativa, že se rozburácí jeho dramaturgický motor. Romea, mluvím jak Šárecká Radoměřská. Zdeněk Procházka ukázněně chodil na porady a během každé tiše chřadl. Ne, že by se vysloveně nudil, to ne, dneska si spíš myslím, že už po první půlhodince rokování v duchu počítal, kolik mohl za tu dobu napsat not. Původně normální, kolegiální vztah mezi námi chladl, jak zapomenutý čaj. A jednou, když jsem se znovu mezi čtyřma očima snažil probudit v něm onu koncepční ctižádost, dostal se ten vztah až k bodu mrazu. A Zdeněk Procházkami slovy na něho nezvykle drsnými pravil, že jsou dvě možnosti. Buď pochopím, že on není na vymýšlení, ale na poctivé muzikantské výkony, a nebo odejde. Samozřejmě zůstal. A já jsem pochopil, byť trochu pozdě, že dobrý zahradník zůstane dobrým zahradníkem, i když ho nenapadne třeba křížit meruňku se švestkou.

Stalo se mi s více lidmi, že jsem si je v naivní snaze prospět jim proti sobě popudil. Když nic jiného, šeredně jsem se mýlil, když jsem se domníval, že věcná individuální kritika prospívá vzájemnému porozumění. Snad mě trochu omlouvá, že jsem před příchodem do televize neměl s řídící činností pražádnou zkušenost. A tak jsem někdy trapně naletěl, když mě dramaturg, produkční anebo režisér statečně vyzýval, abych řekl na rovinu, co se mi na jeho práci nelíbí. Zpravidla jsem to řekl totiž na rovinu a ukolebán skutečností, že se nikdo z nich nezastřelil, dokonce, že ani na mne nikdo nevstáhl ruku, už jsem pak nemusel být ani vyzýván a rozdával jsem připomínky jak Adolf Hejduk cukrátka. Aby tohle přirovnání nebylo pro vás hádankou, když básník Adolf Hejduk učil na písecké reálce, měl prý pořád po kapsách cucací bonbony a ty bonbony na potkání nabízel dětem. Jenomže děti je nechtěli. Básník je nosil v kapsách jen tak, nebalené, takže naopak obalené drobty nitkami a všelijakým smetím. Kritické připomínky jistě nelze šmahem přirovnat k cukrátkům, k těm Hejdukovým ovšem zcela jistě. Když se totiž píseckým dětem nepovedlo básníkovi se vyhnout, museli statečně bonbonek přijmout, aby neurazili, a dát si ho do pusy. Za rohem ho pak vyplivli, ale stejně ještě dlouho a dlouho prskali a kašlali a plivali. Jsou, ovšem, že jsou taky lidé, kteří dovedou přijmout kritiku a dokonce v ní najít potřebnou a řekl bych nutnou korekci své další práce. Byli takoví mezi mými televizními spolupracovníky a byli takoví mezi začínajícími kumštíři, kteří ode mě kdy chtěli radu. A víte, co je zajímavé? Že to byli vesměs lidi s talentem. Lidi, kteří něco uměli a přitom se trvávali ve skromnosti a v pokoře. Lidi, kteří byli dobří, ale chtěli být lepší. Lidi, kteří se ani na okamžik nespokojovali s tím, co dovedou. Sebekritičtí lidé. Tak to asi je. Patrně jenom sebekritický člověk dokáže snést kritiku. Ne, že by mu dělala radost, že by ho potěšila. Já si o sobě myslím, že dokážu vidět svoje chyby, že dovedu vlastní práci rozebrat a hezky tvrdě. Ale udělali to někdo jiný, rozhodně mě to neoblaží. Nicméně vím, že to potřebuju, jako každý tvůrčí člověk. Abychom si ale rozuměli, když mluvím o kritice, myslím kritiku, nikoli obecná, nekonkrétní tvrzení, či dokonce pamflet. A priori odsudek není kritika, proto i mne dokáže vyvést z míry. Zejména je-li hozen na papír jen tak mimochodem, jako něco, co za seriózní kritiku jaksi nestojí. Ve 30. letošním čísle Tvorby píše Petr Žantovský o folkovém festivalu Porta 88 a telegraficky hodnotí skupiny a solisty, kteří na Portě vystoupili. Jeho hodnocení skupiny Barel Rock zní takto. Šlapající satirka televarietního ducha a hodnoty. Jeden z exemplárních příkladů, jak zabíjet vkus diváků v tak, aby to nespozoroval. Potud citát. Neznám inkriminovaný repertoár skupiny Barel Rock a tak jenom žasnu nad tou suverénně vyklenutou paralelou. Nevím, jaký je váš názor na tento způsob kritiky. Já bych řekl s prominutím, že je to jeden z exemplárních příkladů, jak zabíjet dvě mouchy jednou ranou a k tomu ještě střelbou ze zálohy.

Kamarád Franta Vyhnal, zasloužilý umělec ve hře na harmoniku, pobýval v první polovině 70. let nějaký čas v Japonsku. Koncertoval v Tokiu a já jsem mu záviděl. Nejen, že umí na harmoniku, ale že se může seznámit s autentickou japonskou kuchyní. Ne, že bych o ní příliš mnoho věděl, mně je prostě sympatická každá kuchyně, která používá sojovou omáčku. Když se František Vyhnal vrátil, nevyprávěl mi bohužel o sukiyaki ani o polévce ze sušených ryb, ale o soutěžním televizním pořadu, jehož vysílání prý pravidelně vylidňovalo tokijské ulice, včetně té největší, nejdelší, nejslavnější té, co se jmenuje Ginza. Nicméně vyprávění Franty Vyhnala bylo nadmíru zajímavé. A tak jsem oželel gastronomická poučení, zejména proto, že se mě místo nich dostalo inspirace. Program, o kterém Franta mluvil, byla stručně řečeno soutěž v amatérském zpěvu. Nesoutěžili v ní ovšem jednotlivci, ale rodinné týmy. Každý večer se jich vystřídalo několik. A střídali se i žánry, protože žádný z nich nebyl ze soutěže vyloučen. Pokaždé prý byla velká legrace, jednak záměrná díky vtipnému moderátorovi, jednak nechtěná díky soutěžícím, kteří poněkud přeceňovali své schopnosti. Každý večer pak končil vyhlášením vítězů. Vítězné družstvo dostalo cenu, barevný televizor a šlo domů. Jášku, řekli jsme si s Frantou Vyhnalem unisono, jsme přece země muzikantů, tak proč něco podobného neskusit u nás? Potom jsme v redakci dali hlavy dohromady. Hlavu dramaturgyně Aleny Berkové a hlavu dramaturga Františka Živného a moji hlavu a posléze i další hlavy. A tak se v hromadě hlav začal rodit soutěžní pořad. Zpívá celá rodina. Jmenovaní mohou dosvědčit, že jsem se nijak nehrnul do úlohy konferansiéra. Snad jsem dokonce malinko tušil, jak složité bude tuhle soutěž řídit. Nakonec jsem však do toho stejně spadl, protože do chvíle, kdy jsem měl realizovat první program, nikdo nepřišel na nikoho jiného. Heleďme se, koukejme se, říkáte si asi. Tak oni ten nápad uzmuli Japoncům. Ujišťuju vás, že Japonci to odkoukali taky jinde. Principy televizních soutěží se v tomhle trochu podobají anekdotám. Jenom stěží lze vystopovat jejich prapůvod. A pak vymysleli jsme zcela jiná pravidla, jiný způsob hodnocení a taky jinou hlavní cenu. Místo velkého japonského barevného televizoru náš malý černobílý.

Práce na přípravě programu bylo až. Jestli jsme se na počátku obávali nezájmu zpívající veřejnosti, po několika prvních anoncích a hlavně po prvním vysílání jsme se naopak začali strachovat, že množství přihlášek nikdy nezvládneme. Do soutěže se hlásila rodinná družstva z celé Československé socialistické republiky. Ani podmínka, že v každém musí být zastoupeny tři generace, nebyla pro zájemce překážkou. František Živný získal pro pořad orchestr Václava Hybše a co bych rád podtrhl, zasloužilého umělce Václava Hybše samého. Nevím, který jiný muzikant by se s takovým elánem a tak obětavě věnoval všem těm lidičkám, kteří většinou nikdy v životě nespívali s orchestrem, natožpak v televizi. Václav Hybš a František Živný výborně instrumentovali vybraný repertoár bez ohledu na to, jestli šlo o lidovku, o jazz, o národní písničku, o šanson, o kupleta nebo o operní árii. Neúnavně oba zkoušeli uchazeče pozvané k takovému předběžnému testování, domlouvali tóninu s babičkami, které v životě neslyšeli, co je to hlasový rozsah. Václav Hybš jako dirigent pak při vlastních produkcích nejen zůstával za všech okolností klidný, dokázal i uklidnit roztřesené adepty. Starostí nad hlavou měla taky Alena Berková, která pro mě mimo jiné připravovala informace pro rozhovory, a vedoucí výrobního štábu Eva Kubátová, která pořád proplácela nějaké jízdenky, a režisér Alexej Nosek, který zvyklý velet profesionálům, musel hledat jiný, co možná taktní a citlivý přístup k těm zpěvákům, nespěvákům. Pro mě osobně byla práce v pořadu Zpívá celá rodina drsně poučná. Vrhl jsem se do ní s chutí a troufám si tvrdit, že to bylo zpočátku znát. První dva vysílané pořady měly vynikající atmosféru. Nějaké ty chybičky ve zpěvu se daly lehce přehlédnout, protože soutěžící byli skoro všichni přirození, upřímní, mnozí z nich i vtipní a jejich bezprostřednost se pochopitelně přenesla na obecenstvo i na televizní diváky. S postupem času se tyhle kvality začaly nějak vytrácet. Další a další přihlášení možná lépe zpívali, ale přicházeli před kameru stylizovaní do podoby, která se jim zdála televizně způsobilá. V rozhovorech odmítali příliš osobní, soukromá témata, za to byli vždycky ochotni vypočítat všechny své funkce a všechny své zásluhy. A já jsem se dostal do zvláštních kleští. Ve snaze prolomit ty bariéry a vrátit programu spontánnost a legraci jsem kladl nečekané, nedomluvené otázky. A když jsem takhle párkrát soutěžící zaskočil, bohužel aniž jsem dosáhl kýženého efektu, začali o mě psát v novinách, že za A soutěžící znervozňuju, za B dostávám je do trapných rozpaků a za C suma sumárum napomáhám k zesměšnění pracujících lidí. Ne, já ty výtky neberu na lehkou váhu. Určitě jsem se nevědomky dopustil mnoha prohřešků. Víte, ale na druhé straně si myslím, že každý člověk, který překročí hranici mezi hledištěm a jevištěm, směrem na jeviště, se stává hercem, účinkujícím a měl by na sebe vzít všechna rizika, která to obnáší. Vždyť vlastně těmi riziky je vykoupena jeho pýcha. A kromě toho Zpívá celá rodina neměl být publicistický program s hudebními vložkami, ale zábavná soutěž, kterou přece nelze brát vážně a ve které, i kdyby se moderátor usnažil, nepokazí ani nevylepší profil soutěžících. A divák ten si tak jako tak udělá o každém vlastní úsudek.

Přesto přeze všechno jsem vydržel 21 pokračování pořadu Zpívá celá rodina. A nesnáze, do kterých jsem se dostával, byly vyvažovány sympatiemi, ba dokonce přátelstvím mnoha z těch několika set zpěváků amatérů. Většina soutěžících popírala, dokonce i veřejně, že bych je byl někdy přivedl do úzkých. Někteří mi dodnes píší a připomínají se mi fotografií, svatebním oznámením nebo zprávou o promoci. Ze soutěžícího chlapečka Pavla Nohy se stal zpěvák z povolání. Václava Hybše a ostatní spolutvůrce se mnou pojí společná vzpomínka na 5 let dlouhou epizodu tuzemské televizní historie. Epizoda jménem Zpívá celá rodina ještě pak nějaký čas trvala. To už jsme ji však nepsali my, ale Brno. Myslím, že je nejvyšší čas podívat se do trouby nebo pod pokličku, abyste kvůli mě něco nepřipálili. I konečně já už se stejně pro dnešek loučím.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: vlídně popřeju dobrou a ještě lepší neděli. Istanbulská televize několikrát denně vysílala záznam z pranice na pražském stadionu. Zpomaleně a opakovaně ukazovala především scény, v nichž pražští policisté pacifikovali svými obušky turecké občany. Vás naši policajti být nebudou, ubezpečovali nás hoteloví zaměstnanci, ale naši fandové se na vás pomstí, nechoďte na stadion. Můj prodavač ovoce mě varoval, pane, na zápas nechoďte, naši fandové nosí na stadion nože. Pracovníci československého konzulátu sdělili vedoucím naší výpravy, že jednali marně s tureckými orgány o větších zárukách naší bezpečnosti. Doporučili, abychom na utkání nechodili, abychom sledovali pouze televizní přenos. Nejlepší československý fotbalista roku Ivan Hašek telefonicky zakázal své paní, která byla členkou naší výpravy, aby jela na zápas. A posléze i vedení naší výpravy nám doporučilo nejet na stadion. Pokud někdo přece jen pojede, učiní tak na vlastní nebezpečí. Pak teprve položilo celému našemu autokaru otázku. Kdo chce i přesto na utkání jet? Ruku zdvihl pouze mladý dvoumetrový vazoun a podotkl, že s tím, kdo na něj pouze sáhne, zamete tribunu. Na to se přihlásili další dva metaři tribun a posléze i přeprostý nemladý člověk, který nikdy předtím v cizí zemi nebyl. Helejte se, řekl nasupeně, já dal za ten zájezd takovou hrůzu peněz a teď mám dřepět před televizorem, to se mohl zůstat doma. Pak se zdálo, že se už nepřihlásí nikdo, ale přihlásil jsem se já.
1: O jedné klukovině svého zralého věku nám vyprávěl František Nepil. Už 6 let můžeme jeho hlas poslouchat jenom z archivních nahrávek. A nebo z vyprávění kamarádů. Ono totiž těch klukovin bylo víc a jednu z nich neodolatelně líčí akademický malíř Karel Franta. Dokonce se nechal přemluvit, opásal se ve svém ateliéru heligonkou a potvrdil, že dotud je člověk mladý, dokud nelpí na vlastní důležitosti a umí si udělat legraci i sám ze sebe.

Tak teď jsem vám právě představil harmoniku, vlastně heligonku, s kterou jsme vykonali s Františkem Nepilem několik koncertů ve Švýcarsku. A bylo to tak, že jednou mě zavolal František a říkal, mám tady návštěvu ze Švýcarska manželé Weberovi, tedy Hildegardu a Joa. A oni už všechno skoro v Praze viděli a teď by si prostě přáli poznat malíře, který udělal ty, nakreslil ty čerty, který visejí u nás tady na zdi. František totiž dostal za každou moji vernisáž, tedy za každou výstavu čerta. Těch výstav bylo celá řádka, takže František někdy říkal, čověče, u nás už je to jako v pekle. Mohli bychom tě navštívit? A já jsem říkal, no samozřejmě, že můžete. A taky za hodinu byli u mě v ateliéru, prohlídli si obrázky, podebatovali jsme a aniž zjistili, jestli třeba nekrademe, pozvali nás do Švýcarska na dovolenou. Já jsem samozřejmě to bral jako takovou zdvořilostní frázi, protože těch pozvání už jsem dostal za život hrozně moc. Málo kdy se uskutečnili, ale v tomto případě to bylo všechno jinak. Za měsíc volal František a říkal, mám tady letenky, zbalte se, za pár dní letíme do Švýcarska. Jo, a abych nezapomněl, Karle, já jsem jim říkal, že hraješ na všechny hudební nástroje, takže vem kterýkoliv z nich, trumpetu, housle nebo harmoniku, klavír brát nemusíš, ten oni mají a čekám tě s harmonikou teda na letišti. Já jsem říkal, Františku, prosím tebe, kde jsi to sebral, že já hraju na všechny hudební nástroje? A to byl celý František. No předpokládám, když si vyilustroval hudební výchovu pro čtvrtou třídu, že hraješ na všechny hudební nástroje. Prosím tebe, já hraju mizerně na trombón, ještě hůř na housle a na harmoniku hraju skutečně jenom, když jsem na chalupě a to v přítomnosti lidí, kteří už si na to zvykli, jo, kterým já se připojuju v okamžiku, když jsou spíš přimáznutý a s tou harmonikou opravdu já nemůžu nikde jinde vystupovat. Nepodceňuj se, člověče. Prostě na tom letišti tě čekám s harmonikou.

Jako kluk jsem získal svoji první harmoniku v Červený Řečici. Tam ji koupil můj strejda od žebráka, který šel pravděpodobně do důchodu. Zajímavý na tom byla jedna věc, a sice ta, nikdy jsem to nedržel v ruce a na tu jednoduchou harmoniku, tu nejjednodušší, jaká existuje asi, jsem i hned začal hrát tak, že rodina poznala, o jakou písničku se jedná. Od té doby jsem se nikdy už nezlepšil, ale taky nezhoršil. Potom jsem jí měl i na akademii, hrál jsem prostě při různých srandách a tak skončila nakonec ta harmonika na akademii jako modelka v různých zátiších. Po vojně jsem si koupil chalupu, ale zároveň jsem k tomu koupil harmoniku. A to proto, že v Bílý Labuti jsem objevil harmoniku, která měla stejný rozsah jako ta moje původní, tedy dvouřadovka knoflíková, takže to pro mě nebyl vůbec žádný problém přejít z jednoho nástroje k druhému, tak jako prostě chodí například varhaník z jednoho kostela do druhého, tak jsem měl tady harmoniku a zase bylo to pouze pro společnost, která si na to zvykla, který to už vlastně tolik neubližovalo, věděli, co čekají. A ta harmonika potom jako tedy skutečně zůstala ležet na té chalupě v truhle a vytahoval jsem ji skutečně velice jenom jako zřídka. A teď najednou ten František si vzpomněl, že já pojedu do Švýcarska koncertovat na tuhle tu harmoniku. Přitom, když jsem mu řekl, že je to 180 kilometrů od Prahy, že leží a pozejtří, že letíme, tak ten František mě s klidem řekl, prosím tebe, teď vím, jak rychle jezdíš, kdyby tě viděl Niki Lauda za volantem, bude mít mindráky. No, prostě viděl jsem, že to jinak nepůjde, že se bez harmoniky neodlepím v Ruzyni na letišti. Tak jsem se rozhodl, že já pro tenhle ten účel koupím harmoniku. Zběhal jsem všechny obchody s hudebními nástroji. A teprve zase v Bílý Labuti jsem najednou viděl tuhletu harmoniku, ale přesně tu, kterou jsem měl na chalupě v regále. Říkal jsem si, mám vyhráno, až do té chvíle, než když jsem zjistil, že tam je prostě takový podivný pohyb, že se tam neprodává, ale že tam lítají nějaký lidi, berou hudební nástroje do ruky a hned je totiž zase pokládají někam a papíry, já nevím co. A potom jsem se všiml, že je to zahrazený provazem a na tom provaze, že je napsáno inventura. To jsem říkal, no to je teda tragédie, co já budu. No, vyhlídl jsem si tu jednu slečnu, zavolal jsem ji k sobě a říkal jsem, slečno, prosím vás, já nutně potřebuju tamhle tu harmoniku, co tam stojí ta sama takhle. Pane, ale ona je inventura, přijďte si pozítří. Já jsem říkal, slečno, to mě ani neříkejte tohleto, protože podívejte se, já zítra musím být v letadle a pozítří už mám koncert v Ženevě. To je úplně vyloučený, jo. To nepřichází vůbec v úvahu. A teď ta slečna se na mě koukala teda skutečně tak jako na nějakého cvoka, jo. Ale vzdálila se, šla tam mezi ty ostatní a něco jim vykládala a ty se všichni otočili na mě. Skutečně, co je to tam za člověka? A když potom přišla ke mně, tak říkala, hlejte, my vám ji teda prodáme. No, to byla pro mě. To ani si neumíte představit, jak jsem letěl s tou harmonikou domů. A hned jsem volal Františkovi a říkal jsem, Františku, je to dobrý, já mám harmoniku. A ten František, úplně samozřejmě, protože jsem myslel, že já jsem tu harmoniku přivez z těch Orlických hor, mě řekl, no vidíš, že jezdíš jako formule.

letěli jsme. Ta harmonika mě všude překážela. Už jenom proto, když jsem si vzpomněl, že já letím do Švýcarska a tam budu vystupovat, tam budu hrát hudby milovným Švýcarům, protože jak jsem se dozvěděl, ta Hildegarda a ten Joe milujou muziku, ale skutečně muziku. To zdůrazňoval František, to bude ten nejlepší dárek, jaký můžeme přivést. Já tě doprovodím zpěvem. Já jsem říkal, no to je výborný, ale co tam budeme hrát? A ten František zase, teď je takových krásných písní, například Předehra k prodaný nevěstě. Říkal, no to je výborný, to krásně na tu Heligonku půjde. Nyon je nesmírně tichý městečko, tak to na mě působilo hned, jako když jsme tam přibyli před ten domeček těch Weberů, který stojí v tichý ulici. Cvrčky bylo slyšet dokonce. Weberovi nás přivítali, bylo to úplná paráda. Byli jsme v místnosti, kde se všichni shromáždili, celá atmosféra byla podmalovaná muzikou Hindemitha. Já jsem tam byl s tou harmonikou, já nic neslyšel, já jsem nic neviděl, já jsem pořád myslel jenom na to, až se do toho s tím Františkem položíme. František? Bylo to neuvěřitelné, tohle pokládal za největší dárek, který můžeme těm Weberovům věnovat. Já jsem zabloudil pohledem na ty stěny, které byly plný kazet. To vám byla diskotéka, to byla taková ta muzika, jak jsem se do toho podíval. Od půlnoci do rána, na zvláštních stanicích ještě ke všemu a teď najednou těmhletěm lidem, kteří byli opravdu, jak se říká v muzice, doma, tak já jim měl zahrát na Heligonku. Ke všemu ještě ten František mi uprostřed tohodle toho všeho jenom špitnul. Čověče, musím ti ještě říct, že Joe nemá rád varhany. Já totiž nevím, proč on mě tohleto vůbec říkal. Takže když nastal ten okamžik, když jsme si předali dárky, tak přišla řada na tenhle ten dárek největší. Já jsem se potopil do toho kufru s tou harmonikou. Tu harmoniku jsem odvíral ke všemu poprvně v tom Nyonu, v tom domku u těch Weberů. Takže když jsem otevřel to víko, v první řadě vypadlo na podlahu prospekty a taky záruční list, tak já jsem to prostě sebral. Zase jsem to vrátil do toho kufru a ta harmonika mě zůstala na těch ňadrech. A já jsem říkal, a čím začneme? No, začneme. My jsme ty Pražáci. Vltavská krev. Lidi, já jsem to natáh. Všichni ty kolem, ty stuhly, tam to bylo v okamžiku, to tam bylo jako v Pompejích, jo. Tam prostě nikdo se nehejbal, protože tohle nikdo asi nikdy neslyšel. Pro ty Weberovi to muselo být takový překvapení, že ani nedejchali. Roztáhl se měchy, a František se hned připojil. Já jsem byl překvapený, jak má silný hlas. Musel jsem přidat, abych se vůbec prosadil, jo. A zpozoroval jsem, jak Joe a Hildegarda stuhli. Oni patrně nic podobného nikdy neslyšeli. Ale přesto jsme ještě jednou v repetici propláchli vltavskou krví. A ten Joe se najednou přiblížoval k těm oknům a zavíral okenice a to byl pro mě signál, že jsme mimo mísu. Ubral jsem na síle a František taky sklouzk pianissimo. Když jsme skončili, Joe ani Hildegarda nežádali přídavek a to jsem poznal, že bychom se teda ve Švýcarsku secakra těžko živili. Když jsme potom byli už v Praze, volal jednou dne Joe, že lidé v ulici litovali, že zavřel ty okenice a že se jim to moc líbilo a pan doktor Richard, což byl osobní lékař Weberů, si přál, aby jsme znova přijeli do Švýcarska a zahráli mu.

Po dvou letech jsme tedy znova jeli do toho Švýcarska a zase s harmonikou. Zajímavé je, že narostly mě trošku křídla a neměl jsem už takovou trému a byly dokonce okamžiky, kdy jsem se na to těšil. František, ten byl spokojený nad míru a v jednom kuse. Za Františkem, kdyby býval někdo, přišel v té době a řekl mu, že bychom mohli třeba zahajovat pražský jaro v Rudolfínu s tímhletím koncertem, jsem přesvědčený, že by vytáhl svůj notes, do kterého by se podíval, řekl by, mám volno, bereme to. Jo. Takže skutečně jsem měl totiž podstatně klidnější, že jo? Ta harmonika už mě tak jako nevadila a říkal jsem si, no, je to pro ně exotum určitý a nějak to zvládnem. Jo, jenomže až do okamžiku, kdy jsme byli v tom Švýcarsku a Joe nám vyprávěl o doktorovi Richardovi, kterýmu jsme měli přijet zahrát, že pan doktor totiž není vůbec v muzice žádný mejdlo. Jeho paní, že je členka filharmonie v Ženevě a on, že je skoro profesionál, který hraje na flétnu, tak tam jsem se začal zase trošku tetelit, jak se s tím vyrovnají, až s Františkem a se svýma ženama nastoupíme a zahrajeme osobnímu lékaři Weberu, až jim předvedeme koncert. Skutečně, když přišel ten den, kdy zavolal doktor Richard, že by si přál tedy, aby jsme se rozstavili, že už se hrozně těší se svojí paní. Tak já jsem si to teda začal uvědomovat, že to zase nebude žádná legrace, že to bude dokonce složitější, protože lidi, kteří na něco hrajou a teď já tady s tou heligonkou, prostě mě nebylo zrovna dvakrát. V 5 hodin jsme měli být v ordinaci a bylo nás 5, to si pamatuju. Nastoupili jsme do ordinace, sestra nás přivítala. My jsme se postavili do řady a čekali, až přišel doktor Richard, který byl takový suchý, dlouhej pán. Trošku mě připadal jako herec Svatopluk Beneš, jenomže tenhle ten byl suší. Dokonce se mi zdálo, že kdyby se trošku vohnul, že by mohl prasknout. Zajímavý na něm bylo jedna věc, a sice to, že neovládal němčinu perfektně. On mluvil asi tak jako já. To znamená, že kdybychom si bývali jako pokecali, tak bychom se rozešli a nevěděli bychom pořádně, o čem jsme mluvili, jo. Bylo ticho, ať pan doktor Richard omlouval svojí paní, že se někde zdržel, aby jsme chvilku počkali a omlouval to, a protože bylo takový ticho. Já jsem se pokusil tou svojí němčinou udělat veselo, tak jsem mu říkal, pane doktore, já normálně

čekali, až my to na ně vybalíme. Joe byl opřený o operační stůl a sledoval celou tuto produkci. My jsme stáli v řadě jako nějaká skupina. A teď ten František dostal takovýhle nápad. Říkal, čověče, já mám nápad. My jim napřed řekneme, vysvětlíme obsah těch písní, který jim zaspíváme. Začneme, co jste hasiči, co jste dělali. Takže ženy přeložili obsah písně, co jste hasiči, co jste dělali. A teď nejhorší bylo, že já jsem pozoroval na tom doktorovi Ryšárovi, že to vůbec nebere jako obsah písničky, ale že mu vyprávíme mu nějaký tragédii, kdy chytnul pivovárek a máme nějaký idioty hasiče, který to nechali schořet. Ten kroutil hlavou jenom ten Ryšár. A poznal jsem, že to bere tak, jak jsem se domníval, protože při písni U našich kasáren stojí Česká stráž to vzal jako nějakou současnou událost, reagoval na to tím způsobem, že řekl tou svojí němčinou, my jsme vám drželi palce, abyste ty Rusáky dostali ze země. A je to dobře, že už tam stojí vaše Česká stráž. Nedalo se nic dělat, já jsem to roztáhl a oproti Weberu, který zavírali okna, doktor Ryšár okna otevíral. Paní doktorová se prostě předklonila, tak stuhla taky, předklonila se a mě připomněla sochu od Olbrama Zoubka.

0: Já jsem najednou se podíval na zasklené dveře, přes to mléčný sklo jsem viděl sestru, jak si bere plášť, jak úprkem mizí z ordinace. Joe zvedal jenom prostě palec, že je to výborný, že to běží. František zpíval, jako když jsme za to placení. Byl to přímo řev a z okna jsem viděl na náměstí, jak tam nějaký malíři skládají nějaký pixlovky barev a jak toho nechali a poslouchali, protože poznali, že to není reprodukovaná muzika, že je to teda muzika živá a sakra živá, jo. Takže když jsme potom skončili, ten doktor, třásli se mu ruce, to jsem viděl, otevřel láhev francouzského vína, nalil nám, připili jsme si všichni, zase nechtěli, aby jsme přidávali, ale tleskali. A to si František venku pochválil, říkal, a to ještě čekali, že budeme přidávat, ale my s tím musíme šetřit.
1: Vlídně popřeju dobrou a ještě lepší neděli.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Okay.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Jak praví moudrá kniha knih, všechno má svůj čas. Tudíž je čas práce a je čas odpočinku. Pro školáky nastal toužebný čas prázdnin a pro ty, kteří mají naladěnu stanici Český rozhlas 2 Praha, nastal čas Textempore, u kterého vás ze srdce rád vítá František Novotný. Houslovým nebo basovým klíčem zkusíme odemknout

Václav Neckář přivítal léto plné příslibů, her a malin nezralých. Léto nocí svatojánků, padajících hvězd a splněných přání. Srdce se stočilo pozvolna k návratu, noc je však poťouchlík a přemluvit se nedá. Dva stíny osleplé na trávě nechá tu ta luna otrhánek, už lásky hrou tak bledá. Už vyšlo, padlo do rosy, sneslo se na víčka čeřeným pavučin. Sekáčům ruce vrostly do kosy, širokým rozmachem pak pohřbili ten stín.

Jiří Štajdl nechal za humny Evu Pilarovou pozorovat dnes už málo viděný letní úkaz. Sekáči. Přejde-li přes dívčí rty, to je ale sekáč. Určitě je zde ve hře něco jiného, než když to řekne instalatér. Zatímco dámy myslí švarného chasníka, instalatér má na mysli železný nástroj, kterému se správně česky říká majzlík. Pokud to řeknete při pohledu na fešáka, který se zručně ohání na louce s kosou, je to přímo sekáč na druhou. Ale sekáče na led či turecký med už tolik šancí využít elegancí tělesných proporcí nedávají. Úsměv vzbuzuje pavouk sekáč, který dlouhýma nohama připomíná čestnou stráž nasvičující slavnostní pochod. Na všechny tyto významy je možno zapomenout ve chvíli, kdy něžná dámská ústa vysloví sekáč tak nadšeně, že se budete zmateně rozlížet kolem, dokud nepochopíte, že ta pravá rozkoš čeká za dveřmi krámu s použitým textilním zbožím. Vraťme se však k sekáčům do zlátnoucích polí. Doufám, že budou obezřetní, neboť Michal Tučný se rozhodl ověřit v praxi tvrzení Artura Schopenhauera, že spánek je vždy a všude pro člověka totéž, co natahování, dnes by řekl spíše baterky.

Jak vidno, léto dává mnoho možností, kam složit unavená těla a duše obtěžkané novými dojmy. Zatímco Zdeněk Rytíř nechal Michala spát uprostřed vilnících se klasů, pánové Uhlíř a Svěrák

Co ňaví, jak je seno voňavý, ale co dělat, když široko daleko není ani jedno suché stéblo? Zkušený tramp Karel Štědrý otevřel příručku Bedřicha Nikodéma a Zdeňka Borovce a postavil si klasický útulek, který si stejně jako šnek nosí jemu podobní tuláci sebou. Ovšem, jistá chybička se bloudila, ale nepochybuji o tom, že vy budete umět poradit.

Nevím, co jste měli k obědu, ale pokud nás posloucháte kdesi u vody, nejspíš zavonila polévka ze sáčku a opečený špekáček. Komplikovanější recept ostatně netřeba, vždyť podle většiny trampských kuchařek se vůbec vařit nedá. Většina receptů tam totiž začíná slovy vezmi čistý kotlík. Světák Jiří Korn nespoléhá při letních cestách na to, že by se mu kvůli pěkné písničce srazil stan, vodu v řece hodlá zaměnit za pohodlnou koupelnu a najíst se půjde do restaurace luxusního hotelu, jehož ředitelem je slavný skladatel Irving Berlin.

0: Jiřímu Kornovi to nevyšlo, ale my vás přeci jen mezi milionáře zavedeme. Dokonce na Nuda pláž přímo u hotelu na břehu Karibiku. A že vám ti bohatí gentlemani připomínají Luďka Nekudu a Jiřího Cíznera? Inu, jak známo, nikdo není dokonalý.
1: Zdá se, lorde, že ten nahatý číšník balancuje k nám.
2: Každý den kaviár,
1: každý den šampaňské,
2: každý den extra bar,
1: máčet pěstky do whisky.
3: Řeknu vám, lorde, ty přesní dávky na pláži už jsou nuda.
1: Jediné povyražení je, že nuda je i ta pláž.
3: Promiňte, ale při pohledu na vás se mne vyražení nezmocňuje.
2: Miami
1: Beach.
2: Miami Beach.
1: Ano.
2: Riviera.
3: Ale Riviera je pase.

Vychovali jsme vás na chudé chlapce a vy jste milionáři, styďte se. Nechte si své miliony, my máme své kapesné. S pozdravem hrdý, i když nahý, rekreantky z Prahy.

0: To musí být úžasné město, ta Praha, lorde, když plodí tak hrdé dcery. Znáte to město?
1: Ne, ale pojedu tam, lorde, i kdyby na to mělo hrabství prasknout.
0: Oh, a nechtěl byste, lorde, víti ponížením jako šakal?
2: Vil bych, lorde, vil, až bych brečel.
0: Nuže, lorde, víme.

0: kam se hrabou zavilí šakaly profesora Hrbolka. Ti, kdož se přes moře plaví, jen pod nebí mění ne mysl, pravý moudrý Horácius. Spolu s Ivanem Mládkem si vás teď dovolím pozvat na malé české safari. Stará cestovatelská rada tvrdila, že při spatření medvěda je nejlepší dělat mrtvého. Já bych ho asi ani moc dělat nemusel. Ale jestli pak ještě víte, které tři věci zbudou po turistech po spatření medvěda, tak si rychle zkuste vzpomenout, abyste mohli zpívat refrén spolu s Benjo Bendem.
1: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: horských chodníčků sestupme raději dolů k vodě. U rybníka plyne letos volna. Letos už jsme okusili, jak se smaží čas na pánvičce slunce, i když Vánek hledá stín, kde by odpočinul. Jen komáři a mušky vysílají průzkumníky do spocených krajin naší kůže. Následující písničku Marka Ebena mám rád proto, jak perfektně vystihuje náladu u vody, když je vedro. Vedro. Vedro, vědro, kůže, muže, může, nuže, voda bodá, pádí chladí, hladí svádí, muka ruka jde to, léto pro ní voní.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní pud zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadá.

Jak jste slyšeli, vůbec není lehké popsat v létě léto. Podle mě se to ale krásně povedlo i mistru Skácelovi, ke kterému se přidal Jura Pavlica a Hradišťan.

To všechno nejspíš zdá se mi. Nespím a na den zapomínám. Na křídu píšu sa zemi a kopretinám stonky stínám. Koš letních jablek na zemi voňavý je až po okraj. Kdo si mi náhle řekl hraj a já se rozběh stráněmi. To je můj kraj, mé zázemí, studánky tajných lásek skrývá. Nabereš vodu dlaněmi a na dně vidíš, kolik zbývá. Hrdlo se sevře, onemí a o to víc to v srdci zpívá. A v srdci mi zpívá i jedna krásná melodie, kterou jsem si pro vás vyhledal na závěr. Uvízla v klasické pavučině not, v jedné z nejslavnějších jazzových oper George Gershwina Porgy a Bess. Je to známá a podle mého moc krásná letní ukolébavka. Tak vám ji nabízím v luxusním podání Ellie Fitzgeraldové a Louis Armstronga z roku 1957. Ať vás zavede do krajin snů milostivého léta. Zkuste si dopřát voňavých radostí, odpočívejte a jak říká čínské přísloví, velké starosti měňte v drobné a drobné v žádné. František Novotný vám děkuje za pozornost, buďte blaženi, opatrujte se a naslyšenou, přátelé.

0: nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Ano, znělka se ozvala, Tandem se rozjíždí a dobrý den všem jeho posluchačům přeje Jan Rosák. Samozřejmě i dnes je se mnou ve studiu náš host, ostatně proto jsme Tandem. Ve chvíli, kdy můj host promluví, tak ho určitě okamžitě identifikujete, protože například jeho hlasem promluvá také řada významných světových herců. Dokáže být tvrdákem, jako třeba Body, ale také roztomilým nešikou, jako je Pierre Richard. Prostě vítám Tandemu herce Petra Olivu. Dobrý den.
3: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
2: Takže hned po písnice nám prozradíte, doufám, co je u vás doma a taky v divadle nového.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem tandemu je herec Petr Oliva. Vím, že jste dneska taky principálem pražského nezávislého nebo závislého divadla.
2: Ne, bohužel tohle divadlo už jsme zrušili.
1: To už jste zrušili, jak je to dávno?
2: Dost dlouho už.
1: Jo.
2: Já nevím, pořád se to někde objevuje, ale my jsme to museli nechat. Já jsem nesehnal patřičního manažera, který by nás prodával, takže to bohužel jsme museli zrušit.
1: No, vy jste u nás na tandemu pauzíroval teď asi tak, no přes 3 roky určitě, takže mezi tím se určitě kromě toho taky téhleté nepříjemnosti se stalo určitě spousta nových věcí.
2: To rozhodně, to jednak jsem teďko v divadle Radka Brzo Bohatýho, kde jsem dostal krásné příležitosti. Teďko jsme měli nedávno na podzim, jsme měli premiéru hry 12 rozhněvaných mužů.
1: To je vlastně jaksi podle toho slavného filmu.
2: Ano.
1: V němž hrál třeba taky Jiří Voskovec,
2: ano, přesně
1: Harry Fonda,
2: tak. Přesně tak, on byl pak ještě remake, udělal z hlavní roli byl místo Fondy, byl Jack Lemmon. Pak teďko novou verzi udělal Michalkov, to se jmenuje 12, ale je to jako s jejich problematikou, samozřejmě jenom teda na motivy té hry. A je to krásný film, sice asi skoro 3hodinový, ale opravdu krásný.
1: Dá se v tom najít ještě něco nového, jaksi v téhleté komorní záležitosti, která se odehrává vlastně v jedné místnosti, že?
2: Ano, v jedné uzavřené místnosti. No, já si myslím, že ano, protože to je poplatný době, to je taková nadčasová hra podle mýho názoru s tím, že prostě vždycky to zlo a dobro vždycky bude.
1: 12 rozněvaných mužů je příležitost pro 12 herců.
2: Ano.
1: Kromě vás tam hraje Radek, předpokládám.
2: Radek. Samozřejmě Radek Brzo Bohatý, Petr Wagner a spousta teďko.
1: Tak když si je představíte kolem toho stolu.
2: ale je nás prostě 12.
1: 12, no. Koho vyhrajete, kterou tu roli?
2: Já hraju roli toho nejzatvrzelejšího, co vydrží až do konce s pocitem, respektive s jeho vnitřním trápením, že ten chlapec je vinen, ale nakonec se zlomí taky samozřejmě. Je to trojka, protože jsou ty porodci, jsou očíslovaný, oni nejsou podle jmen, ale podle čísel.
1: Ano.
2: Takže to je velmi efektní role a musím to zaklepat, že jaksi diváci odcházejí velmi spokojení.
1: No já si myslím, že vy taky, protože vám divadlo Radka Brzo Bohatého dala opravdu hezké příležitosti.
2: Ano, to je pravda.
1: Kromě toho, kromě 12 rozněvaných mužů, předpokládám, jste v tančírně taky?
2: V tančírně, no jistě, tam jsme všichni skoro. To je geniální tah šéfky naší, paní Hany Gregorové, tak to je geniální tah, že to takhle vymyslela i s tou skladbou těch údebních čísel, který zase vymyslel její syn, že jo? Takže to je představení, které má na konci ohromný aplaus a lidi vstávají a tleskají a chtělo by se jim tančit s náma. Takže si myslím, že to je představení, které je... Dokonce jsem slyšel i několik takových chválihodných postřehů s tím, že to je jedno z nejlepších představení v současné době v Praze.
1: No,
2: takhle to bylo kvalifikované.
1: Tak to je hezký, tak to gratuluju.

0: Tandem cestuje.
1: Dnes tedy bude cestovat herec Petr Oliva. Jste velký
2: milovník
1: cestování?
2: jsem.
1: Ano.
2: Já i manželka oba dva.
1: Já vím, že manželka vaše, Dagmar Čárová, dokonce ona zná několik jazyků světový, že?
2: Ano, dobrá. Dá se to tak říct.
1: Poliglot skoro. A ano, jak byste na tom s jazykem?
2: Já to nechávám na manželce.
1: Jo.
2: Ne, já se v tom nejnudnějším případě bych se domluvil, ale jaksi německy, to jsem se učil kdysi, anglicky taky trochu, ale jaksi vybavený natolik, abych si s někým popovídal třeba o politické situaci v zemi, to rozhodně nejsem.
1: Tak dobře, tak na to máte...
2: Na to mám manželku,
1: dobře,
2: ano.
1: Tak to je v pořádku. A když už tedy se vypravíte, tak jezdíte za takovou tou poznávací turistikou, anebo lehnout si někam
2: kvůli? Ne, rozhodně nelehnout. My, když jsme se s manželkou poznali, tak jsme poprvé spolu jeli do Jogošky. A ona měla pocit, že já jsem zvyklý prostě ležet u moře a to. No tak jsme byli asi takhle půl hodiny na sluníčku. A jak vám, to je hrozný vedro, nepůjdeme na kávu třeba do kavárny někam nebo něco na zmrzlinku. Ježiš, to seš hodný, ano, jdeme. A v té době už jsme nikdy neleželi tak. A vždycky jenom vykoupat, chvilku vosknout a pak zase ho někam vyrazit, jinam poznávat.
1: No tak povídejte, kde jste byli, kde se vám to opravdu líbilo?
2: No tak prozatím, kde jsme byli, tak se nám to líbilo všude, by se dalo říct. V loni jsme byli v Biarritzu, až dole na francouzsko-španělských hranicích. Tam jsme si pronajali, ještě máme takovou partu, je nás šest, tak jsme si tam pronajali apartmán pro šest lidí, každý měl svůj pokoj, svý sociální zařízení a bydleli jsme na útesu v takový nádherný velký vile, asi 100 metrů od nás nebo 200 metrů od nás byl maják a když jsem vařil, tak jsem koukal na oceán.
1: To je nádherné.
2: Ano, no to bylo to překrásné.
1: A tam jste vyrazili za turistikou nebo třeba za vínem?
2: Za vínem taky. Aha. To jsme si vždycky koupili takový, jak prodávají teďko ty, respektive víc je to venku než u nás, takový ty 5-litrový demižony s pípou. Takže jsme na lednici měli bílé, červené a růžové. A to jsme vždycky, každý, kdo měl chuť, tak si načepoval. Za vínkem jsme taky šli, samozřejmě. Ale víc to bylo o tom cestování, byli jsme třeba v Lourdech, což byl silný zážitek, musím říct, to pro mě bylo opravdu překvapení veliký, jak to vypadá, co to je za...
1: Tak tam jsem nebyl v životě, popište to.
2: Já jsem ateista, takže mě tyhle ty věci jaksi nechávají chladným, ale nikomu jeho víru nechci brát, jo, ale tam bylo opravdu hodně postižených lidí, kteří věřili, pevně věřili. Bylo vidět, že prostě jsou nesmírně zbožní a tam je to ohromná fabrika. Já bych to nazval fabriku. Je tam teda nádherný chrám, teď nevím, jak se jmenuje. A dole pod tím chrámem je asi 8 až 10 kohoutků na vodu lurdskou, kde si lidi čepujou do přinesených kanistrů či petláhví. Ty kanistříky prodávají po celém městě od malého dvoudecového až po 5-litrový kanistry prodávají všude.
1: Tak to je fakt trošku průmysl.
2: Je to průmysl tam, strašný. Ale musím zase říct, že dva naši kamarádi jsou doktoři a ty si teda tu vodu vzali a mají do dneška. Dokonce on jemu to nedalo a dal si udělat rozbor té vody a zjistil, že je naprosto nezávadná za celou tu dobu, to už je rok skoro.
1: To je zajímavé.
2: No.
1: Tak nezávadná určitě, ale nenašel tam něco zázračného.
2: Nic zázračného, ne, to nenašel. Ale pak je tam ještě samozřejmě problém s těma svíčkama, protože tam je taková speciální ulička se stánkama, kde v těch stáncích je místo teda prodavačů, jsou stojany na svíčky. Takže tam jsou třeba svíčky, které jsou obrovský, velký v průměru, já nevím, asi 30 cm. A to třeba koupí jedno městečko nebo jedna vesnice, koupí tuhle ohromnou svíci, která stojí asi 150 nebo 200 eur. No a my jsme taky koupili svíčky, koupili jsme ty nejmenší, aby jsme...
1: A ty se tam někde...
2: Tam jsou automaty. Tam jsou na ně automaty, na tyhle svíčky a... To se tam postaví do takových speciálních držáků, tam stojí hasič, připravený, kdyby něco.
1: Všechno je to takhle pocitrované.
2: Všechno, mají to dokonale všechno udělané. Já jsem to točil na kameru a musím říct, že ty věřící se po mně nedívali moc hezky. Já jsem nedělal žádný alotrie nebo něco, prostě jsem jenom tiše natáčel A tak jako nedívali se po mně hezky. Asi měli pocit, že to trošku znesvěcuju nebo čertví.
1: Asi chtěli být se svou vírou
2: asi
1: sami.
2: Tak, přesně.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Petr Oliva je hostem dnešního tandemu a když je při své druhé návštěvě u nás, tak má jako všichni jeho předchůdci při téhle příležitosti možnost si vybrat osobnost z historie, nebo respektive zvolit, případně určit, označit osobnost historie, kterou obdivujete. A jestliže by to bylo možné si s ní o něčem popovídat, tak o čem? Tak kde je pro vás taková fascinující osobnost? Kdo třeba z vašich hereckých idolů, když jste začínal třeba svou hereckou kariéru, jestli pak jste vzhlížel k nějakému Laurenceovi Olivierovi nebo Spenceru Tracym nebo...
2: No tak Laurence Olivier samozřejmě, protože jeho Hamlet, to do dneška vidím, ten film si neustále v hlavě skoro promítám, to jsem miloval. Potom jsem měl velmi rád Petra O'Toole, teda mám ho rád, a mě dokonce říkali Peter O'Toole kdysi.
1: Jak?
2: Peter O'Toole.
1: Tulil.
2: Ale tak, to už je hodně dlouho.
1: Ale to je hezký.
2: No.
1: Peter O'Toole. No, nebudem to rozebírat, proč vám tak říkali.
2: To se mu vyplývá z toho.
1: Ale to je opravdu hezoučký, no. Měl jste vážně takovou jako osobnost, která by vás přímo fascinovala, jste si říkal, tak a já, až budu hercem, tak budu takhle dobrý.
2: No tak to Gerard Philippe mě takhle fascinoval.
1: Jo, tak ten, to by...
2: No jistě,
1: protože... ten typ trošku. Ne?
2: To ne.
1: Já jsem... Ten fanfaron, ne? Co?
2: Trošku, no tak to, no. To jo, to trochu jsem byl asi, no tak to člověka pak pustí už ke staru. Ale Gerard Philippe, to jeho Fanfan Tulipán, jo, to je prostě klasika. Tak to asi je tak všecko, tyhle ty tři herce jsem měl vždycky nejradši.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když už teď víme, a před písničkou se nám vyspovídal herec Petr Oliva, koho má rád, nebo kdo pro něj jsou takový herečtí idolové, předobrazové jeho kariéry, tak teď zkuste zaspomínat, kdo je z klasiků našeho českého, třeba hereckého humoru pro vás opravdovým idolem.
2: Tak je jich samozřejmě velká plejáda, ale pro mě, jako, kterýho jsem miloval, to byl pan Miloš Kopecký. Pro jeho krásný, inteligentní, sarkastický humor, anebo už ať už v Limonádovým Jojem to bylo, že jo, ty jeho kreace neskutečný.
1: Zahrál jste si s ním kdy?
2: Bohužel ne. Setkali jsme se v dabingu několikrát, což jsem vždycky jenom mě stála kouka. Vždycky si řekl o cigaretu, jako jestli nemám, protože nechtěl si sám kupovat cigarety, aby moc nekouřil.
1: Jo, byl takový ten kuřák, jako, který by nejradši přestal, ale zase ne úplně. Ne. Jo.
2: Ale tak to já vždycky jsem s velkou úctivostí jsem dal. On se byl podívat dokonce i v bývalém divadle D34 na Pergintovi. Tak pak jsme spolu chvíli hovořili po představení. Takže on byl velmi překvapen tenkrát, jaký to bylo, že to byl pro něj zážitek. A to mě do dneška, mě to ještě hřeje u srdíčka, no, že to tenkrát pochválil.
1: Tak výborně, tak teď můžeme pochválit zase jeho v jedné hezké scénce s Karlem Augustou.
3: Dobrý den, pane vrchní referente pro technický pokrok, dobrý den.
4: Dobrý den. Co je, občané?
3: Úctivý služebník, prosím. Já jsem, prosím, Edison.
4: Kdo?
3: Edison. Tomáš Alva Edison. Ano. Přicházím vám nabídnout svůj nejnovější vynález, elektrickou svítilnu.
4: A cože? Co?
3: Elektrickou svítilnu, prosím. Tedy já ji říkám žárovka.
4: Ale to si říkejte, jak chcete, podívejte se, ale takový věci nám sem nenoste. Nenoste to sem, já se elektřiny bojím. My jsme, pane, továrna na petrolejový lampy, and company, limited?
3: Ne, pracujete i se sklem, děláte přece ty skleněné cylindry, pravda. A proto si myslím, že byste mohli výrobu cylindrů velice snadno předělat na výrobu žárovek. Ty budou mít totiž proti petrolejovým lampám obrovské výhody.
4: Jaké?
3: Člověk nemusí škrtat sirkami, že ano, nemusí dolévat petrolej, ono to nesmrdí, ono to nečoudí. Člověk udělá jenom cvak a je světlo, cvak a je tma.
4: No jo, cvak, prosím vás, řekněte mi upřímně, proč lidem takový věci vymýšlet? Jen ač nejsou líní, si škrtnout sirkou. Teď, co mají zkrácenou pracovní dobu na 12 hodin denně, tak mají času habaděj. No, a oni neřádí i takhle z těch 12 hodin někdy proflákají až 5 minut.
3: Ano, to se divím, no, to se opravdu
4: vidíte. A takhle se tomu divějí všichni. Ano. A kde chcete do těch žárovek brát ten potok, nebo jak tomu říkáte?
3: Nikoliv potok, proud, elektrický proud. Ten by se vyráběl v elektrárnách, pochopitelně.
4: Aha, a to by byla nějaká mašina?
3: Ano, prosím. Poháněná buď vodou, nebo párou, jako mlýn, nebo jako lokomotiva, že
4: aha,
3: ano?
4: Já to, tak to by jako každý musel mít v té žárovce i mlýn? Nebo lokomotivu, že jo, jako doma, myslíte jako ve špajzu?
3: Jestli dovolíte, ne, zcela jsem nepochopil. Elektrárna, račte rozumět, ano, by byla jenom jedna pro celé město, anebo dokonce pro celý kraj.
4: Aha.

0: A co vy byste, člověče, k té vaší pitomí žárovce všechno nechtěl? Helejte, já znám svět, nechte si poradit. My jsme v naší fabrice na ty petrolejové lampy už tak zavedený, že my tady děláme až 300 lamp denně. Teda já bych to ani nevěděl, ale říkal mi to vrátnej. No. A ten to musí vědět, páč on sleduje, kolik součástek si lidi vynášejí domů v ruksaku.
1: Ano, prosím, to je možné, to chápu, ale kdybyste přešli na výrobu žárovek, no promiňte, to by byl biznis, jako víno pro fabriku i pro lidi, že?
0: Koukejte, takový fantazie já znám. Já jsem byl taky mladý, ale teprve až jsem se těch fantazí zbavil, tak teprve pak jsem to někam dotáhl, pane.
1: Jsem tedy nucen nabídnout svůj vynález nějaké továrně ve Francii nebo v Anglii.
0: No, vidíte, to je nápad.
1: Tedy...
0: Ano, já to vím, to bude rozumnější.
1: Ano.
0: To bude rozumnější.
1: Ovšem, velice se šidíte, prosím. Co když oni to tam budou rok vyrábět na plné pecky a rozesílat do celého světa? Co pak, prosím?
0: No, dovolte. No a co? Tak to pak od nich budeme dovážet, no.
1: Vidíte, to je vynález, na to no, jsem nepřišel.
0: Ne, osobně to bolet nebude. Já budu mít ten svůj plát pořád stejný, ne-li větší.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak, jak jsem při přivítání mého dnešního hosta řekl, tak na tom trvám, že Petr Oliva je vynikajícím dabérem a že jeho hlasem promlouvá řada skvělých světových herců. Tak u toho dabinku bych se rád zastavil, protože si myslím, že to je kategorie, která vás hodně baví a hodně vás taky proslavila samozřejmě.
2: Ano, ano, to je pravda.
1: A když už jsem zmínil třeba toho Pierre Richarda Bodyho, tak jsem určitě vynechal několik dalších vynikajících herců, které rád dabujete. Kdo vám udělá největší radost, když vám zavolají? Petře, je potřeba, aby si natočil, je tady.
2: No tak radost mi dělá vždycky Pierre Richard. Já s ním v podstatě by se dalo říct stárnu. Ale jako dělal jsem i Michela Caina, dělal jsem Roberta Redforda, dělal jsem hodně...
1: Jste dělal Redforda v
2: Bačka Sidy a v Podrazu taky.
1: Ano,
2: to
1: ano,
2: ještě
1: ano, ano.
2: V tom klasickém dabingu smyčkovým.
1: Ano.
2: Teď už to je, myslím, že předabovaný.
1: A to je, myslím, velikánská škoda.
2: Tenkrát to bylo s velkou pečlivostí udělaný. Ten smyčkový dabing přece jenom byl o něčem jiným, než se dneska dělá. Že?
1: Cítíte v tom rozdíl?
2: No, no ježišmarja, je v tom velký rozdíl. Tenkrát jsme dokonce šli i na takzvanou koukačku, se podívat na celý film, aby jsme věděli, o co go.
1: Jako v originále?
2: Ano, ano, ano.
1: Vážně?
2: Ano. A aby člověk věděl, když třeba v tom dělal velkou roli, aby věděl, jakou to má linku, co to přináší, jak to je. Takže to bylo opravdu o něčem jiném. Tenkrát se tomu věnovalo víc pozornosti. Taky proto byl ten dubbing tak skvělý. Že?
1: Mimochodem, Pierre Richard, nic nového se s ním asi nechystá, víte?
2: Něco, ale ještě se to nevysílalo, byl takový dvoudílnej, a teď vám neřeknu, jak se to jmenovalo už. To jsem dělal pro Českou televizi, kdy hrál takovýho potulného jakoby komedianta a ve středověku. Jo, takže to byl taky zajímavý, a ještě, myslím, že to ještě neběželo.
1: Mimochodem jsem si přečetl, protože to je taky trošičku můj chlebíček, česká filmová historie, tak jsem si přečetl, představte si, že on hrál v jednom českém filmu. Ten film byl tuším z roku 60-62, jmenoval se Poslední etapa, hrál tam francouzského cyklistu. Představte si to. No, no, no. Taková úplně minimální rolička, ale střihnul si jednu roli u nás. Zajímalo by mě, kdo ho tam daboval třeba. To jste asi ještě nebyl.
2: Ne, to jsem nebyl.
1: A kdo z těch dalších herců vám tak nějak se zadřel pod kůži? Tak Body už je, to už je pase. Že?
2: To už je bohužel pase. I když, to, že, i když se po revoluci v podstatě se dělalo pár nových dílů, který se nemohli předtím vysílat, že? Protože tam ruský špioni v té době neexistovali za totality, takže to jsme nadabovali znovu i některé nové díly. A to bylo nesmírně zajímavé všecko, protože to nebylo tak krvavý jako současný produkci ty filmy. Přitom to mělo vtip a napětí. Mělo to všecko, co... A to v podstatě každý rok znova opakujou ty celý
1: ten... To je pravda. A to taky svědčí o tom, že to pořád má divákovi co říct, no?
2: To je pravda, no. No taky já Body, že to každý říká Body. Tuhle jsem šel parkem a slyším Body. A se říká, ježišmarja. A oni ale volali na psa.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: A co důležití lidé a důležité momenty v životě herce Petra Olivy? No, tak na koho vzpomenete?
2: No, ta baba Štěstěna se někdy usmála, někdy na mě zapomněla, ale tak jednak já jsem byl v prvním angažmá jsem byl na Kladně, kde jsem teda dostal hodně příležitostí hereckých a jak se tenkrát říkávalo, dneska už to dávno neplatí, že herec se má, jako ten kandrdas se má jít nejprve oťukat pořádně, omlátit na oblast, aby pak přišel v životu. Takže já jsem tam na tom Kladně byl těch 6 let. Pak jsem teda dostal příležitost v Praze v divadle Buriana, kde jsem hrál Perginta. Což si myslím, že byla jedna z rolí, na kterou člověk v životě čeká.
1: Který režisér vám to nabídl?
2: To dělal Josef Miksa. Mm-hmm. Ten byl tenkrát nakladně se podívat na mě, to jsme hráli Svatbu Krečinskýho a dělal Krečinskýho. A tenkrát mě pozval do ředitelny, no tak, když oblastního herce pozve ředitel, že jo, Pražského divadla, tak si člověk říká, no, proč ne, uvidíme. No tak jsem přišel do té kanceláře k němu a no, byl dost to milý případ. Ukažte mi lejtka. Jsem říkal, ježišmarja, jak tohle snad dělají s herečkama, ne s herečkama. Tak jsem jako říkal, jak to myslí? No, lejtka mi ukažte, ježišmarja, nevíte, co jsou lejtka? No, tak jsem říkal, jo, dobrý. Tak budete hrát Genta.
1: A proč byly ty lejtky tak důležitý?
2: No, protože tam byly 3/4 kaloty v nákladě. Ten Gint měl jako takový 3/4 kaloty, že jo, kožený. No tak to on chtěl být, abych nedělal ostudu s těmi lejtkami.
1: A máte hezky lejtka teda jako, jo?
2: Tenkrát, jo. Myslím, že se nezměnili zase moc.
1: To je zajímavé, že o kariéře herce rozhodnou lejtka teda. No. Máte pravdu, že teda spíš hereček. To je fakt.
2: Potom už jako, pak jsem pracoval jako s lidmi, jako byl pan Sokolovský, že jo, s panem Dalíkem, myslím teda v divadle, což byly vždycky zajímavé práce, ať už jsem dělal Mekyho Messera nebo Edgara v Lírovi. Poslední i s Honzou Kačerem jsme dělali hru Rváč. Já teda dělal jsem s ním několik komedií, ale ten Rváč to byla zase taková jedna ze stěžejních rolí, kterou jsem tenkrát dostal, která byla, musím říct, velmi, velmi úspěšná. To je dokonce natočený to představení v televizi.
1: Aha. A co režiséři třeba filmový, televizní?
2: Já jsem, filmový, tak pan Sokolovský mě obsazoval pak, že, protože jsem byl takový trošku jeho kůň. Ano, filmový režiséři, já jsem moc netočil filmy, akorát s Ivo Novákem jsem něco natočil jsem, ovšem to byl záhul, to jsem dělal s režisérem Kašlíkem, jsem dělal Zápisník zmizelýho. A to bylo v koprodukci pro Němce, takže já jsem chytal playback v němčině a v češtině. No dneška umím některý v němčině ty árie. Lebden wohl, Heimatland a tak dále.
1: Vážně?
2: No jistě. To zpíval pan Žídek a já jsem to chytal. A v ateliéru byla, celý ateliér byl navezená hlína. Byl tam udělaný nádherný horizont a já jsem tam třeba, tam byly dva voly. Já jsem poprvé v životě viděl třeba dva voly. Myslím teda ale zvířata, ne? Nikoho ze štábu.
1: Jinak jich člověk určitě viděl, ani neví, že jo? No.
2: Takže já jsem s těma volama musel v tom ateliéru prostě orat, takže držel jsem pluh, který jsem musel trošku držet vejš, aby nevyril zem tam úplně. Pak jsem ještě práskal bičem, do toho jsem chytal ten playback a musel jsem ještě otočit v tom ateliéru. No, byla to dřina veliká, musím říct, ale...
1: Orat s volama v ateliéru, to jste byl určitě jediný herec na světě, který tu má tuhle zkušenost.
2: No, tak tohle to bylo velmi zajímavé. Pak když jsem třeba, on po mně chtěl, abych šel až jakože to zapíchnu a projdu takhle mezi těma dvouma volama, že se o ně takhle opřu rukama, jako loktama. A já jsem teda šel a furt chytal ten playback a zpívám. Najednou ten jeden vůl se prostě překročil takhle a přitisk mě k tomu druhému a ze mě vyšel jenom pazvuk. A já jsem se jako rodilej Pražák, jsem někdy nepřišel do styku s takovýmhle dobytkem, že jo, takže to akorát bylo takové veselé kousky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co pak čeká herce Petra Olivu v následujících týdnech, měsících? Tak vypadá to, že herecké léto bude asi prázdninové, nebo?
2: Bude prázdninové, ano.
1: Nejste z těch herců, kteří vyhledávají ještě příležitosti zahrát si třeba na nějakých hostovačkách nebo na hradech, zámcích a tak?
2: Ani moc ne. Já si myslím, že vzhledem k mému věku už by si zasloužil, abych si opravdu o prázdninách odpočinul.
1: No tak samozřejmě to je, já si myslím, že to každý herec,
2: jo, i třeba mladší věku. Jsou šílenci, kteří dřou, jo, i v prázdninách.
1: No.
2: Ale to se pak projeví, někde to nejde.
1: Že jo.
2: To nejde, opravdu ne.
1: No ale to asi pojedete nejspíš někam zase za exit. A nebo na chalupu?
2: To na chalupu. Tak my bydlíme mimo Prahu, takže a máme chatu v Planý nad Lužnicí, takže tam jezdíme velmi sporadicky, teď, když bydlíme mimo Prahu. Ale jako chystáme se ven někam zase. Ještě to nevíme určitě kam, ale asi zase Francie to bude.
1: Francie je krásná určitě. No ale nesmíme zapomínat na to, že divadlo bude trvat samozřejmě i po prázdninách. Tak co chystáte třeba nového, co je před vámi, který scénář leží na vašem stole třeba?
2: No tak to já nesmím prozradit ještě.
1: To se nesmí?
2: Ne, já nemůžu. Jednak jsem pověrčivej, ale myslím si, že by to mohlo být nesmírně zajímavý. Zase to bude v divadle Radka Brzobohatýho. A opravdu si myslím, že to... No, nemůžu, radši o tom nebudu mluvit.
1: Bude to komedie. Ani tohle to nemůžete.
2: Nemůžu to říct. To nemůžu říct, ale čeká mě dubbing velmi hezký, který jsme už kdysi dělali. Takový normální mimozemšťané se to jmenovalo. Je to americký seriál, je to o mimozemšťanech, který přijmou lidskou podobu a teďko sledujou charaktery lidí a vůbec situace. Je to nesmírná sranda, je to chytrý a je to prostě roztomilý a to budeme znovu dělat.
1: A už víte, na které třeba televizní stanici to půjde?
2: Jo, to netuším.
1: To není důležité, on si to divák najde. No jasně, no. Tak jako si divák najde herce Petra Olivu ve věcech, ve kterých se mu líbí třeba v divadle nebo i v dabinku. Dnes to bylo v našem tandemu. Za návštěvu vám, Petře, moc děkuju a přeju, ať se všechno daří.
2: Já taky děkuju a přeju ve všem zlomte vás.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dámy a pánové, jsem moc ráda, že se opět potkáváme díky lidové a dechové hudbě, která nás všechny spojuje. Prostě máme ji rádi. Nejen, že nás pohladí po duši, ale obdaří nás chvílí odpočinku a poskytne jakési závětří před náporem někdy až absurdum vyhnané civilizace. Ta naše muzika zní prostě, upřímně, nic nepředstírá a můžeme si ji dopřát, aniž bychom museli požádat, já nevím, třeba Google a několikrát kliknout. Stačí v pravý čas nastavit správné vlny a zapnout rozhlasový přijímač, což vy všichni, kteří náš pořad u muziky sledujete, jste v ten pravý čas udělali. A tak vás všechny srdečně vítá a hezký poslech přeje Pavlína Filipovská. V úvodu jste si poslechli polku Vladimíra Sudy s textem Jaroslava Hájka a titul zní Život je nádherný. Zpívali Helena Hínová a Jiří Vondrák, hrála Waldau Finka Ády Školky pod vedením Heleny Hínové. Pokračujeme lidovou písničkou v rytmu polky Červenobílý. Zpívat budou Ivana Štelnerová, Jana Dušková, Lubomír a Pavel Jechovi. Hrají Božejáci s Janem Březinou v čele. Potom si poslechneme písničku dávnou, ale stále oblíbenou, jmenuje se Děvčátko z kolonie. Napsal ji Rudolf Kubín, text připojil Josef Sládek. Zpívá Jiří Škvára, hraje studiový orchestr Jana Slabáka pod taktovkou Milana Baginského. A nebude chybět ani tango, Cikán černý, Jaroslava Macha a Antonína Franty. Studiový orchestr Jana Slabáka doprovodí Marii Hanzelkovou a Jiřího Škváru.

Po vášnivém tangu trocha uvolnění ve tříčtvrtečním rytmu. Něžný lidový valčík Vlaštovičky. Zaspívají Marie Robnhauptová a Ludvík Petr, zahraje Budvarka. Pochodová písnička Bílý kvíteček. Autor, no ani jsem to možná nemusela říkat, všichni jistě víte, že to byl Karel Hašler, ano. Zpívat budou Josef Zíma a vokální soubor Lubomíra Pánka, hrát smyčcový orchestr pod vedením Karla Sodomky. No, ale pochodovat budeme muset my sami. Následovat bude lidová písnička, kterou všichni známe už od dětství. Já jsem malý mysliveček. Tak neváhejte, vážení, a dejte se do zpěvu. Podpoří vás zpěváci Jarmila Luňáčková a Jiří Škvára spolu s kapelou Květovankou pod taktovkou skladatele, aranžéra a dirigenta Miroslava Císaře a kapelníka Josefa Husáka.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Jsem přesvědčena o tom, že výlet na Moravu nám jako vždycky přinese mnoho krásných hudebních zážitků a přátelské přivítání. Dneska je prvním na řadě Václav Krutílek. Ten pro nás s textařkou Věrou Filgasovou přichystali valašskou točenou, neboli Kady k vám, Ej vrší. Zpívají Anna Pechalová, Marie Trčková a Vojtěch Trčka. Hraje Kotáranka, kterou řídí Josef Filgas. Jiří Zmožek je autorem hudby i textu Valčíku Holuběnka. Zpívat budou Václav Řihák a Vít Nosek, hrát mistříňanka Františka Pavluše. No a na rozloučenou ještě lidová písnička Vysoký jalovec. Zpívá sbor Moravanky, hraje Moravanka Jana Slabáka.

Doma nás vítá jihočeská muzika Jana Lipolda s textem Zdeňka Beneše. Zpívají Vendula Korandová, Zdeňka Litvanová, Veronika Rynešová a Jakub Jírů. Hraje Lipkovanka, jejímž uměleckým vedoucím je Michal Mareš. Autorské trio Jaroslav Jankovec, textaři Vilda Sýkora a Petr Slavík, to jsou ti, kteří nám nabídnou směs písniček v rytmu valčíku. První láska. Zpívat budou Jindřiška Novotná a Kamil Vacín, hrát Nektarka. Lidovou písničku Vy hvězdičky zaspívá Jiří Langmajer starší a zahraje Vojnarka pod vedením Vladimíra Elnera.

Čas, který byl vymezen dnešnímu vydání pořadu U muziky, už pomalu končí. A než jej vyčerpáme docela, dovolte, vážení posluchači, abych za všechny spolupracovníky se s vámi rozloučila a vyslovila přání, abychom se příště ve zdraví opět setkali u rozhlasových přijímačů. Těší se na vás Pavlína Filipovská. Jako vždy končíme hudebním pozdravem a dneska to bude směs lidových písní s názvem Nepůjdeme domů. Zpívat budou Brigita Hlaváčková, Ivana Teréková, Jiří Škvára a Vratislav Felek, hrát krajanka Václava Hlaváčka.

0: nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Co děláš? To dělej rád. To byl v rozhlasovém programu kdysi velmi oblíbený zábavně hudební program, kde se střídali písničky a vyprávění pozvaných hostů. Jedním z nich byl i dnes už legendární scenárista a humorista pan Vladimír Dvořák.

0: Tak vám děkuju, že jste si mě zase pustili. Jestli se nepletu, je to dneska po desáté. Ano, je po desáté. Představte si, že už jsem toho napovídal skoro na 4,5 hodiny. Po desáté sedím ve studiu úplně sám. Ne, no tak úplně sám nejsem, je tu se mnou mikrofon. Jenomže mikrofon není zrovna nejlepší společník. Nepoví, co mu neřeknu, a když se odmlčí, mlčí taky. Svým způsobem je ovšem důležitý. Kdyby ho nebylo, nebyli bychom takhle pěkně pohromadě. Je to ale zvláštní. Mikrofon hrál v mém životě, dá se říci, jednu z hlavních rolí. A já si vůbec nepamatuju, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Taky jsem nikdy netoužil mít ho doma. Samozřejmě na začátku 60. let jsem neodolal a koupil jsem si cívkový magnetofon Grundig. Byl vydáván za přenosný, ovšem přenášet ho vyžadovalo sílu vzpěrače, a tak jsme mu doma vykázali stálé místo, na kterém setrval až do svého neodvolatelného konce. Přítel, který mi ten přístroj prodal, tvrdil, že k němu bezpodmínečně musím taky mít mikrofon. Jednak proto, že je v rodině malé dítě a co prý může být hezčího, než zvětšnit si jeho žvatlání, jednak proto, že údajně není větší legrace, než tajně nahrávat, když třeba přijdou hosti. A tak se do naší domácnosti vetřel takový obyčejný primitivní mikrofonek trojúhelníkového tvaru, tuším, že mi ho onen přítel dal tenkrát zadarmo. Když jsme kradí natočili jednu tetičku a přehráli jí pásek, urazila se a od té doby nás odmítala navštěvovat. Když jsme dítě docela obstojně žvatlající přivlekli k magnetofonu, pravidelně oněmělo a nebo začalo řvát jak na lesy. A protože mě nikdy nenapadlo využít té věcičky jiným způsobem, třeba že bych si cvičně nahrával to, co napíšu, na milý mikrofonek jsme tiše zapomněli. Posléze se dokonce ztratil. Mám ovšem podezření, že se o to zasloužila moje žena. A to po několika mých pokusech zvukově zdokumentovat, jak je nesnesitelná, když mě kárá. Od té doby, a je to víc než 20 let, žijeme daleko klidněji. Děti se nemusí stydět, neboť nikomu nelze předvádět, jak si šlapali na jazyk, a my rodičové zatvrzele odmítáme i mnoho dalších čertovin nastražených vědecko-technickou revolucí, například hlasitý telefon, telefonní diktafon, domácí počítač nebo video. Mikrofon vždycky patřil a patří k mé profesi. Možná, že proto si před ním chráním soukromí. Novináři, kteří mě znají, přicházejí pro interview s blokem a tuškou. Ti, kteří mě neznají, a jejich bohužel čím dál tím víc, přinášejí sebou magnetofon. Tenhle způsob nemám rád a rozhovory, pokud k nějakým vůbec dojde, vypadají podle toho.
1: Jenom chvíličku spát, přestat si lhát.

Před řadou let účinkovala spolu s námi v pořadu jedna z našich nejlepších a právem nejpopulárnějších zpěvaček. Při kamerové zkoušce mluvených výstupů seděla v hledišti a velice se bavila. V pauze zašla za Jiřinou Bohdalovou, řekla jí, že se jí to moc líbí a pak dodala: a kdo vám to píše? Když mi o tom Jiřina vyprávěla, trochu mi to vyrazilo dech. Potom jsem ale chvíli přemýšlel a najednou jsem si uvědomil, že ta otázka byla zcela logická. Přestože jsem napsal všechny dialogy a téměř všechny skeče, které jsme kdy s partnerkou hráli, nikdy jsem se nenechal uvést na titulcích jako autor. Nemyslete si, prosím vás, že ze skromnosti. Důvod byl úplně jiný. Když jsme ve dvojici s Jiřinou začínali, přál jsem si vzbudit v divácích dojem, že všechno, co říkáme, vzniká až na scéně, před kamerou. Čili, že jsme oba tak vtipní a pohotoví, že nepotřebujeme, aby nám někdo něco napsal. A měl jsem za to, že bude-li jakýmkoliv způsobem zveřejněno moje autorství, ta kýžená iluze vezme za své. Možná, že k tomu přispěly i jiné okolnosti, například tehdy ještě malá divácká zkušenost a naivně sváteční vztah lidí k obrazovce, ale jisté je, že to fungovalo. Když jsme po sobotní estrádě vyšli v pondělí do ulic, komentáře známých i neznámých lidí potvrzovali, že to, oč usilujeme, padlo na úrodnou půdu. A tak mě nejednou peskovala trafikantka, že jsem to s tím špičkováním v sobotu přehnal, a v Zelenině říkali: nebojte se, že se paní Bohdalová urazí. A dotyčná paní Bohdalová s potěšením poslouchala rozšafnou pošťačku, která si dávala záležet, aby dala najevo, na čí straně stojí. Ten si na vás dovolil, víte, ale vy jste ho krásně usadila, vy jste mu to dala. I z dopisů, které jsme tenkrát dostávali, bylo zřejmé, že diváci se po vysílání našeho programu tak trochu rozdělili na dva nestejně velké tábory. Menší fandil mě a větší Jiřině. Zcela po právu. Vždyť já jsem většinou reprezentoval mužskou neomalenost, poťouchlost a zabedněnost, jenom s občasnými záblesky inteligence, zatímco ona jenom s občasnými záblesky nechápavosti zosobňovala ženskou rafinovanost, nebojácnost, eleganci a taky odvěký ženský nárok na poslední slovo. Dneska už diváci tuší, že je všechno trochu jinak. Nicméně jméno autora v titulcích nadále chybí. Už to nechám, jak to je. Ostatně nedávno jsem dostal dopis, ve kterém stojí, já vám to přečtu: vždycky se pobavíme vašimi vtipy a Jiřinka vám nezůstane nic dlužná a na vás je vidět, jak jste naštvaný. Ale my se nejvíc smějeme pokaždé, když vás převeze. Tak nevím.

Už jsem se tu jednou zmínil o hudební komedii 100 dukátů za Juana, kterou jsme na Prahu 50. let napsali se skladatelem Zdeňkem Petrem. Věru, nemluvil bych o ní, kdyby se byla nevrátila v právě uplynulých letech na česká jeviště, dokonce nejen na česká, i na jeviště v Drážďanech. Nemluvil bych o ní, protože se mi nepovedla. Na druhé straně se ovšem povedla Zdeňkovi Petrovi, a tak vám povím, proč a jak vznikla. Už když jsem byl na vojně, napsali jsme se Zdeňkem pár písniček. Ta nejznámější byla asi Hudba pro radost. A taky Zítra, ta se hraje dodnes. Dělali jsme se Zdeňkem Petrem taky rozhlasový hudebně zábavný seriál. Chodil jsem k němu poslouchat z gramofonu Janáčka. A protože jsme byli oba svobodní, zašli jsme často spolu na večeři, zpravidla do nedostižné restaurace Barok na Václavském náměstí, a chodili jsme ve dvou do divadla a někdy jsme jeli na výlet, dokonce někdy i ve čtyřech. Byli jsme prostě kamarádi. Zdeněk Petr byl a je veliký ctitel hudby Jaroslava Ježka. A tak ho stejně jako mě zaujala amatérská divadelní parta studentů z Davids, která tenkrát nastudovala a hrála jednu z nejpoetičtějších her osvobozeného divadla, Baladu z hadrů. Když jsme se pak seznámili s mládenci a dívkami tohoto zcela spontánně vzniklého souboru, když jsme viděli, jakou mají chuť pokračovat a taky jak marně schánějí v hudebně dramatickém žánru něco nového, slíbili jsme jim, že jim napíšeme komedii. Tu troufalost přičtěte na vrub našemu tehdejšímu mládí. A taky výmluvnosti dvou mluvčích oné studentské ochotnické party. Jedním z nich byl mladík jménem Jaroslav Toť. Agilní suverén, který se později stal profesionálním hercem. Druhým mluvčím byl takový rustikálně vyhlížející mladý muž se stále vážnou tváří, který hrál v Baladě z hadrů purkmistra a který si trochu šlapal na jazyk, takže mu nikdo neprorokoval uměleckou kariéru. Zdálo se dokonce, že ani on s ní nepočítá. Nevím přesně, co je s nadšencem a všudybílkem Totěm. Ten druhý, ten nenápadný flegmatik, má dneska doma několik Oscarů, občas předsedá porotám filmových festivalů a jmenuje se Miloš Forman. Měl jsem vždycky rád klasické španělské komediografy. Lope de Vegu, Tirso de Molinu, Calderona a tak dále. A když jsem jednou brzy po válce v antikvariátu objevil německé vydání Meziher Miguela Cervantesa, bez váhání jsem je koupil. Nebylo to drahý. Výbor z těch aktovek vyšel už dávno předtím česky. Ten jsem měl doma. Ale v tom německém vydání byly všechny mezihry, které Cervantes napsal. Většinou jsou to takové žánrové obrázky, v některých se ani moc neděje, ale vystupují v nich perfektně napsané a životné figurky a mají atmosféru. Protože jsem neměl zkušenosti s velkou dramatickou formou a taky jsem měl jen chabou fabulační schopnost, nabídl jsem Zdeňkovi, že svážu dohromady motivy z několika těch klasických meziher, vymyslím spojovací dějovou nitku a tak spíchnu libreto. No, jednoho dne bylo libreto. Co se dalo, to jsem si vzal z klasika, ale abych byl jaksi ideově na výši doby, přidal jsem tam černé otroky a inkvizici a lidové hnutí odporu, no, Cervantes by koukal. Přiznám se, že se mi to tenkrát nezdálo tak strašné a Zdeňkovi to taky připadalo obstojné, jenomže naše názory byly ovlivněny písničkami, které jsme do hry spolu napsali a které se nám líbily, asi proto, že jsme je dělali s velikou upřímností a že v nich byly kousky našich duší.

Dopsali jsme 100 dukátů za Juana, ale ten amatérský davidský soubor mezi tím přestal existovat. Nevadí, řekli jsme si s Zdenkem Petrem, byl to pokus, bylo to cvičení, příště napíšem něco lepšího. Už jsme spolu nenapsali nic. Ovšem v Praze se nic neutají. Dramaturg hudebního divadla v Karlíně projevil zčista jasna o Juana zájem. Přečetl a pravil, že by to chtěl uvést, ovšem s podmínkou, že to přepíše. To jsme zas nechtěli my. Tady vidíte, jak si člověk někdy šlape po štěstí. Rok na to projevil o hru zájem Československý rozhlas a nikdo z rozhlasu to ani nechtěl přepisovat. V roce 1953 jsme natáčeli. Já jsem si komedii sám režíroval a Zbož se světe, její vysílání mělo přesto takový úspěch, že v dalších letech následovalo repríz, no tolik repríz, kolika evidentně nedosáhla žádná jiná rozhlasová inscenace. Bylo to podle mne především vítězství písniček, hudby. I když nechci podceňovat přínos zpívajících herců Niny Jiránkové, Vladimíra Salače, Ljuby Skořepové, Františka Filipovského, Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Václava Vosky a dalších. Jednoho večera ještě před rozhlasovou premiérou vystoupil Vladimír Salač s kytarou na pódium taneční kavárny Alfa a jako host zaspíval píseň pro Kristinku, myslím nejpůvabnější melodii ze hry. V té jinak dosti rušné kavárně bylo najednou takové ticho, že i vzadu v kuchyni slyšeli akordy Vladimírovy kytary a jeho krásně prostý a herecky procítěný zpěv. Když Vladimír Salač dohrál a dospíval, trvalo to ticho dál, možná že vteřinu, možná čtyři, a pak propukl potlesk. Velký potlesk. Byl jsem přitom a řeknu vám, snad nikdy jsem nezažil tak silný pocit jednoty slov, hudby a podání. Z písně pro Kristinku se později stal bohužel šlágr. Já vím, neměl bych říkat bohužel, vyneslo mi to i nějaké peníze, ale musel jsem přetrpět tolik necitlivých, podbízivých úprav té písničky a taky parodií, až mi byla někdy protivná. Zdeněk Petr mi to jistě promine. Konec konců jemu ty vlezlé a netaktní proměny Kristinky ubližovaly víc než mě. Když jsem v právě uplynulých letech viděl některá představení hry 100 dukátů za Juana, měl jsem pocit, že píseň pro Kristinku se vrací tam, odkud vyšla, a že v kontextu komedie, kterou jsme mezi tím vylepšili a povýšili na muzikál, znovu působí svou náladou a citovým obsahem. Že už jen pamětníci slyší ozvěnu těch časů, kdy se na Kristinku tancoval ploužák nebo tango. Ve hře jsou i jiné úspěšné písničky, Tak já nevím, Varujte se žárlivosti a zejména Dobrou noc. Ze žádné z nich se nestal šlágr v tom neblahém slova smyslu. Ani z té Dobrou noc, přestože co do počtu prodaných desek, nezůstala daleko za Kristinkou. Ta se ovšem jako správný šlágr, nebo jak se dneska říká hit, zasloužila ještě o něco jiného. O to, že máme mezi spoluobčankami narozenými v 50. a v 60. letech tolik Kristýn.

Už jsem jednou říkal, že řadě posluchačů splývá tohle moje vyprávění s nedělními půlhodinkami orchestru Karla Vlacha. Na tom není vůbec nic divného. Ani na jeden z obou pořadů si nevypůjčuju hlas někoho jiného. A to, co je za hlasem, to jsem taky pořád já. Ale přiznám se, že i mně se ty dva pořady v poslední době trochu pletou. A kdybych vám měl povídat anekdotu, asi bych musel dlouho přemýšlet, jestli jsem ji neříkal někdy v neděli. Že se ty dvě relace pletou vám, je pochopitelné i proto, že spojení mého slova s nahrávkami Vlachova orchestru je mnohem tradičnější a zažitější. S Karlem Vlachem jsem začal spolupracovat už v roce 1948. Jeho orchestr tehdy doprovázel moje rozhlasové kabarety. Protože jsem však v témže roce odešel po nějakém tom odkladu na vojnu, nastala pauza. Až v roce 1951 jsme se s Karlem Vlachem dohodli, že budu konferovat jeho rozhlasové programy. Zdůrazňuju rozhlasové programy. Nikdy jsem nebyl konferenciérem orchestru, tím byl dlouhá léta až do své smrti Jan Borovička. A byl to výborný konferenciér. Jestli se nemýlím, bylo to v roce 1952, kdy jsem začal na rozhlasových vlnách uvádět orchestr Karla Vlacha, a to v pátečních přímých přenosech z divadla U Nováků. To byla slavná éra už Rudolfa Cortéze a ještě sester Alanových. Divadlo ve Vodičkově ulici, dneska ABC, bylo vždycky plné nadšených ctitelů kapely i zpěváků, takže pro konferenciéra, potažmo pro mne, byla práce doslova a do písmene radostí. Po nějaké době byl program orchestru Karla Vlacha přemístěn do studia A v karlínské budově Československého rozhlasu. Do studia se vešlo zhruba 80 diváků a studiové podmínky zcela změnily pracovní metody. Já jsem například začal své průvodní slovo číst. A přitom už vlastně zůstalo. Za pár let na to někdo rozhodl, že program orchestru Karla Vlacha bude napříště výběrem nahraných snímků s nezávisle natočeným průvodním slovem. Kdy přesně k té změně došlo, si nepamatuju. Za to vím bezpečně, že v roce 1962 se program Karla Vlacha vysílal ještě přímo, tedy živě. V tom roce 28. března jsem se totiž podruhé ženil a co čert nechtěl, zrovna v den vysílání. Předpolednem byl svatební obřad na Národním výboru, následoval restaurační oběd v úzkém rodinném kruhu a potom, no právě potom, abyste rozuměli,

0: Mine, nevím, jak se jmenovala. Vím jenom, že v její přítomnosti roztály všechny obavy a já jsem si taky najednou uvědomil, že jsem se právě dneska, vlastně před 2 hodinami, oženil. I pozval jsem milou pediatričku na skleničku. Ona neodmítla a já jsem otevřel láhev gruzínského koňaku. Co vám budu povídat? 30 minut před vysíláním jsem si vzpomněl, že už mám být v rozhlasovém studiu v Karlíně. Takže v panice jsem vytočil číslo na dispečink, telefonicky jsem škemral o taxi, dispečink mi vyhověl, taxík skutečně přijel a já jel, jaksi poněkud nervózní, z Košíř do Karlína. Do cíle jsem dorazil asi tak 3-4 minuty před začátkem živého vysílání. Nikdy nezapomenu na chvíli, kdy spěšně stoupám po mramorových schodech a proti mě nahoře stojí doktor Mojmír Smékal, tehdy odpovědný redaktor programu, a jak mě vidí, začne se mu v očích zračit dilema. Živé vysílání. Mám mě pustit k mikrofonu nebo ne? Mojmír Smékal, můj dobrý přítel, totiž vytušil, všiml si, že jsem něčeho upil. Co vám budu povídat? Program jsem odkonferoval, i s hosty promluvil a připadal jsem si po skončení jako vítěz velké Pardubické. Jenže jenom do té doby, kdy jsem doma z rádia slyšel reprízu a slyšel i to, co doufám ostatní posluchači neslyšeli, jak se 3 skleničky podepsaly na mé dikci. Snad tenhle můj poklesek po letech omluvíte, ale taky možná namíříte ukazovák. Moc vás prosím, vás přísné, vás, kteří máte vždycky pravdu, uznejte, že pracovat v den vlastní veselky je nenormální. A že stejně nenormální je nepřipít si na štěstí a na zdraví, pokud člověk není notorický abstinent. A to není můj případ. Jenže ta 26 let stará, vlastně velmi soukromá historka je pro mne dodnes velikánské poučení. Téměř se mi chce říci memento. Od té doby mám-li jakékoliv vystoupení a vůbec jakoukoliv pracovní povinnost, v ten den se zásadně nežením. Přeju vám hezké poledne.
1: Po stráni jde průvod 7 krás. Ale moje srdce to si stýská, jako by je štípa.

Letos v létě mi vletěla do chaty síkorka. Nemohu tvrdit s jistotou, že to byla síkorka, ale vím určitě, že to byl ptáček. Otevřel jsem dveře do místnosti, které říkáme koupelna, nevím proč, protože se tam nelze koupat, a proti mně rychlostí japonského expresu vyrazil ten drobný opeřenec, aby vteřinu na to narazil s ošklivým bouchnutím na sklo okna v protilehlé světnici. V první chvíli jsem měl za to, že je po něm, a popadla mě velká lítost. Ale kdeže? Než jsem došel k místu nehody, síkorka, nezlobte se na mě, já budu přece jenom říkat síkorka, stejně ji blíž nepopisuju a tak mě nemůžete usvědčit z omylu. Tak tedy síkorka už lítala po pokoji a zřejmě povážlivě rozrušená hledala únikovou cestu. Jakmile jsem se přiblížil, zmizela pod rohovou lavicí. Dobře, holka, řekl jsem směrem pod lavici, vydrž. Otevřu všechna okna, co jich tady je, a ty už se dovtípíš. Když byla okna do kořán, lehce jsem zaklepal na dřevo lavice, síkorka vystřelila z toho přítmí a k mému úžasu začala hystericky lítat z jednoho kusu nábytku na druhý. Občas přistála na rámu zejícího okna a ani několik centimetrů od volnosti neviděla ani necítila, jakou jí prokazuju službu. Chtěl jsem jí vzít do dlaně, že jí na tu svobodu pomůžu. Ale protože to neumím, nejen že mi ulítla, ještě jsem sklouzl ze židle a narazil si koleno. Síkorka seděla na jiném okně. A to už jsem začínal mít dojem, že jde buď o ptáčka velmi hloupého, nebo o zakletého pátka, kterému se v mé robinsonské poustevně zalíbilo. Háček byl v tom, že jsem byl původně na odchodu a že jsem spěchal. Představa, že nechám okna otevřena, se mi nelíbila. Co kdyby pršelo? A uvěznit síkorku na několik hodin se mi taky nechtělo. A tak jsem si tiše sedl do sousední místnosti, abych nerušil ptačí rozjímání a s občasným pohledem na hodinky čekal, jak se síkorka rozhodne. Tu a tam popolítla, sedla si na kredenc, pak znova na okenní rám, pak na opěradlo židle a potom pro změnu zase na okno. Vždycky jsem si myslel, že takhle obtížně se z příbytku vyhánějí toliko vosy. A vzhledem k tomu, že jsem měl namířeno do značně vzdálené restaurace na oběd, neutěšilo mě ani vědomí, že síkorky a pravděpodobně ani jiní ptáci nemají žihadla. Když uplynulo 20 minut, jako by to síkorku najednou přestalo bavit. Mě to nebavilo už dávno. Nejdřív si konečně sedla na parapet jednoho z oken a potom, sláva buď přírodě, odstartovala směrem ven. Když jsem dorazil do zmíněné restaurace, dal jsem si bez váhání španělského ptáčka, abych se za to zdržení pomstil aspoň někomu z příbuzenstva.

Historka o tom, jak jsem byl přepaden síkorkou a posléze ztratil přehled, kdo z nás dvou je víc vězněm, jestli to ptáče nebo já, ta historka je arci banální, já vím. Ale když tak o tom dumám, napadá mi, že už jsem se mnohokrát v životě se zlou potázal i tehdy, kdy jsem chtěl prokázat službu člověku. Ne, nemám na mysli takzvané dobré skutky, i když v tomto oboru taky někdy platí to staročeské čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Dobrý skutek může být ostatně diktován i nedobrým úmyslem. To lze doložit touhletou známou školní anekdotou. Učitelka se ptá dětí, zdali někdo z nich učinil dobrý skutek. Hlásí se Jenda a hrdě praví: prosím, já jsem převedl stařenku přes ulici. Výborně, jí učitelka. Ještě někdo? A ruku zdvihne Pepík. Prosím, já jsem Jendovi s tou stařenkou pomáhal. Učitelka kroutí hlavou, to jste na to museli být dva. Prosím, ano, já jsem jí zezadu tlačil, ona ta stařenka přes ulici nechtěla. Takže já nechci mluvit o takzvaných dobrých skutcích. Ani nevím, jestli jsem se někdy dopustil skutku tak dobrého, aby stál za řeč. Mnohokrát jsem ovšem v domnění, že pomáhám, dělal pravý opak. Členem televizní redakce, kterou jsem přes 8 let řídil, byl taky hudební dramaturg doktor Zdeněk Procházka. Říkalo se mu Werwolf a nikdy jsem se nedověděl proč. Byl to člověk mírumilovný, poctivý, v hloubi duše plachý, prostě pravý opak nacisty, teroristy. Byl vynikající muzikant, hrál výborně na klavír a co je hlavní, hrál ochotně, čehož jsme v redakci patřičně využívali, jak pracovně, tak při nějakém tom dýchánku. Drobných i větších úkolů měl pořád nad hlavu, ale já jsem měl za to, že nejsou využity jaksi jeho dramaturgické kvality, že Zdeněk potřebuje rozvinout svoji koncepční schopnost. A tak jsem ho pravidelně zařazoval do týmů, které měly rozlousknout nějaký dramaturgický oříšek nebo vymyslit nové programové typy. Kdyby jen to, přímo jsem mu zadával úkoly, o kterých jsem si myslel, že na nich tak říkajíc poroste, že se jejich prostřednictvím vzedme jeho iniciativa, že se rozburácí jeho dramaturgický motor. Romea, mluvím jak Šárecká Radoměřská. Zdeněk Procházka ukázněně chodil na porady a během každé tiše chřadl. Ne, že by se vysloveně nudil, to ne, dneska si spíš myslím, že už po první půlhodince rokování v duchu počítal, kolik mohl za tu dobu napsat not. Původně normální, kolegiální vztah mezi námi chladl, jak zapomenutý čaj. A jednou, když jsem se znovu mezi čtyřma očima snažil probudit v něm onu koncepční ctižádost, dostal se ten vztah až k bodu mrazu. A Zdeněk Procházkami slovy na něho nezvykle drsnými pravil, že jsou dvě možnosti. Buď pochopím, že on není na vymýšlení, ale na poctivé muzikantské výkony, a nebo odejde. Samozřejmě zůstal. A já jsem pochopil, byť trochu pozdě, že dobrý zahradník zůstane dobrým zahradníkem, i když ho nenapadne třeba křížit meruňku se švestkou.

Stalo se mi s více lidmi, že jsem si je v naivní snaze prospět jim proti sobě popudil. Když nic jiného, šeredně jsem se mýlil, když jsem se domníval, že věcná individuální kritika prospívá vzájemnému porozumění. Snad mě trochu omlouvá, že jsem před příchodem do televize neměl s řídící činností pražádnou zkušenost. A tak jsem někdy trapně naletěl, když mě dramaturg, produkční anebo režisér statečně vyzýval, abych řekl na rovinu, co se mi na jeho práci nelíbí. Zpravidla jsem to řekl totiž na rovinu a ukolebán skutečností, že se nikdo z nich nezastřelil, dokonce, že ani na mne nikdo nevstáhl ruku, už jsem pak nemusel být ani vyzýván a rozdával jsem připomínky jak Adolf Hejduk cukrátka. Aby tohle přirovnání nebylo pro vás hádankou, když básník Adolf Hejduk učil na písecké reálce, měl prý pořád po kapsách cucací bonbony a ty bonbony na potkání nabízel dětem. Jenomže děti je nechtěli. Básník je nosil v kapsách jen tak, nebalené, takže naopak obalené drobty nitkami a všelijakým smetím. Kritické připomínky jistě nelze šmahem přirovnat k cukrátkům, k těm Hejdukovým ovšem zcela jistě. Když se totiž píseckým dětem nepovedlo básníkovi se vyhnout, museli statečně bonbonek přijmout, aby neurazili, a dát si ho do pusy. Za rohem ho pak vyplivli, ale stejně ještě dlouho a dlouho prskali a kašlali a plivali. Jsou, ovšem, že jsou taky lidé, kteří dovedou přijmout kritiku a dokonce v ní najít potřebnou a řekl bych nutnou korekci své další práce. Byli takoví mezi mými televizními spolupracovníky a byli takoví mezi začínajícími kumštíři, kteří ode mě kdy chtěli radu. A víte, co je zajímavé? Že to byli vesměs lidi s talentem. Lidi, kteří něco uměli a přitom se trvávali ve skromnosti a v pokoře. Lidi, kteří byli dobří, ale chtěli být lepší. Lidi, kteří se ani na okamžik nespokojovali s tím, co dovedou. Sebekritičtí lidé. Tak to asi je. Patrně jenom sebekritický člověk dokáže snést kritiku. Ne, že by mu dělala radost, že by ho potěšila. Já si o sobě myslím, že dokážu vidět svoje chyby, že dovedu vlastní práci rozebrat a hezky tvrdě. Ale udělali to někdo jiný, rozhodně mě to neoblaží. Nicméně vím, že to potřebuju, jako každý tvůrčí člověk. Abychom si ale rozuměli, když mluvím o kritice, myslím kritiku, nikoli obecná, nekonkrétní tvrzení, či dokonce pamflet. A priori odsudek není kritika, proto i mne dokáže vyvést z míry. Zejména je-li hozen na papír jen tak mimochodem, jako něco, co za seriózní kritiku jaksi nestojí. Ve 30. letošním čísle Tvorby píše Petr Žantovský o folkovém festivalu Porta 88 a telegraficky hodnotí skupiny a solisty, kteří na Portě vystoupili. Jeho hodnocení skupiny Barel Rock zní takto. Šlapající satirka televarietního ducha a hodnoty. Jeden z exemplárních příkladů, jak zabíjet vkus diváků v tak, aby to nespozoroval. Potud citát. Neznám inkriminovaný repertoár skupiny Barel Rock a tak jenom žasnu nad tou suverénně vyklenutou paralelou. Nevím, jaký je váš názor na tento způsob kritiky. Já bych řekl s prominutím, že je to jeden z exemplárních příkladů, jak zabíjet dvě mouchy jednou ranou a k tomu ještě střelbou ze zálohy.

Kamarád Franta Vyhnal, zasloužilý umělec ve hře na harmoniku, pobýval v první polovině 70. let nějaký čas v Japonsku. Koncertoval v Tokiu a já jsem mu záviděl. Nejen, že umí na harmoniku, ale že se může seznámit s autentickou japonskou kuchyní. Ne, že bych o ní příliš mnoho věděl, mně je prostě sympatická každá kuchyně, která používá sojovou omáčku. Když se František Vyhnal vrátil, nevyprávěl mi bohužel o sukiyaki ani o polévce ze sušených ryb, ale o soutěžním televizním pořadu, jehož vysílání prý pravidelně vylidňovalo tokijské ulice, včetně té největší, nejdelší, nejslavnější té, co se jmenuje Ginza. Nicméně vyprávění Franty Vyhnala bylo nadmíru zajímavé. A tak jsem oželel gastronomická poučení, zejména proto, že se mě místo nich dostalo inspirace. Program, o kterém Franta mluvil, byla stručně řečeno soutěž v amatérském zpěvu. Nesoutěžili v ní ovšem jednotlivci, ale rodinné týmy. Každý večer se jich vystřídalo několik a střídali se i žánry, protože žádný z nich nebyl ze soutěže vyloučen. Pokaždé prý byla velká legrace, jednak záměrná díky vtipnému moderátorovi, jednak nechtěná díky soutěžícím, kteří poněkud přeceňovali své schopnosti. Každý večer pak končil vyhlášením vítězů. Vítězné družstvo dostalo cenu, barevný televizor a šlo domů. Jášku, řekli jsme si s Frantou Vyhnalem unizono, jsme přece země muzikantů, tak proč něco podobného neskusit u nás? Potom jsme v redakci dali hlavy dohromady. Hlavu dramaturgyně Aleny Berkové a hlavu dramaturga Františka Živného a moji hlavu a posléze i další hlavy. A tak se v hromadě hlav začal rodit soutěžní pořad. Zpívá celá rodina. Jmenovaní mohou dosvědčit, že jsem se nijak nehrnul do úlohy konferanciéra. Snad jsem dokonce malinko tušil, jak složité bude tuhle soutěž řídit. Nakonec jsem však do toho stejně spadl, protože do chvíle, kdy jsem měl realizovat první program, nikdo nepřišel na nikoho jiného. Heleďme se, koukejme se, říkáte si asi, tak oni ten nápad uzmuli Japoncům. Ujišťuju vás, že Japonci to odkoukali taky jinde. Principy televizních soutěží se v tomhle trochu podobají anekdotám, jenom stěží lze vystopovat jejich prapůvod. A pak vymysleli jsme zcela jiná pravidla, jiný způsob hodnocení a taky jinou hlavní cenu. Místo velkého japonského barevného televizoru náš malý černobílý.

Práce na přípravě programu bylo až až. Jestli jsme se na počátku obávali nezájmu zpívající veřejnosti, po několika prvních anoncích a hlavně po prvním vysílání jsme se naopak začali strachovat, že množství přihlášek nikdy nezvládneme. Do soutěže se hlásila rodinná družstva z celé Československé socialistické republiky. Ani podmínka, že v každém musí být zastoupeny tři generace, nebyla pro zájemce překážkou. František Živný získal pro pořad orchestr Václava Hybše a co bych rád podtrhl, zasloužilého umělce Václava Hybše samého. Nevím, který jiný muzikant by se s takovým elánem a tak obětavě věnoval všem těm lidičkám, kteří většinou nikdy v životě nespívali s orchestrem, natož pak v televizi. Václav Hybš a František Živný výborně instrumentovali vybraný repertoár bez ohledu na to, jestli šlo o lidovku, o jazz, o národní písničku, o šanson, o kupleta nebo o operní árii. Neúnavně oba zkoušeli uchazeče pozvané k takovému předběžnému testování, domlouvali tóninu s babičkami, které v životě neslyšeli, co je to hlasový rozsah. Václav Hybš jako dirigent pak při vlastních produkcích nejen zůstával za všech okolností klidný, dokázal i uklidnit roztřesené adepty. Starostí nad hlavou měla taky Alena Berková, která pro mě mimo jiné připravovala informace pro rozhovory, a vedoucí výrobního štábu Eva Kubátová, která pořád proplácela nějaké jízdenky, a režisér Alexej Nosek, který zvyklý velet profesionálům, musel hledat jiný, co možná taktní a citlivý přístup k těm zpěvákům, nespěvákům. Pro mě osobně byla práce v pořadu Zpívá celá rodina drsně poučná. Vrhl jsem se do ní s chutí a troufám si tvrdit, že to bylo zpočátku znát. První dva vysílané pořady měly vynikající atmosféru. Nějaké ty chybičky ve zpěvu se daly lehce přehlédnout, protože soutěžící byli skoro všichni přirození, upřímní, mnozí z nich i vtipní a jejich bezprostřednost se pochopitelně přenesla na obecenstvo i na televizní diváky. S postupem času se tyhle kvality začaly nějak vytrácet. Další a další přihlášení možná lépe zpívali, ale přicházeli před kameru stylizovaní do podoby, která se jim zdála televizně způsobilá. V rozhovorech odmítali příliš osobní, soukromá témata, za to byli vždycky ochotni vypočítat všechny své funkce a všechny své zásluhy. A já jsem se dostal do zvláštních kleští. Ve snaze prolomit ty bariéry a vrátit programu spontánnost a legraci jsem kladl nečekané, nedomluvené otázky. A když jsem takhle párkrát soutěžící zaskočil, bohužel aniž jsem dosáhl kýženého efektu, začali o mě psát v novinách, že za A soutěžící znervozňuju, za B dostávám je do trapných rozpaků a za C suma sumárum napomáhám k zesměšnění pracujících lidí. Ne, já ty výtky neberu na lehkou váhu. Určitě jsem se nevědomky dopustil mnoha prohřešků. Víte, ale na druhé straně si myslím, že každý člověk, který překročí hranici mezi hledištěm a jevištěm, směrem na jeviště, se stává hercem, účinkujícím a měl by na sebe vzít všechna rizika, která to obnáší. Vždyť vlastně těmi riziky je vykoupena jeho pýcha. A kromě toho Zpívá celá rodina neměl být publicistický program s hudebními vložkami, ale zábavná soutěž, kterou přece nelze brát vážně a ve které, i kdyby se moderátor usnažil, nepokazí ani nevylepší profil soutěžících. A divák ten si tak jako tak udělá o každém vlastní úsudek.

Přesto přeze všechno jsem vydržel 21 pokračování pořadu Zpívá celá rodina. A nesnáze, do kterých jsem se dostával, byly vyvažovány sympatiemi, ba dokonce přátelstvím mnoha z těch několika set zpěváků amatérů. Většina soutěžících popírala, dokonce i veřejně, že bych je byl někdy přivedl do úzkých. Někteří mi dodnes píší a připomínají se mi fotografií, svatebním oznámením nebo zprávou o promoci. Ze soutěžícího chlapečka Pavla Nohy se stal zpěvák z povolání. Václava Hybše a ostatní spolutvůrce se mnou pojí společná vzpomínka na 5 let dlouhou epizodu tuzemské televizní historie. Epizoda jménem Zpívá celá rodina ještě pak nějaký čas trvala. To už jsme ji však nepsali my, ale Brno. Myslím, že je nejvyšší čas podívat se do trouby nebo pod pokličku, abyste kvůli mě něco nepřipálili. I konečně já už se stejně pro dnešek loučím.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já jsem velmi rád, že jste si i dnes, tedy ve čtvrtek 6. srpna, naladili naše vysílání. Čeká nás jako obvykle pestrá směs písniček i povídání a už za chvíli se k tomu všemu možná přidá i pár velmi dobrých rad. Naší dnešní pohodářkou totiž bude paní doktorka Jitka Vidrová, primářka Hlasového centra Praha. A to naše společné téma se vyloženě nabízí. Jak se dá vyhnout nejrůznějším letním angínám a potížím, které nám i vysoké teploty v tomto směru můžou přinést? Nejen o tom si budeme povídat za pár minut, tak si na to určitě počkejte. Do té doby zaspívá Luděk Nekuda a letní atmosféru nabídne taky Valdemar Matuška. Já vám pak přeji hezké a hlavně pohodové ráno.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: A nejen o tom, jak se starat o svůj hlas, si budeme povídat s primářkou Hlasového centra Praha paní Jitkou Vidrovou. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Ono to sice na první pohled trochu vypadá, že v létě bude na ORL prázdno. Není to takovéto klasické období, které máme spojené s potížemi, s hlasivkami a krkem, ale ono to tak možná úplně není.
2: No úplně ne, protože samozřejmě existují i takové infekce, které mají takovou letní nebo převahu prostě, která vzniká v teplých dnech. A zrovna teda bolesti v krku nebo angíny v létě bývají velmi nepříjemné. A nejsou třeba tak úplně jednoduše diagnostikovatelné a nikdy ani ne tak jednoduše jaksi léčitelné. Takže jo, i v létě můžeme mít v ambulanci plno.
1: No a souvisí to třeba s klimatizací? Já ji nesnáším.
2: No já taky ne, ale zase, když jsme úplně bez té klimatizace, tak to taky není příjemné. Ono je potřeba tu klimatizaci si nastavit správně. Uvádí se, že když je rozdíl teploty mezi tou zemní teplotou a tou klimatizovanou teplotou větší než 6 stupňů Celsia, tak nám to strašně vadí. Tak vlastně vzniká taková ta nemoc nachlazení, zánět nosohltanu a zánět nosohltanu je vždycky taková prvotní příčina všech nepohod, které máme v oblasti krku nebo nosu, nebo nosohltanu. Klimatizace může být, ale nemůžeme prostě napálit, když je venku 30, tak mít klimatizace na 16 stupňů, to určitě ne.
1: No ale ne vždy to můžeme ovlivnit. Třeba pokud letíme letadlem, tak já obvykle začínám tu dovolenou nějakými nepříjemnými pocity v krku. Dá se proti tomu nějak bránit?
2: No je upozornit ten personál, že to mají prostě hrozně moc a sám si to nad sebou předadlem vypnout. Já ten problém mám taky a myslím si, že to máme všichni, že to je hrozně nepříjemná věc, když na nás fičí ten studený vítr třeba v letadle. Nehledě na to, že i v tom letadle se člověk může velmi snadno nakazit, protože nevíte, kdo sedí v tom úzkém prostě stěsnaném prostoru, kde je hodně lidí. Může tam dojít nějakému přenosu kapénkové infekce velmi rychle, když člověk oslabení třeba tím, že je prochlazený, tak samozřejmě tu infekci dostane mnohem snáze.
1: Tak to je jeden takový klasický letní problém, no a ten druhý asi souvisí s ledovými nápoji, které si chceme často dát na schlazení. To byste doporučila?
2: Úplně bych to nedoporučovala, protože to není zdravý ani do žaludku, ani to není zdravý do toho krku, mít úplně ledový nápoj. Taky si všimněte, že když se napijeme hodně studeného, nebo třeba vycucáme si trošku víc studenou zmrzlinu, trošku studenější zmrzlinu, takže můžeme mít i takový krátký pocit zachraptění. Jak to nesvědčí těm hlasivkovým kloubům, že najednou člověk tak nemůže si odkašlat a začne chraptět. Takže určitě jako ledový nápoje nejsou nejvhodnější v teplých dnech. A taky si všimněte, že třeba lidé, kteří žijí trvale v horkém prostředí, já nevím, Africe, nebo v některých asijských zemích, takže pijou teplý čaj v létě. Ne studený, ne ledový, jako my.
1: Možná ještě trošku z jiného soudku, vy se jako primářka Hlasového centra věnujete osobnostem, které hlas potřebují, ať už to jsou třeba operní pěvci anebo zpěváci, jako byl Karel Gott. Říká se, že hlasivky jsou sval, tak dá se tento sval nějak trénovat?
2: No tak určitě. Hlasivky nejsou jenom sval, ale samozřejmě takovým tou podstatou té hlasivky je sval. A čím více hlas používáme, a když ho používáme kvalitně, tak ten sval prostě nabývá na své hmotnosti, na své velikosti. A jo, ano, posilovat se dá. Samozřejmě pokud budeme mlčet, dlouhodobě mlčet, tak potom ten hlas je velmi slabý, ten je i viditelně, když se podíváme do krku, tak vidím, že ta hlasivka se nepoužívá, že se tak prolamuje, že přesně jako nedovírají ty hlasivky. Pokud třeba ten člověk žije sám a nemá s kým by se bavil, tak je to vždycky znát, že ten hlas je slabší a tišší.
1: Takže
2: a obtížněji se samozřejmě ten člověk, to obtížně se mu mluví, takže potom nás vyhledává z toho důvodu, že nikdo mu nerozumí. Já se třeba zeptám, Ježišmarja, máte třeba pejska, nebo s kým se bavíte, s kým žijete, a když ten člověk žije sám, tak nemá třeba tu potřebu říct 3000 slov denně, tak aby ta hlasivka zesilovala.
1: A je to jenom o tom občas si promluvit třeba s tím pejskem, anebo existují nějaké hlasové rozcvičky, které doporučujete?
2: No, tak existují samozřejmě hlasové rozcvičky, ale pro normálního člověka, pro vás, jako třeba pro redaktora, je dobré znát hlasové rozcvičky. ale pro normálního člověka je to asi zbytečné. Normální člověk potřebuje běžnou komunikaci, tak aby skutečně, tak jak jsem řekla, použil každý den minimálně aspoň ty 3000 slov za ten den, aby ta hlasivka byla prostě trénovaná. Tak jako každý jiný sval, když nebudete chodit, tak samozřejmě budou atrofovat svaly na nohou. Když nebudete mluvit, tak atrofují ty svaly v tom krku, v tom hlasivkovém ústroji, konkrétně tedy hlasivky.
1: Když už se nám třeba stane, že o hlas přijdeme, ať už kvůli nějaké infekci nebo něčemu podobnému, slyšel jsem, že šeptání je to nejhorší, co můžeme udělat.
2: Tak šeptání není přirozený mechanismus, jakým způsobem vzniká hlas. Tam se používají právě úplně jiné svalové skupiny a když budete šeptat příliš dlouho, tak potom se velmi špatně navodí zpátky ten normální hlas. Pak si člověk může vlastně jako vykoledovat i takovou psychogenní poruchu, že vlastně není schopen promluvit normálně, protože neustále mu tam vlastně se do té promluvy vlastně vsouvají ty jiné svalové skupiny, které se běžně při mluvení nepoužívají. Šeptat můžeme chvilku, ale šeptat nějak dlouhodobě nebo si myslet, že při nemoci si pomůžu tím, že šeptám, tak určitě to není dobře.
1: Paní doktorko, možná úplně na závěr, existují nějaké mýty v tom vašem oboru? Například viděl jsem, že někteří pěvci kloktají syrová vejce, nedají ani ránu bez lahve Vincentky, tak jak to vlastně je?
2: Tak mýtů je celá řada a samozřejmě, když někdo je psychicky vázaný na to, že nějaký ten jeho prostě rituál ho uklidňuje, tak nic proti tomu, ale samozřejmě kloktat vajíčko ani něco podobného jako žádný smysl rozumný nemá. Popír Vincentku určitě není špatně, ale samozřejmě zázrak to také není.
1: Spoustu zajímavých rad o tom, jak se starat o hlasivky, nám ve vysílání poskytla primářka Hlasového centra Praha, paní Jitka Vidrová. My moc děkujeme, no a zase někdy na pohodě naslyšenou.
2: Já taky děkuji za pozvání a za otázky a přeji všem hezký den.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Pokud patříte k pravidelným posluchačům Pohody, jistě víte, že pevnou součástí našeho vysílání je i četba na pokračování. Dnes v poledne mimochodem začínáme novou knihu. Bude to Ivan Sergejevič Turgenev a jeho Šlechtické hnízdo. Pro někoho je taková četba uklidňující a po obědě si u ní možná i rád přispí, ale audioknihy nám v poslední době zpříjemňují monotónní chvilky, třeba za volantem, při vaření anebo při úklidu. Nechat si číst při práci ovšem není žádná novinka. Nedávno jsem četl zajímavý článek o tom, že na Kubě na to přišli už před více než 150 lety. Začalo to v továrnách na doutníky, které byly sice odjakživa chloubou ostrova, ale tento věhlas byl vykoupený dlouhou a monotónní prací, kdy dělníci hodiny seděli na jednom místě a prováděli stále tytéž pohyby, tedy balili jeden tabákový list za druhým. Aby si dlouhý pracovní den trochu zpříjemnili, složili se a ze svých vlastních mest zaplatili člověka, kterému se říkalo El Lector, tedy předčítač. Ten si sedl na vysokou stoličku uprostřed haly, vzal do ruky noviny nebo tlustý román a splna hrdla všem předčítal. Ráno se obvykle začínalo zprávami ze světa, odpoledne pak přišla na řadu díla světové literatury na pokračování. Předčítač nebyl jen tak někdo. Musel mít znělý hlas, výbornou výslovnost a dostatek dramatického nadání, aby udržel pozornost stovek pracujících. A dělníci své předčítače opravdu milovali. Tahle profese totiž měla ještě jeden benefit. I když už později existovalo rádio, předčítači často četli knihy na přání a dělníci se tak vyhnuli často únavným politicky zaměřeným zprávám. Pokud jste pracovali v takové továrně, v zásadě jste se stali velmi brzy velmi sečtělým člověkem. A není tak vůbec náhoda, že nakonec i slavné značky doutníků nesou jména jako Sancho Panza, Romeo a Julie anebo Monte Cristo. Ku podivu, tahle tradice navzdory moderním technologiím zcela nevymizela. A tak bychom dokonce i v dnešní době v některých kubánských továrnách předčítače našli. Tak si dnes třeba taky v poledne nalaďte naši četbu. Nespornou výhodou je, že bude jen na vás, jestli vám bude Pohoda číst k práci nebo k odpočinku.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Před námi je další horký den. Dobrá zpráva ale je, že by se to počasí snad už mělo pomalu začít lámat směrem k nějakým přijatelnějším teplotám. Podrobně to teď probereme s Michalem Žákem.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A tak přejeme dobré ráno na Kavčí hory.
2: Krásné ráno přeju i já.
0: Michale, a co mě dnes po ránu vcelku překvapilo, bylo to velmi dusné počasí. Byl to jen můj pocit?
2: Nebyl to pocit, je to tak. Ten vzduch, který teď máme ve většině České republiky, je dosti vlhký. A to znamená, že ten pocit dusna je docela přirozený, který v ní máme.
0: Pojďme tedy k dnešní předpovědi. Jak moc slunce opět rozpálí ulice a domy?
2: To bude výrazně méně než těch předchozích dnech, a to ze dvou důvodů. Za prvé bude více oblaků a za druhé už k nás přichází zvlněná studená fronta, se kterou ta oblačnost souvisí, a to znamená, že už ten vzduch, zejména v Čechách, bude poněkud chladnější. Nicméně poněkud neznamená, že bude chladný, protože teploty budou i dnes nadprůměrně vysoké. Vyšplhají většinou na hodnoty mezi 27 a 32 stupni. A tepleji bude ve východní polovině Moravy a Slezska. Tam ještě budou teploty velmi vysoké, mezi 32 a 37 stupni. Na horách kolem 22, v Beskydech kolem 28 stupňů Celsia. A bude i v průběhu dne na řadě míst nepříjemně dusno. Jinak na nebi čekejme více oblaků v Čechách a na západě Moravy, kde bude oblačno až zataženo. Vyskytnou se tam na mnoha místech přehánky nebo bouřky. K večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Na Moravě a ve Slezsku s výjimkou těch západních oblastí bude zpočátku slunečno, tedy jasno až polojasno. Odpoledne a večer začne i této části republiky oblaků postupně přibývat a přidají se místy přehánky nebo bouřky. A pozor, ty bouřky můžou být v průběhu dnešního dne kdykoliv i silné, především s přívalovým deštěm, ale můžou se objevit i kroupy a také silné nárazy větru. Jinak mimo bouřky a na přehánky bude vítr slabý, proměnlivý, v průběhu dne potom mírný od západu až severozápadu.
0: Michale, vím, že ty bouřky se dají velmi těžko předpovídat přesně, ale kdybyste to měl vzít ze svého pohledu, odhadujete, že spíš zaprší na většině míst, anebo zase bude hodně míst, kde nespadne ani kapka?
2: Tak myslím si, že pokud je 51% většina, tak bych řekl, že to bude na většině území. Nemyslím si, že to bude 51%. Domnívám se, že to bude tak kolem těch 60% území, kde dnes zaprší, ale i tam ty srážkové úhrny budou dosti rozdílné, takže od několika desetin milimetrů až po třeba 35, možná i 40 milimetrů v těch bouřkách, ale to budou opravdu jen lokální srážky, tak vydatné, řekněme.
0: Za předpověď děkujeme Michalu Žákovi a budeme se těšit ještě zítra. Věřím, že už s poměrně příjemnějšími teplotami na Pohodě naslyšenou.
2: Já také a hezký den.
1: Posloucháte Pohodové ráno. Naleďte se s námi.

0: Kluci jsou páni, zpíval Petr Rezek na Pohodě asi 6 minut po 8:30. Ani dnes nebude v našem vysílání chybět bylinková lékárna, ve které tentokrát poradíme hlavně těm, které trápí paradontóza. Vonavý hřebíček má totiž sice uplatnění obvykle v kuchyni při vaření, ale umí také léčit. Pokračujeme s kolegyní Evou Bucharovou.
1: Kvalitní hřebíček poznáte podle hnědého těla a světlé hlavičky. Pokud je tmavá, tak ho vyhoďte, protože bude hořký. Prodává se samozřejmě celý, doma si ho umeleme nebo roztlučeme v hmoždíři. Odpradávna se věřilo, že má afrodiziakální účinky, takže ho novomanželky přidávali svým mužům do jídla před svatební nocí. Hřebíček obsahuje sloučeninu eugenol, která má čistící účinky. Hřebíčkovou silici tedy můžete přidat do aromalampy, v období chřipek vyčistí vzduch i dýchací cesty. Možná i z toho důvodu zavěšovali dříve hřebíček na dětské postýlky. V lidové medicíně byl hřebíček nejčastěji využíván v souvislosti se zuby. Při akutní bolesti zubu, než stihnete zajít k zubaři, přímo žvíkejte 1 až 2 hřebíčky. Silice totiž poměrně efektivně snižuje bolest zubního nervu. Proti paradontóze denně masírujte dásně tamponem namočeným v tinktuře. Léčivý eugenol se výborně uvolňuje do alkoholu, proto se často využívá právě ve formě té tinktury. A tu si můžete vyrobit sami. Jak na to? Do 2 deci vodky nebo Alpy namočte 25 kusů hřebíčku. Nechte 2 týdny louhovat a občas protřepte. Když lžičku téhle alkoholové směsi přidáte do 2 deci vody, máte léčivou ústní vodu a tu můžete kloktat. Při bolesti v krku, provoný dech a nebo po vytržení zubu.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Vysoké teploty, téma posledních dnů, zmíníme i v další reportáži. Teploty znamenají zátěž a speciálně to platí pro lidi s chronickými nemocemi. V posledních dnech se to projevuje také v českých nemocnicích. Do té Vinohradské v Praze zamíříme už za chvíli v reportáži. A do té doby bude zpívat Petr Spálený. A to o tom, že Sylvie nemá čas.

0: Teploty snad už dnes 40 atakovat nebudou. Přesto vedro zaměstnává urgentní příjmy českých nemocnic. Zdravotníci řeší častěji kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Ve vyšším riziku jsou například pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla.
1: Dobrý den, paní Dejlová.
2: Dobrý den.
1: Jak se máte dneska?
2: Dobře.
1: Dejchá se dobře?
2: Ano.
3: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
2: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
1: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
3: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
4: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, teď po zaléčení krásně ustoupily.
3: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat. V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
4: Pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami.
3: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
4: Vnímáme mírné navýšení, především pacienti po kolapsových stavech, často to bývá právě horkem, dehydratací, musíme vyloučit arytmie. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu, to nemáme.
3: Říká mi přednosta Petr Toušek, zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
5: Můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, nemají možnost vyhledat stín pod stejný pitný režim a potom opravdu z toho vedra kolabují.
3: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Český rozhlas.

To byli plavci, kteří nás dovedli k samotnému závěru pohodového rána s datem 6. srpna. Posledních 5 minut nám zbývá do 9. hodiny, a tedy do tandemu Jana Rosáka. Do té doby ale ještě stihneme rychle popřát k svátku, a sice všem Oldřiškám. No a co se týká narozenin, tak 46. dnes slaví herečka a zpěvačka Hana Holišová a 79 let má také bavič a komik Petr Novotný. Přejeme samozřejmě hodně zdraví, no a vám posluchačům také příjemný den. Budu rád, když ho strávíte s naším vysíláním, a třeba i když si nás pustíte zítra po 8, kdy se na vás Václav Kuba bude opět těšit v pohodovém ránu. Loučím se písničkou od Jiřího Suchého, Klokočí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den vám všem, kteří jste si naladili Tandem, přeje Jan Rosák. A k tomu ještě hezkou chvilku u rádia. V dnešní vysílání se podíváme za ploty našich domovů. Tam žijí děti pro mnohé z nás jiného světa. Nevšimnete si jich do chvíle, kdy vzbudí pozornost až tragická zpráva v médiích, že třeba dítě se stalo obětí násilí nebo že se samo dopustilo kriminálního činu. Veřejnost se všecko zpravidla dozvídá, až když je pozdě. Můj dnešní host Tandemu za každé takové dítě už mnoho let bojuje. Pozvání totiž přijala předsedkyně Fondu ohrožených dětí, paní doktorka Marie Vodičková. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji.
2: Než se ale za ty pomyslné ploty vydáme, tak poprosím do režie o úvodní písničku.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je předsedkyně Fondu ohrožených dětí, doktorka Marie Vodičková. Paní Vodičková, já jsem si někde přečetl, že jste sama jste říkala, že jste měla krásné dětství. Když někdo něco takového řekne, tak to má asi nádherný vzpomínky na to dětství.
2: Tak doma, ano, to bylo krásný, protože naši vlastně nás měli, mě a sestru, rádi, chovali se k nám moc hezky a vlastně my jsme měli pocit, nebo já určitě, že jsme pro rodiče pak to nejdůležitější vlastně na světě. Neměli na nás žádný přemrštěný nároky. V podstatě jsem měla doma takový klid a pohodu, i když se naši sem tam tedy pohádali, to jako
1: bývá,
2: no jistě, ale v té škole to bylo první asi 4 roky takové horší, takže když jsem pak někdy uvažovala, když se do toho moc vracet nechtěla, protože tam jsem byla takovej outsider a jako tak nějak terčem po sněžku, což trvalo asi do té 5. třídy, no, tak to bylo nepříjemný, ale tím, že jsem měla doma vlastně pocit, že skutečně nás naši milují a že máme teda velkou cenu tedy, tak mě to zase tak nějak nezasáhlo, což si myslím, že by byla asi tragédie, když by někdo byl terčem posměchu u vrstevníků ve škole a podobně a ještě i doma snad objektem nějakého týrání nebo ponižování. A tak to musí být strašný.
1: No já si myslím, že o tom vy leco zvíte, protože těchto příběhů byste mohla sypat z rukávu v podstatě s velikou spoustu. No ale když se vracíme k vám, co vás tak jaksi nejvíc bavilo v tom dětství? Jestli pak jste chtěla třeba, dejme tomu, se stát doktorkou, nebo měla jste touhu třeba vyniknout někde na jevišti třeba, nebo jako zpěvačka?
2: No to ne, tedy já jsem byla hrozně takovej stydlivý člověk a ostýchavej, i proto možná. Tak já třeba v dětství, kdyby mi někdo řekl, že budu někdy veřejně někde vystupovat, tak asi pomalu skočím z okna, to bych si vůbec neuměla představit. Ale já jsem měla ráda zvířátka tedy, takže původně jsem třeba chtěla být nějaká veterinářka, než jsem zjistila, že se ty zvířátka tam taky musí třeba utrácet a podobně a jak to někdy. No, pak občas možná jsem tak uvažovala, jestli bych nebyla učitelka, ale tam nějaký pustila.
1: Já no jako... to potom po těch zkušenostech z těch prvních 4 tříd asi ne, že jo?
2: právě, ale já jsem hodně četla tady v dětství a moje taková nejoblíbenější knížky byly tedy Májovky, jo, takže to jsem se ano, vžívala do těch dobrodů. Tam prostě se mi líbilo hodně, jak to dobro tam vítězí vlastně, dobro, zlo, to bylo pěkný. Myslím si, že teď děti nemají třeba takové vzory, které by je mohly jako třeba formovat ve vztahu k tomu kladnému hrdinovi. Naopak teď jsou, dá se říct, v módě spíše tedy záporný postavy, tak celkem si říkám, že ještě je dobře, nebo že teď děti naše jsou ještě moc dobrý na to, jaký mají kolem sebe vzory a co se jim vlastně předkládá, jako že je in teda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já myslím, že nejenom mě, ale určitě i vás, milí posluchači, napadne, když hostem tandemu je předsedkyně Fondu ohrožených dětí, doktorka Vodičková, zeptat se, čím jsou vlastně děti nejvíc ohroženy dneska? Je to ohrožení psychiky, ohrožení jejich vývoje fyzického?
2: No tak možná, že teď jsou děti víc než třeba před několika desítkami let ohrožený jak se lidmi, kteří mají nějaké jaksi úchylky, deviantní, sadistický a podobně. Takže je potřeba asi na ty děti dávat víc pozor. No, ale jinak pokud je o, bych řekla, citový a takový ten morální vývoj nebo tak, tak to si myslím, že těmi vzory, které dětem společnost předkládá, jo, tím, že vlastně nějací kladní hrdinové nejsou v módě a vlastně jin je všechno spíš takový negativní nebo agresivní. Třeba reklama jenom, jak je šílená, teda co ty děti vidí v reklamě, co se předkládá. Jo. Buď je to agrese nebo nějaký takový jako brutální sex nebo v podstatě takový jako vulgární. Jo. To je podle mě ohrožování mravní výchovy mládeže, aha, ale prostě společnost je nastavená tak, že vlastně je to biznis, jsou to peníze a nikdo to nezastaví a je to strašný. Nebo jenom to, co vidí děti někde v novinových stáncích, které ty časopisy pornografické, které v podstatě jsou trestný nebo zakázaný, je to, ale může se to běžně takhle jak si vystavovat, co ty děti. Nebo i ty billboardy, kde jsou polonahý nějaký ženy v nějakých vyzývavých pozicích, tak mně to přijde fakt jako, že je to už hodně přes čáru a že snad ani v těch jiných zemích, tedy demokratických, to se nevidíte.
1: Já si vždycky, protože mám na to podobný názor, jako vy, říkám, jestli pak nejsem příliš prudérní, ale myslím si, že snad ne, protože jednak se tím ty děti okrádají o to takové to tajemné, příjemné vzrušení, které jaksi nastává při tom, když se tohle to děje tam, kde se to dít má. Ale jednak je to teda, podle mýho názoru, zbavuje veškerých zábran.
2: Zábran, jistě. No.
1: Zábrany jsou docela dobrý zase.
2: Rodiče nejsou těm dětem, nebo vůbec dospělí kolem, nemusí by to být rodiče, jako těm dětem vzorem, tak to je pak fakt těžký po nich chtít, aby byli jako tak, jak si to rodiče přejí, třeba nebo dospělí. Oni mají být děti vzorný, ale bohužel to okolí, ti, kteří jim mají být vzorem, tak vzorní nejsou. A já jenom teď si třeba vzpomínám na jeden takový cestopis, kde to bylo někde z Amazonie, říkal ten cestovatel, že viděl tedy tam u toho necivilizovaného indiánského kmene, že tedy tam neprobíhala vůbec žádná výchova v našem slova smyslu, jo? Že tam nebyly žádný, že děti netrestali, neodměňovali a přesto prý vychovanější děti neviděl, protože ti dospělí se chovali v souladu tedy s tradicemi a tak, jak se chovat mají a děti to automaticky přebírali.
1: To je přesně ono. Výchova příkladem. To už taky asi zní trošičku jako pohádka z předminulého století.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je dnes předsedkyně Fondu ohrožených dětí, doktorka Marie Vodičková. Vy jste, paní doktorko, vystudovala práva, předpokládám, když jste judr, vidíte. A věnovala jste se tomu taky jaksi nějakou dobu asi, že?
2: To jsem se věnovala, jsem nastoupila na prokuratuře, což byla taky taková celkem náhoda. A tam jsem dělala pak agendu mládeže, tedy vlastně 22 let.
1: A tímto způsobem jste se dostala jaksi?
2: Potom k tomu fondu, protože jsem tam dělala agendu trestné činnosti na dětech a na mládeži, dozor nad ústavními a ochrannými výchovami, takže jsem chodila do těch zařízení ústavních. A já jsem si totiž předtím myslela, že všechny děti, které jsou takzvaně právně volné nebo které se rodiče nezajímají, tak se hned dostanou do nějakých náhradních rodin, že jsou tady skutečně stovky žadatelů, což tady jsou, ale jenom o ty malé, zdravé a právně volné děti z takzvané běžné populace. Ale tam v těch ústavech byla spousta dětí, které teda to představě nevyhovovaly, no a tak ty tam jaksi měli bohužel šanci strávit celé dětství.
1: Takže vás to vedlo k založení Fondu ohrožených dětí, jestli se nepletu, byl založen 1990.
2: Dubno, no.
1: Vy jste byla přímo u zrodu. Bylo to tak jednoduché, jak si založit takovou organizaci, nebo...
2: A tak celkem v té době bylo. A já musím říct, že kdyby mě do toho jaksi nedokopala jedna kolegyně, abych udělala nějaký stanovy a podobně, tak nevím, jestli bych se já sama k tomu tedy dopracovala, ale v podstatě my jsme to založili spolu s osvojiteli a s pěstouny a pak ještě hodně tam pomáhal třeba časopis Vlasta, tehdejší šéfredaktorka paní Formáčková Maruška, která třeba už před založením vlastně fondu od roku 88 uveřejňovala ve Vlastě příběhy těch a fotografie těch dětí, pro které jako nebyla rodina, byly to děti starší, romský, nějakým způsobem třeba handicapované zdravotně, tak to se našlo až do založení fondu pro 44 takhle nechtěných dětí, tedy rodina. A tak teď teda ovšem, jak si jsem objektem trestního stíhání za ty fotografie, no tak já zatím jsem v pozici podezřelé, nikoli obviněné údajně teda.
1: Pardon, teď jsem to mě rozuměl, proč ten důvod jako je...
2: No, protože se to nelíbilo, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů a pan Igor Němec podal trestní oznámení na mě, na kolegyni, která tedy hledá vlastně pro neumístitelné děti rodiny. Takhle se to podařilo asi pro 700 dětí, no. Tak je to zločin u nás teďka. Dřív to nevadilo, ani dokonce v 60. let minulého století, kdy také ve Vlasti, myslím, vyšly fotografie a příběhy malých, tedy nechtěných dětí, to byly dvě romské děti, jedno dítě nevědomé. A tehdy se pro ně našla rodina, vlastně se ozval dalších 150 lidí, kteří by byli ochotní vzít si děti s nějakým handicapem. A takže se pak podařilo najít rodiny pro desítky dalších dětí. Na tom se podílel i profesor Matějíček. No ale tak jako v dnešní době by teda nedopadl dobře.
1: No tak dobře, tak abyste se nedostali jako Fond ohrožených dětí do křížku se zákonem, tak jakým způsobem postupujete tedy, no, tak my už když jsme zachraňujete děti?
2: No. Takhle, ta fotografie je strašně důležitá. Ta skutečně osloví lidi, kteří by jinak třeba vůbec neuvažovali o tom, že by se vzali to dítě. A prostě ten příběh, a to, třeba to dítě je někomu podobné z jejich rodiny. Jo. Takže my teď už máme na našem webu a ve zpravodaji jenom fotografie tam, kde máme souhlasy zákonných zástupců, že to můžeme zveřejnit. No a dokonce i to se nelíbí. A přesto tvrdí, že ty zákonní zástupci, když jsou děti v ústavech, tak nemůžou dávat prej právně relevantní souhlas. No tak v tom zatím, jak si tedy bojujeme, takže my tam ty fotky máme dál, což teda irituje jistě jednak ministerstvo a i dokonce paní zástupkyně ombudsmana, která taky říká, že se dopouštíme nějakých protiprávních činů tedy.
1: To je nepřesvědčí ani ty výsledky vaše?
2: Ne. Oni tvrdí, že určitě je možný najít nějaké jiné metody.
1: Nevědí sice jaké.
2: Nevědí zatím. Říkali, že sofistikovanější tedy, takový se používají hezký slova. No ale jako zatím žádný nevymysleli, ale tohle je nezákonný.
1: No ale výsledky nějaký máte určitě. A tak, to by mohlo přesvědčit. No,
2: no tak to vůbec nikomu nedělá radost, že by se pro ty děti našla rodina.
1: Mně by to radost udělalo, tak zkuste mi říct, jak jste vlastně, dá se to nějak percentuálně třeba jaksi vzhledem k vaší jaksi iniciativě a práci?
2: No tak ročně takhle najdeme rodinu pro asi 30 až takových 50 dětí, pro který stát rodinu neměl. A právě pokud je možný uveřejnit fotografii, tak je ta šance na to, že se tomu dítěti nalezne rodina, mnohem větší, než když je to jenom jaksi popis, takový anonymní bez fotky. No ale i pro ty děti se najde rodina, ale bohužel ne pro všechny, které by to potřebovali, na těch je strašně
1: moc. Ne každý asi ví, kde se ty fotografie uveřejňují.
2: No tak my máme tady na našem tady webu www.fud.cz, no je tam nějakých teď 7 fotografií, protože bohužel s těmi rodiči je špatná spolupráce, v podstatě ne každý, někdy jsou neznámého pobytu, takže vůbec je sehnat, aby třeba ten souhlas dali, je obtížný, ale někteří naopak ten souhlas dali rádi, třeba to byly ve dvou případech rodiče, kde se jim narodili děti s Downovým syndromem, oni si na to netroufali, aby se o takové dítě postarali, ale přesto chtěli, aby bylo v rodině. No, tak dali souhlas k uveřejnění fotografie, tak my jsme uveřejnili, pro obě ty děti se rodina našla. Je to úžasný, jsou to miminka, samozřejmě čím dřív se to dítě dostane do rodiny, tím lepší a ten vývoj je samozřejmě nesrovnatelně jiný, než kdyby děti byly v ústavu. No a tak to je taky špatně, prý, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktorka Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí, se svěřila dnes taky, že chtěla kdysi možná být taky učitelkou. A ta, kterou jste si dneska vybrala z klasiků českého humoru, ta dokonce nějakou dobu učitelovala. Tak, naštěstí pro naše herectví, humor, legraci a pro nás, pro všechny, to brzo vzdala a dala se na herectví a dneska, nebo nedávno slavila skvělou osmdesátku. Takže vy jste si vybrala Jiřinu Bohdalovou.
2: Ano, moc jí zdravím, jestli je to možný.
1: Vy se znáte, předpokládám osobně asi. Ano, ne, neznáte. Ne. Ale v čem se vám líbí nejvíc třeba?
2: Třeba ta scénka, která, jo, tak tenkrát, jak si pozvala domů nějaký ty natěrače nebo někoho, aby vymaloval byt a jak teda přišel nějaký tedy pán, který nabízal sexuální služby, to bylo
1: moc pěkný. Jo, to je scénka s Karlem Šípem, jestli se nepletu.
2: Jo, vlastně, no, to bylo fakt dobrý, teda Šíp taky úžasný.
3: No ahoj, hele, tak já jsem si konečně našla v inzerátech toho řemeslníka. No, no tak to víš, barák mi padá málem na hlavu. Kde pak ženská bez chlapa, že jo? Ta se holt musí starat sama, no, no. No, ale tobě to budu povídat, viď, no. Hele, holka, ale tenhle by mohl umět všecko. Od zední činy až po elektriku. No, on i vymalovat by mohl umět, víš, no. Hele, já ti ten inzerát přečtu. Osamělým starším ženám nabízím služby všeho druhu. Francouzské my, ne, to je malování, jo? To on holka bude mít asi barvy zvenku, víš? Včetně praktik sm. Zkrátka, tomu já nerozumím, víš co, jako to můj... Co říkáš? Sádlo, maso, ale prosím, to by musel být holka řezník. A tohle to je zedník. To spíš bude sádra Malta. Hele, no nakonec uvidím, veď. No, hele, ten tady bude mít práce spousty. Tomáš, dole celá podezdívka, jo? Tak vymalovat ložnici. Tam by se možná ty francouzský barvy zrovna mohly hodit, veď. No, a pak střecha, jo? Teda ta je dělaná nedávno, no ale podívat se na ní musí holka, veď. Hele, ten nebude vědět, kam dřív skočit. Hele, hele, to už bude možná on. Hele, kdyby byl šikovnej a laciný, tak se ho můžeš objednat potom ty taky. Jo, já ti pak zavolám, jo, ahoj.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Objednávala jste si u naší firmy? Jsem tu dobře.
1: Jo. Já už na vás čekám. No, pojďte dál. No.
0: Hejte.
1: Ano.
0: Ono možná by bylo nejlepší, kdybyste mě hned na začátku řekla, jakou máte asi celkovou představu, víte?
1: Já
0: si podle toho rozvrh síly.
1: Jo.
0: A čas,
1: no,
0: víte?
1: Tak podívejte se, asi takhle. Posaďte se. No, já jsem si to totiž radši napsala, víte? Bych na něco třeba nezapomněla, no. Tak, hele, začít byste měl teda ze spodu. Spodek je teda zanedbanej nejvíc. Nebylo leta šahnuto, no. Ečkejte, pak ložnice, no. Teda tam vás čeká největší dřina. No, ale nakonec to uvidíte, víte, no. No, no a pak byste se měl podívat, jak vypadá hořejšek, jo. Ale já myslím, že ten se vám bude celkem líbit. Pak ten by dělali nedávno novej. No, tak, ale no tak jen si odpočíňte, že jo, tak voražte si, ale pak se do toho dáme, no. Koukám, že máte i francouzský monterky, no.
0: Podívejte se, jestli to aspoň částečně tedy necháte na mě,
1: víte,
0: tak dalejte se, napřed bychom si tady měli udělat takovou intimnější atmosféru, víte. To se u těch zákaznic prostě osvědčuje, jo, takže byste mohla pustit nějakou hudbu potichu, aby tady zněla. Možná byste mohla dát taky nějaký pití na stůl, jak na to koukám, chtělo by to spíš něco ostřejší, jo, víte. Ale hlavně, víte, je tady moc světla. Takže kdybyste udělala co největší tmu, jo?
1: No jo, ale to na to neuvidíte.
0: Ono je to někdy lepší, víte.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm je hostem předsedkyně Fondu ohrožených dětí doktorka Marie Vodičková, která se stará samozřejmě s celou svojí organizací o to, aby se děti, které strádají, dostali třeba do rodin, kde by se tomu mohla udělat přítrž a ty děti by taky, jako všechny ostatní, které mají normální rodinu, byly šťastné. Já myslím, že vy jste se o to přímo i sama několikrát postarala, protože jste vychovala několik dětí osvojených, vidíte?
2: No, já jsem měla celkem 8 dětí, jedna byla osvojená, 6 v poručenské péči, 1 v pěstounské péči. Tak se všemi těmi holkami jsem se setkala vlastně v těch ústavech, kam jsem chodila služebně, a kdybych je tam neviděla, tak bych je neměla, což zase podporuje to, že to, co asi oči nevidí, srdce neželí, nebo nevím, prostě ty děti, tam přeskočila jistřička, byly mi milí, nikoho neměli, už byly ve věku vlastně nejmladší, té Věrce bylo za 1 měsíc 7 let a nejstarší byla 14 letá a všechny ty děti vlastně strašně chtěly někoho mít pro sebe, aby nemuseli jako mít v dětském domově.
1: Jakou máte vy osobní zkušenost s tím? Je lehké takové děti zvládat, vychovávat, anebo jsou s tím nějaké problémy, které jste třeba těžko řešila?
2: Ano, tak problémy samozřejmě jsou často i u dětí vlastních, které nemají za sebou nějaká traumata. A tedy nějaký špatný třeba zážitky a vzory. No tak bylo to třeba trochu těžší, než jsem si, jako když člověk do toho jde trochu idealizovaně tedy, ale musí se prostě přizpůsobit člověk té realitě, že to není úplně takový všechno v pohodě, že jsou někdy větší problémy, ale ty problémy bohužel ty děti mají kvůli tomu, co zažili, s nějakou výbavou se taky narodili, takže jako není možné jim to nějak vyčítat nějak moc nebo je nemít rád nebo podobně. Ty děti potřebují hodně takovou empatii a toleranci a mít pocit, že je máte rádi, což potřebuje každý dítě, přestože to dítě zlobí, tak musí mít pocit tý takzvaný bezpodmínečný lásky, že rodiče ho milují, přestože tedy zrovna nesplňuje jejich momentální představy třeba. A tak ten, kdo se vezme dítě do náhradní péče, tak by neměl mít ty představy nějaký příliš tedy jaksi velký. To znamená, já třeba pokud je o nějaký školní prospěch, tak jednak ty holky neměly zrovna tedy to vrozené nadání, tedy navíc to, co jako vlastně zanedbalo se v tom dětství nejútlejším a předškolním věku, to už se nedá jako nějak dohnat. Jo. Ale co vidím teď na těch svých vnoučatech, kterých mám teda 9, že vlastně ty děti, ty vnoučata už se vyvíjí jako normální děti, jsou šikovný ve škole i takový normální děti, veselý, pohodový, jo. Takže pak člověk nejen, že má radost z těch svých dětí, jo, protože nejdůležitější je, že mezi námi jsou pořád dobrý vztahy, ale že už
1: co dneska dělají třeba?
2: No, tak třeba ta jedna, ta má Věrka, ta nejstarší, tam je už 36 a má 2 malý děti, takže tedy 8 let a 5 let, no tak marně schání nějaký zaměstnání, který by se podařilo skloubit. Ta jedna třeba dcera vlastně, která jediná byla od narození vlastně v ústavu, tedy, takže prošla 8 let asi 4 ústavy, tak ta má takový těžký třeba psychický z toho problémy, že má skutečně invalidní důchod plný ve výši 3400 korun, takže kdybych teda ji nemohla podporovat a to, tak nevím, jak by chudák dopadla. A to deprese samozřejmě, agorafobie. Bohužel i se u ní vlastně ty drogy projevily, což je vlastně důsledek, který i toho hroznýho, jako, nebo takového neradostného dětství, no, protože když to malý dítě nemá nikoho, kdo by ho pochoval, kdo by se s ním pomazlil, kdo by s ním dělal ty normální věci, co se dělají s miminkem, batoletem, tak to je pak těžký. Ale přesto jí mám moc ráda a máme spolu dobrý vztah.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, když zjistí doktorka Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí, že děti, které vychovala a které prošly její rodinou, jsou dneska sami rodiči, sami vychovávají svoje děti a dopadají mnohem lépe, než by tomu tak bylo, kdyby jste je nemohla na ně působit, tak to je samozřejmě velice pozitivní a to vám musí dělat radost. Co vám naopak dělá ten největší smutek v té vaší práci?
2: No tak já teda celkem nechápu, že pořád musíme bojovat jaksi s úřady a že v podstatě všechny návrhy, které my jsme měli, tak víceméně prošly až přes sněmovnu díky poslaneckým návrhům. A že jsme nikdy nebyli schopni nějak se domluvit třeba s těmi pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dokonce teď se chystá novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která teď už doufám to nehrozí, ale jako v původním návrhu bylo, že vlastně by se klokánky zrušily tedy. Ty klokánky, to je taková přechodná péče na bázi vyslovně rodinné péče, kde dvě tety se střídají po týdnu a skutečně o maximálně 4 děti v samostatném bytě a vaří. Všechno tak dělají, jako kdyby ty děti vlastně byly někdo upříbuzných, což bohužel nemají tu šanci. No. Ale prostě v tom zákoně byly taková ustanovení, doufám, že teda už tam nebudou, že by ty klokánky musely skončit. No, tak to mě
1: a co jim na tom vadí, ne těch klokánky?
2: No tak to já nevím, no, že prý je to instituce. No. A že tu údajně všechny děti mají být v rodinách, ale prostě to je naprosto nereálná představa, že by tady bylo tolik rodin, které by byly schopný a ochotný se postarat o tady tisíce dětí, které bohužel ročně kolem asi 4 000 umístěny do ústavní výchovy. A samozřejmě, že mnohé děti, kdyby stát pomohl, to taky říkáme, tak kdyby teda té rodině, která ty děti netýrá, je schopná se o ně postarat, byla poskytnutá nějaká hmotná dávka, aby ji nevyhodili teda z bytu, protože těžko se někdo stará o děti někde pod mostem nebo na ulici. Takže ti rodiče sami vlastně nás žádají, abychom ty děti přijali velmi často z toho důvodu, že se ocitli na ulici. Nebo v lepším případě jsou třeba v našich azylových domech, kterých máme celkem 5. No, tak je to taková bída, jo, že na jedné straně se říká jako všechno pro biologickou rodinu, ale poté to hmotné zajištění teď je tak na takové úrovni, že velice často jenom z toho důvodu ty rodiny selhávají.
1: A není to náhodou, protože ti příslušní úředníci na tom ministerstvu to dělají od toho stolu, místo, aby to dělali z té praxe?
2: Já to celkem nechápu. Fakt je, že to do toho ustanovení, do toho zákona se to dostalo, aniž oni by blíž třeba měli zájem ty klokánky, kde máme teď 460 míst a ročně tam projde, loni to bylo 936 dětí a dokonce 961 jsme museli pro nedostatek kapacity odmítnout, ale oni místo, aby to podpořili i hmotně, protože my pořád jako se tak tupíme a nebýt podpory veřejnosti, za kterou moc děkuju, tak bychom to vůbec nemohli provozovat. Jo. Tak ještě dokonce v tom návrhu bylo, že se sníží ten státní příspěvek na ty děti o třetinu, ačkoliv teď je zhruba poloviční, třeba kojenecké ústavy mají údajně, tedy podle té nějaké statistiky, 486 000 na jedno dítě do 6 let a nám ten státní příspěvek na to dítě na celý rok, který že dělá 207 000, takže méně než půlku. A ještě se to mělo snižovat. No tak to se nedá teda tak provozovat, když tam největší část samozřejmě jsou mzdy, protože musíme ty lidi platit. A to ještě ty naše tety vlastně udělají 2 úvazky, takže oni mají průměrnou plat za ten jeden, ani ne minimální mzdu. Jo. Ale tak to je všechno. Takže nevím, no prostě, ale já doufám, že teď už to nějak jako snad v tom zákoně se nebude. A že tedy budeme moc dál fungovat. Bylo by to celá velká škoda, kdyby ty děti, já nevím, kam by šla asi do ústavu. No.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm je dnes hostem předsedkyně Fondu ohrožených dětí doktorka Marie Vodičková. Tak abychom trošičku taky malinko probrali vás osobně, taky chováte pejsky, víte? Jsem si přečetl, že máte spoustu pejsků, nebo to už neplatí?
2: Já jsem měla 6 čiváv. A s nimi jsem tedy na výstavách jako vysloveně jsme vyhrávali, byla taková náhoda, že to byly fakt krásní pejskové miloučky a strašně rádi, zvlášť ten jeden pejsek, ten byl interšampion, ten to úplně miloval, ty výstavy. Ten vyhrál dokonce soutěž o nejkrásnějšího psa České republiky v roce 95. A teď prostě, když se to šlo přebírat, tak on byl úplně tak nervózní, on se celý klepal, protože se bál, že na něj jako nevyjde, tedy ne, pohár. Úplně, opravdu. To takhle vnímej, no. Je to neuvěřitelný. Jsou strašně, a vůbec zvířata jsou strašně inteligentní. A já teda vyznávám takový heslo, že kdyby se lidi chovali jako zvířata, bylo by na světě dobře teda. No, tak když člověk vidí, jak se umějí starat o své mláďata, jak jsou něžní, trpěliví, no je to úžasný. No a tak tenhle pejsek, ten to tak miloval ty výstavy, všechny vyhrál tedy. A protože tam on dostával vždycky od 10. se ten pohár, tak on vytřeštěný v oči takhle se klepal. A jen řekli jeho jméno jako na to, tak okamžitě se uklidnil a šel tam jako velký ten, prostě výstavní postoj. No nádhera, ovšem tak, jak měl mít. Předtím je měl dozadu celý. On se fakt bál, že na něj nezbyde. No. Takže to bylo
1: takové. Myslíte si, že on to opravdu ale určitě, ví, že je oceněný?
2: Určitě,
1: jo?
2: No určitě. A on třeba, když já jsem chtěla odejít z té výstavy dřív, tak on se třeba vysmek a utíkal tam zpátky, protože on úplně miloval ten výstavní rumra. Jo. Prostě, on,
1: je to
2: ale
1: možný.
2: On skutečně, my jsme byli někde v zahraničí a tam všichni ty rozhodčí z něj byli úplně pav, protože on sám většina těch musela ty psy jako do té výstavní postoje nějak držet třeba. A on nevím, prostě hrdě tam kráčel. Tak úplně přesně. A takhle se už choval od 3 týdnů v podstatě. Dělal výstavní postoje.
1: Zrozený pro soutěž, soutěžní typ.
2: A ty čivavy, všichni byly na těch výstavách teda dost úspěšný, ale teda tenhle Ichiko, teda ten byl úplně Ichiko. Největší hvězda. Ichiko, to jsem vymyslela indiánský jméno, protože to jsou indiánský psy, že jo.
1: A teď máte teda takový jako teď směsi,
2: mám,
1: jo?
2: No, takový 3 bílý středňáky, chlupatý, no, pak jednu jezevčici, tu už je 16, a pak jednoho naháče, kterýho jsem vykoupila z nějakých taky šílených podmínek, kde byl 7 měsíců ve sklepě, jo.
1: Jak je zvládáte ty pejsky také?
2: No, tak
1: jako. To já vím, co to je prostě mít doma 2 psy, jo, třeba.
2: Jde to, no, tak pomáhají taky někdy děti a tak, no. Nebo sestra.
1: No, ale je to hlavně, vám ty pejsky přináší radost.
2: Tak určitě, no, já si myslím, že člověk musí mít fakt nějaký koníčky, pokud dělá takovou práci, která není vždycky tedy úplně tak psychicky poznášející, ale zase my vidíme hodně těch případů, které dopadnou dobře. Ale je dobrý mít ještě nějaký jiný zájem. No.
1: A myslíte si, že třeba, když jsme u těch pejsků a dětí dohromady, že ti pejskové děti naopak, jak si na sebe dobře působí třeba?
2: Tak určitě my třeba v některých klokánkách máme pejsky, dokonce i kotičky, tedy. A ty děti, teď jedna slečna za mnou přišla, jestli by mohla být králička, jsem říkala, proč ne, tady máme takových pejsků, tak proč by nemohla být králiček. Ale prostě ty děti, zvlášť takový straumatizovaný třeba, tak na ně hrozně dobře působí, když můžou si pohladit nebo pomazit se s pejskem, nebo slečny chodí s těmi psy rády, teda, nebo vůbec větší děti na vycházku a tak jako je to fajn. No.
1: Je to jasný, zvířátka působí blahodárně na lidi a řekl bych, že je tak, jak si poličťují ty lidi. Kdyby to tak bylo, bylo
2: lidi
1: by to
2: se měli
1: dobře.
2: Fakt inspirovat těmi zvířaty, jak jsou moudrý a jak nezraději svého přítele a mají předvídatelné jednání, chování. Jo. Já u těch všech psů vím, jak se budou chovat třeba v nějaký situaci, což u lidí vždycky tak jistý není.
1: Přeju vám, paní doktorko, abyste měla radost nejenom se zvířátek, ale hlavně z těch dětí, o které se tak ráda, tak dobře staráte.
2: Tak
1: ať vám vaše práce jde a hlavně tedy pevné zdraví a mějte se moc pěkně.
2: Děkuju moc.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Těch případů je celkem dost od některých malých a už okolí vnímajících dětí až po staré pány nebo staré dámy, které jsem operoval v okamžicích, kdy třeba je nikdo operovat nechtěl. Já bych si jenom chtěl právě teď. Je zima venku, když jsem přijížděl, padal sníh a mě tak napadlo takový docela až dojímavý příběh jednoho starého pražského lékaře, který přišel ke mně už skoro v 80 letech s bolestivou kyčlí, nemohl chodit, byl doporučen kolegou z neurologické kliniky a já jsem dlouho rozmýšlel, jestli ho mám nebo nemám operovat. Nakonec mi všichni říkali, že je už v poměrně pokročilém věku a že jsou tady nejrůznější nebezpečí, oběhová a konec konců i ten vyšší věk a nebezpečí mozkových poruch třeba po operaci a tak dále. Ale ten člověk tak strašně lpěl na životě a tak strašně mi zdůrazňoval, že pro něj chůze a pohyb venku je všecko, co má a co mu přináší líbý pocit z toho, že žije, že jsem se tedy rozhodl, že operaci přece jenom provedu. Šlo o náhradu kyčelního kloubu a samozřejmě, jak to někdy bývá, při velkých protekcích a při velké péči došlo k tomu, že po té operaci, která proběhla první dva dny bez jakýchkoliv příznaků, jak se někdy stává u starých lidí, upadl do určité zmatenosti a pak prakticky až do bezvědomí. Ten stav se vlekl poměrně dlouhou dobu, 3 týdny. Ten starý muž nevnímal okolí a všichni jsme v podstatě začali věřit už pomalu tomu, že není žádná naděje a že přece jenom už ten pozdní věk hrál svou roli, i když operace sama proběhla dobře a bez komplikací. Tak vlastně na poslední chvíli jsme toho muže na přání rodiny pustili domů, nečekajíce vůbec žádný zvrat. Já jsem nakonec nevěděl určitou dobu, jak ta záležitost dopadla, protože on měl dceru i syna v zahraničí ve Švýcarsku a já jsem byl přesvědčen, že ten případ nedopadl dobře a že se na mě neobrátili, aby mě oznámili bohužel jistě smutný jeho konec. A najednou úplně rok a já jsem dostal strašně krásný milý dopis ze Švýcarska od dcery tohoto muže, která mě poděkovala za to, jak krásně jsem tatínka odoperoval, že je nesmírně spokojený, že se toulá přírodou a neuplynulo pár dní a dostal jsem od něho pohled, kde mě psal, že je strašně nadšen, protože přesto, že tedy ho navštívil již vysoký věk, tak opět může i s touto endoprotézou lyžařit ve švýcarských Alpách. Dovedete si představit takovou úlevu, jaký potěšení před vánočním čase, bylo to před asi 2 roky, jaké se mi dostalo a jakou satisfakci jsem cítil za to, že jsem se rozhodl tehdy tohoto úctyhodného lékaře a velice milého pána operovat. Žije dodnes a pokud vím, tak velice spokojeně.
1: Když odcházel na operaci, říkal mu kamarád, jenž proležel v sádrovém krunýři 11 měsíců. Budeš ležet týden a nad tebou bude jen bílý strop. Po 14 dnech se na něm začnou objevovat čáry i barvy. Za další měsíc se promění v promítací plátno toho nejfantastičtějšího filmu světa. Budou na něm tví kamarádi i všechny lásky, hory, řeky, 20 let dopředu i nazpátek. Celý svět najednou v několika čtverečních metrech. Vzpomněl si na něj hodně brzo. Bylo to tehdy, kdy za dlouhých pooperačních nocí nad sebou spatřil první šlápoty. Bosé nohy, které se vydávaly za vším tím, co pro něj dosud nebylo možné. Vycházeli na cestu, zastavovali, bloudili, avšak stále směřovali kupředu. Nekonečné dobrodružství cesty. Snad právě v tom je zakleto tajemství našeho života. Chtít, věřit a jít. Myslel na všechny, kteří asi na této posteli už také pozorovali své stopy k budoucnu. Přemýšlel o tom, které z nich byly později v životě opravdu prošlápnuty. A pak si uvědomil, že tyto šlápoty musí vidět ještě někdo. Ten, který dokázal uvolnit lavinu našich plánů, snů a nadějí. Ten, který otevřel cesty a pomohl nám vydat se na řadu z nich. Aby život byl stále životem. Abychom ráno vstali a řekli, jdeme dál.
0: Osudy jsou někdy nesmírně složité a nesmírně spletité. Já sám jsem nikdy si nemyslel, že budu jednou lékařem. Já jsem měl úplně jiné zájmy, jako byl sport a nebo snaha po určité, budete se třeba smát. Naštěstí k tomu nedošlo, tyto sklony jsem k tomu měl někdy po druhé světové válce, že bych třeba chtěl být vojákem z povolání nebo něco takového. Jak říkám, naštěstí k tomu nedošlo. Všichni víme, kam se celý vývoj u nás ubíral. Ale pak jsem najednou přišel o nohu. Utrpěl jsem úraz a já sám jsem 2 měsíce nemohl chodit a další měsíc jsem se pak těžce učil chodit na protéze. To bylo ve 13 letech, kdy v Nažňové brigádě jsem nešťastnou náhodou spadl do mlátičky a přišel jsem o levou dolní končetinu, tedy amputací v Berci. Já jsem měl obrovské štěstí v životě, jednak protože moje rodina byla velice sportovně angažovaná. Můj tatínek byl cvičitelem Vinohradského Sokola, moje maminka taky, příbuzenstvo, slavní fotbalisté, různí volejbalisté a tak dále. Čili já od samého začátku jsem všemi byl veden k tomu, abych sportoval, abych se znova vrátil do života. Já jsem se naučil v krátké době, potom, když už jsem měl protézu, všecko od lyžaření přes jízdu na kole, přes hraní volejbalu, kopané, dokonce závodně jsem začal plavat ještě v Sokolu Vinohrady a to jsem všechno zužitkoval potom později v době, kdy jsem studoval medicínu a kdy jsem se dostal na ortopedickou kliniku v Praze profesorovi Hněvkovskému v tom, že jsem se zapojil do zakládání sportu invalidů, dneska se říká handicapovaných, a to jak v domácím, tak později v mezinárodním měřítku. To mi umožnilo jednak obrovské možnosti tréninku, zvýšení fyzické kondice a já, když jsem začal studovat medicínu, tak vlastně tato sportovní aktivita, trénink a spousta lidí, kteří měli pro mě pochopení, ať to byli profesor tělocviku na gymnáziu, nebo později moji šéfové na chirurgii a na ortopedii, jmenovitě pan profesor Hněvkovský, mě umožnili se aktivně věnovat i sportu. A tak se u mě sloubily tyto dvě věci. Moje povolání, moje fyzická kondice, láska ke sportu, pochopení pro pacienty, kteří se ocitnou v životní situaci podobné, jako jsem měl já. Prožil jsem si celou tu škálu nejrůznějších bolestí a toho pocitu, co to znamená, když člověk nemůže vstát, nemůže si někam dojít, nemůže si něco opatřit, nebo dokonce není schopen vzpřímeného stoje. Čili já vždycky říkám, že ono se to říká v různých variantách, že člověk má umírat ve stoje a tak dále. Ono to zní teatrálně, ale já strašně cítím názor, že člověk má mít možnost stát, že nemá trávit svůj život v leže, nemá trávit svůj život v sedě, nemá trávit svůj život lezením po čtyřech, pokud to jen trochu jde. A já jsem se sám naučil, nebo získal jsem k tomuto svému názoru přesvědčení, nebo utvrdil se mi tento názor tím, když jsem potom později třeba operoval těžce postižené děti s dětskou mozkovou obrnou, které, když jsem je dostal poprvé do rukou, třeba v Jedličkově ústavu, nebyli schopni nic jiného, než ležet v posteli, nebo maximálně se plazit po zemi. A já jsem tehdy shodou náhod, shodou možností získání určité odborné literatury i určitých styků jsem se rozhodl tyto děti operovat. Celá řada tehdy těch těžce postižených dětí, kteří nikdy v životě nestáli a nepodívali se z okna, se po těch operacích postavila. Měli možnost vstát, měli možnost jít k oknu. Ty děti se začaly rozvíjet, ty děti se začaly učit. Ta první skupina těch dětí, který jsem odoperoval, mnoho z nich mě dodnes navštěvuje. Buď to mě píše dopisy, upozorňuje mě na svoje životní úspěchy, upozorňuje mě a oznamuje mi absolvování škol, svatby, cesty do ciziny a tak dále. Dostal jsem zrovna nedávno pohled od dívky, která nechodila nikdy předtím, než jsem ji operoval. A teď mě poslala právě v těchto dnech pohled ze Spojených států, jak na vozíčku s maminkou absolvuje cesty v krásnou americkou přírodou a napsala mi strašně krásný dopis, že díky tomu, že jsem ji operoval, jsem ji umožnil vidět tyto přírodní krásy, kam by se nikdy v životě nedostala, kdyby bývala nenašla ke mně náhodou cestu, poněvadž samozřejmě ne všichni lidé vědí o tom, že tyto možnosti u nás existují.
2: Vážený pane doktore, Vím, že umíte tmu beznaděje proměnit ve světlo života, dar chůze. A to svým nepřekonatelným mistrovstvím dokonalé operace se širokou radikální léčbou. Má chůze není sice natolik bezvadná, abych se mohla předvádět, ale k samostatnému pohybu to stačí, i k mému pocitu štěstí, že chodím. Volný pohyb mě dovoloval pracovat, dokonce jsem si mohla vyjet na podzim do hor na Špičák a tam s pomocí kolegyně a hole zvládat nenáročnou horskou turistiku. Za vše nemůžu říci nic víc, než děkuji. Upřímně zdraví pacientka Jarmila. V Karlových Varech 6. dubna 2001.
0: Měl jsem dva takové případy. Jedno bylo úraz děvčete z Francie, lyžařský úraz, tak zhruba rovněž v tom věku, která byla, utrpěla těžký úraz nad kolenem s porušením tepny a s tím, že jí museli dělat bypass cévní. A ona, když přijela, tak nikdo netušil, jaké to bude mít následky, protože vzniknul těžký compartment syndrom, že s odůmrtí postupnou té končetiny. A já vlastně jsem musel přistoupit k tomu, že jsem musel rodiče a to děvče přesvědčit, že bohužel mě nezbývá nic jiného, než nohu amputovat. Byla to velice těžká situace. Byla to velice těžká situace vždycky pro mě, protože já trpím určitým komplexem, snad jediným v medicíně, že mám vždycky strach, aby si někdo nemyslel, což je možná hloupost, že chci někomu amputovat nohu, protože ji mám sama amputovanou. Možná, že to zní strašně, jak to říkám, ale já tím upřímně řečeno dost trpím. A já jsem si tenkrát jak těm rodičům, tak tomu děvčeti musel jaksi vysvětlit, že skutečně pokud chce žít a že dneska už je jiná společnost, jiná doba, jiné technické prostředky, jiné možnosti. Sám jsem na svém příkladě říkal, co všeho je možno dosáhnout, i když má člověk amputovanou nohu. Tak jsme to děvče i ty rodiče přesvědčili, že to zvládla tak fantasticky, že nikdy nezapomenu, když nám poslala fotografie potom z rehabilitace s oznámením, jak chodí, jak se jí dobře daří, co jí všechno těší a že jí to vlastně tak moc ani ta amputace nevadí. A druhý zas byl chlapec, který taky asi v tom též věku nedávno, bylo to minulou zimu, si roztříštil podobným způsobem pérec nárazem do svodidla v Krkonoších, který vlastně byl přivezen ve stavu dost pozdním, tedy ošetřením, nezaviněným tedy lékařsky. Bylo to zaviněný spíš trošku neskušeností těch, co ho provázeli. A kdy jsme museli po provedené operaci té zlomeniny a úpravy těch tkání ještě opakovaně několikrát operovat, páč opět došlo k takzvanému compartment syndromu, to znamená s postupným špatným prokrojením určitých částí té končetiny, která mohla skončit až amputací, ale tím, že jsme kontinuálně toho pacienta měli v péči od samého začátku a mohli jsme provést řadu zákroků, které tu nohu zachraňovaly, tak se nám podařilo po určité době skutečně tu nohu zachránit a on byl u mě asi před 14 dny a přitančil, přihopsal, skutečně přitancoval po špičkách a ukázal mi, jak ta noha, i když trošku oteklá a trošku atrofická, je funkceschopná, jak mu to nevadí, jak je bez obtíží a chtěl mi předvést, jak je mi vděčný, že to všechno tak dobře dopadlo. To jsou momenty, které člověk nezapomíná, jako nikdy nemůže člověk zapomenout na momenty, kdy se mu něco nepovede. To zas vás jako lékaře, pokud jste lékař svědomí, tak vás to pronásleduje celý život, že se vám něco nepovedlo a nebo že jste mohl třeba něco udělat lépe.
1: Vážený pane primáři, děkuji za zdařilou operaci kotníku. Díky vám se mi splnilo přání, ve které jsem po úrazu ani nedoufal. Vylezl jsem nahoru Monterosa 4634 metry nad mořem a známý Matterhorn 4478 metrů nad mořem. A s nohou, ve které mám ještě šroub, jsem neměl vážnější potíže. Ještě jednou vám děkuji, přikládám pohlednici Matterhornu, váš pacient Ivan. Kolín, 1. září 1988.
0: Já jsem skončil jako přednosta kliniky v Motole před 2 roky, ale moje nejkrásnější léta byla vedení ortopedického oddělení v Kolíně. Tehdy jsme tam, myslím, vykonali v těch těžkých dobách obrovský kus práce. Odoperovali jsme obrovské množství úrazů a obrovské množství těžkých pacientů i dětí. A tehdy jeden z těch těžce postižených pacientů s dětskou mozkovou obrnou přišel na nápad, že sezval všechny pacienty, které jsem operoval na dolních končetinách, kteří byli dosažitelní jak ještě z mé éry předtím na druhé ortopedické klinice, tak z té éry kolínské. A oni se sešli těsně před prázdninami v Sázavě nad Sázavou v tělocvičně, kde všichni spali, udělalo se tam takové tábornické soustředění všech těch pacientů a heslem toho soustředění bylo: pane primáři, jdeme vám ukázat, jak chodíme na těch končetinách, které jste nám operoval. A ty pacienti, kterých se sešlo okolo 50, ještě s dalšími rodinnými příslušníky, procházeli různě dlouhé turistické trasy od 2,5 kilometru do 10 kilometrů podle Sázavy a všichni to tedy absolvovali bez jakýchkoliv, podle svého postižení, bez jakýchkoliv komplikací. A pak jsme se všichni sešli ještě v pondělí v Kolíně, kde jsme si vyprávěli o osudech, kde celá řada z těch dětí se mě ukazovala, jak pokročila, jak chodí do školy, co všechno dokázali. Byla tam tehdy k radosti všech i slavná sportovkyně paní Jarmila Kratochvílová, kterou jsem taky v té době operoval ještě před jejím posledním závodem v Římě. A zase musím říct, že lékař, podívejte se, potřebuje určité pohlazení. Medicína je strašně těžká věc. Je to věc, která je namáhavá fyzicky a je namáhavá duševně. Já vždycky říkám, že lékař, když operuje, tak v tom chrámu, kterým je pro něj operační sál, ukrajuje si ze svého zdraví ty kousíčky, který tam pokládá na ten oltář, jímž je operační stůl. A myslím si, že situace našich lékařů finanční i ve společenském ocenění není taková, jak bych si já býval představoval, nebo co bych očekával. A člověk v této situaci, která u nás existuje, potřebuje určité pohlazení, potřebuje určitou radost, potřebuje určité potěšení. A když se mu ho nedostává finančně, tak ho velice potěší něco takového, co pro mě tehdy v tom 86. roce dokázali připravit moji staří, tedy myslím tím bývalí pacienti.
1: Existuje mnoho okamžiků, které si zapamatujeme pro celý život. I já mám své. Před 5 lety mne kamarádi vytáhli téměř utopeného z alpské řeky Mur. Domníval jsem se, že tento zážitek jen těžko co překoná. Ale vzpomínám, jak jsem byl s prognózou více než bídnou převezen do vašeho operačního předsálí. V křesle tam seděl unavený člověk se zavřenýma očima. Pak je však náhle otevřel, vstal a byl to energický, přesný a usměvavý primář Smetana. Stal jste se pro mě životním symbolem. Unavený člověk, který vykonal v životě 1000x víc, než musel, vstává. Proč? Pro slávu, pro peníze? Kde pak? Aby narovnal nohy úplně neznámému klukovi, jehož nikdy předtím neviděl a zřejmě už neuvidí, z kterého nemá nic, kromě vyčerpávající práce, pro něhož nemusí hnout ani malíčkem, o němž neví, zda svůj zlepšený zdravotní stav v životě vůbec nějak využije. Vstává jen proto, že chce a věří. Děkuji vám, pane primáři, za tuto životní lekci. Až mne bude zdolávat má vlastní práce, vybavím si, jak jste tehdy vstal z křesla a vstanu taky. A každé moje vítězství bude od nějška i vítězstvím vaším. Neboť díky opraveným nohám po své cestě jíti mohu. Pro onen symbol však jíti musím.
0: To bylo v době, kdy jsem nastoupil své první samostatné vedoucí místo, bylo to v Kolíně, a tehdy dostavila se ke mně stará dáma s bolestí v kyčelních chloubech s těžkou artrózou. Byla to 70letá dáma, velice milá, a já tenkrát, samozřejmě vždycky hrozně těžké, když začínáte na novém pracovišti, začít nějakým obzvlášť obtížným případem, a já jsem jí tenkrát strašně rozmrouval operaci a ona říkala, já jsem o vás slyšela, jak operujete a tak dále, já se toho nebojím a na operaci hrozně ráda půjdu, já už takhle nemohu žít, já už si nemohu dojít nejen na procházku anebo nakoupit, ale nemůžu si ani pustit doma televizi a tak dále. Já jsem jí tenkrát odoperoval a došlo prakticky k něčemu podobnému, jako jsem uváděl v tom prvním případě. Vzhledem k určitému věku a k určitému opotřebování organismu, které bylo samozřejmě násobeno těmi bolestmi, které ona prožívala, tak upadla po zase typicky po krásném začátku a prvních dvou dnech bez obtíží do těžkého stavu, které vyvrcholilo týdenním bezvědomím. Pacientka se po týdnu, nemusím říct, doslova otřepala, vstala a začala chodit. Já jsem věděl, ten její stav jsem znal celou dobu a sledoval jsem ji pravidelně. A nikdy nezapomenu na dopis, který mi napsala po 10 letech. Napsala mi tehdy, že je již 80letá, že mě upozorňuje nebo že mě oznamuje, že zemřel její manžel, který samozřejmě těch 10 let po mé operaci jí provázel, a že mě chce poděkovat za to, že jsem jí umožnil 10 krásných let, kdy mohla se opět vrátit k turistice v Krkonoších a kdy na oslavu svých 80 mohla se vrátit do Prahy a město, které tak miluje a milovala, může sama na svých nohou si opět procházet tak, jako mládí. Ten dopis je velice krásný, mám ho do dneska schovaný a vždycky, když je mi někdy těžko a když se dostaví nějaký neúspěch nebo komplikace, tak si na její dopis vzpomenu a je pro mě celoživotním povzbuzením.
2: Léčila jsem si u vás s vrozenou luxací kyčelního kloubu. Prodělala jsem řadu úspěšných velkých operací, otočení vlastního kyčelního kloubu o 180 stupňů, vystužení dlahou, náhradu obou kloubů totální endoprotézou, přitom bylo nutno současně léčit i bederní páteř. Díky těmto operacím jsem byla ušetřena života na invalidním vozíku. Mohla jsem vychovat své dítě, pečovat o rodinu a vést normální život zdravého člověka. Pečoval jste i o moji dceru a ta díky léčbě mohla přivést na svět 3 zdravé děti. A tato moje vnoučata jste také vyšetřil. Dáváte nám přímo pocit životní jistoty. Víme, že se na vás můžeme kdykoliv obrátit. Víme, že nám pomůžete. Pacientka Růžena v Praze 13. března 1997.
0: Já nevím, jestli je správný, že to třeba řeknu, ale já jsem člověk věřící. Doufám, že bych byl nějaký bigotní katolík nebo něco takového, ale dost často přemýšlím o věcech i v souvislosti se svou vírou. A vždycky, když jsem v úzkých, tak se dovedu, a teď to řeknu trošku možná zesměšnícím způsobem, na příslušné instituce obracet. To znamená, že skutečně jsou rána, jako třeba dnes, když jsem odcházel k jedné velice těžké operaci, kdy jsem tedy prosil o požehnání k tomu, aby ty moje ruce, které tu operaci provádějí, aby byly šťastné a aby se nedopustily žádné chyby. Ono je to otázka soustředění, otázka přístupu, otázka přípravy, ale tohle všechno mě naučili právě ti moji učitelé.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 11. hodina udeřila a na Pohodě se roztočil pravidelný kolotoč. Dnes se podíváme do mládí Karla Čapka a spojíme to s výletem. V jazykovém koutku se zaměříme na velká písmena, do kuchařek našich babiček nahlédneme, jak si připravit uzené vepřové koleno. Dobrý rádce Josef Černý poradí, co s reklamací, u níž se proměnila cena. No a v hobby rubrice poradíme, jaké lazurovací nátěry použít na ochranu dřeva. A nakonec připomenu zítřejší Mezinárodní den piva. Tak kolotoč může začít.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: Dnes vás vezmeme na výlet do městečka Úpice v Podkrkonoší. Vydáme se po stopách rodiny Čapkových, která tam od roku 1890 žila. Nejmladšímu Karlu Čapkovi bylo tehdy teprve půl roku. No a pro něj i jeho dva sourozence, tedy Josefa a Helenu, se Úpice stala místem dětských dobrodružství, ale i dospívání a také zdrojem inspirace pro budoucí tvorbu. Ovlivnila je i kulturní a osvětová práce jednak jejich tatínka Antonína a také sbírání ústní lidové slovesnosti maminky Boženy. Cestu po úpických stopách rodiny Čapkových zahájíme u raně barokní staré radnice, kde se s muzejnicí a průvodkyní Evou Šlégrovou sešla redaktorka Vlaďka Vildová.
1: S Evou Šlégrovou jsem se sešla na Masarykově náměstí v Úpici. Teď stojíme pod klenbou takzvané staré radnice, kde sídlí zdejší městské muzeum a zároveň galerie. Proč začínáme tady? Protože i tento dům souvisí s rodinou Čapků.
2: Tak my tady máme stálou expozici rodiny Čapkovy, což je asi nejdůležitější důvod, proč sem lidi chodí. Pan Čapek byl zakladatelem našeho muzea, nebo jedním ze zakladatelů. Tohle budova k tomu prostě patří.
1: My se tam na chvíli do té expozice, protože tam je i národopisná expozice, půjdeme podívat a pak se vydáme kam mě zavedete, do pošťácké pohádky.
2: No, Čapkovi bez pohádek, to by nebylo ono.
1: Teď jsme tady v té stálé expozici, kterou jsme viděli nejprve tady v tom národopisném pojetí a teď už v tom životopisném rodinné.
2: Určitě. Teď už jsme právě v té čapkovské expozici, která je teda menší, protože hlavní muzeum, ať to zní divně, je v Malých Svatoňovicích. A přitom tam nestrávili takovou dobu, jako tady u nás. Tam vlastně strávili pouhých 7 let. Tady dlouhých 17 let. Tady to je trošku jako pohádka, protože když bychom se podívali jako celistvě, tak tady máme přesně jak kluci Čapkovi vždycky, jak to všechno začíná v té pohádce. Nejdřív jednu babičku s dědečkem, respektive prarodiče z Žernova, pak tam jsou prarodiče z Hronova, pak máme povídání zvlášť o tatínkovi Antonínu Čapkovi, zvlášť o mamince zase Boženě. Tahle ta část expozice se věnuje devateru pohádek, protože v devateru pohádek je nejvíc vzpomínek na Úpici. Tam v jakékoliv pohádce vždycky tam najdete nějaký ten útržek. Máme tady třeba okresní soud. Právě okresní soud byl u nás v radnici.
1: Pokračujeme dál od staré radnice a díváme se na kostel
2: svatého Jakuba.
1: Kam zřejmě rodina Čapků docházela? Za chvilku budeme u bývalého poštovního úřadu. Nevím, jestli
2: tak,
1: už.
2: A už jsme tady. Dneska by málo kdo řekl, že tohle byla právě pošta, poštovní úřad, ale je to tak, právě v té pohádce poštovní tady se setkáváme s tím panem Kolbavou, který tady pracoval. A co je zajímavostí, že v pozdějších letech, 40 let zpátky, tady bylo i loutkové divadlo. Co jsem si nejvíc zapamatovala, že jsem tady koukala právě na pohádku pošťáckou v podání loutkového klubu. Tak to je takové propojení pošty, Karla Čapka a celkově té budovy.
1: Budu mít příležitost podívat se i k vile, kde Čapkovi žili, kde děti Lenča, Peča a Iček lezli po stromech a hovořili svou vlastní indiánskou řečí.
2: Ta vila tam stojí od léta 1890, kdy se tam právě rodina nastěhovala. Stojí tam do dneška. Vy, když budete mít chuť, můžete i zazvonit. Paní policisté vám otevřou a provedou vás další expozici rodiny Čapkovy.
1: A ještě pro naše posluchače, pro budoucí výletníky, jak se ta ulice jmenuje, ve které vila Čapku stojí?
2: Dneska se to jmenuje ulice Pod městem a nelze tu budovu přehlédnout.
1: Šťastnou cestu na všech výletech i na těch vašich.
2: Budu se na vás těšit.
0: Zve tedy muzejnice Eva Šlégrová do Úpice za rodinou Čapkových a pokud vám vrtá hlavou, proč naši kolegyně Vlaďku Vildovou do expozice ve vile Čapkových ochotně pustili úpičtí policisté, tak je třeba dodat, že v prvním patře budovy dnes sídlí služebna policie České republiky.

0: Dnešní jazykový koutek, do kterého vás teď srdečně zvu, se bude opět zabývat psaním velkých písmen. Ale tentokrát zabrousíme k různým pracovním názvům oddělení, místností nebo pozic. Pokračuje kolega Stanislav Jurík a samozřejmě i jeho odborník na češtinu.
1: Psaní velkých písmen není v jazykovém koutku tématem ani novým, ani nečekaným, ale rozhodně má nad ostatními prvenství alespoň v tom, že patří mezi témata oblíbená a vyhledávaná. Třeba v něm dneska potěšíme právě vás, čeká nás pracovní prostředí a označení typu účtárna, podatelna a podobně. A slovo má Martin Prošek. Dobrý den.
2: Dobrý den. Na úvod bychom si určitě měli ujasnit některé související věci. Je třeba zastavit se u pojmu organizační složka instituce. Organizačními složkami se rozumí celá oddělení, úseky a podobně, tedy oficiálně nebo úředně zřízené útvary s nějakým konkrétním personálním obsazením, hierarchií nadřízených a podřízených a konkrétní pracovní náplní. V podniku tedy může být samostatné projekční oddělení nebo ekonomický útvar, oddělení statistiky a tak všelijak podobně. U oddělení, úseků a podobně můžeme zvolit psaní s velkým či malým písmenem, volba je ponechána na konkrétní instituci.
1: Ptám se, jestli jsou účtárna a podatelna také takovými odděleními?
2: Účtárna a podatelna nebývají názvy oddělení, úseků nebo útvarů, ale spíš jen obecné označení určitých pracovních místností. Popřípadě konkrétně účtárna může fungovat jako neoficiální název nějakého oddělení, které se oficiálně jmenuje třeba ekonomické oddělení, ekonomický útvar, úsek a podobně, nebo jako oficiální název oddělení může fungovat ve spojení mzdová účtárna. U podatelny bývá dost zřídkavé, aby byla chápána jako samostatný úsek nebo oddělení.
1: A co to tedy znamená pro velká písmena? Jak bychom měli účtárnu a podatelnu správně psát?
2: I když, jak jsme právě řekli, podatelna nebývá chápána jako samostatný úsek nebo oddělení, není to úplně vyloučeno, a tak v některých firemních materiálech, například v organizačních schématech, seznamech oddělení a tak, může figurovat i s velkým písmenem. Někdy se v takových písemnostech, i když trochu nevhodně, přidávají univerzální opěrná slova, která potom figurují u všech oddělení, takže může vzniknout třeba spojení oddělení podatelna a to je pak zapsáno s velkým O. Rozhodně bych se ale přikláněl k tomu, aby ve všech textech určených veřejnosti byla psána spíše s malým písmenem. Například žádost odevzdejte do podatelny s malým p.
1: A co účtárna?
2: Tam bych psal velké písmeno skutečně jen tam, kde se účtárna dostane do nějakého víceslovného oficiálního názvu a potom by se velké písmeno psalo podle typu toho názvu. Takže například, kdybychom měli mzdovou účtárnu jako samostatné oddělení, psali bychom mzdová účtárna s velkým M a malým U.
1: Jazykový koutek dnes připravil Martin Prošek, děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A my děkujeme také Stanislavu Juríkovi za tuto naši pravidelnou rubriku, která nás učí českému jazyku, nebo tedy přesněji upozorňuje na leckterá úskalí našeho jazyka, která ovšem mohou dělat problém i nám, rodilým mluvčím. Tak další zase zítra. Teď je čas na písničku a tu nám zaspívá Jitka Mlavcová.

0: Jako vždy skvělý Jiří Grossman. 5 minut zbývá do 11:30. No a my jdeme vařit. Nejenom ve starých dobách, ale mnohde i dnes to zejména na venkově zavoní uzeným. No a právě uzené maso, konkrétně uzené vepřové koleno, bude základem dnešního receptu, který pro vás ve starých zaprášených kuchařkách našich předků našla etnoložka Vladimíra Jakoubějová. Natáčel kolega Jaroslav Hoření.
1: Dnes si připomeneme, co předložit hospodáři a dalším členům rodiny k večeři, aby se pro práci pořádně najedli. Je to pokrm, který se tak trochu dělá sám, tedy peče se poměrně dlouho v troubě, a tak hospodyně mohla tento čas využít i k jiné práci, které bylo nastaveno.

0: jediná možnost, jak uchovat maso na delší dobu. Takže když se v tomto období zabíjelo, převážná část masa se stejně zpracovávala v udírně. Z uzeného masa, klobásek i slaniny se pak připravovala řada pochoutek nebo se jí jenom ovoněla jednodušší jídla. My dnes přidáme koleno na zelí.
1: Už podle názvu se mi zbíhají sliny. To bude další z receptů, které musím doma vyzkoušet.
0: Budeme potřebovat jedno uzené vepřové koleno, jednu velkou cibuli, dvě lžíce oleje nebo sádla, mletou papriku, kmín a půl kila kysaného zelí. Nejlépe bílého. Koleno omijeme, osušíme a kůži mřížkovitě nakrájíme do hloubky asi 1 cm. Dno pekáče vytřeme sádlem, posypeme na hrubo nakrájenou cibulí a na ní položíme koleno, které jsme ze všech stran poprášili paprikou. Posypeme ho kmínem, podlijeme trochou vody a přikryté vložíme do trouby. Pečeme asi tak 1,5 hodiny podle velikosti kolena do změknutí. Podle potřeby podléváme vodou tak, aby koleno nebylo utopené, vody vždycky jenom trošku na dně. Měkké koleno vyndáme z pekáče, do výpeku nasypeme scezené zelí, necháme ho prohřát, koleno vložíme na zelí a necháme ještě půl hodiny dopéct. Upečené vykostíme a nakrájíme na porce. Podáváme s vařenými bramborami a nebo jenom s chlebem, musím přiznat, že s chlebem je to nejlepší.
2: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: Pět minut po půl dvanácté je tady opět dobrý rádce Josef Černý, který nás provází zejména dotazy kolem té asi vždy trochu nepříjemné situace stran reklamací. Co třeba, když se mezi koupí a reklamací změní cena výrobku? Co se stane potom?
1: Pan Radek už několikrát reklamoval mobil a proto se rozhodl ho vyměnit. Problém byl ale v tom, že se jeho cena zvedla a prodejce tedy od pana Radka požadoval buď doplacení rozdílu v ceně, anebo mu prý místo výměny vrátí peníze. Pane posluchači, prodejce nemá pravdu, ale říká to, co je pro něj výhodné. Volba mezi výměnou a vrácení peněz je na straně kupujícího, tedy na vaší. Protože byl výrobek zdražen, finančně by byla pro vás výhodnější výměna, na kterou máte právo bez doplatku, a na druhou stranu vám bude dobíhat pouze původní záruka.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý, který pro nás den co den má nějakou radu a pomoc v oblasti našich práv i povinností, zejména tedy při reklamacích vadného zboží. Zítra se s ním potkáme opět, ale teď si zase necháme zahrát. Přichází Karel Zich.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Následující minuty na pohodě ocení hlavně domácí kutilové. Dnešní hobby rubrika se zaměří na dřevo, které patří k nejpoužívanějším materiálům, jak v interiéru, tak také v tom venkovním prostředí. Ale jeho nevýhodou je, že bez ochrany brzy degraduje, právě hlavně vlivem počasí, ale i dalších vlivů. Ideální ochranou dřeva, která potrhne jeho kresbu a vlastnosti, jsou bezesporu lazurovací nátěry. Jaké použít a jak s nimi pracovat, to prozradil Mirku Kobzovi, odborník na barvy, František Minář.
1: Nátěry se mohou používat buď syntetické, což jsou nejrozšířenější, pak jsou vodovředitelné, které začínají ovládat trh, to jde v ruku v ruce s ekologií, no a pak jsou olejové, které jsou teďka hodně moderní, ale ještě mnoho lidí s nimi neumí pracovat.
2: Je mezi nimi rozdíl, co se týče třeba trvanlivosti?
1: Řekl bych, že když se udělá dobře zakotvovací nátěr, aby se hodně vpíl do hloubky dřeva, tak ty nátěry potom mají asi stejnou dobu trvanlivosti, což je 3 až 8 let.
2: Předpokládám, že tedy, aby se co nejlépe vpil, takže dřevo by mělo být suché, musí být nějak ošetřeno, je třeba lepší používat i lazury na hoblované dřevo.
1: To je taky důležitý, opracování dřeva. Každý chce, aby to dřevo pěkně vypadalo, tak si ho nechá ohoblovat, osměrkovat. Takhle upravená špatně nasákává všechny ty systémy natěrací. Proto by mělo být hrubý, opracovaný starým způsobem a toto zajišťuje nejdelší ochranu nátěry. Samozřejmě, že to jinak nejde, každé to dřevo si kupuje již hoblované a směrkované. Ten první nátěr, ten penetrační, by měl být každopádně tenkovrstvý, aby se ta lazura zapila do toho dřeva a pak následně volím další nátěry silnovrstva, ta by se měla používat hlavně interiérech nebo pergolách, které jsou krytý, tenkovrstva by se měla používat v exteriérech a zahradách.
2: Jak nanášet lazury?
1: Jsou možnosti nanášet štětcem, teď jde do módy váleček a lze i stříkat a namáčet. Každá lazura má nějaký svůj postup, je to už uvedeno v návodu výrobce. Většinou se dává penetrace a 2 nátěry, u olejových se dávají 2 nátěry, protože ty olejové lazury se tak nevsakují, s tím, že ještě flanelovým hadříkem pozbíráme tu část oleje, která se nevsákla. U hobíku bych já doporučoval štětec. Stále platí, že nejlepší štětec na nátěr všeho druhu je pravá čínská štětina.
2: Dá se lazura potom následně třeba ještě nějak ochránit?
1: Já jsem proti tomu přelakovávat venkovní věci, poněvadž ty laky časem rozpraskají a ten lak nejde jinak odstranit než opálením. Lazury jsou dostačující ochrana dřeva. Vnitřek ano, pokud chci, aby ten stůl nebo nějaká pracovní deska měla pevnější, tvrdší ochranu. Jsou laky zase na různých bázích, které zajišťují tvrdost povrchu.
0: Jako lazurovací nátěry použít na ochranu dřeva, tedy jaké, nám radil odborník na barvy František Minář. Natáčel s ním redaktor Mirek Kobza. No a teď už přichází Marie Rotrová a také její markétka.

0: Jestli pak víte, že zítra bude Mezinárodní den piva. A co vás možná překvapí, tuhletu oslavu si nevymysleli Češi jako ten pivní národ, ani Němci nebo Belgičané, kde pivo má také hlubokou tradici a velkou oblibu. Je to svátek, který vznikl ve Spojených státech, a to poměrně nedávno. Vznikl roku 2007 v Santa Cruz v Kalifornii a je to pohyblivý svátek, připadá vždy na první srpnový pátek. Dnes už si ho připomíná více než 80 zemí, takže to v té Kalifornii asi tehdy vymysleli docela dobře. Mezinárodní den piva má podle nich mít tři konkrétní účely. Za prvé sejít se s přáteli a vychutnat si chuť piva. Za druhé oslavit ty, kteří jsou zodpovědní za jeho vaření a podávání, servírování. No a za třetí sjednotit svět pod hlavičkou oslavy tohoto hořkého nápoje. Za kolébku objevu piva se dlouho považoval Egypt. Dnes už vědci vědí, že chuť nápoje ze skvašeného ječného sladu znali už v Mezopotámii. Tehdy ale pivo chutnalo úplně jinak, nefiltrovalo se, bylo husté, sladší a na přidání chmelu si muselo ještě pár tisíc let počkat, takže také nebylo tak hořké. Patronem pivařů a pivovarníků je král Gambrinus, což byla reálná postava, jen to byl ve skutečnosti vévoda, nikoli král, Jan I. Brabantský, Janus Primus, proto Gambrinus. No ale byl to také současně dědeček Jana Lucemburského, tedy už skutečně našeho krále. Vše spolu nějak souvisí. No tak svátek je to tedy až zítra, ale myslím, že jedno prochuť si jistě můžete dát už dnes. Tak krásný den s pohodou.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Rod Fjodora Ivaniče Lavreckého, který je jeho posledním potomkem, je velmi starý. Zakladatel šlechtického rodu Lavreckých se přistěhoval za vlády knížete Vasilie Slepého z Pruska a byl obdařen 2 3/4 půdy v Běžeckém vrchu. Mnozí z jeho potomků byli povoláni k různým službám, sloužili v odlehlých vojvodstvích pod vedením knížat, ale nikdo z nich nepostoupil výše než na stolníka, ani si nezískal většího jmění. Nejbohatším a nejpozoruhodnějším ze všech Lavreckých byl pradědeček Fjodora Ivaniče, Andrej. Člověk krutý, smělý, chytrý a úskočný. I ženu si našel sobě podobnou. Jejich syn Petr, Fjodorův děd, nepodobal se svému otci. Byl to prostý stepní statkář, křikloun a váhavec, hrubý, ale ne zlý, výborný hostitel a nimrod. Bylo mu přes 30 let, když zdědil po otci 2000 nevolníkům, ale brzo část svých statků prodal a čelátku rozmazlil. Jeho žena byla krotký tvor a vzal si ji, protože to byla otcova volba a rozkaz. Říkali jí Anna Pavlovna. Do ničeho se nepletla. Měli 2 děti. Syna Ivana, Fjodorova otce, a dceru Glafiru. Ivan nebyl vychován doma, ale v Petrohradě u bohaté staré tety kněžny Kubenské, která ho jmenovala svým dědicem, strojila ho jako loutku, brala mu nejrůznější učitele, dala mu francouzského vychovatele, bývalého abé Rousseauova žáka, a skončila tím, že se za tohoto vychovatele téměř 70letá vdala a připsala mu celé své jmění. Ivanovi šlo teprve na 20. rok, když ho stihla tato neočekávaná rána. Byl nucen vrátit se chtě nechtě na venkov k otci. Ivan Petrovič nevěděl nudou kudy kam. Mezi služebnými děvčaty Anny Pavlovny byla velmi hezonká dívenka s jasnýma plachýma očima a jemnými rysy obličeje, chytrá a skromná, jménem Malania. Ivanu Petroviči se zalíbila na první pohled. Zamiloval si ji, její nesmělý krok, ostýchavé odpovědi, tichý hlásek a tichý úsměv. Též ona přilnula k Ivanu Petroviči celou svou duší, jak to jen ruské dívky dovedou, a vzdala se mu. V statkářském venkovském domě se žádné tajemství dlouho neudrží. Jindy by Petr Andrejč něčemu tak bezvýznamnému nevěnoval pozornost, ale měl už dávno na syna zlost a tak se zaradoval, že má možnost zahambit petrohradského šviháka. Strhl se povyk. Ivan Petrovič se ukryl u souseda a ještě téže noci se dal s Malaňou tajně odat. Svou ženu odvezl pak ke své tetě Marfě Timofějevně a sám se chystal do Petrohradu. Dostal místo při ruské misi v Londýně a tak odjel přes moře první anglickou lodí. Za několik měsíců dostal psaní od Marfy Timofějevny o narození syna, který přišel na svět ve vsi Pokrovské 20. srpna 1807 a dostal jméno Fjodor. A dál se starala o malého Fjodora s jeho matkou Marfa Timofějevna.
1: Dlouho ne, panáčku. Feďovi nebyl ještě ani rok, když se Anna Pavlovna, Feďova babička, smrtelně roznemohla. Několik dní před smrtí prosila svého muže o dovolení rozloučit se se snachou a požehnat vnoučeti. Petr Andrejč nebyl v podstatě zlý člověk a tak pro ně poslal.
0: Od té doby žila Malania se synem v panském sídle?
1: Ano, ale nebyla tam šťastná. Chtěla, abych tam s ní zůstala, nebylo to možné. To všechno Glafíra, neschodla jsem se s ní v ničem. A co od ní zkusila chudinka Malania? I syna jí Glafíra vzala. Když se poprvé vrátil Ivan z ciziny, prosila ho Malania, aby se sama směla starat o syna. Vždyť je to docela přirozené, matka se má starat o syna. Ale Ivan, že ne, že jeho sestra je učenější a že se bude starat lépe. To ubohá Malania nevydržela. Tolik se spolehala na svého muže. Tak mu byla oddaná. Brzy zemřela. Féďovi bylo 6 let.
0: Vy jste ho po smrti Malaní už moc neviděla?
1: Málo. Neměla jsem ráda Glafíru. Petr Andrejč se s ní a s Féďou odstěhoval do Moskvy. A když bylo Féďovi 12, šel jeho otec do výslužby a vrátil se do Ruska. Říkalo se, že se sám začal starat o jeho výchovu.
0: Marfa Timofejevna se setká s Feďou až za mnoho let. Ale jak vlastně vypadala ona podivuhodná výchova Ivana Petroviče? Ivan Petrovič se vrátil do Ruska s krátce přistřiženými vlasy, v naškrobené náprsence, nosil hrachově zelený šosatý kabát s velkým množstvím límečků, kyselý obličej a měl cosi břitkého a zároveň lhostejného v jednání. Rozhovory vedl výhradně politické a politicky-ekonomické, liboval si v krvavých rozbífech a v portském vínu. Z toho všeho zrovna čišela Velká Británie. A přitom si říkal vlastenec, ačkoliv špatně znal Rusko, ani jednoho ruského zvyku se nedržel a rusky se vyjadřoval špatně. Feďu v této době nikdo nemohl nazvat roztomilým dítětem. Byl dost bledý, ale tlustý, nesouměrný a neohrabaný. Učiněný mužik, jak říkávala teta Glafira Petrovna, která nikdy nemohla bratrovi zapomenout jeho sňatek s Malaňou. Feďa se učil slušně, i když byl dost líný. Ale jaké to bylo učení? Jazykům a hudbě ho měla učit stará Švédka, která bídně mluvila francouzsky a německy, jakž takž hrála na klavír a skvěle dovedla nakládat okurky. Feďa nikdy neplakal, ale občas se ho zmocnila strašná paličatost a tehdy si s ním nedovedl nikdo poradit. Feďa neměl rád nikoho z lidí, kteří ho obklopovali. Běda srdci, které v mládí nemilovalo. Tak ho tedy našel Ivan Petrovič a rozhodl se udělat ze svého syna člověka spartánsky vychovaného. Svůj úmysl začal uskutečňovat tím, že oblékl Feďu do skotské sukénky a dal mu začepit si kohoutí brk. Švédka byla vystřídána mladým Švýcarem, který dokonale ovládal gymnastiku. Hudba jako záležitost muže nedůstojná byla navždy zatracena. Přírodní vědy, mezinárodní právo, matematika, truhlářství, to na radu Žána Žaka Rousseaua, a heraldika k podporování rytířských citů, tím vším se měl zabývat budoucí člověk spartánsky vychovaný. Budili ho ve 4 ráno, nechali ho běhat kolem sloupů na provaze, měl denně jedno jídlo, jezdil na koni a střílel ze samostřílu. Když Feďa dovršil 16 let, pokládal Ivan Petrovič za svou povinnost vštípit mu včas pohrdání ženami. A mladý, spartánsky vychovaný člověk, plachý v duši, s prvním chmířím na rtech, plný mízy, sil a krve, snažil se být už lhostejný, chladný a drsný. Mezitím čas stále plynul. Ivan Petrovič trávil většinu roku v Lavrikách, tak se jmenoval jeho hlavní rodinný statek, a v zimě jezdil do Moskvy. Přišel však rok 1825, a přinesl mnoho neštěstí. Blízcí známí a přátelé Ivana Petroviče byli podrobeni těžkým zkouškám. Ivan Petrovič se kvapně odebral do své vsi a uzavřel se ve svém domě. Uplynul ještě rok a on náhle ochabl, schátral, klesl na mysli, zdraví mu vypovědělo službu. Proměna Ivana Petroviče jeho syna velmi překvapila. Šlo mu už na 19. rok a začal sám přemýšlet a osvobozovat se z útlaku utiskující ruky. Mladý Lavrecký se chystal do Moskvy připravit se na univerzitu, když nové, neočekávané neštěstí dopadlo na hlavu jeho otce. V jediném dni beznadějně oslepl. Ivan Petrovič putoval se svým synem 4 roky po Rusku, od jednoho lékaře k druhému, a uváděl svou malodušností a netrpělivostí v zoufalství lékaře, syna i služebnictva. Zemřel jednoho z prvních dnů májových, když ho vynesli na balkon na sluníčko. Fjodor Ivanič neřekl nic. Opřel se o zábradlí balkonu a dlouho se díval do libě vonící zelené zahrady, která tonula v paprscích jarního zlatého slunce. Bylo mu 23. Jak strašlivě, jak neuvěřitelně rychle se mihlo těch 23 let. Život se před ním otvíral.

0: Chopinova mazurka. Právě teď přišly do módy. Hraje ji Varvara Pavlovna, krásná, okouzlující dívka, která způsobila, že Fjodor Ivanič Lavrecký začal chápat, proč stojí za to žít. Všechny jeho představy, úmysly, všechna ta marnost a nicota dosavadního života byly rázem pryč. Celá jeho duše splynula v jediný cit, v jediné přání, v touhu po štěstí, milostném vytržení, po lásce. Po sladké ženské lásce.
1: Skvělé.
2: Opravdu skvělé. Já nevím, jak bych vyjádřil.
3: Varvara Pavlovna je skutečná mistryně. A ty příteli neříkej, že hudbě nerozumíš. Sledoval jsem tě. Takhle neposlouchá hudbu někdo, kdo ji nemá rád. A vám, Varvaro Pavlovno, vřele blahopřeji.
4: Příliš mnoho díků, pánové. Lichotíte mi. Já vím až příliš dobře, že moje schopnosti jsou nepatrné.
2: Ne, to nesmíte říkat. Nikdy jsem neslyšel takovou krásu. Varvaro Pavlovno, já sám na nic nehraji, bylo to otcovo přání. Dnes vidím, že toho musím trpce litovat.
4: Můžete ještě začít, Fjodore Ivaniči. Jsem přesvědčená, že by vám to docela dobře šlo. Zdá se mi, že máte schopnosti ke každé činnosti.
2: Přivádíte mne do rozpaku, to jistě není pravda.
4: Ale proč pak, milý Fjodore Ivaniči?
2: Nemohu se přece učit na klavír jako malý chlapec.
3: Připouštím, že by to bylo veselé, ale ty se nebojíš ničeho.
2: Ne, budu hudbu raději poslouchat. A když dovolíte, Varvaro Pavlovno, nejraději ve vašem podání.
4: Vy jste čtverák, Fjodore Ivaniči. Představte si, že bych vám od rána do večera hrála na klavír.
2: Byl bych přešťastný.
4: Já myslím, že byste se spíš zlobil. Jak se vám včera líbil Močalov?
3: Jeden ze dne dokonalejší. Byl to úžasný zážitek. Varvaro Pavlovno, víte, že Lavrecký nevynechal ani jediné jeho představení za celou dobu, co je v Moskvě?
4: A jak jste dlouho v Moskvě, Fjodore Ivaniči?
2: Už to bude 2 roky.
4: To jste tedy veliký milovník divadla. A v případu Močalova to plně chápu. Dovolte, abych vás pozvala na čaj. Pro samé umění jsme docela zapomněli. Mama a papa čekají. Prosím.
0: A než si u generálmajora Korobjina, otce Varvary Pavlovny, vypíjí čaj, dovíme se, jak přišel Fjodor Ivaniš do Moskvy a jak se mu tam poprvé v životě rozbušilo srdce při pohledu na mladou dívku. Když Fjodor pochoval svého otce, svěřil hospodářství nenahraditelné tetě Glafiře, která ve všem zase zavedla pořádek, a odjel studovat do Moskvy. Uvědomoval si nedostatky ve své výchově a tak bez rozpaků vstoupil na fyzikálně matematickou fakultu. Nepěkný žert, který provedl otec Angloman svému synovi, začal nést ovoce. Dlouhá léta Feďa plně podléhal svému otci. A když si o něm konečně udělal sám jasný názor, bylo už pozdě. Zvyky se zakořenily. Nedokázal se shodnout s lidmi. 23letý s neskrotnou touhou po lásce v ostýchavém srdci neopovážil se ještě ani jedné ženě pohlédnout do očí. Se svou jasnou, střízlivou, ale trochu těžkopádnou hlavou, se svými sklony k paličatosti, hloubavosti a lenosti, byl by se měl už dávno dostat do víru života. On byl však uměle udržován v osamocenosti. A teď se začarovaný kruh roztrhl. Ale Lavrecký stál dál na jednom místě, uzavřený sám do sebe, stísněný. Za 2 roky v Moskvě se zblížil s jediným člověkem, studentem Michaljevičem, který mu dával kondice z latiny. A tento student přivodil důležitou změnu ve Fjodorově životě.
2: Michaljeviči, příteli, prosím tě, kdo byla ta dívka, kterou si včera navštívil o přestávce v divadle?
3: Včera v divadle?
2: Lože v prvním pořadí. Krásná dívka byla tam s nějakým starým mužem a ženou.
3: A Varvara Pavlovna, že by se ti konečně zalíbila nějaká žena?
2: Michaljeviči, nežartuj. Nikdy na mne žádná dívka tak nezapůsobila. Nespal jsem celou noc. Já musím pořád myslet na ty nádherné oči. Jakmile jsem jí spatřil, už jsem se nedokázal dívat na jeviště. Pozoroval jsem jí stále, celý zbytek večera. A představ si, ona můj pohled cítila, podívala se na mne během představení. Ty znáš?
3: Ano, ano. A znám ji dokonce dobře. Je to dcera generálmajora Korobina. Žijí v Moskvě. Varvara Pavlovna je velice krásná, ale to nic není, brachu. To děvče je úžasný, geniální tvor. Umělkyně v pravém slova smyslu a k tomu nesmírně dobrá. No já se ti nějak nedivím, že tě okouzlila.
2: Nikdy jsem takovou ženu nepoznal, ať jsem jich viděl projít kolem sebe. Nevím kolik. Připadám si až nenormální.
3: Já myslím, že jsi naopak úplně normální. A víš co? Já tě s ní seznámím. Jsem v jejich rodině jako doma, je to tam docela příjemné. Generál není vůbec pyšný, matky si všímat nemusíš, ta se vyznačuje turbany na hlavě a úplnou prázdnotou v ní. Je hloupá, až Bůh brání. Ale dcera? Dcera není po ní.

0: Dnes tedy nejsou oba mladí muži poprvé u Korobínů. Dnes si přišel Fjodor Ivanič pro odpověď na svou nabídku k sňatku. Myslíte, že bude přijata?
1: Ale jistě, že. Varvara Pavlovna je okouzlující dívka, ale vlastní jenom svou krásu, vzdělání a neobyčejné hudební nadání. Její otec utrácí 2700 rublů ročně. A to je i na generála málo. Mám Lavreckého rád. Nemyslím, že si vybral špatně. On se na věno ohlížet nemusí.
0: Máte pravdu. Kéž byste měl pravdu i dál. Tedy Varvara Pavlovna, krásná, oduševnělá, inteligentní 19letá dívka, se stala ženou Fjodora Ivaniče. Nabídka byla samozřejmě přijata. Lavrecký musel i hned opustit univerzitu a mladá paní si vzala na starost obstarání výbavy a dokonce i volbu ženichových dárků. Měla velký smysl pro praktičnost a velkou lásku k přepichu. Lavreckého to překvapilo, ale tenkrát neměl čas na pozorování, byl blažený, spitý štěstím. Nadarmo nevanul z celé bytosti jeho choti půvab, nadarmo neslibovala citům tajnou slast nepoznaných rozkoší. Splnila víc, než slibovala. V září odvezla Varvara Pavlovna svého chotě do Petrohradu, léto trávili v carském Siele. Udělali si mnoho známostí, chodili do společnosti, přijímali hosty a dávali roztomilé hudební a taneční večírky. Fjodoru Ivaniči se tak plytký život nelíbil, a tak se alespoň chopil svého nedokončeného vzdělání. Celý den pracoval a večer vstupoval do okouzlujícího, voného, zářivého světa, jehož středem byla horlivá paní domu, jeho žena. Příští zimu se vydali do Paříže.
1: Lavrecký, příteli! Nečekal jsem, že se tady uvidíme. Tvoje okouzlující žena tě trochu vytáhla do světa, viď?
2: A trochu? Máme už za sebou Německo a Švýcarii, předtím Petrohrad.
1: Nenapadlo, že by to mohla být Varvara Pavlovna. Četl jsem už několikrát ve společenské rubrice o krásné Madame Lutovský. Varvara Pavlovna tady slaví opravdové úspěchy.
2: Ano, ano, moji ženu to velice těší. Hrál u nás dokonce dvakrát Liszt a byl tak milý a prostý.
1: A to je skutečně skvělé. A co děláš ty? Doufám, že se tady nenudíš.
2: A to ne. Ovšem nedělám toho moc. Poslouchám přednášky na Sorboně a v Collège de France. Trochu se zajímám o politiku. A teď jsem se dal do překladu jednoho spisu o zavlažování. Myslím, že se to u nás dost hodí.
1: Takže čas nestrácíš.
2: Alespoň nepříliš. To všechno je trochu potřebné, ale myslím, že by bylo už zapotřebí dát se do soustavné práce. Příští zimu už se musíme vrátit do Moskvy.

0: Milý andělku Betsy, nemohu se prostě odhodlat, abych ti říkal Varvara. Marně jsem na tebe čekal na rohu bulváru. Přijď zítra o 2:30 do našeho bytečku. Tvůj hodný tlusťoch je v tu dobu obyčejně zahrabán do knih. Zaspíváme si zase písničku vašeho básníka Puškina, kterou si mě naučila. Starý muž, zlý je muž. Tisíckrát ti líbám ručky a nožky. Čekám na tebe. Ernest. Ernest. Ernest! Ten bledý, líbivý kluk se zvednutým nosem a pitomým knílkem. Ernest, ten nejubožejší ze všech. Milenec mé ženy.
1: Proboha, co se vám stalo?
0: Madam, jde tam z cesty.
1: Ale tak mi přece vysvětlete.
0: Betsy! Tady je váš dopis.

0: madam, váš dopis jsem náhodou našel. Jen tak mimochodem poznamenávám, že jsem vás téměř nepoznával. Vy tak dbalá pořádku a ztrácíte tak důležité doklady. Nemohu se už s vámi setkat. Domnívám se, že ani vy byste si neměla přát setkat se mnou. Budu vám dávat 15 000 rublů ročně. Víc vám poskytnout nemohu. Zašlete svou adresu do mé vesnické kanceláře. Dělejte si, co chcete. Žijte si, kde chcete. Přeji vám štěstí. Odpovídat nemusíte.
1: Lavrecký napsal ženě, že odpovídat nemusí, ale na odpověď čekal. Důvěřoval své ženě tak slepě, že tato situace byla pro něho nepochopitelná. Varvara Pavlovna napsala a dopis ho zdrtil. Nehájila se. Poslední pochybnosti zmizely, bylo mu hanba. Prosila jen, aby ji nezatracoval docela. Dopis byl studený. Lavrický si najal kočár a dal se odvést za Paříž. Zbytek dne a celou noc až do rána prochodil. Přitom se zastavoval, lomil rukama. Chvíli mu bylo skoro do smíchu, chvíli šílel. Kránu skřehl, zašel do nějaké vesnice a objednal si pokoj. Seděl u stolu a nic nechápal. Co se mu stalo? Proč je sám v cizím pokoji, zmrzlý, s trpkou příchutí v ústech a s balvanem na hrudi?

0: celý život je otrávený. A to se mám za několik měsíců stát otcem. Ale snad to všechno není pravda. Snad je to sen. Nebo ani sen mi, že je to nějaký nesmysl. Stačí se jenom otřepat a porozhlédnout.
1: Lavrický se rozhlížel, ale stále hlouběji se mu zarýval do srdce stesk, jako spár jestřába, který drásá lapeného ptáka.

Za 3 dny už Lavrecký v Paříži nebyl. Neodjel ale do Ruska, jel do Itálie. Nevěděl sám, proč si vybral právě Itálii, byl mu vlastně jedno, kam jede, jen nechtěl jet domů. Po čase se z novin dověděl, že se mu narodila dcera. A v novinách se také začaly šířit zprávy, ve kterých jeho žena nehrála roli právě závidění hodnou. Byl se vším konec. Varvara Pavlovna si získala pověst. Lavrecký se toulal ještě 4 léta po světě. Ale on nebyl zrozen k tomu, aby se stal mučedníkem. Jeho zdravá povaha se hlásila ke slovu, zase chtěl a byl schopen studovat a pracovat. Jenom skepse připravená životními zkušenostmi a výchovou se zcela zmocnila jeho duše. Takhle se tedy vrací domů a má dost sil setkat se i v této choulostivé situaci se starými známými i s příbuznými.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Rockodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
2: Pozdravuj

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši.

0: otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

Mas gostaria jenom tvoje stopy. Kam vedli, já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Tak prosím tě, přijď. Přijď k tý naší zdi, dřív než se rozední. Tam zaspívám, až zvon se rozezní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Co asi tak dělal a o čem přemýšlel herec Vlastimil Brodský, když býval sám doma? Na to už se zeptáme s rozhlasovým mikrofonem. Poslechněte si dnešní pořad z rozhlasového archivu z roku 1998 a rázem budete vědět víc.

Možná prší, nebo svítí slunce, anebo hvězdy. Možná, že jste sami doma. Nebojte se, nejste v tom sami. Možná, že je doma sám i Vlastimil Brodský. Pojďme, zkusíme to.

Jsme v severních Čechách, ve vesnici rozhozené po stráních s krásným jménem Slunečná, ačkoliv dneska prší. Jsme na zahradě chalupy Vlastimila Brodského a zkusíme, jestli nás pustí dál. Tak pojďme.

0: Ahoj, Broďo. Ahoj. Tady Český rozhlas 2, stanice Praha.
1: Velice mě těší, Brodský Vlastimil.
0: Můžeme dál.
1: No musíte dál, ale musíme toho psa. Pojď sem, Hugo. Pojď.
0: Ty nevíš, co tě čeká. My ti to tady všechno prozkoumáme.
1: Vy mi to prozkoumejte. Já už mám prozkoumaný za těch 33 let, co tu jsem. Takže vy si tady dělejte, co chcete, akorát, že vám toho moc nenabídnu. Váš to možná společensky velice pohorší, pánové. Nicméně, jelikož jsem tuhle lahev piva už začal pít přímo z lahve, tak to tímhle tím stylem dokonám. Je to zdejší takový zvyk, roztomilej pít z flašky. Tak na zdraví. No je mi vás líto. Vás je mi úplně líto, pane zvukaři. Když, co to je?
2: Čajík zelený.
1: Čajík zelený, jo?
2: Čajík zelený.
1: To udělá moje sestřenička jenom vám. Mně ne.
3: Tak já ti udělám, a ty se...
1: A tak jsem volal o pomoc.
3: Já už
1: jsem volal o pomoc. Děkuju.
0: My vždycky v tomto programu pouštíme hudbu, kterou má ta dotyčná osobnost ráda. Takže, Broďo, jakou hudbu máš rád, kterou si přeješ?
1: Já už jsem byl orientovaný jako mladík spíš na tu muziku těch 30. 40. let a Garfinovskou muziku a Irving Berlinovskou muziku a Ellington a tyhle chlapce a infikovaný hlavně Ješkem, protože jsem čučel většinou ve svým stezku. Valašsku jsem ten stezk jsem si léčil tím, že jsem chodil do Osvobozeného divadla, protože ty dva klauníky jsem zbožňoval a miloval. Takže tam jsem zase byl poznamenaný tím Ješkem, ale to vlastně byla příbuzná muzika Gershwinovi. I'm satisfied just to be at your

0: Jsme ve slunečné chalupě Vlastimila Brodského, sedíme, jak to nazvat, v sednici, v obývacím pokoji.
1: Je to setnice nebo sednice?
0: Možná i seknice.
1: No ne, setnice by mohla být nějaká vojanda.
0: Řekněme sednice, dobře, protože tu sedíme, všichni tu sedíme kolem velkého stolu.
1: Tak to bude sednice.
0: Jsou tu krásná kachlová kamna a já se dívám na poslední večeři Krista Pána. To je naivní obrázek.
1: To je naivní obrázek, leč ne starožitnej nebo historický, je to malba na skle, tak jak se kdysi dělávali, ale tato je už dělaná ne v dobách minulého a předminulého století. A je to obrázek, který mi přinesl Láďa Menčík kdysi, protože ke mně jezdil na návštěvu a nějak jsme se měli rádi a vždycky, když přijel, tak si popovídat, tak mi něco přivez. Takže jednou mi přivez tu poslední večeři.
0: Zapálíme svíčku, jestli mohu?
1: Můžeme cokoliv.
0: Uděláme intimní prostředí. Plamen už hoří. A Broďo, co se zařízení této sednice máš nejradši?
1: Těžko říct, já jsem furt poznamenaný tím takovým venkovským původem, ty vesničky u Vsetína a tím prostředím, ve kterým jsem tam vyrůstal i v těch staveních svých příbuzných, blízkých a i vzdálených, že jako třeba jeden strýc byl hostinským, druhý byl mlynářem, ale všichni to poznamenali tím takovým jako idyličností toho prostředí. Tehdy jsem samozřejmě vůbec nechápal to, že jsou ty skříně malované, protože jsem si myslel, že všechny skříně na světě musí být malované. Takže já se tu cítím dobře, i když mi některý lidi vyčítají, že vlastně žiju v muzeu.
0: Sedíme u krásného interzovaného stolu a ty si trval na tom, že ti nikdo nezasedne místo. Tohle místo, kde sedíš na lavici, vedle je pes Hugo. Je to místo pro tebe tak podstatný? Má pro tebe takovou váhu, že tam nikoho nepustíš? Nebo je to jenom pohodlí?
1: Já hrozně podléhám atavismu. Já si vždycky sedám tak, jak si sedali mý předkové před možná milionem let, když si sedali v jeskyni tak, aby viděli na vchod, kdyby tam les nějaký nebezpečný medvěd, aby se stačili bránit. Tohle místo je takový, že vidím ven, vidím tamhle na kapličku, kterou jsem sám vyráběl, protože maminka byla zvyklá na kapličky a z tohohle místa viděla krásně na svíčku, kterou jsem mi tam vždycky zapaloval.
0: Já myslím, že my tě teď poprosíme, abys to místo opustil a dělal nám průvodce.
1: No, po chaloupce.
0: Po chaloupce.

0: Brodu půjdeme rovnou do ložnice, to je nejzajímavější místo.
1: Tak ano, myslím, že dneska je obzvlášť zajímavé, protože jste přišli pro mě zcela neočekávaně. Takže ten bordýle, který tady vidíte, je takový skutečně autentický.
0: Je tu rozestláno, postel je krásně veliká, nad ní jsou obrazy dvou českých svědců.
1: Mm-hmm. To je Václav Ludmilka.
0: Ty jsi český nacionalista, Broďo.
1: Ale ne, ale to se mně se strašně líbí, tyhle ty obrázky, protože to je takový druh církevního naivismu a ono se s tím chodilo po poutích na svatý kopečky a takovýhle věci.
0: Čí je tato fotografie? To je Fred Astaire.
1: Miláček Fred Astaire, protože já jsem se na střední škole přeživoval teda tancováním, jaksi excentrickým tancováním a stepováním a já jsem byl vlastně bohatý student chudých rodičů, protože já jsem si dost vydělal tím tancováním, protože jsem tančil po barech a po různých takových pajzlikách. Ale za to ilegálně, protože profesorskému zboru by se to nelíbilo a asi by z toho omdlel. Ale přitom jsem si vydělával tolik peněz, že jsem mohl jezdit na Velvarskou do gymnázia taxíkem ze Štrosmajeráku, ale zase jsem byl natolik nezdárný syn, že jsem těmi penězi nezásobil své drahé rodiče.
0: A ta fotografie je tu jako vzpomínka na ty krásné doby?
1: Ta fotografie je tady vzpomínka na takový jeden film, který jsem dělal před rokem s Ondrou Kepkou a ta fotografie, tu jsem našel v dekoraci, kterou zařizoval nějaký architekt toho filmu. A tak jsem požádal jenom o tu fotku, protože jsem řekl, že to je takový chlápek, kterýho jsem miloval a kterýho jsem dokonce viděl se běhnout v jeho 80 letech asi ze stovky schodů na Oscariádě v Los Angeles. Takže tím víc jsem ho ještě obdivoval. A tak oni mi tu fotku pak dali, když jsme skončili film, abych si ji mohl pověsit.

0: půjdeme dál, projdeme ještě jednou tou krásnou sednicí a zastavíme se u Krista Pána.
1: U Krista Pána, no, taky je to vlastně taková nostalgická vzpomínka na to prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, protože nemyslím, že bych byl nábožensky natolik zanícený, že by to nějak ilustrovalo můj vztah k životu. No, ani ne, ale jako velice se mi to líbí, jako připomínka toho mého dětství.

0: Broďo, kam bys nás pozval? Do té
1: Kam by jsem vás pozval? No tak ono tady, ale mě tady vůbec nepřipadá nic tak jako velice zrušujícího nebo nějakého. No, tak tohle jsme takový v síni, vlastně v síni, která byla izolovaná od toho prvního patra, ale já jsem tu, když jsem dělal novou podlahu, tak jsem ji nedělal přes celou tuhletu místnost a tady jsem nechal ten prostor volný pro takovou větší vzdušnost tohohle místa a zároveň pro víc světla, které získalo to první patro tím, že jsem tu podlahu takhle ukončil takovou jako pavláčkou.
0: Zase na jedné straně Krista Pán a na druhé straně také Kristus Pán.
1: Ono to vypadá, že jsem velice bigotní, ale tenhle Kristušek je lidový, je strašně naivistický, teda lépe řečeno naivní, protože ten naivismus není záměrný. A mě on se taky strašně tak líbil, ale toho mám už asi 100 let.
0: Na poličce na stěně je spousta keramiky, hrnečků, vázíček.
1: No, tak to jsou takové věci, kterýma jsem to kdysi zdobil, když jsem byl ještě nějaksi i fyzicky velice aktivní, protože každou tu půličku jsem dělal, já tuhle tu jsem dělal, já tamhle tu placatou na kořenky jsem dělal já. Takže já jsem si tady velice rád vyhrál, protože rád si truhlařím. Mám tady takovou dílnu, do které
0: tam se půjdem podívat,
1: my jsme mohli vejít, ano, a můžeme jít i nahoru, takže do toho prvního patra, tak jdeme do dílny, jdeme.

0: Zase prosím bych rád předeslal, že tady nebejvá vždycky tak velký Binec, ale v posledních dvou letech je tu Binec nehoráznej, protože já mám tolik práce nějak za stolem, která mě samozřejmě baví, řekl, daleko méně než tato manuální, ale na tuto manuální mi nezbývá.
1: Tak to tu trochu popišme, je to bývalá stáj, nemýlím-li se. Dílna Vlastimila Brodského je původně obrovská maštal, je téměř kolem dokola obemknutá soustavou polic a na těch polic, jak koukám, je spousta plechovek s barvami a taky spousta kompotů, zavařenin, láhví. Brodo, jak to jde dohromady?
0: No, ono to zdánlivě dohromady nejde, ale protože nemám špajs a je tady poměrně chladno a nedá se tady ani dokonce topit v této dílně, čili já pokud něco vyrábím v dílně nebo ze dřeva, tak většinou jenom až už od jara do podzimu. Jinak se tady nedá vydržet pro tu zimu. No a tak ty potraviny tu zimu snášej lépe než ta vedra, takže je jim tady dobře. Já si nemyslím, že se to může nějak vzájemně negativně ovlivňovat, protože proč by měl kompot nějak ublížit nějakému pěknému laku.

0: vstoupíme do pracovní části, kde je pong, desítky dlát, kladiv, šroubováků, různých přístrojů, vrtaček, nástrojů, brusek, kýblů, krabic. A na tom ponku mezi nářadím je takový podivný, bizarní předmět. Podíváme se, co to je. A hele, ono je to cena tálie za celoživotní herecké mistrovství, která ti byla letos udělena. A já myslím, že ji tu máš čistě z tvého smyslu pro sirálno, protože se tu vidíma velmi výrazně a velmi paradoxně.
1: No, mě tohleto, o čem jsme teď mluvili, přivádí trošku do rozpaku, protože pravděpodobně vzhledem k významu té ceny by neměla být v dílně na ponku. Ale protože jsem ji zatím nenalezl důstojnější místo, tak ji tady zatím mám. A já to taky tím, že vlastně nemám čas zabývat se za tím hledáním důstojného místa. Takže až ten čas přijde, tak snad se bude cítit líp někde, kde nebude mezi kladivama a mezi pilama a mezi přístrojema a mezi montážníma klíčema.
0: Jak se tak šklebí ta cena? Tak já myslím, že jí tu docela dobře šklebí se na nás jako velká herecká maska.
1: Ta antická mastička, tedy mastička ne namazání, ale maska, která je, jako má být na jedné straně usměvavá, a tady je ta tragická, takže by měla jaksi zobrazit symbol těch tradic divadelních, ale tak já nevím, vlastně já nepoznám ani, která se směje a která se mračí.

0: Paťo, kladiva, šroubováky, rašple, to jsou tady jako rekvizity, aby bylo vidět, že jsi člověk dělní, anebo přeci jenom s tím občas pracuješ?
1: Ne, já to tu opravdu nemám, abych socialismu ilustroval, že pocházím z dělnické třídy. Já strašně rád dělám manuálně. Je pravda, že já daleko radši dělám se dřevem než čímkoliv jiným, ale je to i tím, že to dřevo je nejnádhernější materiál, jaký znám. Za prvé je vonavý, za druhý je obrábětelný nádherně a za třetí bych si na nic jiného netrouf, protože to s tím dřevem jsem se naučil zacházet, když mi bylo 26. A od té doby jsem možná i trošku pokročil. Já jsem pyšnej, když můžu udělat kus nábytku a přitom ho nemusím stloukat hřebíkama a šroubama a můžu si ho začepovat a týblovat a mít takový pocit, že to drží, že to funguje, že to nevrže a že si udělám klandr nebo zábradlí, správně řečeno, ke schodům, tak jsem taky rád, že se po 20 letech nevyklá a že se člověk o ně může opřít a že se nezeschlo a že ty čepy byly dobře udělané, takže to je taková moje hračkárna, která mě trošku uspokojuje.

0: I'm talking about Donna Lee. Yes, yes, yes.
1: Dobrý.
2: No. Co je ve všech těch krabicích? Na nich jsou různé nápisy, některé věcné, ale některé dokonce, řekl bych, ideologické, například tady...
1: No, to je tady takový, já o něm nerad mluvím, to je pozůstatek revolučních dob a dneska už mi to připadá jako kopání do mrtvoly.
2: Ale řekneme, co tam je.
1: Je tam napsáno rybník a to je pro mě důležitý. To ostatní ani nehodlám publikovat, ale protože tady mám takový rybníček a mám tam ryby asi třeba jako nějak zápolit a dávat to dokupy, tak tam mám všechny ty věci, které mi pomáhají k údržbě toho rybníčku, že tam se musí zatravňovat a vypouštět a napouštět a tak dále.

A jinak to mám rozdělený po krabicích, protože nesnáším bordýlek v tom smyslu, že bych něco hledal. Takže já si chodím pro příslušné rekvizity na jisto do těch krabic a vím, že tam je krabice Hugo, nebo tamhle zedničina, nebo guma, nebo rukavice, nebo lanka, nebo šmirgl, vodovod, klíny, panty, svíčky, elektrika, žárovky, vedení a tak dále, takhle bych mohl číst ty krabice dlouho.

0: pojďme dát třeba budyk.
1: My chodíme po kočičích hlavách, to je původní podlaha, ty kočičí hlavy tady?
2: Ano, to je původní podlaha, protože to byla koňská stáj. Tamhle byly na tamhle ty zdi žlaby, které jsem halt odstranil, protože byly odporný, už plechový takový, ne ty starý kameny, které bych miloval, kdyby tu byly. A tamhle už jsou takový ty větrací otvory, aby ty koníkové tady kdysi mohli nějak žít v blaze.
1: Brode, ty máš nízkou penzi asi, protože v té stáji u stropu si schováváš potraviny na zimu. Jsou to pytle plné rohlíků, chlebových kůrek.
2: No, tak je to strašně jednoduchý, protože Pepi Kýra, kterýho jako taky mám strašně rád, jako jednoho z nejlepších malířů vůbec, nejen našich, tak má koně. A já když jedu na malou skálu za ním, nebo k těm komárkům, což oni jsou kousek od sebe, tak já těm koňům vozím tyhle ty pytle těch sušených pečiv. A on je Pepa rád, ale oni jsou hlavně ty koně rádi. Ne, oni mají takovou velkou hlavu a takovou velkou sílu a vždycky, když se s ním chci být něžnej, tak mě tím čumákem vlastně málem přerazí.

0: Půjdeme dál, a co kdybychom se vydali do exteriéru?
1: Do exteriéru, no, co to je?
0: No to je ten rybník přeci.
1: Jo, rybník, tak to ne, to nemáme tenhle, ten máme tadyhle.
0: Tak tudy?
1: To bychom museli jít tady. Aha. Aha, a doleva.
0: Doleva, ano.
1: Ano, a projít dál. A srazit se hlavně. Ještě tam. Tak tady máme ten náš
0: slavný rybník.
1: Rybníček, který má rozměr, kdyby to posluchače zajímalo, asi 4 metry krát 8 metrů. Čili de facto není to rybník, je to louže, která ovšem hostí několik

0: Gozív nul. Teďka tady byla zlatá.
1: Ano, je tady.
0: Taková, ona je vlastně taková oranžová, ale krásně svítí. No, tak nic. Tak pojď, Hugi, jdeme.
1: Máš tu krásně osílenou trávu, si pečlivý hospodář.
0: No, pečlivý hospodář jsem, ale vlastně to taky není moje zásluha, protože vždycky tím pověřím tady zdejší domorodé hochy, kteří mi tady opravdu hrozně ochotně a rádi pomáhají.
1: Pojďme k ohništi, kde se pečou buřty. A já mám na to ohniště, Broďo, vzpomínku. Před mnoha lety jsme tady takhle seděli a něco jsme si pekli, já tuším, že to byly pstruzy, a najednou z ničeho nic přišel až suchařípa, který tenkrát měl také ve slunečné chalupu, byl takový skormoucený a prosil tě o službu, říkal: Broďo, máš mě rád? A ty jsi ujistil, že ho máš rád, opravdu.
0: Leoš byl vůbec rozkošný a furt je rozkošný, já ho mám strašně rád. A on sem přišel a říkal: hele, neměl bys chvilku času? A já povedal: no měl bych, co by si potřeboval? A on řekl: já bych tě dlouho nezdržoval, to je opravdu jenom, to bys mohl být za 4 hodiny zpátky. A co je, tak já ti to rád udělám. A kahala, zajít k nám a zapchána.
1: Votivní znamení? Je to kámen s křížem?
0: Ne, to je taková, to, jak jsem o tom mluvil před chvilkou, jako o kapličce, protože maminka, když tady ještě byla se mnou na tomhletom světě a sedávala a dívala se tím oknem do zahrady, tak strašně toužila potom mít tady nějakou připomínku svého rodného kraje, a ta byla plná kapliček, takže jsem ji já vyrobil, tuhletu kapličku, ale to je normální překlad dveřní pískovcové, na to jsem vysekal takovýto podloubičko toho dalšího pískovce a já jsem mi tam vždycky dával nějakou svíčičku a ono i to tak připomínalo, ta rodná místa, no.

Ono tady bývá strašně moc návštěv různýho druhu, takže dokonce jsem měl asi před 2 lety takovou půvabnou návštěvu, že u vrátek stál pán a říkal, když jsem přišel k vrátkům, tak říkal, já jsem Ježek, tohle je moje dcera, je 14, tohle je její nápadník, je mu 20 a nebojte se, mám to pod dohledem. A tak jsem byl takový překvapený, ale protože vázla další slova, tak aby řeč nestála, tak jsem říkal, tak ano, a jako můžu vám něčím posloužit? A on řekl, ano, pivo, a šel si sem sednout. Dlouho tady se trvalo. Takže to jsou takové ty návštěvy, které jsou takový překvapující tím, že jsou nečekaný, ale některé jsou zase velice příjemné. Protože taky se tady zastavila cikánská rodinka, kolik jich mohlo být, asi 6-7, z toho 2 děti. No a říkali, že jsou rádi, že mě vidějí živýho. Já jsem řekl, že taky jsem rád, že mě vidějí živýho, protože na mrtvolu by byl blbej pohled. No a ty si sedli a ty byli takový jako, já bych řekl, že roztomilý přímo, protože byli strašně spontánní, nic nepředstírali. Jo, to bylo takové hezké posazení.

0: Broďo, ty jsi procestoval kus světa. Co bylo tvou nejpitorsknější cestou?
1: No, já nerad cestuju a jako někdy jsem, jak si cestovat musel, tak zaprvé já nemám rád letadla, protože mně se zdá, že lítají zbytečně vysoko. A že to trvá dlouho, než člověka sežerou lední medvědi, protože jednou jsem se tam málem ocnul v Jambu. Bylo to v noci, byli jsme nad Grónskem a připoutaný byly letušky a všichni, snad i ty piloti byli připoutaný. Všechno bylo připoutaný. Takže já nerad lítám a taky jsem byl vždycky nějak postižený takový. A taky jsem prožil mnoho takových leteckých dramatických momentů. Jednou, že jsme letěli z New Yorku jumpem, to je takovej ten, že to vypadá spíš jako hangár zevnitř, než jako letadlo, tak jsme se dostali právě do takové veliké šlamastiky v noci, že se jak stáhly roletky na okýnkách, aby nebylo vidět blejskavou oblohu a že se všichni připoutali a proti mně se dělala nádherná letuška, krásná, ale v ten moment jsem to nevnímal celé. Byla to indiánka půvabná a měla růženec a modlila se jednu tu modlitvičku za druhou. A když jsme pak šťastně a živě přistáli v Londýně a čekali v tranzitu naspojit na Prahu, tak to jumbo stálo takhle v pozadí toho letiště a jezdili k němu ještěrky pro kufry. A byl to takový taky vzrušující pohled, protože vždycky naložili ještěrky a přesto položili člověka. A vezli ho s tou ještěrkou do ty budovy letištní a byli jsme z toho takový rozpačitý a říkali jsme si, co se tam mohlo v tom našem letadle všechno stát, když tamhle vozej snad na půl mrtví lidi. A vyslali jsme jednoho anglicky vzdělaného člověka, který to šel zjistit a vrátil se a jsme říkali, co to je za lidi pro Boha. A on říkal, nejde o lidi, jde o milionáře. Protože ty, kteří mají zaplacenou první třídu, tak se odstěhovali do prvního patra, protože tam mají všechno zadarmo a když už to s náma lomcovalo, tak každý do sebe hodil láhev vizoura. Takže jak je mají jinak transponovat? To by museli mít několik záchranek, takže hážou přes ty kufry a vozejí do letiště budovy.
2: Je zima, fouká vítr. Můžeme se vrátit do stavení?
1: My se vrátíme do stavení ne protože fouká vítr, ale protože jsem natolik sobecký, že zjišťuju, že mě je zima. Navíc nám do toho chrčí traktor, což je vlastně taky taková jako zvuková kulisa přilehavá, ale půjdeme dovnitř.

0: pojedeme nahoru, tak jestli už můžete, tak půjdeme takhle po těch schodech nahoru. Nemusíte mi dávat záchranu, já si upadnu sám, plně klidně. No, a tady zase asi nebude nic příliš zajímavého.
1: Je to tma.
0: Tak já cvaknu vypínačem, tady cvaknu vypínačem. No a můžeme jít sem, eventuálně. Semhle. Tak tady je taková trucovna.
1: No tady je věcí, různě rozprostřených prostorů.
0: No tady je strašný binec, tady je strašný binec. Ten binec je tady, protože tady pod tou podlahou se usídlili v loni kůny, jejíž pach a pach jejich hnízda mě odtud vypudil. Tady se nedalo existovat. Snad už jsem našel něco obranýho proti těm kůnám, ale furt to funguje spíš jako skladiště.
1: Je tady velká platinová deska v platinovém rámu, na ní je napsáno Vlastimil Brodský 1998. A suprafon.
0: No a to jsem teď byl poctěn tak zvanou platinovou deskou, udělal mi to samozřejmě radost, ale zatím je to taky takový jako provizorně skladovaný tady až...
1: Kolikže to bylo těch nosičů?
0: Přes 500 000 asi.
1: No jo, a tady klapky, Pantau,
0: tady
1: klap.
0: To jsou filmové klapky, protože jednu dobu se o mně proslechlo u filmařů, že si na památku vždycky jednu beru sebou a oni už byli pak na mě tak hodní, ty klapky, myslím tím, ty dámy, které klapou, že vždycky mi tu malou klapku jak si rezervovali a když ten film skončil, tak mi ji dali.
1: Otevřeme dveře do 13. komnaty. Co tam asi bude?
0: No, tak tam nebude nic tak tajemného, jako v té literární 13. komnatě.
1: No, něco tu je.
0: No tak je tady takovej hezký kulečník, ano, který je původu francouzského, jak jsem zjistil od bývalého majitele. Je takový vyřezávaný a já si na něm někdy, nebo teď už skoro vůbec ne, ale trávíval jsem nad ním některé delší chvilky. No. Už se mi to nedaří. No, a co je tady ještě tak pozoruhodného? No, celkem víceméně nic. No, tadyhle jsem se lomozil kdysi s jednou truhlou. No, co tady je ještě? No,
1: krásná železná postel, já v ní jednou spál.
0: Postel, mosazná, a ta asi je opravdu taková už i trošku vzácná a neobvyklá. No, a jinak to nic vzrušujícího. Ne, nevidím, tady je pštrosí vejce. To mi dal kamarád doktor Kňákal, který byl dlouho lékařem zoologický zahrad. Pštrosí lékař to byl i sloní lékař a krokodýlí lékař a to byl vůbec lékař všeho zvířectva, který pěstovala z Pražská zoologická zahrada a teď je to Hugův oficiální lékař. Tak a co ještě tady máme? No, nic zrušujícího, nic pěknýho. Klobouky, ta je kuřinka pana Taua. Tadleta, a pak je tady spousta takových různých čepiček.
1: Tohle je filmový klobouk, ten károvaný.
0: Myslím, že to v něčem muselo hrát. Vždycky, když mi něco dělalo radost, tak mi to pak přenechali. Nevím, jak se to tu vzalo, už taky, ani nevím.
1: Tak je spočítáme, kolik jich je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 1 tropická helma.
0: Tam je tropická helma, ale tady je důlní helma. A ta je funkční, protože tady jsou tak nízký stropy, že když se mnou hraje kulečník, kdo je vyšší, tak si nasazuje, protože jinak v zápalu hry by si mohl urazit hlavu od ty trámy. Takže to je dobrá, tato helma je dobrá. No a tím jsme tady úplně skončili. No a tady už nic není. A tady odsaď půjdeme jinam.
1: No ale něco tu přesně je, tu krásný obraz. Obrázek Ringo Čecha?
0: Ano, ano. On tady má krásný povídání, Ringo Čech. On tady má, já nevím, jestli vám to můžu přečíst, ale je tady obraz, ve kterém je dopis, který zní: lásko nejsladší, už mě tedy nemiluješ, máš mě dost a já vůl tě tak miloval, ropucho hnusná smrduta. Jdi si tedy k tomu imbecilnímu kreténovi. Mně zůstanou jen krásné vzpomínky, jaký jsem byl hovado. Tak chytrýho, vtipnýho, šarmantního a geniálního chlapa už nikdy nebudeš mít. Vracím se k ženě a k dětem. PS, bylo to zbytečný a drahý. Za ty prachy bych měl permanentku do nejdražšího bordelu a ještě by mi zbylo na konto Míša, vesničky SOS, Gamanůž a Misi dobré vůle. Tak on si takhle maluje nádherně a teda půvabně. A ještě si k tomu dělá takhle nádherný a srandovní texty. Takže to je taková dobrá živnost. A k tomu ještě poslancuje. No tak to už je opravdu renesanční člověk.
2: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy.
3: Klika cvakla, v krčmě dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu džinu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří.
2: Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý, jedu volit do Prahy.
3: Dopije, a aby se neřeklo, utikáře změní v mrtvolu. Za zády má štěchovické peklo s chlajsnou svatojánských atolů.
2: Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Broďo, v jednom rozhovoru jsi mi řekl nedávno, že lituje, že jsi nevzal Jiřinu Jiráskovou. A já jsem jí to pak říkala, ona říkala, že to není vůbec pravda, že to bylo úplně jinak, že ty jsi dělal všecko proto, aby jsi ji nevzal.
0: Ona udělala všechno
1: proto. Ne, ty prý jsi udělal všechno proto.
0: Já jsem
1: pak udělal. Pak si prý dokonce si vymyslel nějakou chorobu maminky, abys nemusel na tu svatbu, ne, která prý už byla smluvená.
0: Tak já to bylo? Přivedu na pravou míru. Já jsem Jiřinku miloval, ona svým způsobem taky milovala. Mně byla o 10 let mladší a dokonce se mi zdá, že i dnes je stále o 10 let mladší a že se na tom asi nedá nic změnit. Fakt je, že mě umírala babička a když mi babička, a měl jsem ji strašně rád, tuhle tu babičku, a když mi zemřela, tak že jsem, nedá se říct, využil této situace, to zcela určitě ne, ale jak se připadalo mi nevhodné veselit se na veselce, když mám smutek v rodině, takže jsem šel do ty svatky, kde už jsme měli doklady a bylo jenom 5 dnů před svatbou. No a oznámil jsem tam, že prostě vzhledem k smutku v rodině bych tu svatbu radši tedy zrušil a oni řekli, že to by byl nesmysl, protože stejně pravděpodobně z toho záměru neustoupím, takže se ta svatba jenom odloží. A že si doklady si tam můžu nechat, to mě přivedlo trošku do úzkých, takže jsem řekl, že mám ještě jednu babičku a taky se necítí dobře, tak halt mi ty doklady dali, no a tím pádem z té svatby nějak sešlo, protože já už jsem je tam pak po druhý nějak zapomněl donést.

Ja synka moja milovaná, a to je opravdu zvláštny vztah nás dvou, protože já jsem se dlouho domníval, že nelze vypěstovat přátelské a kamarádské vztah mezi mužem a ženou, a mám pocit, že se nám to s Jiřinkou Jiránskou podařilo. Ta ovšem tuhletu příhodu traduje jiným způsobem a tvrdí, že jsem to použil jako záminku, abych tu svatbu mohl zrušit, takže naopak moje babička dodnes žije v Argentině pod cizím jménem. I can't dish out anything but love.

0: Dotazník pro Vlastimila Brodského na téma oblíbená, oblíbený, Broď, oblíbená květina.
1: To vypadá jako schválnost. Já mám nejradši ze všech rostlinek mech, protože kvetoucí mech je tak něco něžného, tak něco filigránského, že to žádná kytka nedokáže. To jsou třeba květy, které mají průměr 2 mm a jsou strašně roztomilý.
0: Půjdeme dál, oblíbená barva?
1: Asi béžová ve spojení s hnědou.
0: Nápoj?
1: Tak já mám rád šampaňský, ale to vypadá tak zhýralé.
0: Oblíbené jídlo?
1: Bramborový placky.
0: Oblíbený spisovatel?
1: Já jsem takový skoro zarytej čapkovec, což svědčí o mé konzervativnosti, ale taky se k ní hrdě hlásím.
0: Oblíbená kniha?
1: Ono se to stále v člověku mění. Já jsem teďka nedávno, před rokem nebo rokem a půl, to je poledne, přesné poledne, takže těch úderů, aby to posluchači nemuseli počítat, je bude 12. Já jsem koupil si knížku Boženy Němcové, která se jmenuje, teď nevím, jak se jmenuje, ale je to korespondence její s různými muži její doby.
0: Oblíbený malíř.
1: Pepík Jíra.
0: Dobře, a teď to bude obzvlášť těžké, oblíbený herec.
1: Já bych řekl, že Pepíček Somr.
0: Oblíbená země.
1: Mně to připadá takový jako nejhezčí to Česko, respektive Československo. Asi na něm v tomhle tématu budu trvat. A kdybych to měl ještě jaksi specifikovat nebo lokalizovat ještě přesně, tak mně se zdá, že vůbec nejkrásnější kraj světa může být jedině Valašsko.
0: Oblíbené město.
1: Tak teď šlápnu vedle, protože to není město, to je vesnice a jmenuje se Roketnice a je u Vsetína.
0: Oblíbená ulice.
1: U Andělky 19.
0: Oblíbená věc.
1: To nevím. To je takovej asi kostelíček dřevěný, který kdysi na Podkarpatské Rusi mi vyřezával takovej, kolik mohlo být, šestiletej chlapec obyčejnou takovou venkovskou kudlou u nějakého potůčku.
0: Oblíbené roční období.
1: Jaro.
0: Nejsympatičtější lidská vlastnost.
1: Já si myslím, že pokora je taková nejcennější.
0: A nejodpudivější lidská vlastnost.
1: To, co vede člověka k vandalství.
0: Broďo, tvůj největší životní úspěch.
1: Můj největší asi životní úspěch je asi okolnost, že byť jsem narozen v roce 1920, že jsem ještě zatím nenatáhl bačkory.
0: Tvé největší životní přání?
1: Já bych si nejvíc ze všeho přál, aby lidi, tedy nás, těch 6 miliard na tyhle země kouly, aby každý z nás byl schopen tolerovat jiné názory, naše vlastní.
0: A tvoje životní heslo?
1: No, ne, to, já na to neumím vůbec odpovědět. Asi je to tím, že žádný heslo jsem si nikdy nekladl jako cíl své existence.
0: Broďo, my ti moc děkujeme, že jsi byl tak laskav a že jsi nás přijal, že jsi nám dovolil tady všechno prozkoumat. A já doufám, a věřím pevně, že po tom všem, jak jsem se tady choval, kam jsem všude strčil svůj zvědavý nos, že snad ještě někdy jednou budu moct sem za tebou s přáteli z rozhlasu přijet.
1: Vy jste na mě byli hodní, nikdo mě neuhodil, tak si přijeďte, když chcete. To je dobrý. To je dobrý.

U mě snaha neumřít není věcí půdu sebezáchovnýho, ale věcí zvědavosti. Protože já jsem tak zvědavý, jestli se objeví mimozemské civilizace a jestli jsou nějaké známky života na tom Marsu anebo na jeho měsících a takové věci, že já vlastně odkládám tu kremaci jenom, abych o něco nepřišel.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Známá znělka, známý čas, textem Pore je tu zas a tuze rád vás u něj vítá, jako vždy, František Novotný. Přiznám se, že dnešní téma mi nasadilo brouka do hlavy a tím i do písniček. Ano, solo dnes bude mít hmyz. V literatuře se jak pan Ondřej Sekora, tak evangelický kněz Jan Karafiát snažili nejen naučit malé čtenáře lásce k přírodě, ale také nabídnout úvahu nad tím, že kdyby měli lidé jejich broučky v hlavě, vztahům mezi nimi by to rozhodně neuškodilo. A tak se jeden z literárních broučků dostal i do Dixielandového příběhu Jana Křtitele Nováka a jeho výtečné kapely z Karlova mostu.

0: Hliník.
1: Neboť Brouček v téhle písničce poněkud svedl zpěváka z cesty, šlo nejspíš opravdu o svatojánka, který naplňuje letní noci romantikou hořátevských strání, kde údajně Jan Karafiát napsal podstatnou část jejich příběhu. Jenže pokud jste zjistili někdy ukojit vlastní zvědavost a touhu půjčit si od svatojánka lucerničky, víte, že na dlaní věru moc vábně tenhle Brouček nevypadá. Někde jsem četl, že nejstarší hmyz žije na planetě už asi 420 milionů let a našli ho v západní Austrálii. A největší brouci váží až 100 gramů, nejmenší jsou cizopasné vosičky, které jsou menší než prvoci. A představte si, že ovád prý dokáže letět až rychlostí 1316 km za hodinu, ve výšce 3,5 km. Tak se ani nedivme, že vědci a technici věnují studiu hmyzu nemalou pozornost a nedají na něj dopustit, stejně jako Juraj Kukura. Nech.

Tak tahle písnička Vítězslava Hádla a Zdeňka Borovce byla filmovým trhákem 80. let a ochránci přírody nadšeně zatleskali. Jsou však jedinci, jak potvrdí písničkářka Zdena Lorencová, kteří zřejmě film neviděli a jejich povaha tak zůstala nedotčena. Šlapou broukům na komůrky, z deštěvek mají v botách šňůrky a vůbec je víc důvodů ke stížnostem.

0: Známý je vtípek, jak stojí na zastávce dvě blechy, povídají si, tu běží kolem velký pes a jedna říká druhé, tak ahoj, mě už to jede. Ale vy buďte v klidu, protože to jsou blechy psí a jak známo, ty na člověka nejdou. Přírodovědci prý rozlišují 1830 druhů blech. Já nevím, zda máte takovou zkušenost jako já, že když se o takovém hmyzu třeba jen chvilku povídá, nebo se na něj díváte za sklem, máte pocit, že po vás všude leze a už se musíte podrbat. V roce 1934 ve hře Slaměný klobouk v Osvobozeném divadle zazněla píseň, ve které se to hmyzem jen hemží. A pánové Ježek, Voskovec a Verich nevzali repelent, ale vehementně se postavili na jeho ochranu.
1: Když jsem zlatovlasé baby býval, měl jsem paculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se slečnou a byl jsem pesková. Měla se mnou starost nekonečnou, než jsem byl vychován. Tu jsem dětskou nožkou drtil červy, tu zase hynula žížala. To šlo vychovatelce na nervy, klidně mne kárala. Přejte život chudé štěnici, neutopte blechu na lžíci. Co když má rendezvous s jepicí, která jí má taky ráda, jako já mám vás. Ba i ten obávaný ovák svou ovátku velice má rád. Přece musíte respektovat, že jeden druhého má rád tak, jako já vás. Vězte, že i nepatrný tvor jiného má rád zas. Ba dokonce odporný netvor jiného netvora má rád tak, jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik, jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád, jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlasé baby, démonický muž se ze mě stal. Něžně říkám jedné slečně baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Ale měl jsem potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až ji jednou poštípala blecha a ona se chystala na ní, řekl jsem, baby, teď se blecha nechá, teď přijde vyznání. Baby, má baby, neutopte blechu na lžíci. Přejte život chudé štěnici. Co když má, poslyšte baby, rendezvous s jepicí, která jí má tolik ráda, jako já mám vás. You see, ba i ten obávaný ovák svou ovátku velice má rád. Přece musíte respektovat, že jeden druhého má rád tak, jako já vás. Vězte, že i nepatrný tvor jiného nepatrného tvora má rád zas. Ba dokonce odporný netvor jiného odporného netvora má rád tak, jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, baby, když to nevadí. Ať vám sežerou moly, když ty šaty tolik nebolí. Tolik, jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi, jako já mám.
0: Jiné představy má o motýlku plavec, jiné mladík v tanečních, jiné cyklisté, kteří znají takový druh matky, jiné přírodovědci, kterým hned naskočí 5 druhů afrických ptáků s tímto názvem. A někomu zase naskočí hned dobrodružný román a film, a to zdaleka není úplný výčet. Motýl je zkrátka létajícím šperkem přírody a i když mu někteří vyčítají, že létá z květinky na květinku, jak by mohl chybět v našem hmyzím repertoáru?

Na světě je prý asi 110 tisíc druhů motýlů a Jiří Jelínek s Janou Máknechtovou pro vás vybrali toho zamilovaného. Chytili ho na louce pánů Šlitra a Suchého. Jiřímu Suchému v jiné písničce padají z hůry do kalamáře i můry, ale snad neuškodí, když si připomeneme z jeho sbírky slavné sluníčko sedmitečné, které nás z prstů Zuzany Vrbové odnese buď do nebíčka, nebo do peklíčka.

Tak kam to bylo? Do nebíčka, do peklíčka? Já vím, že zdaleka jsme ještě nevyčerpali všechny hmyzí možnosti, protože v písničkách najdete včely, mravence, cvrčky, stonožky, střevlíky, kobelky, komáry. Zkrátka, jen se to mezi notami těmi potvůrkami hemží. Na rozloučenou jsem zkusil chytit do síťky vaší pozornosti vášky, či chcete-li šídla. Poletují si na louce tradicionálu opískajícím cikánovi a já vám jejich tancem děkuji za milou společnost. Buďte blaženi a za týden naslyšenou se už teď těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvílek zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den.
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet 344. schůzkou tohoto rozhlasového seriálu, k němuž dal prvotní podnět Petr Hora Hořejš svou stejnojmenou knihou. V Českém rozhlase Brno jsme ji připravili pro druhý program Českého rozhlasu v režii
5: Jaromíra Ostrého.
3: Žijeme silou ducha.
1: Tato slova jsme si pro titul dnešního vyprávění vypůjčili z nápisu, který si na svůj sextant dal vyrýt protagonista tohoto a ještě dalšího příběhu. Celá ta myšlenka zní:
3: žijeme silou ducha, všechno ostatní propadne smrti.
1: Její autor?
3: Tycho Brahe. Rod Brahe má kořeny v severním Dánsku, ale Tychonův děd poté, co byl odsouzen k smrti, uprchl do Švédska a tam byl zabit v bitvě u Malmé roku 1523. Ze Švédska pocházel i Tychonův otec, Otte Brahe. Během svého života získal poměrně významné společenské postavení. Byl tajným radou dánského království, pak místodržícím v různých provinciích Švédska a také guvernérem hradu Helsingborgu. V jeho zdech také zemřel.
1: To vše a ještě mnohé další jsme zjistili díky knize Františka Jáchyma o Tychonovi Brahem.
2: Krajina Skánie v jižním Švédsku patřila v té době Dánům.
4: Právě tam se na statku Knudstrupu narodil 14. prosince roku 1546. manželům Brahovým chlapec jménem
3: Tyje.
2: Teprve později jeho jméno polatinštili na
3: Tycho.
1: Jedináček?
4: Ale kdeže, celkem se v Brahovic rodině narodil rovný tucet dětí, ovšem pouze 8 se dožilo dospělého věku.
2: Tycho byl nejstarší syn.
4: Jedna jeho sestra, Sofie, studovala.
2: Už tehdy, i když se narodila jako dívka.
4: A to přírodní vědy, lékařství, chemii, matematiku a astrologii, psala básně a historické studie a měla pro práci svého o 10 let staršího bratra pochopení.
1: Jako prvorozený syn musel mít Tyje, neboli Tycho, v rodině privilegované postavení.
2: No, jak se to vezme?
1: A jak by se to mělo brát?
2: Inu, když na svět přišel druhorozený synek, musel Tycho z domu.
4: Tedy ne, že by byl vyhozen, ale na vychování.
2: Putoval k strýčkovi na zámek Tostrup.
4: Tam se mu dostalo opravdu skvělého vzdělání od strejdy i od vybraných soukromých domácích učitelů.
2: Od svých 7 let znal Tycho latinsky.
4: Vyznal se v základech matematiky.
2: Byl zvídavý a sebevědomý.
4: Dovedl se soustředit.
2: Když mu bylo 13, tak prošel Kodaňskou univerzitní branou a otevřel první filozofické knihy.
4: Musel se učit i rétorice.
2: Ale nejraději pronikal do tajů matematiky a astronomie.
1: To je něco, do čeho jiní nepronikli nikdy, k čemuž se hlásí v podstatě všichni zde přítomní.
2: Tycho to zvládl ve 13.
3: Dne 21. srpna roku 1560. nastalo zatmění slunce. V Dánsku částečné, ale poměrně rozsáhlé. Tento úkaz rozhodl podstatně o Hochově budoucí orientaci. Asi příliš nezděloval své pocity, dojmy a touhy, když o 2 roky později začal studovat na přání rodičů na univerzitách ve Wittenbergu a Lipsku medicínu a práva. Dobře zaopatřený student rozhodně příliš pilný nebyl. Měnil často den za noc a ani jeho vychovatel, významný dánský historik Wedel, mu nedokázal zabránit v nočních pozorováních oblohy. Časté noční zaměstnání ho vyčerpávalo asi jako jeho kolegy, kteří ovšem spíše vysedávali po hospodách. Nezájem o právní dění se brzy projevil. Oči nemohly druhý den sledovat texty, mysl se nedokázala soustředit. Nedostudovaný právník se po strýcově smrti vrátil do Dánska. Co si však z Lipska přinesl, byly kupodivu dobré znalosti matematiky a práce se zeměměřickými přístroji. To vše se mu později jako astronomovi výtečně hodilo.
1: Dobře, ale Brahovic rodinka počítala s tím, že Stichonka bude pan doktor obojího práva a tím pádem bude mít o existenci postaráno, ne?
4: Ano.
1: A tomu tak jednoduše spolkli, že nedostudoval?
4: Nikoli. To sousto se jim vzpříčilo v hltanu.
1: Měli námitky?
4: A kdyby jenom námitky. I nějaká ta výčitka padla.
1: A co facka, ta nepadla?
4: Není to vyloučeno. Ovšem Tycho si do svého astronomického koníčka mluvit nedal.
2: V té době došlo k významnému obratu.
4: Jeho vznešený strýc Jerje, který Tychona v podstatě přijal za vlastního, zahynul hrdinskou smrtí.
1: Jak se mu to povedlo?
4: No ale vrhl se do moře, aby jako velitel dánského loďstva zachránil život svého krále.
1: Utopil se?
4: To ne, podchladil se. A zemřel.
1: Smutný konec pro námořního admirála.
2: Tycho po něm dědil.
1: Mnoholi?
2: Nemálo, čímž se stal nejen hmotně zcela nezávislým, ale brzy si zvykl i na vysoký životní standard.
1: Na ten se zvyká dost rychle a snadno, hůř a pomaleji se odvyká.
2: Mladý muž neměl stání a tak ho hned na to zastihujeme opět za hranicemi Dánska.
4: Navštěvuje opět Lipsko, Rostock a Malmö.
2: Měl namířeno do univerzitního města Wittenberku, ale tam nedorazil, protože před ním tam dorazil mor. Nicméně stále studuje.
3: Ke studentskému mládí patří bujaré veselí, návštěvy hospůdek, bohemský, bezstarostný život.
1: Ano, jsou tací, kterým to vydrží celoživotně.
3: Nějaký čas tak žil i budoucí vážený astronom.
1: Kdo z nás Jisa bujarým studentem to neskusil?
4: Jenže Tycho na to doplatil.
1: A copak? Játra mu stvrdla a na poklep se stala zvonivými?
4: Ale játra nikoli. Změny se udály s jiným orgánem.
1: S jakým orgánem?
4: Je lépe se ptát, s orgánem čeho?
1: Tak čeho?
4: Tichu.
3: V prosinci, asi po 3měsíčním pobytu v Rostocku, se na slavnosti u jednoho profesora sešla četná společnost, kde se mladí lidé dobře bavili. Mezi hosty byl i Tycho Brahe a další Dán, Tychonův vzdálený bratranec Manderup Parsberg. Oba krajané se dostali do ostrého sporu, když Parsberg zesměšnil Brahovo astronomické umění. Spor nejenže neodezněl, jakmile utichla plesová kapela, ale přetrval Vánoce a 29. prosince o 7. hodině večerní oba rozdivočelí soupeři nastoupili k souboji. O tom, že se byli na ostro, svědčí skutečnost, že Manderup připravil dobře mířeným švihem Tychona o část nosu. Časem si Tycho pořídil kovovou protézu ze slitiny zlata a stříbra a jak dosvědčují později jeho žáci a spolupracovníci, měl vždy při sobě krabičku s mastí a lepidlem a nos si občas znovu přilepoval. Aby se mu protéza neleskla, připudrovával si ji. Tento tělesný defekt se stal i důležitým prostředkem identifikace Tychonových pozůstatků v místě jeho posledního odpočinku v pražském Týnském chrámě. Pro Tychona je příznačné, že se po této události oba mladíci rychle smířili a nezůstala mezi nimi žádná hořkost.
1: Ufiknutý nos, to musí být těžký okamžik v životě lidském.
2: V Tychonově určitě. Domů se z Rostocku rozhodně vrátil jiný, než odsud vyjel.
4: Ale ještě předtím, než opět vkročil na rodný břeh, zavál ho osud do Augsburku, na zámek Göggingen.
2: Zabýval se tam hlavně sestrojováním astronomických instrumentů.
1: Není instrument jako instrument.
4: Ten Tychonův byl impozantní.
1: Prosím?
4: Jednalo se o sextant tak obrovský,
3: že jej 24 mužů jen s velikým namáháním vynésti mohlo na jeden pahorek v Göggingenské zámecké zahradě.
4: Kromě astronomie a mechaniky se věnoval alchymii.
2: Přečetl o ní kdeco.
4: A jeho znalosti byly v té době obdivuhodné.
3: Po návratu domů ho čekala velmi smutná povinnost pochovat svého otce. Tycho se rozhodl zůstat v Dánsku. A první zázemí nalezl u svého příbuzného z matčiny strany. Ten se projevil jako velkorysý mecenáš. Nechal postavit pro Tychona v opatství Herisvadu poblíž Tychonova rodného Knutstrupu hvězdárnu a alchymistickou laboratoř. Když v Dánsku proběhla reformace, tak Herisvat připadl králi a ten jej dal v léno Brahově rodině.

0: není nadto, když se člověk může spolehnout na obětavé, velkorysé, vstřícné, příbuzné.
1: Tycho o přízeň svých příbuzných přišel velice brzy.
0: Čím pak je naštval?
1: Namluvil si jedno děvče.
0: A co má být?
1: Byla neurozená.
0: To snad není vada na kráse.
1: On s Kristýnou neuzavřel ani oficiální sňatek.
0: Žádný problém.
1: Dnes, tehdy, ano.
2: Tím spíš, že se jim z toho svazku narodilo postupně 8 dětí.
0: To je podivuhodný výkon.
2: A proč? Tycho přece přišel o nos.
3: Svými astronomickými znalostmi byl Tycho už natolik znám, že jeho životní pouť začaly ovlivňovat osoby blízké královskému dvoru. Francouzský vyslanec uvedl astronoma ke králi Frederikovi II. A ten přiměl Tycho na Brahe, aby přijal profesuru matematiky a astronomie na univerzitě v Kodani. Jenom rok trvalo toto jediné oficiální pedagogické působení. Touha po samostatnosti byla přece jenom silnější. Proto se 29-letý Brahe objevuje u známého mecenáše, kterým nebyl nikdo jiný než landkrabě Vilém Hesenský, zvaný příznačně Moudrý, který sám patřil k předním evropským astronomům a na svém sídle v Kasselu si vybudoval observatoř vybavenou nejpřesnějšími astronomickými přístroji své doby.
1: Zrovna v té době korunovali v Řezně našeho císaře Rudolfa II. Římským králem.
2: A na té korunovaci nesměl chybět ani Tycho.
1: V českém králově doprovodu si nemohl nevšimnout věhlasné osoby polyhistora Tadeáše Hájka z Hájku, který se stal jedním z jeho nejbližších přátel.
2: Při té příležitosti věnoval Hájek Tychonovi vzácné astronomické dílko, ve kterém autor vysvětluje svou představu o oběhu planet, včetně Země, kolem Slunce.
0: Jméno toho smělce?
2: Koperník. Mikuláš Koperník.
3: Tycho Brahe putuje po Německu, Švýcarsku a severní Itálii a už se rozhoduje zakotvit v Bazileji. Tu si však dánský král uvědomuje, že Brahův odchod by byl pro Dánsko ztrátou a rozhodl se jej připoutat k vlasti. Dekretem ho jmenoval svým dvorním astronomem s ročním důchodem 500 dolarů a hned na tomu dal v léno malý ostrůvek Hven v průlivu mezi Dánskem a Švédskem. Současně mu udělil řetěz slonového řádu, jedno z nejvyšších dánských vyznamenání.
1: Všech těch královských poct se Tychonovi dostalo v době, kdy už měl za sebou významný astronomický úspěch.
2: Ten vyprovokovala supernova, která vzplanula v souhvězdí Kasiopeje v listopadu roku 1572.
1: V minulém tisíciletí,
0: tedy ve druhém,
1: bylo možno na obloze pozorovat prostým okem jenom 4 případy vzplanutí supernovy v naší galaxii.
2: Dalekohledy jich ovšem ukazují mnohem víc.
1: Výbuchy supernov, to jsou ty nejimpozantnější události ve vesmíru, při kterých se uvolňuje neskutečné množství energie a vznikají těžké chemické prvky.
2: Sama do sebe se přitom svou vlastní přitažlivostí zhroutí hvězda, která je mnohem větší než naše slunce.
1: Vybuchne a nechá po sobě malý hmotný zbytek.
2: To je rychle rotující neutronová hvězda zvaná pulsar.
1: A doprovází ji rozpínající se svítící oblak.
2: Staré arabské a čínské kroniky uvádějí, že 2 taková nápadná objevení se vyskytla v souhvězdí Vlka roku 1006 a v souhvězdí Býka roku 1054.
0: V Evropě o tom tehdy neměli ani zdání.
1: Ni žádného zdání o tom neměli ani o 500 let na to.
2: A tak se nová hvězda roku 1572. objevila doslova zčista jasna.
1: Tycho si jí všiml 1. listopadu v Herisvadu, když se večer ubíral do svého obydlí.
2: Zářila jako Venuše v největším lesku a bylo jí vidět na obloze i v pravé poledne.
1: Své místo mezi hvězdami neměnila.
2: Jenom postupně slábla, až po 17 měsících se ztratila lidským zrakům úplně.
1: Celou tu dobu měnila barvu. Zprvu byla bílá, pak žlutá a červená a nakonec zase bílá, až do svého zmizení.
2: Brahe nebyl jediný ani první astronom, který ji pozoroval.
0: Všiml si ji i kronikář Marek Bidžovský z Florentína a taky ji nemohl nevěnovat ve své knize zmínku.
3: Toho léta 1572. v listopadu neobyčejná a nová hvězda se zasvítila a ukázala na nejvyšším nebi při stolici znamení Kasiopeje a takměř po celý rok vždy na jednom místě trvala a stála. Mnozí učení lidé z rozličných národů spisy své o té hvězdě vydali a někteří ji za kometu pokládali.
2: V Evropě vyšlo víc než 10 spisků o této hvězdě.
1: A hlavně o jejich možných astrologických následcích.
2: Český Tadeáš Hájek proměřoval polohu nové hvězdy mezi ostatními hvězdami Kasiopeje a pokusil se určit i její vzdálenost.
4: Podařilo se mu to?
2: Samozřejmě, že ne. Tehdy...
4: Ale říkání o ní napsal a vydal tiskem. A tato jeho...
3: Rozprava o nové a dříve neznámé hvězdě...
1: patří k nejvýznamnějším dílům v historii české astronomie.
2: Pozornost jí věnoval i Tycho Brahe.
1: Ten ji ovšem a správně za kometu nepokládal.
2: Dokázal, že nová hvězda je neměřitelně daleko, ale pochopil i převratný význam této události pro astronomii.
3: Opravdový zázrak, buď největší ze všech, které se v celé přírodě udály od počátku světa, anebo nepochybně řádu stejného jako ty, které potvrzují svatá orákula.
4: Tak tato troufalá slova napsal Tycho ve svém spise nazvaném
3: O nové a pokud paměť sahá nikdy dříve nevídané hvězdě.
2: Jako příklad zázraků, které potvrzují svatá orákula, uvádí Brahe místo z Bible v knize Josue, kde se hovoří o tom, jak Bůh na chvíli zastavil slunce a měsíc.
1: Tycho srovnává tuto neuvěřitelnou událost s tím, že se objevila nová hvězda.
2: Mimochodem, toto místo z Bible se stalo později jedním z klíčových argumentů obžaloby v procesu s Galileem Galileim.
4: Do dějin astronomie vstoupila supernova z roku 1572 jako hvězda Tychonova.
3: Tycho Brahe sice žasl, ale současně nestrácel smysl pro rozum a nepřestal být astronomem. Vše ostatní šlo stranou a dostupné přístroje zaměřovaly toto nové a mezi hvězdami nejjasnější světlo na obloze. Domněnka o kometě proto padla, protože těleso se prokazatelně nepohybovalo. Muselo být proto velice daleko, rozhodně dále než měsíc. A tím pádem přestávala platit Aristotelova nauka o oblasti podměsíčné, uvnitř které probíhají děje měnící tuto část světa, a o oblasti věčného, provždy daného obsahu, uspořádání a absolutní neměnnosti. Že by Bůh nestačil v 6 dnech dokončit své dílo?
2: Neuplynulo ani 5 let.
4: Psal se tedy rok 1577.
2: A před očima hvězdářů, ale i obyčejných lidí, se objevil další mimořádný zjev.
1: Tentokrát to byla opravdu kometa.
2: Tycho Brahe ji spatřil poprvé jednoho listopadového večera, když Zašera lovil ryby v jednom z rybníčků na svém ostrově Hevenu.
1: Budoucí velký astronom Jan Kepler ji pozoroval se svou matkou ve svém rodišti jako 6letý chlapec.
2: Kometa v souhvězdí Střelce vlála ohonem v délce 20 úhlových stupňů a mířila k souhvězdí Pegasa, kde po 2 měsících pozorovatelům zmizela.
4: Samozřejmě, že Tycho i o ní sepsal dílko.
3: Z mnoha pozorování s náležitými instrumenty jsem zjistil a poučkou o trojúhelníku nalezl, že tato kometa byla od nás tak daleko, že její největší paralaxa...
4: Neboli úhel, pod kterým by byla vidět z hvězdy dráha Země,
3: by nemohla být větší než 15 stupňů. Odtud plyne, že by mohla být vzdálena přinejmenším 230 zemských poloměrů od Země. Zde tedy nemůže být filozofie Aristotelova správná, pakliže učí, že na nebi nemůže povstat nic nového a že všechny komety se nalézají v horní části ovzduší.
4: Je čas vydat se na ostrov Hven.
2: Švédsky Ven.
1: Neboli Venušin ostrov.
4: Jaké má rozměry?
2: No tak asi 4 kilometry dlouhý a 2,5 kilometru široký.
4: Prostě takový trpaslík.
2: Lodí se na něj dnes dostaneme z přístavu Landskronu. leží na něm několik rybářských vesnic.
1: Nikdy k žádnému trvalému osídlení nelákal.
2: V dávných dobách se prý na něm vyskytovali námořní lupiči, protože nabízel dobrou výhlídku na mořskou cestu z Dánska do Švédska.
4: A v té době, kdy ho dostal dole na Tychobráhe?
2: V té době na něm stálo asi 40 domů, z dálky viditelný kostelík svatého Iba a zříceniny středověkých hradů.
3: V srpnu 1576. roku začali zedníci a kameníci klást první kameny proslulé hvězdárny Uraniborgu, neboli hradu Můzy Uránie, nastávajícího působiště Tycho na Brahe. Architekt zahrnul do projektu všechny požadavky hvězdáře. Výsledkem byla velice moderní a dokonale vybavená laboratoř. Tycho ji pojal velkoryse, ale účelně, s odhadem budoucího využití. Počítalo se tady s výrobou přístrojů v mechanických dílnách, zvláštní matematické oddělení bylo určeno ke zpracování výsledků, dobře sloužila obsáhlá knihovna i vlastní papírna s knihtiskárnou. Vzhledem k Tychonově koníčku se v objektu počítalo i s alchymistickou laboratoří.
1: O její činnosti sice toho moc nevíme, ale zdá se, že se Tycho zabýval například i vývojem umělého sladidla.
4: Pro něj to byl spíš jakýsi vedlejší produkt jeho zájmu.
2: Vybudování zámku a observatoře na Hvenu stálo Brahovi poddané.
1: Jako lenní pán měl přece poddané.
2: Mnoho úsilí a námahy.
1: Jenom pro zajištění provozu papírny bylo třeba vybudovat soustavu 60 vodních nádrží a přehradní zeď, aby bylo možné na plochém ostrově pohánět vodní kolo a zajistit rozvod vody, a to dokonce i do jednotlivých pokojů.
2: Na ostrově byly vybudovány i zahrady s okrasnými a léčivými rostlinami.
4: Tady asi spolupracovala Tychonova sestra Sofie, která v skutku dělala čest svému jménu.
1: Sotva byla dokončena jedna stavba, pustili se stavbaři do další.
2: Ta dostala jméno
3: Stjerneborg,
4: což znamená hvězdný hrad.
2: Pozorovací přístroje tam byly umístěny pod úrovní terénu, aby se omezil vliv větru a teplotních změn.
1: Dobře byl zajištěn i personál hvězdárny.
2: Většinou vážní zájemci o astronomii.
1: A většinou mladší, než byl Tycho.
2: Když nebyl šéf přítomen, tak si užívali radostí života.
4: Neboli když kocour není doma, mají myši pré.
2: Mnohem lehčeji tak snášeli poněkud proměnlivé Tychonovy nálady.
3: Kdo popírá vliv hvězd, omezuje též moudrost a prozřetelnost Boha a popírá zkušenost. Bylo by nesprávné se domnívat, že Bůh všechna ta zázračná umělecká díla nebes, zářící hvězdy, bez užitku byl stvořil. Obloha toť hodiny, které roky, měsíce a dny ukazují. K tomu účelu pohybuje se 5 ostatních planet ve zvláštních sférách. A to vše měl Bůh bez účelu, bez rozmyslu stvořiti.
4: Tahle ta slova jsme objevili v řeči na obranu astrologie, kterou během svých univerzitních let v Kodani sepsal právě Tycho Brahe.
2: Nebyl jediný, kdo se astrologií zabýval.
4: Tedy mezi astronomy.
2: Byla pro něj formou víry naplnění duševního života a přesvědčení o smyslu existence vesmíru.
1: Na Uraniborgu se však nijak zvlášť nepěstovala.
2: Tam se věnovali úplně jiným věcem.
4: Například?
2: Brahe zde pořídil se svými spolupracovníky katalog 788 hvězd, které zaměřil co možná nejpřesněji.
1: Podařilo se tu soustředit řadu velice přesných přístrojů, především těch, které měřily úhly.
2: Některé přístroje zhotovil Brahe sám, byl velice zručný.
1: Většinou už nebyly dřevěné, takové, jaké se užívaly ještě donedávna, ale kovové, nejčastěji s mosaznými součástkami, které odolávaly povětrnostním podmínkám, byly přesnější a navíc umělecky překrásně zdobené.
2: Pro zaměřování sloužila úzká štěrbina.
1: Takzvaný vizír.
2: Pozorovalo se pouhým okem, protože na konci 16. století nebyl ještě dalekohled znám.
1: Těmito přístroji se na ostrově Hvenu podařilo Tychonovi objevit takzvanou roční nerovnost měsíce.
2: Ta je způsobena okamžitými rozdíly zrychlení slunce a země.
3: Přesnost Tychonových přístrojů se přiblížila dosažitelným možnostem. Jeho kvadranty, sextanty a oktanty na Uraniborgu byly vrcholem tehdejší astronomické techniky.
4: Brzy jsme se o tom měli přesvědčit i u nás.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 50. a 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: taky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den vám všem, kteří jste si naladili Tandem, přeje Jan Rosák. A k tomu ještě hezkou chvilku u rádia. V dnešní vysílání se podíváme za ploty našich domovů. Tam žijí děti pro mnohé z nás jiného světa. Nevšimnete si jich do chvíle, kdy vzbudí pozornost až tragická zpráva v médiích, že třeba dítě se stalo obětí násilí nebo že se samo dopustilo kriminálního činu. Veřejnost se všecko zpravidla dozvídá, až když je pozdě. Můj dnešní host Tandemu za každé takové dítě už mnoho let bojuje. Pozvání totiž přijala předsedkyně Fondu ohrožených dětí, paní doktorka Marie Vodičková. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji.
2: Než se ale za ty pomyslné ploty vydáme, tak poprosím do režie o úvodní písničku.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je předsedkyně Fondu ohrožených dětí, doktorka Marie Vodičková. Paní Vodičková, já jsem si někdy přečetl, že jste sama jste říkala, že jste měla krásné dětství. Když někdo něco takového řekne, tak to má asi nádherný vzpomínky na to dětství.
2: Tak doma, ano, to bylo krásný, protože naši vlastně nás měli, mě a sestru, rádi, chovali se k nám moc hezky a vlastně my jsme měli pocit, nebo já určitě, že jsme pro rodiče pak to nejdůležitější vlastně na světě. Neměli na nás žádný přemrštěný nároky. V podstatě jsem měla doma takový klid a pohodu, i když se naši sem tam tedy pohádali, to jako
1: to je úplně bývá,
2: no jistě, ale v té škole to bylo první asi 4 roky takové horší, takže když jsem pak někdy uvažovala, když se do toho moc vracet nechtěla, protože tam jsem byla takovej outsider a jako tak nějak terčem posměšku, což trvalo asi do té 5. třídy, no, tak to bylo nepříjemný, ale tím, že jsem měla doma vlastně pocit, že skutečně nás naši milují a že máme teda velkou cenu tedy, tak mě to zase tak nějak nezasáhlo, což si myslím, že by byla asi tragédie, když by někdo byl terčem posměchu u vrstevníků ve škole a podobně a ještě i doma snad objektem nějakého týrání nebo ponižování. A tak to musí být strašný.
1: No já si myslím, že o tom vy leco zvíte, protože těchto příběhů byste mohla sypat z rukávu v podstatě s velikou spoustu. No ale když se vracíme k vám, co vás tak jaksi nejvíc bavilo v tom dětství? Jestli pak jste chtěla třeba, dejme tomu, se stát doktorkou, nebo měla jste touhu třeba vyniknout někde na jevišti třeba, nebo jako zpěvačka?
2: No to ne, tedy já jsem byla hrozně takovej stydlivý člověk a ostýchavej, i proto možná. Tak já třeba v dětství, kdyby mi někdo řekl, že budu někdy veřejně někde vystupovat, tak asi pomalu skočím z okna, to bych si vůbec neuměla představit. Ale já jsem měla ráda zvířátka tedy, no, takže původně jsem třeba chtěla být nějaká veterinářka, než jsem zjistila, že se ty zvířátka tam taky musí třeba utrácet a podobně a jak to někdy. No, pak občas možná jsem tak uvažovala, jestli bych nebyla učitelka, ale to mě nějaký pustilo.
1: Já no jako to potom po těch zkušenostech z těch prvních 4 tříd asi ne, že jo?
2: právě, ale já jsem hodně četla tady v dětství a moje taková nejoblíbenější knížky byly tedy Májovky, jo, takže to jsem se ano, vžívala do těch dobrodů. Tam prostě se mi líbilo hodně, jak to dobro tam vítězí vlastně, dobro, zlo, to bylo pěkný. Myslím si, že teď děti nemají třeba takové vzory, které by je mohly jako třeba formovat ve vztahu k tomu kladnému hrdinovi. Naopak teď jsou, dá se říct, v módě spíše tedy záporný postavy, tak celkem si říkám, že ještě je dobře, nebo že teď děti naše jsou ještě moc dobrý na to, jaký mají kolem sebe vzory a co se jim vlastně předkládá, jako že je in teda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já myslím, že nejenom mě, ale určitě i vás, milí posluchači, napadne, když v hostem tandemu je předsedkyně Fondu ohrožených dětí, doktorka Vodičková, zeptat se, čím jsou vlastně děti nejvíc ohroženy dneska? Je to ohrožení psychiky, ohrožení jejich vývoje fyzického?
2: No tak možná, že teď jsou děti víc než třeba před několika desítkami let ohrožený jaksi lidmi, kteří mají nějaké jaksi úchylky, deviantní, sadistický a podobně, takže je potřeba asi na ty děti dávat víc pozor. No, ale jinak pokud je o, bych řekla, citový a takový ten morální vývoj nebo tak, tak to si myslím, že těmi vzory, které dětem společnost předkládá, jo, tím, že vlastně nějací kladní hrdinové nejsou v módě, a vlastně jen je všechno spíš takový negativní nebo agresivní. Třeba reklama jenom, jak je šílená, teda co ty děti vidí v reklamě, co se předkládá. Buď je to agrese, nebo nějaký takový jako brutální sex, nebo v podstatě takový jako vulgární. Jo. To je podle mě ohrožování mravní výchovy mládeže, aha, ale prostě společnost je nastavená tak, že vlastně je to biznis, jsou to peníze a nikdo to nezastaví a je to strašný. Nebo jenom to, co vidí děti někde v novinových stáncích, které ty časopisy pornografické, které v podstatě jsou trestný nebo zakázaný, je to, ale může se to běžně takhle jak si vystavovat, co ty děti. Nebo i ty billboardy, kde jsou polonahý nějaký ženy v nějakých vyzývavých pozicích, tak mně to přijde fakt jako, že je to už hodně přes čáru a že snad ani v těch jiných zemích, tedy demokratických, to se nevidíte.
1: Já si vždycky, protože mám na to podobný názor, jako vy, říkám, jestli pak nejsem příliš prudérní, ale myslím si, že snad ne, protože jednak se tím ty děti okrádají o to takové to tajemné, příjemné vzrušení, které jaksi nastává při tom, když se tohle to děje tam, kde se to dít má. Jaksi. Ale jednak je to teda, podle mýho názoru, zbavuje veškerých zábran.
2: Zábran, jistě. No.
1: Zábrany jsou docela dobrý zase.
2: Rodiče nejsou těm dětem nebo vůbec dospělí kolem, nemusí by to být rodiče, jako těm dětem vzorem, tak to je pak fakt těžký po nich chtít, aby byli jako tak, jak si to rodiče přejí třeba, nebo dospělí. Oni mají být děti vzorný, ale bohužel to okolí, ti, kteří jim mají být vzorem, tak vzorní nejsou. A já jenom teď si třeba vzpomínám na jeden takový cestopis, kde to byl někde z Amazonie, říkal ten cestovatel, že viděl tedy tam u toho necivilizovaného indiánského kmene, že tedy tam neprobíhala vůbec žádná výchova v našem slova smyslu, jo? Že tam nebyly žádný, že děti netrestali, neodměňovali a přesto prý vychovanější děti neviděl, protože ti dospělí se chovali v souladu tedy s tradicemi a tak, jak se chovat mají a děti to automaticky přebírali.
1: To je přesně ono. Výchova příkladem. To už taky asi zní trošičku jako pohádka z předminulého století.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je dnes předsedkyně Fondu ohrožených dětí, doktorka Marie Vodičková. Vy jste, paní doktorko, vystudovala práva, předpokládám, když jste judr, vidíte. A věnovala jste se tomu taky jaksi nějakou dobu asi, že?
2: To jsem se věnovala, jsem nastoupila na prokuratuře, což byla taky taková celkem náhoda. A tam jsem dělala pak agendu mládeže, tedy vlastně 22 let.
1: A tímto způsobem jste se dostala jaksi?
2: Potom k tomu fondu, protože jsem tam dělala agendu trestné činnosti na dětech a na mládeži, dozor nad ústavními a ochrannými výchovami, takže jsem chodila do těch zařízení ústavních. A já jsem si totiž předtím myslela, že všechny děti, které jsou takzvaně právně volné nebo které se rodiče nezajímají, tak se hned dostanou do nějakých náhradních rodin, že jsou tady skutečně stovky žadatelů, což tady jsou, ale jenom o ty malé, zdravé a právně volné děti z takzvané běžné populace. Ale tam v těch ústavech byla spousta dětí, který teda této představě nevyhovovali, no a tak ty tam jaksi měli bohužel šanci strávit celé dětství.
1: Takže vás to vedlo k založení Fondu ohrožených dětí, jestli se nepletu, byl založen 1990.
2: Dubno, no.
1: Vy jste byla přímo u zrodu. Bylo to tak jednoduché, jak si založit takovou organizaci, nebo...
2: A tak celkem v té době bylo... A já musím říct, že kdyby mě do toho jaksi nedokopala jedna kolegyně, abych udělala nějaký stanovy a podobně, tak nevím, jestli bych se já sama k tomu tedy dopracovala, ale v podstatě my jsme to založili spolu s osvojiteli a s pěstouny a pak ještě hodně tam pomáhal třeba časopis Vlasta, tehdejší šéfredaktorka paní Formáčková Maruška, která třeba už před založením vlastně fondu od roku 88 uveřejňovala ve Vlastě příběhy těch a fotografie těch dětí, pro které jako nebyla rodina. Byly to děti starší, romský, nějakým způsobem třeba handicapované zdravotně. Tak to se našlo až do založení fondu pro 44 takhle nechtěných dětí, tedy rodina. A tak teď teda ovšem, jak se jsem objektem trestního stíhání za ty fotografie, no, tak já zatím jsem v pozici podezřelé, nikoli obviněné údajně teda.
1: Pardon, teď jsem to mě rozuměl, proč ten důvod jako je...
2: No, protože se to nelíbilo tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů a pan Igor Němec podal trestní oznámení na mě, na kolegyni, která tedy hledá vlastně pro neumístitelné děti rodiny. Takhle se to podařilo asi pro 700 dětí, no. Tak je to zločin u nás teďka. Dřív to nevadilo, ani dokonce v 60. let minulého století, kdy také ve Vlasti, myslím, vyšly fotografie a příběhy malých, tedy nechtěných dětí, to byly dvě romské děti, jedno dítě nevědomé. A tehdy se pro ně našla rodina, vlastně se ozvalo dalších 150 lidí, kteří by byli ochotní vzít si děti s nějakým handicapem. A takže se pak podařilo najít rodiny pro desítky dalších dětí. Na tom se podílel i profesor Matějíček. No ale tak jako v dnešní době by teda nedopadlo dobře.
1: No tak dobře, tak abyste se nedostali jako Fond ohrožených dětí do křížku se zákonem, tak jakým způsobem postupujete tedy, no, tak my když jsme zachraňujete děti?
2: No. Takhle, ta fotografie je strašně důležitá. Ta skutečně osloví lidi, kteří by jinak třeba vůbec neuvažovali o tom, že by se vzali to dítě. A prostě ten příběh, a to, třeba to dítě je někomu podobné z jejich rodiny. Jo. Takže my teď už máme na našem webu a ve zpravodaji jenom fotografie tam, kde máme souhlasy zákonných zástupců, že to můžeme zveřejnit. No a dokonce i to se nelíbí. A přesto tvrdí, že ty zákonní zástupci, když jsou děti v ústavech, tak nemůžou dávat prej právně relevantní souhlas. No tak v tom zatím, jak si tedy bojujeme, takže my tam ty fotky máme dál, což teda irituje jistě jednak ministerstvo a i dokonce paní zástupkyně ombudsmana, která taky říká, že se dopouštíme nějakých protiprávních činů tedy.
1: To je nepřesvědčí ani ty výsledky vaše?
2: Ne. Oni tvrdí, že určitě je možný najít nějaké jiné metody.
1: Nevědí sice jaké.
2: Nevědí zatím. Říkali, že sofistikovanější tedy, takový se používají hezký slova. No ale jako zatím žádný nevymysleli, ale tohle je nezákonný.
1: No ale výsledky nějaký máte určitě. A tak, to by mohlo přesvědčit. No,
2: no tak to vůbec nikomu jako nedělá radost, že by se pro ty děti našla rodina.
1: A mě by to radost udělalo, tak zkuste mi říct, jak jste vlastně, dá se to nějak percentuálně třeba jaksi vzhledem k vaší jaksi iniciativě a práci?
2: No tak ročně takhle najdeme rodinu pro asi 30 až takových 50 dětí, pro který stát rodinu neměl. A právě pokud je možný uveřejnit fotografii, tak je ta šance na to, že se tomu dítěti nalezne rodina, mnohem větší, než když je to jenom jaksi popis takový anonymní bez fotky. No ale i pro ty děti se najde rodina, ale bohužel ne pro všechny, které by to potřebovali, na těch je strašně
1: moc. Ne každý asi ví, kde se ty fotografie uveřejňují.
2: No tak my máme tady na našem tady webu www.fury.cz, no je tam nějakých teď 7 fotografií, protože bohužel s těmi rodiči je špatná spolupráce, v podstatě ne každý, někdy jsou neznámého pobytu, takže vůbec je sehnat, aby třeba ten souhlas dali obtížný, ale někteří naopak ten souhlas dali rádi, třeba to byly ve dvou případech rodiče, kde se jim narodili děti s Downovým syndromem, oni si na to netroufali, aby se o takové dítě postarali, ale přesto chtěli, aby bylo v rodině. No, tak dali souhlas k uveřejnění fotografie, tak my jsme uveřejnili, pro obě ty děti se rodina našla, to úžasný, jsou to miminka, samozřejmě čím dřív se to dítě dostane do rodiny, tím lepší a ten vývoj je samozřejmě nesrovnatelně jiný, než kdyby děti byly v ústavu. No a tak to je taky špatně prý, no.
0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
3: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned 2 sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
3: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
3: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktorka Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí, se svěřila dnes taky, že chtěla kdysi možná být taky učitelkou. A ta, kterou jste si dneska vybrala z klasiků českého humoru, ta dokonce nějakou dobu učitelovala. Tak, naštěstí pro naše herectví, humor, legraci a pro nás, pro všechny, to brzo vzdala a dala se na herectví a dneska, nebo nedávno slavila skvělou osmdesátku. Takže vy jste si vybrala Jiřinu Bohdalovou.
2: Ano, moc jí zdravím, jestli je to možný.
1: Vy se znáte, předpokládám osobně asi. Ano, ne, neznáte. Ne. Ale v čem se vám líbí nejvíc třeba?
2: Třeba ta scénka, která, jo, tak tenkrát, jak si pozvala domů nějaký ty natěrače nebo někoho, aby vymaloval byt a jak teda přišel nějaký tedy pán, který nabízal sexuální služby, to bylo
1: vlastně. To je scénka s Karlem Šípem, jestli se nepletu.
2: Jo, vlastně, no, to bylo fakt dobrý, teda Šíp taky úžasný.
3: No ahoj, hele, tak já jsem si konečně našla v inzerátech toho řemeslníka. No, no tak to víš, barák mi padá málem na hlavu. Kde pak ženská bez chlapa, že jo? Ta se holt musí starat sama, no, no. No, ale tobě to budu povídat, víš, no. Hele, holka, ale tenhle by mohl umět všecko. Od zedničiny až po elektriku. No, on i vymalovat by mohl umět, víš, no. Hele, já ti ten inzerát přečtu. Osamělým starším ženám nabízím služby všeho druhu. Francouzské my, ne, to je malování, jo? To on holka bude mít asi barvy zvenku, víš? Včetně praktik sm. Zkrátka, tomu já nerozumím, víš co, jako to můj... Co říkáš? Sádlo, maso, ale prosím, to by musel být holka řezník, a tohle to je zedník, to spíš bude sádra malta. Hele, no nakonec uvidím, veď. No, hele, ten tady bude mít práce spousty. Tomáš, dole celá podezdívka, jo? Tak vymalovat ložnici. Tam by se možná ty francouzský barvy zrovna mohly hodit, veď. No, a pak střecha, jo? Teda ta je dělaná nedávno, no ale podívat se na ní musí holka, veď. Hele, ten nebude vědět, kam dřív skočit. Hele, to už bude možná on. Hele, kdyby byl šikovnej a laciný, tak se ho můžeš objednat potom ty taky. Jo, já ti pak zavolám, jo, ahoj.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, dobrý večer.
4: Objednávala jste si u naší firmy...
3: Už na vás čekám. No, pojďte dál, pojďte dál. No.
4: Hejte,
3: ano, ano.
4: Ono možná by bylo nejlepší, kdybyste mě hned na začátku řekla, jakou máte asi celkovou představu, víte?
3: Jo, jo, jo.
4: Asi podle toho rozvrh síly
3: jo.
4: A čas,
3: no,
4: víte?
3: Tak podívejte se, asi takhle. Posaďte se, posaďte se. No, já jsem si to totiž radši napsala, víte? Bych na něco... Třeba nezapomněla, no. Tak, hele, začít byste měl teda ze spodu. Spodek je teda zanedbanej nejvíc. Na ten nebylo leta šahnuto, no. Ečkejte, pak ložnice, no. Teda tam vás čeká největší dřina. Vidíte, víte, no, no. No a pak byste se měl podívat, jak vypadá hořejšek, jo? Ale já myslím, že ten se vám bude celkem líbit, pak ten by dělali nedávno novej. To by asi tak bylo všechno. No, tak, ale no tak jen si odpočiňte, jo, tak, tak, tak, voražte si a...

0: Je tady moc světla, takže kdybyste udělala co největší tmu, jo?
1: No jo, ale to na to neuvidíte.
0: Ono je to někdy lepší, víte?

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm je hostem předsedkyně Fondu ohrožených dětí doktorka Marie Vodičková, která se stará samozřejmě s celou svojí organizací o to, aby se děti, které strádají, dostali třeba do rodin, kde by se tomu mohla udělat přítrž a ty děti by taky, jako všechny ostatní, které mají normální rodinu, byly šťastné. Já myslím, že vy jste se o to přímo i sama několikrát postarala, protože jste vychovala několik dětí osvojených, vidíte?
2: No, já jsem měla celkem 8 dětí, jedna byla osvojená, 6 v poručenské péči a 1 v pěstounské péči. Tak se všemi těmi holkami jsem se setkala vlastně v těch ústavech, kam jsem chodila služebně, a kdybych je tam neviděla, tak bych je neměla, což zase podporuje to, že to, co asi oči nevidí, srdce neželí, nebo nevím, prostě ty děti, tam přeskočila jistřička, byly mi milí, nikoho neměli, už byly ve věku vlastně nejmladší, té věrce bylo za 1 měsíc 7 let a nejstarší byla 14 letá a všechny ty děti vlastně strašně chtěly někoho mít pro sebe, aby nemuseli jako mít v dětském domově.
1: Jakou máte vy osobní zkušenost s tím? Je lehké takové děti zvládat, vychovávat, anebo jsou s tím nějaké problémy, které jste třeba těžko řešila?
2: Ano, tak problémy samozřejmě jsou často i u dětí vlastních, které nemají za sebou nějaká traumata. A tedy nějaký špatný třeba zážitky a vzory. No tak bylo to třeba trochu těžší, než jsem si, jako když člověk do toho jde trochu idealizovaně tedy, ale musí se prostě přizpůsobit člověk té realitě, že to není úplně takový všechno v pohodě, že jsou někdy větší problémy, ale ty problémy bohužel ty děti mají kvůli tomu, co zažili, s nějakou výbavou se taky narodili, takže jako není možné jim to nějak vyčítat nějak moc nebo je nemít rád nebo podobně. Ty děti potřebují hodně takovou empatii a toleranci a mít pocit, že je máte rádi, což potřebuje každý dítě, přestože to dítě zlobí, tak musí mít pocit takzvaný bezpodmínečné lásky, že rodiče ho milují, přestože tedy zrovna nesplňuje jejich momentální představy třeba. A tak ten, kdo se vezme dítě do náhradní péče, tak by neměl mít ty představy nějaký příliš tedy jaksi velký. To znamená, já třeba pokud je o nějaký školní prospěch, tak jednak ty holky neměly zrovna tedy to vrozené nadání, tedy navíc to, co jako vlastně zanedbalo se v tom dětství nejútlejším a předškolním věku, to už se nedá jako nějak dohnat. Jo. Ale co vidím teď na těch svých vnoučatech, kterých mám teda 9, že vlastně ty děti, ty vnoučata už se vyvíjí jako normální děti, jsou šikovný ve škole i takový normální děti, veselý, pohodový, jo. Takže pak člověk nejen, že má radost z těch svých dětí, jo, protože nejdůležitější je, že mezi námi jsou pořád dobrý vztahy, ale že už...
1: Co dneska dělají třeba?
2: No, tak třeba ta jedna, ta má Věrka, ta nejstarší, tam je už 36 a má 2 malý děti, takže tedy 8 let a 5 let, no tak marně schání nějaký zaměstnání, který by se podařilo skloubit. Ta jedna třeba dcera vlastně, která jediná byla od narození vlastně v ústavu, tedy, takže prošla 8 let asi 4 ústavy, tak ta má takový těžký třeba psychický z toho problémy, že má skutečně invalidní důchod plný ve výši 3400 korun, takže kdybych teda ji nemohla podporovat a to, tak nevím, jak by chudák dopadla. A to deprese samozřejmě, agorafobie. Bohužel i se u ní vlastně ty drogy projevily, což je vlastně důsledek, který i toho hroznýho, jako, nebo takového neradostného dětství, no, protože když to malý dítě nemá nikoho, kdo by ho pochoval, kdo by se s ním pomazlil, kdo by s ním dělal ty normální věci, co se dělají s miminkem, batoletem, tak to je pak těžký. Ale přesto jí mám moc ráda a máme spolu dobrý vztah.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, když zjistí doktorka Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí, že děti, které vychovala a které prošly její rodinou, jsou dneska sami rodiči, sami vychovávají svoje děti a dopadají mnohem lépe, než by tomu tak bylo, kdyby jste je nemohla na ně působit, tak to je samozřejmě velice pozitivní a to vám musí dělat radost. Co vám naopak dělá ten největší smutek v té vaší práci?
2: No tak já teda celkem nechápu, že pořád musíme bojovat jaksi s úřady a že v podstatě všechny návrhy, které my jsme měli, tak víceméně prošly až přes sněmovnu díky poslaneckým návrhům. Že jsme nikdy nebyli schopni nějak se domluvit třeba s těmi pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dokonce teď se chystá novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která teď už doufám to nehrozí, ale jako v původním návrhu bylo, že vlastně by se klokánky zrušily tady. Ty klokánky, to je taková přechodná péče na bázi vysloveně rodinné péče, kde dvě tety se střídají po týdnu a skutečně o maximálně 4 děti v samostatném bytě a vaří. Všechno tak dělají, jako kdyby ty děti vlastně byly někdo u příbuzných, což bohužel nemají tu šanci. No. A prostě v tom zákoně byly taková ustanovení, doufám, že teda už tam nebudou, že by ty klokánky musely skončit. No, tak to mě
1: a co jim na tom vadí, ne, těch klokánky?
2: No tak to já nevím, no, že prý je to instituce. No. A že tu údajně všechny děti mají být v rodinách, ale prostě to je naprosto nereálná představa, že by tady bylo tolik rodin, které by byly schopný a ochotný se postarat o tady tisíce dětí, které bohužel ročně kolem asi 4000 umístí do ústavní výchovy. A samozřejmě, že mnohé děti, kdyby stát pomohl, to taky říkáme, tak kdyby teda té rodině, která ty děti netýrá, je schopná se o ně postarat, byla poskytnutá nějaká hmotná dávka, aby ji nevyhodili teda z bytu, protože těžko se někdo stará o děti někde pod mostem nebo na ulici. Takže ti rodiče sami vlastně nás žádají, abychom ty děti přijali velmi často z toho důvodu, že se ocitli na ulici. Nebo v lepším případě jsou třeba v našich azylových domech, kterých máme celkem 5. No, tak je to taková bída, jo, že na jedné straně se říká, jako všechno pro biologickou rodinu, ale poté to hmotné zajištění teď je tak na takové úrovni, že velice často jenom z toho důvodu ty rodiny selhávají.
1: A není to náhodou, protože ti příslušní úředníci na tom ministerstvu to dělají od toho stolu, místo, aby to dělali z té praxe?
2: Já to celkem nechápu. Fakt je, že to do toho ustanovení, do toho zákona se to dostalo, aniž oni by blíž třeba měli zájem ty klokánky, kde máme teď 460 míst a ročně tam projde, loni to bylo 936 dětí a dokonce 961 jsme museli pro nedostatek kapacity odmítnout, ale oni místo, aby to podpořili i hmotně, protože my pořád jako se tak tupíme a nebýt podpory veřejnosti, za kterou moc děkuju, tak bychom to vůbec nemohli provozovat. Jo. Tak ještě dokonce v tom návrhu bylo, že se sníží ten státní příspěvek na ty děti o třetinu, ačkoliv teď je zhruba poloviční, třeba kojenecké ústavy mají údajně, tedy podle té nějaké statistiky, 486 tisíc na jedno dítě do 6 let a nám ten státní příspěvek na to dítě na celý rok, který že dělá 207 tisíc, takže méně než půlku. A ještě se to mělo snižovat. No tak to se nedá teda tak provozovat, když tam největší část samozřejmě jsou mzdy, protože musíme ty lidi platit. A to ještě ty naše tety vlastně udělají 2 úvazky, takže oni mají průměrnou plat za ten jeden, ani ne minimální mzdu. Ale tak to je všechno. Takže nevím, no prostě, ale já doufám, že teď už to nějak jako snad v tom zákoně se nebude. A že teda budeme moc dál fungovat. Bylo by to celá velká škoda, kdyby ty děti, já nevím, kam by šla asi do ústavu. No.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm je dnes hostem předsedkyně Fondu ohrožených dětí doktorka Marie Vodičková. Tak abychom trošičku taky malinko probrali vás osobně, taky chováte pejsky, víte? Jsem si přečetl, že máte spoustu pejsků, nebo to už neplatí?
2: Já jsem měla 6 čiváv. A s nimi jsem tedy na výstavách, jako vysloveně jsme vyhrávali, byla taková náhoda, že to byly fakt krásní pejskové miloučky a strašně rádi, zvlášť ten jeden pejsek, ten byl interšampion, ten to úplně miloval, ty výstavy. Ten vyhrál dokonce soutěž o nejkrásnějšího psa České republiky v roce 95. A teď prostě, když se to šlo přebírat, tak on byl úplně tak nervózní, on se celý klepal, protože se bál, že na něj jako nevyjde, teda ten pohár. Úplně,
1: opravdu?
2: On to takhle vnímej, no. Je to neuvěřitelný. Jsou strašně, a vůbec zvířata jsou strašně inteligentní. A já teda vyznávám takový heslo, že kdyby se lidi chovali jako zvířata, bylo by na světě dobře teda. No, tak když člověk vidí, jak se umějí starat o své mláďata, jak jsou něžní, trpěliví, no je to úžasný. No a tak tenhle pejsek, ten to tak miloval ty výstavy, všechny vyhrál tedy. A protože tam on dostával vždycky od 10. se ten pohár, tak on vytřeštěný oči také se klepal. A jen řekli jeho jméno jako na to, tak okamžitě se uklidnil a šel tam jako velký ten, prostě výstavní postoj. No nádhera, ovšem tak, jak měl mít. Předtím je měl dozadu celý. On se fakt bál, že na něj nezbyde. No. Takže to bylo
1: takové. Myslíte si, že on to opravdu ale určitě, ví, že je oceněný?
2: Určitě,
1: jo?
2: No určitě. A on třeba, když já jsem chtěla odejít z té výstavy dřív, tak on se třeba vysmek a utíkal tam zpátky, protože on úplně miloval ten výstavní rumra. Jo. Prostě, on,
1: je to
2: ale
1: možný.
2: On skutečně, my jsme byli někde v zahraničí a tam všichni ty rozhodčí z něj byli úplně pav, protože on sám většina těch musela ty psy jako do té výstavní postoje nějak držet třeba. A on nevím, prostě hrdě tam kráčel. Tak úplně přesně. A takhle se už choval od 3 týdnů v podstatě. Dělal výstavní postoje.
1: Zrozený pro soutěžní typ.
2: A ty čivavy, všichni byly na těch výstavách teda dost úspěšný, ale teda tenhle Ichiko, teda ten byl úplně největší hvězda. Ichiko, to jsem vymyslela indiánský jméno, protože to jsou indiánský psy, že jo.
1: A teď máte teda takový jako teď směsi,
2: mám,
1: jo?
2: No, takový 3 bílý středňáky, chlupatý, no, pak jednu jezevčici, tu už je 16, a pak jednoho naháče, kterýho jsem vykoupila z nějakých taky šílených podmínek, kde byl 7 měsíců ve sklepě, jo.
1: Jak je zvládáte ty pejsky také?
2: No, tak
1: jako. To já vím, co to je prostě mít doma 2 psy, jo, třeba.
2: Jde to, no, tak pomáhají taky někdy děti a tak, no. Nebo sestra.
1: No, ale je to hlavně, vám ty pejsky přináší radost.
2: Tak určitě, no, já si myslím, že člověk musí mít fakt nějaký koníčky, pokud dělá takovou práci, která není vždycky tedy úplně tak psychicky poznášející, ale zase my vidíme hodně těch případů, které dopadnou dobře. Ale je dobrý mít ještě nějaký jiný zájem. No.
1: A myslíte si, že třeba, když jsme u těch pejsků a dětí dohromady, že ti pejskové děti naopak, jak si na sebe dobře působí třeba?
2: Tak určitě my třeba v některých klokánkách máme pejsky, dokonce i kotičky, tedy. A ty děti, teď jedna slečna za mnou přišla, jestli by mohla být králička, jsem říkala, proč ne, tady máme takových pejsků, tak proč by nemohla být králiček. Ale prostě ty děti, zvlášť takový straumatizovaný třeba, tak na ně hrozně dobře působí, když můžou si pohladit nebo pomazit se s pejskem, nebo slečny chodí s těmi psy rády, teda, nebo vůbec větší děti na vycházku a tak jako je to fajn. No.
1: Je to jasný, zvířátka působí blahodárně na lidi a řekl bych, že je tak, jak si poličťují ty lidi. Kdyby to tak bylo, bylo
2: lidi
1: by to
2: se měli
1: dobře.
2: Fakt inspirovat těmi zvířaty, jak jsou moudrý a jak nezraději svého přítele a mají předvídatelné jednání, chování. Jo. Já u těch všech psů vím, jak se budou chovat třeba v nějaký situaci, což u lidí vždycky tak jistý není.
1: Přeju vám, paní doktorko, abyste měla radost nejenom se zvířátek, ale hlavně z těch dětí, o které se tak ráda, tak dobře staráte.
2: Tak
1: ať vám vaše práce jde a hlavně tedy pevné zdraví a mějte se moc pěkně.
2: Děkuju moc.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení posluchači, ta skladba, která právě dozněla, se jmenuje Vzpomínka na cirkus Renz. Napsal ji Gustav Petter a hrála Veselka Ladislava Kubeše. Dramaturg pořadu U muziky Vladimír Brandt ji na úvod zvolil proto, abyste si uvědomili, že tady budeme jako vždycky hodně vzpomínat. Zazní tu celá hodinka řízné i lyrické lidové a dechové hudby, kterou možná znáte už dávno, ale třeba si ji pro osvěžení paměti rádi poslechnete znovu a taky se vám třeba vybaví i pár hezkých vzpomínek. Pokud jste se rozhodli zůstat s námi i nadále, máme radost a u rozhlasových přijímačů vás vítá Pavlína Filipovská. V zápětí zahrajeme polku Josefa Švehely. Hrajeme pro radost. Text napsal Jaroslav Salač. Zpívají Svatava Černá a Josef Opet, hraje Pepova Sedma, řídí Dalibor Kapras. Dále tu bude Něžný valčík, plný opojné vůně. Autorem hudby je Antonín Borovička, text napsal Jiří Zeman a ten valčík se jmenuje Růžový květ. Tango bude dneska blištivé, budou zpívat Miliony hvězdiček. Autory jsou Antonín Habarta a textař Antonín Havlíček. Zpívá Josef Opelt, hraje elektroband Pavla Zedníka.

pochodovém rytmu se dnes projdeme za doprovodu známé lidové písničky Šly panenky silnicí. Zpívá sbor Pavla Kühna, hraje ústřední hudba Československé armády, kterou řídí Karel Šťastný. Ada Siegel je autorem hudby i textu Svižné polky Až koníčky osedlám. Zpívá a hraje Květovanka pod vedením Miroslava Císaře. Po temperamentní polce přijde na řadu Valčík. Žít znamená snít. Autoři Jiří Lhocký a textař Jaroslav Hájek. Zpívá a hraje kapela Sebranka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Pozvánka je jasná a jako vždy vítaná. Čeká nás výlet na Moravu. A tam už je připravena polka Usměvavá s textařem Vladimírem Salčákem a autorem hudby Josefem Hotovým. Zpívat budou Karel Blaha a Vojtěch Horký, hrát Stříbrňanka Vojtěcha Horkého. Následující valčík Josefa Konečného varuje: nechoďte k nám, šohajku. Jak to všechno dopadne, o tom nám zaspívají Jitka Lukášová a Michaela Šiprová. Hraje Lácaranka Karola Porubského. S Moravou se rozloučíme krásnou lidovou písničkou Zasadil jsem čerešenku v humně. Zpívají Jiří Helán s Moravankou, kterou řídí Jan Slabák.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Doma nás uvítá, neváhám říci, velká hudební slavnost. Bude to směs českých písniček, které jsou známé nejen v Čechách, ale i za hranicemi naší země. Zazní tu lidové písničky, ale i skladby velmi populárních autorů. Je tu zastoupen Jaromír Vejvoda, Rudolf Kubín, Karel Vacek, Karel Waldauf, František Soukup a Rudolf Lamp. Dále známí textaři Bohuslav Nádvorník, Ladislav Jacura, Miroslav Jaroš, Václav Zeman a Václav Ruml. Zpívá sbor z Otrokovic, hraje šestka Slávy Kunsta.

Už se budeme muset pomalu loučit, vážení. Děkujeme vám, že jste pořadu U muziky věnovali pozornost a těšíme se na shledanou příště. Všechno dobré přeje všem Pavlína Filipovská. Na rozloučenou jsme tentokrát zvolili staropražský valčík Bohumila Lepiče. Zpívat a hrát budou České buchty.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: těch případů je celkem dost od některých malých a už okolí vnímajících dětí až po staré pány nebo staré dámy, které jsem operoval v okamžicích, kdy třeba je nikdo operovat nechtěl. Já bych si jenom chtěl právě teď, je zima venku, když jsem přijížděl, padal sníh a mě tak napadlo takový docela až dojímavý příběh jednoho starého pražského lékaře, který přišel ke mně už skoro v 80 letech s bolestivou kyčlí, nemohl chodit, byl doporučen kolegou z neurologické kliniky a já jsem dlouho rozmýšlel, jestli ho mám nebo nemám operovat. Nakonec mi všichni říkali, že je už v poměrně pokročilém věku a že jsou tady nejrůznější nebezpečí, oběhová a konec konců i ten vyšší věk a nebezpečí mozkových poruch třeba po operaci a tak dále. Ale ten člověk tak strašně lpěl na životě a tak strašně mi zdůrazňoval, že pro něj chůze a pohyb venku je všecko, co má a co mu přináší líbý pocit z toho, že žije, že jsem se tedy rozhodl, že operaci přece jenom provedu. Šlo o náhradu kyčelního kloubu a samozřejmě, jak to někdy bývá, při velkých protekcích a při velké péči došlo k tomu, že po té operaci, která proběhla první dva dny bez jakýchkoliv příznaků, jak se někdy stává u starých lidí, upadl do určité zmatenosti a pak prakticky až do bezvědomí. Ten stav se vlekl poměrně dlouhou dobu, 3 týdny. Ten starý muž nevnímal okolí a všichni jsme v podstatě začali věřit už pomalu tomu, že není žádná naděje a že přece jenom už ten pozdní věk hrál svou roli, i když operace sama proběhla dobře a bez komplikací. Tak vlastně na poslední chvíli jsme toho muže na přání rodiny pustili domů, nečekajíce vůbec žádný zvrat. Já jsem nakonec nevěděl určitou dobu, jak ta záležitost dopadla, protože on měl dceru i syna v zahraničí ve Švýcarsku a já jsem byl přesvědčen, že ten případ nedopadl dobře a že se na mě neobrátili, aby mě oznámili bohužel jistě smutný jeho konec. A najednou úplně rok a já jsem dostal strašně krásný milý dopis ze Švýcarska od dcery tohoto muže, která mě poděkovala za to, jak krásně jsem tatínka odoperoval, že je nesmírně spokojený, že se toulá přírodou a neuplynulo pár dní a dostal jsem od něho pohled, kde mě psal, že je strašně nadšen, protože přesto, že tedy ho navštívil již vysoký věk, tak opět může i s touto endoprotézou lyžařit ve švýcarských Alpách. Dovedete si představit takovou úlevu, jaký potěšení před vánočním čase, bylo to před asi 2 roky, jaké se mi dostalo a jakou satisfakci jsem cítil za to, že jsem se rozhodl tehdy tohoto úctyhodného lékaře a velice milého pána operovat. Žije dodnes a pokud vím, tak velice spokojeně.
1: Když odcházel na operaci, říkal mu kamarád, jenž proležel v sádrovém krunýři 11 měsíců. Budeš ležet týden a nad tebou bude jen bílý strop. Po 14 dnech se na něm začnou objevovat čáry i barvy. Za další měsíc se promění v promítací plátno toho nejfantastičtějšího filmu světa. Budou na něm tví kamarádi i všechny lásky, hory, řeky, 20 let dopředu i nazpátek. Celý svět najednou v několika čtverečních metrech. Vzpomněl si na něj hodně brzo. Bylo to tehdy, kdy za dlouhých pooperačních nocí nad sebou spatřil první šlápoty. Bosé nohy, které se vydávaly za vším tím, co pro něj dosud nebylo možné. Vycházeli na cestu, zastavovali, bloudili, avšak stále směřovali kupředu. Nekonečné dobrodružství cesty. Snad právě v tom je zakleto tajemství našeho života. Chtít, věřit a jít. Myslel na všechny, kteří asi na této posteli už také pozorovali své stopy k budoucnu. Přemýšlel o tom, které z nich byly později v životě opravdu prošlápnuty. A pak si uvědomil, že tyto šlápoty musí vidět ještě někdo. Ten, který dokázal uvolnit lavinu našich plánů, snů a nadějí. Ten, který otevřel cesty a pomohl nám vydat se na řadu z nich. Aby život byl stále životem. Abychom ráno vstali a řekli, jdeme dál.
0: Osudy jsou někdy nesmírně složité a nesmírně spletité. Já sám jsem nikdy si nemyslel, že budu jednou lékařem. Já jsem měl úplně jiné zájmy, jako byl sport a nebo snaha po určité, budete se třeba smát. Naštěstí k tomu nedošlo, tyto sklony jsem k tomu měl někdy po druhé světové válce, že bych třeba chtěl být vojákem z povolání nebo něco takového. Jak říkám, naštěstí k tomu nedošlo. Všichni víme, kam se celý vývoj u nás ubíral. Ale pak jsem najednou přišel o nohu. Utrpěl jsem úraz a já sám jsem 2 měsíce nemohl chodit a další měsíc jsem se pak těžce učil chodit na protéze. To bylo ve 13 letech, kdy v Nažňové brigádě jsem nešťastnou náhodou spadl do mlátičky a přišel jsem o levou dolní končetinu, tedy amputací v Berci. Já jsem měl obrovské štěstí v životě, jednak protože moje rodina byla velice sportovně angažovaná. Můj tatínek byl cvičitelem Vinohradského Sokola, moje maminka taky, příbuzenstvo, slavní fotbalisté, různí volejbalisté a tak dále. Čili já od samého začátku jsem všemi byl veden k tomu, abych sportoval, abych se znova vrátil do života. Já jsem se naučil v krátké době, potom, když už jsem měl protézu, všecko od lyžaření přes jízdu na kole, přes hraní volejbalu, kopané, dokonce závodně jsem začal plavat ještě v Sokolu Vinohrady a to jsem všechno zužitkoval potom později v době, kdy jsem studoval medicínu a kdy jsem se dostal na ortopedickou kliniku v Praze profesorovi Hněvkovskému v tom, že jsem se zapojil do zakládání sportu invalidů, dneska se říká handicapovaných, a to jak v domácím, tak později v mezinárodním měřítku. To mi umožnilo jednak obrovské možnosti tréninku, zvýšení fyzické kondice a já, když jsem začal studovat medicínu, tak vlastně tato sportovní aktivita, trénink a spousta lidí, kteří měli pro mě pochopení, ať to byli profesor tělocviku na gymnáziu, nebo později moji šéfové na chirurgii a na ortopedii, jmenovitě pan profesor Hněvkovský, mě umožnili se aktivně věnovat i sportu. A tak se u mě zlomily tyto dvě věci. Moje povolání, moje fyzická kondice, láska ke sportu, pochopení pro pacienty, kteří se octnou v životní situaci podobné, jako jsem měl já. Prožil jsem si celou tu škálu nejrůznějších bolestí a toho pocitu, co to znamená, když člověk nemůže vstát, nemůže si někam dojít, nemůže si něco opatřit, nebo dokonce není schopen vzpřímeného stoje. Čili já vždycky říkám, že ono se to říká v různých variantách, že člověk má umírat ve stoje a tak dále. Ono to zní teatrálně, ale já strašně s tím názor, že člověk má mít možnost stát, že nemá trávit svůj život v leže, nemá trávit svůj život v sedě, nemá trávit svůj život lezením po čtyřech, pokud to jen trochu jde. A já jsem se sám naučil, nebo získal jsem k tomuto svému názoru přesvědčení, nebo utvrdil se mi tento názor tím, když jsem potom později třeba operoval těžce postižené děti s dětskou mozkovou obrnou, které, když jsem je dostal poprvé do rukou, třeba v Jedličkově ústavu, nebyli schopni nic jiného, než ležet v posteli, nebo maximálně se plazit po zemi. A já jsem tehdy shodou náhod, shodou možností získání určité odborné literatury i určitých styků jsem se rozhodl tyto děti operovat. Celá řada tehdy těch těžce postižených dětí, kteří nikdy v životě nestáli a nepodívali se z okna, se po těch operacích postavila. Měli možnost vstát, měli možnost jít k oknu. Ty děti se začaly rozvíjet, ty děti se začaly učit. Ta první skupina těch dětí, které jsem odoperoval, mnoho z nich mě dodnes navštěvuje. Buď to mě píše dopisy, upozorňuje mě na svoje životní úspěchy, upozorňuje mě a oznamuje mi absolvování škol, svatby, cesty do ciziny a tak dále. Dostal jsem zrovna nedávno pohled od dívky, která nechodila nikdy předtím, než jsem ji operoval. A teď mě poslala právě v těchto dnech pohled ze Spojených států, jak na vozíčku s maminkou absolvuje cesty v krásnou americkou přírodou a napsala mi strašně krásný dopis, že díky tomu, že jsem ji operoval, jsem ji umožnil vidět tyto přírodní krásy, kam by se nikdy v životě nedostala, kdyby bývala nenašla ke mně náhodou cestu, poněvadž samozřejmě ne všichni lidé vědí o tom, že tyto možnosti u nás existují.
2: Vážený pane doktore, Vím, že umíte tmu beznaděje proměnit ve světlo života, dar chůze. A to svým nepřekonatelným mistrovstvím dokonalé operace se širokou radikální léčbou. Má chůze není sice natolik bezvadná, abych se mohla předvádět, ale k samostatnému pohybu to stačí, i k mému pocitu štěstí, že chodím. Volný pohyb mě dovoloval pracovat, dokonce jsem si mohla vyjet na podzim do hor na Špičák a tam s pomocí kolegyně a hole zvládat nenáročnou horskou turistiku. Za vše nemůžu říci nic víc, než děkuji. Upřímně zdraví pacientka Jarmila. V Karlových Varech 6. dubna 2001.
0: Měl jsem dva takové případy. Jedna byla úraz děvčete z Francie, lyžařský úraz, tak zhruba rovněž v tom věku, která byla, utrpěla těžký úraz nad kolenem s porušením tepny a s tím, že jí museli dělat bypass cévní. A ona, když přijela, tak nikdo netušil, jaké to bude mít následky, protože vzniknul těžký compartment syndrom, že s odůmrtí postupnou té končetiny. A já vlastně jsem musel přistoupit k tomu, že jsem musel rodiče a to děvče přesvědčit, že bohužel mě nezbývá nic jiného, než nohu amputovat. Byla to velice těžká situace. Byla to velice těžká situace vždycky pro mě, protože já trpím určitým komplexem, snad jediným v medicíně, že mám vždycky strach, aby si někdo nemyslel, což je možná hloupost, že chci někomu amputovat nohu, protože ji mám sama amputovanou. Možná, že to zní strašně, jak to říkám, ale já tím upřímně řečeno dost trpím. A já jsem si tenkrát jak těm rodičům, tak tomu děvčeti musel jaksi vysvětlit, že skutečně pokud chce žít a že dneska už je jiná společnost, jiná doba, jiné technické prostředky, jiné možnosti. Sám jsem na svém příkladě říkal, co všeho je možno dosáhnout, i když má člověk amputovanou nohu. Tak jsme to děvče i ty rodiče přesvědčili, že to zvládla tak fantasticky, že nikdy nezapomenu, když nám poslala fotografie potom z rehabilitace s oznámením, jak chodí, jak se jí dobře daří, co jí všechno těší a že jí to vlastně tak moc ani ta amputace nevadí. A druhý zas byl chlapec, který taky asi v tom též věku nedávno, bylo to minulou zimu, si roztříštil podobným způsobem pérec nárazem do svodidla v Krkonoších, který vlastně byl přivezen ve stavu dost pozdním, tedy ošetřením, nezaviněným tedy lékařsky. Bylo to zaviněný spíš trošku neskušeností těch, co ho provázeli. A kdy jsme museli po provedené operaci té zlomeniny a úpravy těch tkání ještě opakovaně několikrát operovat, páč opět došlo k takzvanému compartment syndromu, to znamená s postupným špatným prokrojením určitých částí té končetiny, která mohla skončit až amputací, ale tím, že jsme kontinuálně toho pacienta měli v péči od samého začátku a mohli jsme provést řadu zákroků, které tu nohu zachraňovaly, tak se nám podařilo po určité době skutečně tu nohu zachránit a on byl u mě asi před 14 dny. A přitančil, přihopsal, skutečně přitancoval po špičkách a ukázal mi, jak ta noha, i když trošku oteklá a trošku atrofická, je funkceschopná, jak mu to nevadí, jak je bez obtíží a chtěl mi předvést, jak je mi vděčný, že to všechno tak dobře dopadlo. To jsou momenty, které člověk nezapomíná, jako nikdy nemůže člověk zapomenout na momenty, kdy se mu něco nepovede. To zas vás jako lékaře, pokud jste lékař svědomí, tak vás to pronásleduje celý život, že se vám něco nepovedlo a nebo že jste mohl třeba něco udělat lépe.
1: Vážený pane primáři, děkuji za zdařilou operaci kotníku. Díky vám se mi splnilo přání, ve které jsem po úrazu ani nedoufal. Vylezl jsem nahoru Monterosa 4634 metry nad mořem a známý Matterhorn 4478 metrů nad mořem. A s nohou, ve které mám ještě šroub, jsem neměl vážnější potíže. Ještě jednou vám děkuji, přikládám pohlednici Matterhornu, váš pacient Ivan. Kolín, 1. září 1988.
0: Já jsem skončil jako přednosta kliniky v Motole před 2 roky, ale moje nejkrásnější léta byla vedení ortopedického oddělení v Kolíně. Tehdy jsme tam, myslím, vykonali v těch těžkých dobách obrovský kus práce. Odoperovali jsme obrovské množství úrazů a obrovské množství těžkých pacientů i dětí. A tehdy jeden z těch těžce postižených pacientů s dětskou mozkovou obrnou přišel na nápad, že sezval všechny pacienty, které jsem operoval na dolních končetinách, kteří byli dosažitelní jak ještě z mé éry předtím na 2. ortopedické klinice, tak z té éry kolínské. A oni se sešli těsně před prázdninami v Sázavě nad Sázavou v tělocvičně, kde všichni spali, udělalo se tam takové tábornické soustředění všech těch pacientů a heslem toho soustředění bylo: pane primáři, jdeme vám ukázat, jak chodíme na těch končetinách, které jste nám operoval. A ty pacienti, kterých se sešlo okolo 50, ještě s dalšími rodinnými příslušníky, procházeli různě dlouhé turistické trasy od 2,5 kilometru do 10 kilometrů podle Sázavy. A všichni to tedy absolvovali bez jakýchkoliv, podle svého postižení, bez jakýchkoliv komplikací. A pak jsme se všichni sešli ještě v pondělí v Kolíně, kde jsme si vyprávěli o osudech, kde celá řada z těch dětí se mě ukazovala, jak pokročila, jak chodí do školy, co všechno dokázali. Byla tam tehdy k radosti všech i slavná sportovkyně paní Jarmila Kratochvílová, kterou jsem taky v té době operoval ještě před jejím posledním závodem v Římě. A zase musím říct, že lékař, podívejte se, potřebuje určité pohlazení. Medicína je strašně těžká věc. Je to věc, která je namáhavá fyzicky a je namáhavá duševně. Já vždycky říkám, že lékař, když operuje, tak v tom chrámu, kterým je pro něj operační sál, ukrajuje si ze svého zdraví ty kousíčky, který tam pokládá na ten oltář, jímž je operační stůl. A myslím si, že situace našich lékařů finanční i ve společenském ocenění není taková, jak bych si já býval představoval, nebo co bych očekával. A člověk v této situaci, která u nás existuje, potřebuje určité pohlazení, potřebuje určitou radost, potřebuje určité potěšení. A když se mu ho nedostává finančně, tak ho velice potěší něco takového, co pro mě tehdy v tom 86. roce dokázali připravit moji staří, tedy myslím tím bývalí pacienti.
1: Existuje mnoho okamžiků, které si zapamatujeme pro celý život. I já mám své. Před 5 lety mne kamarádi vytáhli téměř utopeného z alpské řeky Mur. Domníval jsem se, že tento zážitek jen těžko co překoná. Ale vzpomínám, jak jsem byl s prognózou více než bídnou převezen do vašeho operačního předsálí. V křesle tam seděl unavený člověk se zavřenýma očima. Pak je však náhle otevřel, vstal a byl to energický, přesný a usměvavý primář Smetana. Stal jste se pro mě životním symbolem. Unavený člověk, který vykonal v životě 1000x víc, než musel, vstává. Proč? Pro slávu, pro peníze? Kde pak? Aby narovnal nohy úplně neznámému klukovi, jehož nikdy předtím neviděl a zřejmě už neuvidí, z kterého nemá nic, kromě vyčerpávající práce, pro něhož nemusí hnout ani malíčkem, o němž neví, zda svůj zlepšený zdravotní stav v životě vůbec nějak využije. Stává jen proto, že chce a věří. Děkuji vám, pane primáři, za tuto životní lekci. Až mne bude zdolávat má vlastní práce, vybavím si, jak jste tehdy vstal z křesla a vstanu taky. A každé moje vítězství bude od nějška i vítězstvím vaším. Neboť díky opraveným nohám po své cestě jíti mohu. Pro onen symbol však jíti musím.
0: To bylo v době, kdy jsem nastoupil svoje první samostatné vedoucí místo, bylo to v Kolíně, a tehdy dostavila se ke mně stará dáma s bolestí v kyčelních chloubech s těžkou artrózou. Byla to 70letá dáma, velice milá, a já tenkrát, samozřejmě je vždycky hrozně těžké, když začínáte na novém pracovišti, začít nějakým obzvlášť obtížným případem, a já jsem jí tenkrát strašně rozmrouval operaci a ona říkala, já jsem o vás slyšela, jak operujete a tak dále, já se toho nebojím a na operaci hrozně ráda půjdu, já už takhle nemohu žít, já už si nemohu dojít nejen na procházku anebo nakoupit, ale nemůžu si ani pustit doma televizi a tak dále. Já jsem jí tenkrát odoperoval a došlo prakticky k něčemu podobnému, jako jsem uváděl v tom prvním případě. Vzhledem k určitému věku a k určitému opotřebování organismu, které bylo samozřejmě násobeno těmi bolestmi, které ona prožívala, tak upadla po zase typicky po krásném začátku a prvních dvou dnech bez obtíží do těžkého stavu, které vyvrcholilo týdenním bezvědomím. Pacientka se po týdnu, musím říct, doslova otřepala, vstala a začala chodit. Já jsem věděl, ten její stav jsem znal celou dobu a sledoval jsem ji pravidelně. A nikdy nezapomenu na dopis, který mi napsala po 10 letech. Napsala mi tehdy, že je již 80letá, že mě upozorňuje, nebo že mě oznamuje, že zemřel její manžel, který samozřejmě těch 10 let po mé operaci jí provázel, a že mě chce poděkovat za to, že jsem jí umožnil 10 krásných let, kdy mohla se opět vrátit k turistice v Krkonoších a kdy na oslavu svých 80 mohla se vrátit do Prahy a město, které tak miluje a milovala, může sama na svých nohou si opět procházet tak, jako mládí. Ten dopis je velice krásný, mám ho do dneska schovaný a vždycky, když je mi někdy těžko a když se dostaví nějaký neúspěch nebo komplikace, tak si na její dopis vzpomenu a je pro mě celoživotním povzbuzením.
2: Léčila jsem se u vás s vrozenou luxací kyčelního kloubu. Prodělala jsem řadu úspěšných velkých operací, otočení vlastního kyčelního kloubu o 180 stupňů, vystužení dlahou, náhradu obou kloubů totální endoprotézou, přitom bylo nutno současně léčit i bederní páteř. Díky těmto operacím jsem byla ušetřena života na invalidním vozíku. Mohla jsem vychovat své dítě, pečovat o rodinu a vést normální život zdravého člověka. Pečoval jste i o moji dceru a ta díky léčbě mohla přivést na svět 3 zdravé děti. A tato moje vnoučata jste také vyšetřil. Dáváte nám přímo pocit životní jistoty. Víme, že se na vás můžeme kdykoliv obrátit. Víme, že nám pomůžete. Pacientka Růžena v Praze 13. března 1997.
0: Já nevím, jestli je správný, že to třeba řeknu, ale já jsem člověk věřící. Protože bych byl nějaký bigotní katolík nebo něco takového, ale dost často přemýšlím o věcech i v souvislosti se svou vírou. A vždycky, když jsem v úzkých, tak se dovedu, a teď to řeknu trošku možná zesměšňujícím způsobem, na příslušné instituce obracet. To znamená, že skutečně jsou rána, jako třeba dnes, když jsem odcházel k jedné velice těžké operaci, kdy jsem tedy prosil o požehnání k tomu, aby ty moje ruce, které tu operaci provádějí, aby byly šťastné a aby se nedopustily žádné chyby. Ono je to otázka soustředění, otázka přístupu, otázka přípravy, ale tohle všechno mě naučili právě ti moji učitelé.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Rod Fjodora Ivaniče Lavreckého, který je jeho posledním potomkem, je velmi starý. Zakladatel šlechtického rodu Lavreckých se přistěhoval za vlády knížete Vasilie Slepého z Pruska a byl obdařen 2¾ půdy v Běžeckém vrchu. Mnozí z jeho potomků byli povoláni k různým službám, sloužili v odlehlých vojvodstvích pod vedením knížat, ale nikdo z nich nepostoupil výše než na stolníka, ani si nezískal většího jmění. Nejbohatším a nejpozoruhodnějším ze všech Lavreckých byl pradědeček Fjodora Ivaniče, Andrej. Člověk krutý, smělý, chytrý a úskočný. I ženu si našel sobě podobnou. Jejich syn Petr, Fjodorův děd, nepodobal se svému otci. Byl to prostý stepní statkář, křikloun a váhavec, hrubý, ale ne zlý, výborný hostitel a nimrod. Bylo mu přes 30 let, když zdědil po otci 2000 nevolníků, ale brzo část svých statků prodal a čelátku rozmazlil. Jeho žena byla krotký tvor a vzal si ji, protože to byla otcova volba a rozkaz. Říkali jí Anna Pavlovna. Do ničeho se nepletla. Měli dvě děti. Syna Ivana, Fjodorova otce, a dceru Glafiru. Ivan nebyl vychován doma, ale v Petrohradě u bohaté staré tety kněžny Kubenské, která ho jmenovala svým dědicem, strojila ho jako loutku, brala mu nejrůznější učitele, dala mu francouzského vychovatele, bývalého abbé Rousseauova žáka, a skončila tím, že se za tohoto vychovatele téměř 70letá vdala a připsala mu celé své jmění. Ivanovi šlo teprve na 20. rok, když ho stihla tato neočekávaná rána. Byl nucen vrátit se chtě nechtě na venkov k otci. Ivan Petrovič nevěděl nudou kudy kam. Mezi služebnými děvčaty Anny Pavlovny byla velmi hezonká dívenka s jasnýma plachýma očima a jemnými rysy obličeje, chytrá a skromná, jménem Malania. Ivanu Petroviči se zalíbila na první pohled. Zamiloval si ji, její nesmělý krok, ostýchavé odpovědi, tichý hlásek a tichý úsměv. Též ona přilnula k Ivanu Petroviči celou svou duší, jak to jen ruské dívky dovedou, a vzdala se mu. V statkářském venkovském domě se žádné tajemství dlouho neudrží. Jindy by Petr Andrejč něčemu tak bezvýznamnému nevěnoval pozornost, ale měl už dávno na syna zlost a tak se zaradoval, že má možnost zahambit petrohradského šviháka. Strhl se povyk. Ivan Petrovič se ukryl u souseda a ještě téže noci se dal s Malaňou tajně odat. Svou ženu odvezl pak ke své tetě Marfě Timofějevně a sám se chystal do Petrohradu. Dostal místo při ruské misi v Londýně a tak odjel přes moře první anglickou lodí. Za několik měsíců dostal psaní od Marfy Timofějevny o narození syna, který přišel na svět ve vsi Pokrovské 20. srpna 1807 a dostal jméno Fjodor. A dál se starala o malého Fjodora s jeho matkou Marfa Timofějevna.
1: Dlouho ne, panáčku. Feďovi nebyl ještě ani rok, když se Anna Pavlovna, Feďova babička, smrtelně roznemohla. Několik dní před smrtí prosila svého muže o dovolení rozloučit se se snachou a požehnat vnoučeti. Petr Andrejč nebyl v podstatě zlý člověk a tak pro ně poslal.
0: Od té doby žila Malania se synem v panském sídle?
1: Ano, ale nebyla tam šťastná. Chtěla, abych tam s ní zůstala, nebylo to možné. To všechno Glafíra, neschodla jsem se s ní v ničem. A co od ní zkusila chudinka Malania, i syna jí Glafíra vzala. Když se poprvé vrátil Ivan z ciziny, prosila ho Malania, aby se sama směla starat o syna. Vždyť je to docela přirozené, matka se má starat o syna. Ale Ivan, že ne, že jeho sestra je učenější a že se bude starat lépe. To ubohá Malania nevydržela. Tolik se spolehala na svého muže. Tak mu byla oddaná. Brzy zemřela. Féďovi bylo 6 let.
0: Vy jste ho po smrti Malaní už moc neviděla?
1: Málo. Neměla jsem ráda Glafíru. Petr Andrejč se s ní a s Féďou odstěhoval do Moskvy. A když bylo Féďovi 12, šel jeho otec do výslužby a vrátil se do Ruska. Říkalo se, že se sám začal starat o jeho výchovu.
0: Marfa Timofejevna se setká s Feďou až za mnoho let. Ale jak vlastně vypadala ona podivuhodná výchova Ivana Petroviče? Ivan Petrovič se vrátil do Ruska s krátce přistřiženými vlasy, v naškrobené náprsence nosil hrachově zelený šosatý kabát s velkým množstvím límečků, kyselý obličej a měl cosi břitkého a zároveň lhostejného v jednání. Rozhovory vedl výhradně politické a politicky-ekonomické, liboval si v krvavých rozbífech a v portském vínu. Z toho všeho zrovna čišela Velká Británie. A přitom si říkal vlastenec, ačkoliv špatně znal Rusko, ani jednoho ruského zvyku se nedržel a rusky se vyjadřoval špatně. Feďu v této době nikdo nemohl nazvat roztomilým dítětem. Byl dost bledý, ale tlustý, nesouměrný a neohrabaný. Učiněný mužik, jak říkávala teta Glafira Petrovna, která nikdy nemohla bratrovi zapomenout jeho sňatek s Malaňou. Feďa se učil slušně, i když byl dost líný. Ale jaké to bylo učení? Jazykům a hudbě ho měla učit stará Švédka, která bídně mluvila francouzsky a německy, jakž takž hrála na klavír a skvěle dovedla nakládat okurky. Feďa nikdy neplakal, ale občas se ho zmocnila strašná paličatost a tehdy si s ním nedovedl nikdo poradit. Feďa neměl rád nikoho z lidí, kteří ho obklopovali. Běda srdci, které v mládí nemilovalo. Tak ho tedy našel Ivan Petrovič a rozhodl se udělat ze svého syna člověka spartánsky vychovaného. Svůj úmysl začal uskutečňovat tím, že oblékl Feďu do skotské sukénky a dal mu za čepici kohoutí brk. Švédka byla vystřídána mladým Švýcarem, který dokonale ovládal gymnastiku. Hudba jako záležitost muže nedůstojná byla navždy zatracena. Přírodní vědy, mezinárodní právo, matematika, truhlářství, to na radu Žána Žaka Rousseaua, a heraldika k podporování rytířských citů, tím vším se měl zabývat budoucí člověk spartánsky vychovaný. Budili ho ve 4 ráno, nechali ho běhat kolem sloupů na provaze, měl denně jedno jídlo, jezdil na koni a střílel ze samostřílu. Když Feďa dovršil 16 let, pokládal Ivan Petrovič za svou povinnost vštípit mu včas pohrdání ženami. A mladý, spartánsky vychovaný člověk, plachý v duši, s prvním chmířím na rtech, plný mízy, sil a krve, snažil se být už lhostejný, chladný a drsný. Mezitím čas stále plynul. Ivan Petrovič trávil většinu roku v Lavrikách, tak se jmenoval jeho hlavní rodinný statek, a v zimě jezdil do Moskvy. Přišel však rok 1825, a přinesl mnoho neštěstí. Blízcí známí a přátelé Ivana Petroviče byli podrobeni těžkým zkouškám. Ivan Petrovič se kvapně odebral do své vsi a uzavřel se ve svém domě. Uplynul ještě rok a on náhle ochabl, schátral, klesl na mysli, zdraví mu vypovědělo službu. Proměna Ivana Petroviče jeho syna velmi překvapila. Šlo mu už na 19. rok a začal sám přemýšlet a osvobozovat se z útlaku utiskující ruky. Mladý Lavrecký se chystal do Moskvy připravit se na univerzitu, když nové, neočekávané neštěstí dopadlo na hlavu jeho otce. V jediném dni beznadějně oslepl. Ivan Petrovič putoval se svým synem 4 roky po Rusku, od jednoho lékaře k druhému, a uváděl svou malodušností a netrpělivostí v zoufalství lékaře, syna i služebnictva. Zemřel jednoho z prvních dnů májových, když ho vynesli na balkon na sluníčko. Fjodor Ivanič neřekl nic. Opřel se o zábradlí balkonu a dlouho se díval do libě vonící zelené zahrady, která tonula v paprscích jarního zlatého slunce. Bylo mu 23. Jak strašlivě, jak neuvěřitelně rychle se mihlo těch 23 let. Život se před ním otvíral.

0: Chopinova mazurka. Právě teď přišly do módy. Hraje ji Varvara Pavlovna, krásná, okouzlující dívka, která způsobila, že Fjodor Ivanič Lavrecký začal chápat, proč stojí za to žít. Všechny jeho představy, úmysly, všechna ta marnost a nicota dosavadního života byly rázem pryč. Celá jeho duše splynula v jediný cit, v jediné přání, v touhu po štěstí, milostném vytržení, po lásce. Po sladké ženské lásce.
1: Skvělé. Opravdu skvělé. Já nevím, jak bych vyjádřil.
2: Barvara Pavlovna je skutečná mistryně. A ty příteli neříkej, že hudbě nerozumíš. Sledoval jsem tě. Takhle neposlouchá hudbu někdo, kdo ji nemá rád. A vám, Barvaro Pavlovno, vřele blahopřeji.
3: Příliš mnoho díků, pánové. Lichotíte mi. Já vím až příliš dobře, že moje schopnosti jsou nepatrné.
1: Ne, to nesmíte říkat. Nikdy jsem neslyšel takovou krásu. Varvaro Pavlovno, já sám na nic nehraji, bylo to otcovo přání. Dnes vidím, že toho musím trpce litovat.
3: Můžete ještě začít, Fjodore Ivaniči. Jsem přesvědčená, že by vám to docela dobře šlo. Zdá se mi, že máte schopnosti ke každé činnosti.
1: Přivádíte mne do rozpaku, to jistě není pravda.
3: Ale proč pak, milý Fjodore Ivaniči?
1: Nemohu se přece učit na klavír jako malý chlapec.
2: Připouštím, že by to bylo veselé, ale ty se nebojíš ničeho.
1: Ne, budu hudbu raději poslouchat. A když dovolíte, Varvaro Pavlovno, nejraději ve vašem podání.
3: Vy jste čtverák, Fjodore Ivaniči. Představte si, že bych vám od rána do večera hrála na klavír.
1: Byl bych přešťastný.
3: Já myslím, že byste se spíš zlobil. Jak se vám včera líbil Močalov?
2: Jeden ze dne dokonalejší. Byl to úžasný zážitek. Varvaro Pavlovno, víte, že Lavrecký nevynechal ani jediné jeho představení za celou dobu, co je v Moskvě?
3: A jak jste dlouho v Moskvě, Fjodore Ivaniči?
1: Už to bude 2 roky.
3: To jste tedy veliký milovník divadla. A v případu Močalova to plně chápu. Dovolte, abych vás pozvala na čaj. Pro samé umění jsme docela zapomněli. Mama a papa čekají. Prosím.
0: A než si u generálmajora Korobina, otce Varvary Pavlovny, vypíjí čaj, dovíme se, jak přišel Fjodor Ivanič do Moskvy a jak se mu tam poprvé v životě rozbušilo srdce při pohledu na mladou dívku. Když Fjodor pochoval svého otce, svěřil hospodářství nenahraditelné tetě Glafěře, která ve všem zase zavedla pořádek, a odjel studovat do Moskvy. Uvědomoval si nedostatky ve své výchově a tak bez rozpaků vstoupil na fyzikálně matematickou fakultu. Nepěkný žert, který provedl otec Angloman svému synovi, začal nést ovoce. Dlouhá léta Feďa plně podléhal svému otci. A když si o něm konečně udělal sám jasný názor, bylo už pozdě. Zvyky se zakořenily. Nedokázal se shodnout s lidmi. 23letý s neskrotnou touhou po lásce v ostýchavém srdci neopovážil se ještě ani jedné ženě pohlédnout do očí. Se svou jasnou, střízlivou, ale trochu těžkopádnou hlavou, se svými sklony k paličatosti, hloubavosti a lenosti, byl by se měl už dávno dostat do víru života. On byl však uměle udržován v osamocenosti. A teď se začarovaný kruh roztrhl. Ale Lavrecký stál dál na jednom místě, uzavřený sám do sebe, stísněný. Za 2 roky v Moskvě se zblížil s jediným člověkem, studentem Michaljevičem, který mu dával kondice z latiny. A tento student přivodil důležitou změnu ve Fjodorově životě.
1: Michaljeviči, příteli, prosím tě, kdo byla ta dívka, kterou si včera navštívil o přestávce v divadle?
2: Včera v divadle?
1: Lože v prvním pořadí. Krásná dívka byla tam s nějakým starým mužem a ženou.
2: A Varvara Pavlovna, že by se ti konečně zalíbila nějaká žena?
1: Michaljeviči, nežartuj. Nikdy na mne žádná dívka tak nezapůsobila. Nespal jsem celou noc. Já musím pořád myslet na ty nádherné oči. Jakmile jsem jí spatřil, už jsem se nedokázal dívat na jeviště. Pozoroval jsem jí stále, celý zbytek večera. A představ si, ona můj pohled cítila, podívala se na mne během představení. Ty znáš?
2: Ano, ano. A znám ji dokonce dobře. Je to dcera generálmajora Korobina. Žijí v Moskvě. Varvara Pavlovna je velice krásná, ale to nic není, brachu. To děvče je úžasný, geniální tvor. Umělkyně v pravém slova smyslu a k tomu nesmírně dobrá. No já se ti nějak nedivím, že tě okouzlila.
1: Nikdy jsem takovou ženu nepoznal, ať jsem jich viděl projít kolem sebe. Nevím, kolik já... Připadám si až nenormální.
2: Já myslím, že jsi naopak úplně normální. A víš co? Já tě s ní seznámím. Jsem v jejich rodině jako doma, je to tam docela příjemné. Generál není vůbec pyšný, matky si všímat nemusíš, ta se vyznačuje turbany na hlavě a úplnou prázdnotou v ní. Je hloupá, až Bůh brání. Ale dcera? Dcera není po ní.

0: Dnes tedy nejsou oba mladí muži poprvé u Korobínů. Dnes si přišel Fjodor Ivanič pro odpověď na svou nabídku k sňatku. Myslíte, že bude přijata?
1: Ale jistě, že. Varvara Pavlovna je okouzlující dívka, ale vlastní jenom svou krásu, vzdělání a neobyčejné hudební nadání. Její otec utrácí 2700 rublů ročně. A to je i na generála málo. Mám Lavreckého rád. Nemyslím, že si vybral špatně. On se na věno ohlížet nemusí.
0: Máte pravdu. Kéž byste měl pravdu i dál. Tedy Varvara Pavlovna, krásná, oduševnělá, inteligentní 19letá dívka, se stala ženou Fjodora Ivaniče. Nabídka byla samozřejmě přijata. Lavrecký musel i hned opustit univerzitu a mladá paní si vzala na starost obstarání výbavy a dokonce i volbu ženichových dárků. Měla velký smysl pro praktičnost a velkou lásku k přepichu. Lavreckého to překvapilo, ale tenkrát neměl čas na pozorování, byl blažený, spitý štěstím. Nadarmo nevanul z celé bytosti jeho choti půvab, nadarmo neslibovala citům tajnou slast nepoznaných rozkoší. Splnila víc, než slibovala. V září odvezla Varvara Pavlovna svého chotě do Petrohradu. Léto trávili v carském Siele. Udělali si mnoho známostí, chodili do společnosti, přijímali hosty a dávali roztomilé hudební a taneční večírky. Fjodoru Ivaniči se tak plytký život nelíbil, a tak se alespoň chopil svého nedokončeného vzdělání. Celý den pracoval a večer vstupoval do okouzlujícího, voného, zářivého světa, jehož středem byla horlivá paní domu, jeho žena. Příští zimu se vydali do Paříže.
1: Lavrecký, příteli! Nečekal jsem, že se tady uvidíme. Tvoje okouzlující žena tě trochu vytáhla do světa, viď?
2: A trochu? Máme už za sebou Německo a Švýcarii, předtím Petrohrad.
1: Nenapadlo, že by to mohla být Varvara Pavlovna. Četl jsem už několikrát ve společenské rubrice o krásné Madame Lutovský. Varvara Pavlovna tady slaví opravdové úspěchy.
2: Ano, ano, moji ženu to velice těší. Hrál u nás dokonce dvakrát Liszt a byl tak milý a prostý.
1: A to je skutečně skvělé. A co děláš ty? Doufám, že se tady nenudíš.
2: A to ne. Ovšem nedělám toho moc. Poslouchám přednášky na Sorboně a v Collège de France. Trochu se zajímám o politiku. A teď jsem se dal do překladu jednoho spisu o zavlažování. Myslím, že se to u nás dost hodí.
1: Takže čas nestrácíš.
2: Alespoň nepříliš. To všechno je trochu potřebné, ale myslím, že by bylo už zapotřebí dát se do soustavné práce. Příští zimu už se musíme vrátit do Moskvy.

0: Milý andělku Betsy, nemohu se prostě odhodlat, abych ti říkal Varvara. Marně jsem na tebe čekal na rohu bulváru. Přijď zítra o 2:30 do našeho bytečku. Tvůj hodný tlusťoch je v tu dobu obyčejně zahrabán do knih. Zaspíváme si zase písničku vašeho básníka Puškina, kterou si mě naučila. Starý muž, zlý je muž. Tisíckrát ti líbám ručky a nožky. Čekám na tebe. Ernest. Ernest. Ernest! Ten bledý, líbivý kluk se zvednutým nosem a pitomým knírkem. Ernest, ten nejubožejší ze všech. Milenec mé ženy.
1: Proboha, co se vám stalo?
0: Madam, jděte mi z cesty.
1: Ale tak mi přece vysvětlete.
0: Betsy! Tady je váš dopis.

0: madam, váš dopis jsem náhodou našel. Jen tak mimochodem poznamenávám, že jsem vás téměř nepoznával. Vy tak dbalá pořádku a ztrácíte tak důležité doklady. Nemohu se už s vámi setkat. Domnívám se, že ani vy byste si neměla přát setkat se mnou. Budu vám dávat 15 000 rublů ročně. Víc vám poskytnout nemohu. Zašlete svou adresu do mé vesnické kanceláře. Dělejte si, co chcete. Žijte si, kde chcete. Přeji vám štěstí. Odpovídat nemusíte.
1: Lavrecký napsal ženě, že odpovídat nemusí, ale na odpověď čekal. Důvěřoval své ženě tak slepě, že tato situace byla pro něho nepochopitelná. Barbara Pavlovna napsala a dopis ho zdrtil. Nehájila se. Poslední pochybnosti zmizely, bylo mu hanba. Prosila jen, aby ji nezatracoval docela. Dopis byl studený. Lavrický si najal kočár a dal se odvést za Paříž. Zbytek dne a celou noc až do rána prochodil. Přitom se zastavoval, lomil rukama. Chvíli mu bylo skoro do smíchu, chvíli šílel. Kránu skřehl, zašel do nějaké vesnice a objednal si pokoj. Seděl u stolu a nic nechápal. Co se mu stalo? Proč je sám v cizím pokoji, zmrzlý, s trpkou příchutí v ústech a s balvanem na hrudi?
0: Ničemu nerozumím. A kdo mi teď zaručí, že ani v Petrohradě, jak nedávno v jeho i mojí přítomnosti zpívala starý muž, zlý je muž. Ach, můj Bože. Jak se jí leskly oči a plály tváře. Měl bych jim říct, zbytečně jste si ze mne tropili žarty. Můj praděd věšel mužíky za žebra a můj děd sám byl mužík a zabít je oba. Minulost i budoucnost, celý život je otrávený. A to se mám za několik měsíců stát otcem. Ale snad to všechno není pravda. Snad je to sen. Nebo ani sen mé, že je to nějaký nesmysl. Stačí se jenom otřepat a porozhlédnout.
1: Lavrický se rozhlížel, ale stále hlouběji se mu zarýval do srdce stesk, jako spár jestřába, který drásá lapeného ptáka.

Za 3 dny už Lavrecký v Paříži nebyl. Neodjel ale do Ruska, jel do Itálie. Nevěděl sám, proč si vybral právě Itálii, bylo mu vlastně jedno, kam jede, jen nechtěl jet domů. Po čase se z novin dověděl, že se mu narodila dcera. A v novinách se také začaly šířit zprávy, ve kterých jeho žena nehrála roli právě závidění hodnou. Byl se vším konec. Varvara Pavlovna si získala pověst. Lavrecký se toulal ještě 4 léta po světě. Ale on nebyl zrozen k tomu, aby se stal mučedníkem. Jeho zdravá povaha se hlásila ke slovu, zase chtěl a byl schopen studovat a pracovat. Jenom skepse připravená životními zkušenostmi a výchovou se zcela zmocnila jeho duše. Takhle se tedy vrací domů a má dost sil setkat se i v této choulostivé situaci se starými známými i s příbuznými.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Známá znělka, známý čas, textem Poreje tu zas a tuze rád vás u něj vítá, jako vždy, František Novotný. Přiznám se, že dnešní téma mi nasadilo brouka do hlavy a tím i do písniček. Ano, solo dnes bude mít hmyz. V literatuře se jak pan Ondřej Sekora, tak evangelický kněz Jan Karafiát snažili nejen naučit malé čtenáře lásce k přírodě, ale také nabídnout úvahu nad tím, že kdyby měli lidé jejich broučky v hlavě, vztahům mezi nimi by to rozhodně neuškodilo. A tak se jeden z literárních broučků dostal i do Dixielandového příběhu Jana Křtitele Nováka a jeho výtečné kapely z Karlova mostu.

0: Deník.
1: Neboť Brouček v téhle písničce poněkud svedl zpěváka z cesty, šlo nejspíš opravdu o svatojánka, který naplňuje letní noci romantikou hořátevských strání, kde údajně Jan Karafiát napsal podstatnou část jejich příběhu. Jenže pokud jste zjistili někdy ukojit vlastní zvědavost a touhu půjčit si od svatojánka lucerničky, víte, že na dlani věru moc vábně tenhle Brouček nevypadá. Někde jsem četl, že nejstarší hmyz žije na planetě už asi 420 milionů let a našli ho v západní Austrálii. A největší brouci váží až 100 gramů, nejmenší jsou cizopasné vosičky, které jsou menší než prvoci. A představte si, že ovád prý dokáže letět až rychlostí 1316 km za hodinu, ve výšce 3,5 km. Tak se ani nedivme, že vědci a technici věnují studiu hmyzu nemalou pozornost a nedají na něj dopustit, stejně jako Juraj Kukura. Ne.

Tak tahle písnička Vítězslava Hádla a Zdeňka Borovce byla filmovým trhákem 80. let a ochránci přírody nadšeně zatleskali. Jsou však jedinci, jak potvrdí písničkářka Zdena Lorencová, kteří zřejmě film neviděli a jejich povaha tak zůstala nedotčena. Šlapou broukům na komůrky, z deštěvek mají v botách šňůrky a vůbec je víc důvodů ke stížnostem.

0: Známý je vtípek, jak stojí na zastávce dvě blechy, povídají si, tu běží kolem velký pes a jedna říká druhé, tak ahoj, mě už to jede. Ale vy buďte v klidu, protože to jsou blechy psí a jak známo, ty na člověka nejdou. Přírodovědci prý rozlišují 1830 druhů blech. Já nevím, zda máte takovou zkušenost jako já, že když se o takovém hmyzu třeba jen chvilku povídá, nebo se na něj díváte za sklem, máte pocit, že po vás všude leze a už se musíte podrbat. V roce 1934 ve hře Slaměný klobouk v Osvobozeném divadle zazněla píseň, ve které se to hmyzem jen hemží. A pánové Ježek, Voskovec a Verich nevzali repelent, ale vehementně se postavili na jeho ochranu.
1: Když jsem zlatovlasé baby býval, měl jsem paculaté ručičky. Sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil lůžičky. Na procházky chodil jsem se slečnou a byl jsem peskován. Měla se mnou starost nekonečnou, než jsem byl vychován. Tu jsem dětskou nožkou drtil červy, tu zase hynula žížala. To šlo vychovatelce na nervy, plídně mne kárala. Přejte život, chudé štěnici, neutopte blechu na lžíci. Co když má rondivu s jepicí, která jí má taky ráda, jako já mám vás. Ba i ten obávaný ovák, svou ovátku velice má rád. Přece musíte respektovat, že

0: nás. Baďo konce odporný netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás.
1: Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí,
0: že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád jako já mám vás.
1: Dávno nejsem zlatovlasé baby,
0: démonický muž se ze mě stal. Něžně říkám jedné slečně baby, dál jsem se však dlouho nedostal.
1: Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Ale měl jsem potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit.
0: Až ji jednou poštípala blecha a ona se chystala na ní. Řekl jsem, baby, teď se blecha nechá, teď přijde vyznání.
1: Baby, má baby, neutopte blechu na lžíci. Přejte život chudé štěnici. Co když má, poslyšte baby, rendezvu s jebicí, která jí má tolik ráda, jako já mám vás.
0: You see, ba i ten obávaný ovád, svou ovádku velice má rád. Přece musíte respektovat, že jeden druhého má rád tak, jako já vás.
1: Vězte, že i nepatrný tvor jiného nepatrného tvora má rád zas.
0: Ba dokonce odporný netvor jiného odporného netvora má rád tak, jako já vás.
1: Ať vám šaty sežerou moly, baby, když to nevadí. Ať vám sežerou moly, když ty šaty kolik nebolí.
0: Tolik jako moly zabolí,
1: že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám.
2: Jiné představy má o motýlku plavec, jiné mladík v tanečních, jiné cyklisté, kteří znají takový druh matky, jiné přírodovědci, kterým hned naskočí 5 druhů afrických ptáků s tímto názvem. A někomu zase naskočí hned dobrodružný román a film, a to zdaleka není úplný výčet. Motýl je zkrátka létajícím šperkem přírody a i když mu někteří vyčítají, že létá z květinky na květinku, jak by mohl chybět v našem hmyzím repertoáru?

Na světě je prý asi 110 tisíc druhů motýlů a Jiří Jelínek s Janou Máknechtovou pro vás vybrali toho zamilovaného. Chytili ho na louce pánů Šlitra a Suchého. Jiřímu Suchému v jiné písničce padají z hůry do kalamáře i můry, ale snad neuškodí, když si připomeneme z jeho sbírky slavné sluníčko sedmitečné, které nás z prstů Zuzany Vrbové odnese buď do nebíčka, nebo do peklíčka.

Tak kam to bylo? Do nebíčka, do peklíčka? Já vím, že zdaleka jsme ještě nevyčerpali všechny hmyzí možnosti, protože v písničkách najdete včely, mravence, cvrčky, stonožky, střevlíky, kobylky, komáry. Zkrátka, jen se to mezi notami těmi potvůrkami hemží. Na rozloučenou jsem zkusil chytit do síťky vaší pozornosti vášky, či chcete-li šídla. Poletují si na louce tradicionálu opískajícím cikánovi a já vám jejich tancem děkuji za milou společnost. Buďte blaženi a za týden naslyšenou se už teď těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Alety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Když postřechá

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: krade všechno, je mu jeho klavír.
1: Vždyť je to moje černobílá láska.
0: 87 kláves a pak teprv já.
1: 88, Naděl, pozor.
0: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
1: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: buďte vítáni u poslechu čtvrtečně páteční noční linky. Zatím je tu datum 6. srpna. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák. Dnes vysíláme z Pardubic a moc rád tu s vámi budu až do 1 hodiny noční. Dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka. Bylo to info.cern.ch. To už nám asi nic moc neřekne, ale právě to je důvod, proč jsem si říkal, že si popovídáme o internetu. Tak k čemu ho nejčastěji používáte? Možná, že nás ladíte skrz internetové rádio. To nechci nic podsouvat, to mě jen tak napadlo. Tak hledáte na internetu zprávy a informace, nebo ho máte spíš pro zábavu, nebo internet vůbec k životu nepotřebujete a dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? Používáte ho na počítači nebo dáváte přednost mobilnímu telefonu? A co taková chytrá domácnost? Využíváte její výhody? Světla ovládaná přes mobilní telefon mě napadají, nebo vytápění domácnosti? Tak internet ze všech stran, téma dnešní noční linky. Buď nám zatelefonujte na 731 800 900 nebo napište vzkaz na linka@rozhlas.cz a nebo je tu náš web rozhlas.cz/linka, na něm takový formulář a tam všechno odešlete. Tak snad jsem na nic nezapomněl. Vlastně taky mávám do kamery tady Pardubického rozhlasu. To si člověk uvědomí, že i díky internetu vlastně může to studio vidět kdokoliv na světě. I v nejzapadlejší výzce, třeba někde v Kanadě nebo v Mexiku, i tam jsme vidět a slyšet, tak i to je internet. Popřemýšlejte a ozvěte se, budu rád.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu přesně 35 let od zpřístupnění první webové stránky. Důvod pro to probrat internet v dnešní noční lince. Zdravím pana posluchače Matěje do Vrchlabí. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím, Matěj, Krkonoše.
0: Spojení vydrželo. No tak co, kdybych teď škrtnul internet a prostě nebyl? Tak zaprvé bychom se neslyšeli, protože dneska na ty vysílače to jde taky po nějaké optice, myslím, i z regionů do Prahy. Už to není tak, že bychom to posílali všechno vzduchem. Tak co, dovedete si představit život bez internetu?
1: No, já právě ještě vzpomínám, mě 55, jo. Takže já si vlastně pamatuju, že to bylo všechno jako v papírové podobě a byly takový ty různý jako kulturní přehledy, nebo prostě, jo, když se chtěli někam do kina, do divadla, tak...
0: Tak se volalo, telefonovalo se, co hrajou kina, nebo... že jo?
1: No, ještě, no. A já jsem teď právě přišel z kina, kde byl teda hezký film Amelie z Wordmatru, jo. A zrovna jsem se tam díval, co teda tam vlastně jako internetově a vlastně i ten film, že jako dnes jde přes asi, já nevím, jiný nosič, to je, že není to klasický ten, ale jako chtěl jsem jenom říct, že vlastně pamatuju tu dobu, kdy teda to bylo všechno bez toho a dneska mě se totiž asi před dvěma měsícema rozbil počítač a mobil, jo, teď volám se takový jako náhradního, kde není internet. A vlastně jako teď ty tři měsíce zháním někoho, kdo mi opravil ten mobil, jo. A jako fakticky bez toho internetu to nejde prostě, jo. Já jsem teď dělal zkoušku na nějakou práci a vlastně taky tam, že všichni mobily, jo, a teď prostě to byl domov seniorů, teda já jsem tady bývalý sanitář, takže jo, ale prostě jakoby všichni ve všech zaměstnáních, že jo, kde to jde, kde nemusíte mít v ruce lopatu, tak vlastně ten internet někdo tam má, že jo, a vždycky to je, ale nevím, no.
0: Takže, ale vy jste důkazem toho, že to docela jde. Sice si připadáte trochu jako bez ruky, jak vás tak poslouchám.
1: No, ať chci cokoliv, teď jsem chtěl právě někam jet, že jo, teď ten autobus tady jede vlastně z Bolkova, když máte dole, jako já musím mít kilometr jako na autobus, já tady nemám auto, jo. A teďka vlastně...
0: Jak to zjistit?
1: No, jak to zjistit? To. A teďka, no a teď mě se stalo ještě předloni, že jsem právě byl, jak byly ty bouře, jo. Tak já jsem jel vlastně do Prahy a měl jsem právě mobil s internetem, takže jsem si to zjišťoval všechno a teď to nějak prostě nešlo a musel jsem zpátky, jo. Strutnovat jsem musel jít zpátky. No a teďka já jsem se dostal vlastně jako 14 kilometrů před tou chalupou, kde bydlíme, tak byla ta největší bouřka, já jsem prostě už nemohl dál, jo. A teď jsem chtěl napsat poslední zprávu svojí teda lásce nebo svojí přítelkyni. A teď prostě by, když jsem to dopsal, jo, a teď byly blesky přímo nade mnou prostě, takže to byla jako krize. A teď já jsem prostě jí odeslal tu zprávu, na čiž mi vypl mobil. Jo. A vím, dneska už vím, že to nedostala, jo. Prostě to byla poslední jako zpráva. Já to nebudu pak dramatizovat, jak jsem to nějak asi přežil, ale prostě jako, jo, že opravdu jako tohle, a ještě jsem chtěl říct jenom, to s tím moc nesouvisí, ale já nevím, jestli to bylo jako počítačový systém nebo internet, ale ten algoritmus, že ho vymyslel, to je známej ten, já nevím přesně jméno, ale jako vím, že to byla herečka z Hollywoodu, nevím, jestli jste to slyšeli taky.
0: Ne, tak to je pro mě nová informace.
1: No, že prostě to nevymysleli matematici, ale ono měl jako koníčka matematiku a fyziku, jo. A že to není moc známá informace, ale já to mám nějaký encyklopedie, ověřoval jsem to přes internet. Takže to je jako relevantní zpráva, jako spousta lidí takhle prostě bokem někde, který vymyslel něco úžasného, jakoby neví se o nich, no.
0: Jasně, jsou tak jako v povzdálí skrytí. No, vy jste mě přivedl na tu myšlenku těch spojů, že když si představím dnešní mladou generaci, jak někde hledá v nějakých papírových jízdních řádech, nebo jestli jsou ještě někdy takové ty bubny na zastávkách, kde se tím točilo, jestli by vůbec dokázali zjistit z toho, kdy jim to jede.
1: Jo, no, já jsem to, víte co, jak byly ty bubny, tak když jsem měl třeba jako na opušťák někam nebo zvony, tak já bych jsem taky vůbec se věděl, prostě to byly hrozně malý písmenka, jo, jenom pro ty lidi, kteří to ještě nezažili, to byl takový jako jízdní řád na zastávka, byly tam třeba dva, tři, bylo to velký jak popelnice, jo, a byly tam strašně malinký písmenka, takový složitý systémy prostě grafický, takže já se mě se nikdy nepodařilo zjistit, kam vlastně, no.
0: Dneska člověk naťuká do mobilu na tu webovou stránku, že chce z Pardubic do Ústí nad Labem, dá mu to spoustu možností, jestli s přestupem bez, je to jednodušší, no, v tomhle ohledu. Pane Matěji, my vás zdravíme do Vrchlabí a přejeme vám, ať se vám někdo o ten mobil postará, aby vám zase ten internet šel.
1: Jasně. Bez vám hodně štěstí. Naschle.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to jsme vám nabídli, vašeho Patejdla. Za chvíli už Rangers, ale jsme tu od toho, abychom si povídali na určité téma. Dnes je tím tedy tématem internet, protože je to takové výročí. Tak co, vy jste nepolíbeni internetem nebo si bez něj život nedovedete představit? Jak to vidí pan František z Prahy? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, já to vidím úplně jednoduše, já si to dovedu bez něj představit úplně bez problému, protože kromě klasického telefonu chytrýho s internetem, tak používám i někdy schválně ten starý tlačítkový, protože abyste si odpočinuli, jenom když musíte být na signálu, jinak to klidně na týden na 14 dní vypnu a vůbec mě to netrápí.
0: Nemáte absťák, že byste si vzal tu tabulku do ruky a chtěl se třeba podívat, co se děje ve světě?
1: To naštěstí nechci, protože vlastně internet je umožňuje jenom dneska díky tomu, že máte dostup všude, takže informace, co dřív k vám letěly týden, tak dneska to máte online a to je vlastně jako jediný, ale tím vlastně tyhle ty lidi vlastně už trpí taky, protože halda lidí, že jo, jsou u toho 24 hodin non-stop, jak se země koule otáčí a proto v úvozovkách mají kamarády po celém světě. Jak se říká lidově, ani nespějí, že jo? Protože s jedním se mluví z Austrálie, s druhým z Kanady a naštěstí tato móda už opadává, ale v jednu dobu to teda bylo jako hodně strašný, protože jsem viděl i některý mý kamarády přesně jak takhle dopadly a prostě to jenom o tom to prostě vypnout. Žili jsme bez toho a budeme bez toho žít zase, když jako chápu, že v dnešní době se to těžko někomu vysvětluje, protože kort ty mladá generace typu Zeta spol, ty jak už bez toho v podstatě si nedojdou, když to řeknu lidově, ani na záchod.
0: Rozumím. No samozřejmě škrtněme úplně teď téma sociálních sítí, téhle větve internetu, to je určitě zbytná věc, ale narážím třeba na ty jízdní řády nebo na to, že si člověk může pustit televizi přes internet a nepotřebuje anténu, může si ji pustit v mobilu pro zábavu někde. To je zbytné taky podle vás?
1: No, podle mě taky, ale jako jinak jak říkám, internet je dobrý sluha, ale zlý pán, jako jo. To, k čemu to bylo vymyslené v tom CERNu, že jo, tak to jenom vymysleli vědci, co tam dělají ty částice z vesmíru, jak to vymysleli jenom na Vánoce, protože chtěli mít vánoční tablo, no tak omylem vznikla webová stránka. Tenkrát před těma 35 lety vlastně nikdo netušil, jako co to bude za boom, že jo.
0: Že se to takhle rozšíří, to je pravda. No, máte možná pravdu v tom, občas, ale my v rozhlase si to můžeme dovolit jenom při nějaké dovolené, jako uděláme to, co vy, že se dáme offline, jsme jenom na telefonu a ono to člověku tak nějak vyčistí hlavu a není v takové depresi z těch světových zpráv, z toho marazmu, který je kolem nás, co?
1: Přesně tak. A matematické algoritmy, které se tváří, jako, jak jsou nový, tak ty už jsou třeba starý 20-30 let, to není nic novýho. Ty se akorát nedali použít, protože ještě nebyly tak výkonný čipy, jako jsou dneska, že jo?
0: A když říkáte, že prostě je to pro vás zbytná věc, neznamená to ale, že byste to v běžném režimu nepoužíval, nějakou chytrou žárovku, jízdní řády a tak?
1: Samozřejmě, jako... že to používám, protože vám to usnadní a urychlí život, že to zjistíte během 5 minut všechno, že jo? To jako o tom žádná, to já to používám, proto říkám, je to dobrý sluha, ale zlý pán, jako když potřebujete a jste dostupný a jste na signálu, tak jako o tom žádná. A vlastně původně, já nevím, to asi, jestli jste to dneska studoval, tak jste vlastně zjistil, že internet to není žádný americký vynález, ale původně to je vynález bývalého Sovětského svazu. Ten se jmenoval systém OGAST, že jo, který byl, aby se tenkrát vedlo centrální hospodářství, jenomže Sověti se toho zalekli, tak to dali k ledu. No a za pár let na to vzniknul v Americe ARPANET, že jo, dnešní předchůdce internetu, že jo.
0: Já teď jsem si vzpomněl na ty doby těch devadesátek, kdy jsme měli ty modemy a vytáčeli jsme to v domě, v době levného tarifu večer, že jo, to bylo levnější.
1: Přesně, tak já jsem to měl taky jako malý kluk, jako vytáčený číslo, to bylo to úplně nejlevnější, že jo. Si vlastně vemete, že první internetové připojení už tady bylo i za minulýho režimu v roce 87 nebo 8 ho měla Akademie věd a v té době to stálo 110 tisíc korun měsíčně, jo? Což si dneska nikdo nedovede představit.
0: Já už si nepamatuju na ten tarif, kolik stála ta minuta toho připojení na internet právě v nějakém třeba 95. roce.
1: No, byly to hrozný peníze, Telekom vydělával v té době hrozný peníze.
0: A pak přišlo to přelomové, když pak přišly Wi-Fi a tak. To je každý rok něco bylo. Kam to půjde dál, co se toho internetu týče podle vás? Má to kam jít dál ještě? Je tam ta umělá inteligence, to je taky na zvláštní téma, to dnes asi neřešme. Ale
1: to vám řeknu úplně přesně, kam to půjde dál. No. Teď máte telefony pátý generace.
0: Ano, 5G byli myslíte, jo?
1: 5G bylo dohodnuto, že se vyrobí 6, 7, 8, 9. 8, 9 už je zbytečný, takže se udělá ještě 6 a 7 a tím to zvadne. Protože 6 to bude, co jste říkal vy, internet věcí typu ledničky, pračky, ovládání domácnosti. Mm. No a pak bude ještě 7, že budete mít jako úplně maximální rychlostní přístup po celém světě, že jo? Ale to už v podstatě v dnešní době, jestli to máte mít tu odezvu do jedné vteřiny, nebo to bude za pár setin, že si stáhnete celý soubor a budete mít větší výkon, tak to už jako v podstatě si moc nepomůžete, ale hlavně někdo tu síť musí zaplatit, že někdo to musí ty vykrývače a ty vysílače s tou navýšenou kapacitou vybudovat a to už nebude žádná sranda, protože dneska do toho už moc nikdo spát peníze nechce, že jo.
0: No s nás musí mít teď někteří lajci, které to nezajímá, to naše dnešní téma radost, jak si tady jako o tom povídáme, jako dva lidé, kteří k tomu mají nějak blízký vztah. No mě napadlo, nám teď visí ve vchodě doma, zavedli jsme vám do vchodu jako nový typ internetu, nějakou optiku, určitě na vás zazvoním, abychom to s vámi probrali. Já jsem si říkal, já už jako vlastně asi nepotřebuju nic rychlejšího, je to stabilní, na to, abych si přesto pustil televizi, mi to stačí, na to, abych si připojil počítač do práce, mi to stačí. Proč bych to chtěl mít ještě rychlejší?
1: Přesně tak, no tak ta optika, že to jsou optický vlákna, to vynalez in, že jo, a u těch optiky máte jednu výhodu, že tam v podstatě máte nulovou ztrátu přenosu informací a té rychlosti. Když jedete klasickou linku nebo vzduchem, tak vám vlastně sice vám svítí na počítači, že to máte připojený určitou rychlostí, ale to se na ty ztráty, jestli odečtete třetinu a jste na reálné rychlosti, že jo. Proto vám tohle to cpou, že ta optika je něco bůh ví, co uchvatného, ale jestli vám to poběží o půl vteřiny rychleji, nebo ne, to už je vám k ničemu.
0: To proto poslání reportáže třeba do rozhlasu z domova, když ji postříháme, mě asi jedno. No, mohli bychom si, pane Františku, povídat dál a dál, ale dáme prostor za chvíli ostatním.
1: Jasně,
0: moc vám děkujeme, že jste se ozval do dnešní noční linky. Ať se vám daří.
1: Tak jo, taky.
0: Díky,
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Slíbil jsem Rangers, tady jsou, budeme se toulat Vysočinou a pak se taky podíváme, co jste nám napsali na rozhlas.cz/linka na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: mě napadá v dnešní noční lince udělat takovou výzvu, když už je řeč o internetu. Můžeme vlastně ověřit jeho dosah, nebo si ho spíš potvrdit. Jestli pak nás posloucháte, zmiňoval jsem kanadskou vesničku, tak neříkám přímo tam, ale někde hodně daleko na druhém konci světa. Napište nám na linka@rozhlas.cz jenom takový pozdrav, kde daleko nás posloucháte. Zní to tak jako exoticky, pořád, i když ten internet je vlastně celosvětový, je to takový výjimečný pocit, když třeba nám do noční linky zavolá někdo ze Švédska, ze Švýcarska, občas se tak děje z Německa. Tak co jste nám napsali, než dáme prostor dalším telefonátům, pojďme se podívat právě na náš web, co jste připravili přes náš formulář. Takže napsal nám třeba pan posluchač z Valašska, pan Milan. Zdeňku a posluchači, ahoj, dnes jsem byl neskutečně šťasten, že jsem poznal, kolik je v naší zemi, tři tečky, aby mohlo krást, lhat a parazitovat na internetu. Takže bacha na to, provozují a blokují ho neskuteční i neradi. Tak tolik přes nádherné médium v Pardubicích a do celého světa, tak tam byl sluchač, asi naráží na různé internetové podvody. To by bylo další téma taky. Pozor na to. Teď pan Jaroslav. Dobrý večer všem. Internet a jeho služby jsem začal využívat před víc než 30 lety. Připojení bylo poskytováno ještě přes pevnou telefonní linku, tudíž o nějaké rychlosti nelze hovořit. Třeba stránky Seznamu nabíhaly několik minut, ale dnes nelze skoro bez internetu skoro normálně fungovat. To doslova ve všech oblastech života, které každý posluchač všeobecně zná. E-mailová pošta, datové schránky, obecné informace o všech možných skutečnostech. Chci jen připomenout, že je velmi, velmi důležité si při konzumaci těchto údajů zachovat zdravý selský rozum. Třeba takzvaná umělá inteligence, mám ty tři hlavní, odpoví na některé třeba zdravotní otázky protikladně. A na závěr, internet je fajn třeba při videohovorech s rodinou, ať jsou v Česku nebo kdekoliv ve světě. A musím také zdůraznit, že přehnané užívání internetu u malých dětí, mám vnoučata 3 a 6 let, je opravdu velmi škodlivé pro jejich další zdárný vývoj. Klidný večer. Děkujeme, pane Jaroslave, za tenhle příspěvek. Je to jasné, u dětí se to musí nějak kontrolovat a rodiče jsou ti, kteří jsou za to zodpovědní. Dobrý večer posluchačům noční linky. Je mi 84 roku. Musím říct, že počítač využívám každý den ke své práci pro zábavu. Taky si dokážu vysvětlit lékařskou zprávu od lékaře, která je napsaná latinsky. Taky jsou tam napsané třeba způsoby léčení. Taky využívám internet na nákupy různých nástrojů. Samozřejmě taky využívám internet a rádio k poslechu noční linky. Jsem s tím moc spokojený. František ze Židlochovic. Napsali jste i další příspěvky, tak si schováme některé z nich na pozdější dobu, abychom nezdržovali ty, kteří chtějí zatelefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma internet, dobrý sluha, špatný pán, jak to tady zdůraznil pan František, a teď moc dobrý zpěvák Karel Gott. Není.

0: První webová stránka má dnes 35. narozeniny, tak jsme si řekli, že si popovídáme o internetu v noční lince, jestli si bez něj dovedete život představit nebo ne, k čemu ho nejčastěji používáte, tak dáme prostor dalšímu volajícímu nebo další volající. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdní večer. Tak si připadám takovej jako trošku blázen.
0: Jak to?
1: No, protože já internet nemám. Měl ho můj manžel, když zemřel, tak prostě tím jsem to ukončila všecko a mám pocit, že jsem svobodnější.
0: No tak nikdo vám to určitě neupírá a tak trochu možná leckdo z nás závidí, že to takhle dokážete. Vlastně kdo telefonuje? My jsme se ani nepředstavili, tady je Zdeněk.
1: Jo, pardon, Zita.
0: Zita, Čechy, Morava, Slezsko.
1: Praha, ale momentálně jsem na chatě na Petrově.
0: Mm-hmm. No tak vás tam pozdravujeme. Na chatě bez internetu samozřejmě.
1: Bez elektřiny, bez vody. Mám akorát mobil, protože kdyby člověk potřeboval nutně, něco se stalo nebo tak.
0: A rádio normálně na anténu?
1: Ano, ano, ano.
0: Co si budeme...
1: A víte, jediná stanice, kterou na tenhle ten analogový přístroječek chytí.
0: Mm-hmm. Která to je vlastně z těch, na kterých běží noční linka? To je spousta stanic?
1: Ježišmarja, já i...
0: Co tam vysílá
1: já
0: přes
1: nevím,
0: den?
1: Tam, kde to ulovím, tam to prostě, protože jinak mi tam nic jiného nejde na ničem. Je to na FM a...
0: Jo. Dobře, no tak říkáte sem bez internetu, přeci jenom nějaký kontakt tam je, když nemáte svůj vlastní, třeba někde u vnoučat nebo tak?
1: Ne, vnoučata nemám. Mám syna, ten mi vždycky říkal, matko, jsi 100 let za opicema, no tak jsem říkala ano, a už je asi nedoženu, no tak.
0: A nic si z toho nedělám?
1: Ne, vůbec ne. A říkají, jak to řešíš, když chceš někam jet?
0: Jo, no.
1: To, když je to autobus, tak jdu na Florenc.
0: A zeptáte se?
1: Zeptám se, případně si zajistím místenku a říkám, aspoň ve svém důchodcovském věku jako se pohybuju, nesedím někde jako peska. Cítím se takhle líp.
0: Svobodnější, jak říkáte. No tak, co si budeme povídat, vy jste řekla, nemám internet, tedy přímo ho nepoužíváte, ale samozřejmě přes někoho už byste se dnes bez něj neobešla. Asi nikdo z nás, jo? I když si jdete koupit tu jízdenku, tak už to ťukají do počítače a už to je propojeno se systémy.
1: Ale já si tam musím dojít, já si to musím vyřídit a to, co si dělají oni, to je jiná věc. To prostě...
0: Říkala
1: ale
0: jste...
1: jako já bych

0: na ten internet a nevnímal mě vůbec nikdy. No tak jsem říkala, no tak školy dopadnout nechci.
1: To je pravda, že když člověk třeba jede metrem a zadívá se, tak 90% lidí kouká do toho mobilu a co ano. jiného než na ten internet, když už
0: ale
1: ne na stránky.
0: Ale víte, co mě děsně potěšilo? V pondělí jsem jela, jsem musela do Prahy, tak jsem jela metrem a teď najednou koukám a tadyhle paní s knížkou. A tamhle mladý muž s knížkou, ten čet dokonce Haleyho letiště, tak jsem řekla, o, dobrý. No a těch je čím dál víc. A to mě strašně potěšilo, protože mám pocit, že to je daleko hodnotnější. Než čumět do toho někde, nebo stojí, drží se za tyčku, sluchátka na uších, v ruce mrská mobilem do taktu a občas se z toho zvozve jako dum nějaký. Já říkám, no tak co z tohohle můžou mít?
1: No ta knížka, to máte pravdu, to není úplně jako neobvyklé, dost lidí si čte takhle v dopravních prostředcích.
0: No ale nebylo to je teď v poslední době.
1: Že to se vrací, jo?
0: Jo,
1: tak máme, tleskáme oba, máme radost oba. A teď jste mě úplně navnadila, že tam mám rozečtenou jednu knížku a už jsem asi 14 dní na ní nesáhl, že bych to mělo vzít do ruky, než zapomenu, co se tam stalo a budu muset se vrátit.
0: No to je ono. A člověk se i odreaguje od nějakých těch ošklivostí kolem a tak. Je fakt, že teda někdy mám knížku, která je rozměrově nevhodná na tohle, jo, ale...
1: No na to jsou takové ty čtečky a ty nemají vlastně s internetem nic společného. To ani není klasický displej.
0: Ale já to nemám display. Ráda, to nemá duši.
1: Nemá, a no, ale jako na tu dovolenou, když člověk jde na 14 dní a měl by plný kufr knížek táhnout, tak to zase je praktická věc, no.
0: No tak já jsem si sebou vzala nějaký takový odlehčení čtení. Když večer, když nemám rádio, že jo, něco, když tam je něco, co mě nebere, no tak knížku.
1: Výborně.
0: Je to krása.
1: Jo.
0: A nebo sedím venku, pozoruju hvězdy. To je taky náhodné.
1: To je vesmírný internet. Vlastně on to je taky takový internet, ta obloha. Ale mnohem poetičtější.
0: Před dvěma dny. Seděla jsem do 10:30 v noci, já jsem seděla před chatou. Ještě jsem, teda nesmělo se to, ale já jsem polila vodou, všecko zapálila, jsem cejry, který jsem tam měla větvičky a takovýhle ty. No a když to dohořívalo, tak najednou říkám, co to tam lede, nějaký divný pes. No tak to prošlo i kompostu, kolem bohniště začuchalo a teď to zvedlo kebuli. A já vidím, že to je liška.
1: Je, krásné magické setkání, kterým ukončila
0: 3 metry ode mě.
1: Paní posluchačka Zita.
0: Prošla a zase zmizela.
1: Tak jste si něco přála, ne?
0: Ne, já jsem seděla tak okouzleně, že jsem jenom sotva dejchala a říkala jsem... Tak to mě někdo tam nahoře musí mít strašně rád, když mě poslal.
1: Jo, jo. Já bych to považoval taky za nějaké znamení vidět před půlnocí lišku.
0: To bylo to hrozně hezké.
1: Jo, věřím vám. A děkuji, že jste se ozvala a tak nějak jste se od toho internetu distancovala. I to je názor, i to je cesta a od toho jsme to, aby se mohl každý vyjádřit. Mějte se pěkně.
0: I taky a děkuju.
1: Dobrou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já myslím, že tohle povídání s paní Zitou moc pěkně podtrhne písnička v podání Janka Ledeckého.

0: Zatímco jsme čekali, než dozní písnička od Janka Ledeckého, přiznám se, že jsem nebrouzdal po internetu, ale napadlo mě podívat, když jsem viděl zprávu o tom, že u Maloroky naměřili v moři 33 stupňů Celsia, tedy teplou vodu. Tak mě napadlo se podívat, jak je teplá voda na Baltu, protože se tam chystám do Německa, tak tam je to 23. No je to docela pohodlné se takhle podívat, ale dá se bez toho určitě být. Jak to vidí pan Zdeněk z Desné z Jizerských hor? Dobrý den.
1: No, dobrý den. No, já bych k internetu řekl, že vlastně internet považuji za takovou rychlou poštu a považuji jej za výhodu hlavně tedy pro starší lidi. Ovšem, bohužel právě starší lidi na internet jsou trošku hákliví, nebo jak bych ho řekl...
0: Není to tak masové u nich možná, no?
1: No, jako berou ho jako nutné zlo, nebo jako zlo, ale... Já to jako vidím sám na sobě, já si můžu prostě psát přes maily zadarmo, mám příbuzný v Americe a prostě si s nima můžu psát s ostatníma příbuznýma taky. My máme třeba rodina se scházíme jednou týdně na aplikaci WhatsApp,
0: ve skupině,
1: kde si prostě povídáme. Třeba hodinku si povídáme mezi sebou, co je u každého nového a tak dále. Jo. Takže já to vidím jako výhodu, hlavně teda pro starší lidi, že v dnešní takový ty rychlý době, že mají šanci prostě si pohovořit s příbuznými, můžou si popovídat s kamarády, kteří mají stejné zájmy.
0: No ti dříve narození mají takovou klapku, jako řekl bych, že vědí, kdy mají dost a používají to skutečně na potřebné věci, ale co třeba ti náctiletí nebo ti dvacátníci, kteří mají ruku skoro přirostlou na tom mobilu?
1: No to je prostě problém a teď se to řeší už tedy ve školách, že už je tam zákaz vlastně mobilu, používat mobil při vyučování a tak dále. No. Mně je taky trapně, když jedu vlakem a teď mám krásný výhled třeba na hory a podívám se kolem a mládež, co sedí vedle, tak všichni jsou hrbatý a prostě se koukají do mobilu, jo. No, tak prostě je mi za ně, je to líto. No,
0: vy víte, jak s tím nakládat, jak jsem vás poslouchal a vlastně asi si možná občas říkáte, jak bych bez toho mohl existovat. Asi by mě bylo smutno, že se nemůžu takhle s rodinou setkat. Kdyby nebyl internet, tak bychom určitě v takovém kontaktu nebyli.
1: No přesně tak, to prostě ten rodinný kontakt a se známými, prostě je to výborná věc, no musí se to umět ovládat, že jo, ty ceny nejsou jako za to spojení, nejsou nějaké velké a třeba na ten WhatsApp, na tu aplikaci je to víceméně zdarma, jo, takže to není to problém. A třeba když jste mluvil o těch mobilech, tak třeba starším lidem bych chtěl tímto doporučit tu aplikaci Záchranka, aby prostě ji měli na mobilu a prostě ta přivolá prostě pomoc, kdyby bylo prostě zlé, měl dlo nebo podobně. Jo.
0: Tak, no oni vás i najdou, když třeba jste někde.
1: Může jim zachránit prostě život, jo, takže ta prostě, jak už tam říkal kolega nebo pan předtím, prostě internet, mobil a prostě ty všechny zařízení, tablety a tak dále, prostě je to dobrý sluha, zlý pán, že jo, prostě nesmí se to přehánět, člověk prostě nesmí tomu podlehnout jako prostě, aby to pro něj nebyla droga, jo.
0: Prostě, aby to bral jako praktickou věc.
1: No přesně, prostě chce to vůbec, aby lidi měli, se naučili mít pevnou vůli, že jo, vypěstovali rodiče, aby vychovali děti k tomu, aby měli pevnou vůli a když máte pevnou vůli, tak si stanovíte hranici a to prostě nepřekročíte.
0: Rozumím, něco jako s alkoholem, dát si přesně, dobrou sklenku vína, jako, ale ne 10 sklenek vína.
1: Jasně, já jsem se odnaučil pít právě jednoduchým způsobem, já jsem nebyl žádný alkoholik, ale taky jsem byl, stalo se mi, že jsem byl opilý a tak jsem si řekl, tak tohle to není možný. No a řekl jsem si, tak vypiju maximálně za večer, když budu tancovat sedmičku vína a tím to končí. A kdyby přišel prezident a nabízel mi Becherovku, tak ho prostě odmítnu. Jo, takže prostě ta hranice je důležitá a je důležitá právě i při tom internetu, při těch mobilech, stanovit si hranici, maximální hranici a tu prostě nepřekročit. No.
0: Pane Zdeňku,
1: to je myslím zásadní. No.
0: Děkuji za vaše konstatování a za vaše zhodnocení přínosů, plusů a mínusů internetu. Ať se vám daří, přeju vám klidný večer a později dobrou noc.
1: Tak jo, děkuju, napodobně mě. Máte hezký pořady.
0: Děkujeme, moc díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, do půlnoci ještě chvilka na to, abychom se s někým z vás spojili na téma internet.

0: Internet, naše dnešní téma. Přiznám se, opět jsem se díval zase z ryze praktických důvodů, jestli dojdu domů suchý nebo ne po noční lince, jak to je s těmi bouřkami. I to je dnes internet, ten radar, že na to vidíte, tak koukám, že velké bouřky jdou teď od Trutnova do Polska a na Vysočině a na jižní Moravě tam jsou teď bouřky a vytrvalý déšť. No, na Znojmu se něco žene, jestli nás tam někdo posloucháte. Za pár desítek minut tam něco bude. Tak ale abych nezamluvil posluchačku Helenu, kterou teď zdravím. Je to tak?
1: Já jsem z Prahy.
0: Praha je čistá, tam to nevypadá na žádnou bouřku teď, paní Helenu.
1: Ty bedra jsou příšerný, já jsem sice žila v Tunisu, ale tam tím mořem, to už je, to je jen 81 let, ale ještě cementózu nemám, jo.
0: Dobře.
1: Dělala jsem taky, když potom jsem to všechno to, tak jsem pracovala u tuniských diplomatů 10 let a vím, že tam byla bezvadná parta, měli tam jednoho takového zaměstnance čokoládového a ten kuchař jejich byl úžasný. A já tak jsem taky volala a říkám, prosím tě, nevíš, co je Sabri, jo, jak se má a tohle. A on říká, no on je v Kanadě. A já říkám, jo, a ty nemáš WhatsApp? Já jsem říkala, WhatsApp nemám ani WhatsApp, jo.
0: Dobře, a to už se dostáváme k tématu internet, tak jak to pojmete vy?
1: Já internet nemám, nechci. Mám dceru, ta tu se mnou nebydlí, ale ta má navigaci, protože já jsem 50 let řídila různý auta, ale už jsem zodpovědná už několik let ne. A ona má auto, dělá v nemocnici, takže já když něco potřebuju...
0: Tak jí zavoláte.
1: Tak to, no. Jinak dnešní doba to není život, to je šílenství, jo. To je, když jedu MHDčkem v Praze, tak všichni do toho čumějí, jo. A dokonce se mě stalo jednou, čekala jsem na Kačerově na metro, teď už metrem, protože mě byla i kolena, takže jsem autobusem, ale no, takže tam někdo pospíchal a ležela jsem na zemi.
0: Že do vás vrazil, jo? Koukal do mobilu.
1: A to furt to i v MHDčku, a to nejsou jenom mladí. I ty starý. Taky paní nastupovala do autobusu a držela. Já říkám, paní, dejte si to ještě na druhý ucho.
0: A přesvědčuje vás někdy dcera, mami, měla by si ten chytrý mobil s tím internetem pořídit?
1: Ne, já mám dotykáč, a když si něco zakodu do palice, tak to...
0: Dotykáč tak máte, ale internet vypnutý, chápu to dobře.
1: Já ho nemám vůbec. Já to ani nechci. Já internet nechci.
0: Dobře.
1: Ne, já, a i tady vidím, já jsem kuřačka, takže když v krči, když já tu bydlím 57 let, a když vidím mladý kluk, mladá holka, oni si sednou na lavičku a místo, aby se bavili nebo to... tak čuměj každý do mobilu.
0: No, tak to je ta komunikace, která tím někdy trpí. Jak říkal posluchač před chvílí, tak internet může být dobrý sluha, co se komunikaci týče, ale špatný pán.
1: Taky ten pán měl pravdu a to je se všim. Všechno má svoje klady a vady, říkám já.
0: A když vy nepotřebujete, proč byste se do toho pouštěla, vidíte?
1: No a co, tak naraz. Já jsem měla ostravaka krátkého zobaka, to byl zázrak. To je opravdu, bohužel, 17 let je tam.
0: Já vám, paní Heleno, děkuji, že jste zavolala klasicky bez internetu a popovídala.
1: Vy jste z Pardubic, že jo?
0: Ano, vysíláme z Pardubic dnes.
1: Já mám hudební sluch, takže já jsem si, hned jak jsem vás slyšela, říkám, to budou Pardubice.
0: Dobře.
1: Tam jsem jezdila i služebně.
0: Tak.
1: Takže se mějte.
0: Vy taky.
1: A vydržte. Úžasný.
0: Tak ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď taky jeden hlas, ale bude se zpívat a to už neobstarám já, ale někdo, kdo vlastní hlasivky velmi s typickým tónem.

0: Právě byla půlnoc, celá rada příspěvků, ještě před námi, jsme v polovině noční linky. No je pátek, páteček 7. srpna, 219. den roku 2026, svátek má Lada, tak přejeme všechno dobré. Představte si, už je to 25 let, co se atlet Tomáš Dvořák stal potřetím mistrem světa v desetiboji a před 20 lety David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry. Tak to jenom, abychom věděli, s kterými výročí my dnes máme co dočinění. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, vysíláme z Pardubic. Povídáme si o internetu, protože je tu 35 let od chvíle, kdy zpřístupnili první webovou stránku a vy nám píšete, tak třeba paní Helena, díky internetu mohu poslouchat noční linku a jiné krásné pořady a programy Českého rozhlasu. Při vyhledávání informací nesmí člověk ale zapomínat na takzvané kritické myšlení neboli selský rozum. Nebýt internetu, neexistoval by e-mail, což je další velká výhoda. Bylo to sice hezčí posílat si dopisy, ale trvalo to moc dlouho. Myslím si, že když člověk využívá internetu, tak by se na něm nestal závislým, je jenom velikánská výhoda. Díky internetu vám tady mohu i psát z Kanady, Ontária. No tak to jste vyslyšeli mou výzvu, ať se ozvete z co největší dálky. Děkujeme za ten příspěvek, další přečteme a další si vyslechneme už za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a teď řekl bych hudební klasika, Klíč pro štěstí a duet Marie Rotrové s Jiřím Bartoškou, i když ten tam nespívá, ten tam má takové recitování.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: a já.
1: Pardubice jsou teď ve spojení, odtud vysíláme noční linku s posluchačkou Danou. Dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer. Já moc zdravím vás, pane Zdeňku. Zdravím všechny posluchače samozřejmě. Děkuji za písničku, která mě tak dostala.
1: Jo.
2: Úplně do sentimentu.
1: Já jsem si tady zpíval nahlas při vypnutém samozřejmě mikrofonu.
2: Já skoro.
1: A nespíval jsem to, nerecitoval jsem toho Bartošku, jo? Zpíval jsem tu Rotrovou.
2: Vy jste si zpíval, ano, Maruška Rotrová tady bude ve Strakonicích mít koncert odložený 2. července. Tak, no, 2. září.
1: 2. září.
2: No nic, ale dneska k tématu, ano. Teda abych byla věcná. Mě velice, velice nadchla paní Zita.
1: Jo.
2: Já to teda poslouchala a říkala jsem si, volat nebudu, jo, ale protože miluju noční linky a většinou, když neusnu, což se mi zda dneska naštěstí nepodařilo, jak je horko, tak jako paní Zita a paní Helenka taky. Mhm. No ale vůbec. Ano, internet je dobrý sluha a zlý pán a musíme prostě využívat ho v určitém systému a omezení.
1: Mm-hmm.
2: Jo, já vyloženě nesnáším. Já používám spoustu aplikací, jo, když už se teda připojím.
1: Mm-hmm.
2: Ale samozřejmě já miluju mapy, klasické mapy, klasické dopisy, které voní papírem a prostě takovou tu klasiku já prostě miluju stejně jako Hvězdné nebe a opravdu z těch aplikací využívám hlavně to počasí, mm-hmm. radar, spojení se svými 3 dětmi, který od Prahy vlastně přes až do Písku vlastně mám je rozmístěný.
1: Mm-hmm.
2: A takže v podstatě to je takový nejrychlejší spojení, že v podstatě...
1: Jasan, ale nic to nestojí, že jo, když už člověk zaplatí ten internet.
2: Přesně tak.
1: Dneska za dopis by člověk dal za tu známku, kolik stojí známka na dopis?
2: To,
1: desítky korun.
2: 26 minimálně, no.
1: A přijde to za týden, že jo, pomalu.
2: A přijde to třeba za týden, ta pošta je taky nespolehlivá. No takže já bych to shrnula asi tak, ať nemluvím dlouho, že internet je opravdu dobrý sluha a zlý pán. Už to několik posluchačů přede mnou opakovalo.
1: Ano, teď to přišlo i písemně. Paní Jana Zírková, dobrý večer, internet bych přirovnala k ohni. Je to dobrý sluha, ale nikdy bohužel taky zlý pán.
2: Přesně tak. A nesmíme prostě tomu podléhat naprosto absolutně do vyčerpání.
1: Uh-huh.
2: Já teda samozřejmě, jako když potřebuji nějakou informaci, tak se podívám, ale fakt teda omezuju to čím dál tím více,
1: mm-hmm.
2: a raději poslouchám fakt noční linku a vůbec rozhlas, pokud já na jednom přijímači mám Plzeň, na druhém Budějice, takže si můžu vybrat.
1: Jo, takhle vy to máte. A noční linka teda vede, no tak snad všechno dobře.
2: No, to je úžasná věc.
1: Snad všechno dobře půjde tak v dalších letech, že tady noční linka bude i regionální vysílání. To si držme palce. No a ještě se zeptám, vy jste říkala, že milujete papírové mapy.
2: Jako, papírové mapy,
1: jako,
2: ano,
1: že si listujete v Atlasu, jo?
2: Ano, já vyloženě tady mám ještě z určitého rádia, jedničky,
1: mm-hmm.
2: tak tady mám mapu klasickou a já, když se potřebuji něco najít, tak než bych teda se vracela k tomu internetu a zapínala to a prostě si to zaktivovala, tak já se radši listuju v těch mapách. Já to mám aj vlastně celý svět, celou Evropu a dá se říct půlku světa,
1: jo.
2: Tam prostě na mapách a skutečně to, co voní papírem, je pro mě unikátní.
1: Na druhou stranu dám
2: vám
1: tip.
2: To mapy,
1: mm-hmm.
2: a nebo teda dopisy.
1: Mm-hmm.
2: A i když teda dopisy dneska už napíšu.
1: No, kdo z nás píše dopisy, vidíte.
2: A za pohlednici prostě člověk dá opravdu majlant, no.
1: Zase na druhou stranu to musím ocenit, když někdo ty dopisy píše, to písmo, dívat se, číst si to, to jo, ale kdo z nás to
2: já
1: dělá?
2: Já píšu ráda, ale do diáře.
1: Mm-hmm. No, paní Dano, jeden tip pro vás na závěr, když máte teda ten chytrý mobil s těmi mobilními aplikacemi nebo počítač, tak když si tam jako otevřete ty Google mapy, jo, Já nevím, jestli to znáte. Ano? Když si otevřete Google mapy a já nevím, teď se chci podívat tady, já nevím, Polský Štětin si řeknu, chci se tam projít po hlavní třídě, tak tam prostě podržím prst na té ulici, využiju funkci Street View,
2: no, to,
1: jo?
2: No to umím, já to umím, ale já to příliš nevyužívám.
1: Já teda se brouzdám často třeba uličkami měst, kde jsem byl před 10 lety a připomínám si to.
2: To je úžasná věc.
1: To je jako fajn, že můžete si chodit
2: přeju,
1: kdekoliv po světě.
2: Vám, milý Zdeňku, popřeju a trošku závidím tu cestu k Váltu, protože já bych potřebovala ochladit.
1: No.
2: Ochlazení vyloženě už v těch perných dnech se nedá už ani spát.
1: Já mám jenom trošku strach, aby nás tam třeba nezachvátilo nějakých 16 stupňů a déšť. To by zase byl opačný extrém. No uvidíme.
2: Ale víte co, já jsem se v Baltu koupala a tam byly tenkrát
1: medúzy.
2: Skoro 20. My jsme tam byli nějak tak na počátku léta. Mm-hmm. A já jsem tam teda zpívala, ale chodili jsme k moři, já jsem prostě otužila, takže přeju všem posluchačům i vám do Pardubic krásnou pohodu, co nejvíce příjemného ochlazení a podobě deště.
1: No, na jižní Moravě teď si ho užijí v dalších hodinách, tak ať
2: no,
1: se vám to tam schladí.
2: No, tam v té strážnici a tam ten jich prostě, co musí být utrpení.
1: Dobrou, naslyšenou.
2: Dobrou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravíme na Královéhradecko, paní Marii. Buďte vítána v noční lince na téma internet. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Myslela jsem si, že nezavolám, ale když teď jsem poslouchala tyhle poslední, tak ty tak pěkně mluvili, tak jsem říkala, že se jenom ozvu. Jenom řeknu tolik, že já jako pamatuju ještě, když jsme svítili petrolejkama, pak tu slávu, když začala elektrika a měli jsme první rádio, myslím, ve vesnici tenkrát, protože k nám chodili sousedi, rovněž tak televizi. Můj manžel používal internet taky, ovšem já jsem to pak zrušila, když mě zemřel. Neříkám, je to teda výhoda pro všechny tyhle mladé, ale mně stačí mobil.
0: A máte chytrý mobil?
1: A rádio. Prosím?
0: Jestli máte chytrý mobil s tím internetem?
1: Ne. Nemám, mám obyčejný mobil, který mě stačí. Mívám ho porád u sebe, protože člověk neví, že jo, to víte v našich letech, ale já do dneška jezdím ještě autem, tak když potřebuju, tak si někam dojedu, ne už daleko taky, protože ono všude nezaparkujete. Nikomu nic neberu, ale ty rodiny tím trochu trpějí, protože my, když se sejdeme, já mám 9 pravnoučat, a když pak to vidím, že všechny mají buď klapky na uších, nebo sluchátka, nebo tohle. Víte co, my jako rodina, dokud byli děti malí, tak ta rodina žila jinak, hrali se různé hry a všechno možné. A teď, když to vidím, každý si sedí na svý židli. I ty mrňavy už držej nějaký ten mobil nebo nějakou tu
0: tablety.
1: A koukají do toho, že toho je skoro hodně. Opravdu dobrý sluha, zlej pán. Dávám jim všem zapravdu, já jim to neberu. Tohle, když se můžou domluvit, moje sousedí mají děti v Americe a oni se s nima vidějí, poslouchají se. To je všechno pěkný, ale to si dělají chvilku večír a nevěnujou tomu celý ty dny. Jako tahle ta mládež některá, no.
0: Rozumím.
1: Dostala jsem odvahu vám zavolat.
0: No,
1: pane,
0: to jste
1: Novák,
0: udělala.
1: Jste myslím pan Novák, já nevím.
0: Ano, jsem, myslím, že jo.
1: No, samozřejmě. Pardubice, Hradec, ty se neměli nikdy moc rádi.
0: My se máme rádi v rozhlase, ta dvě studia, určitě.
1: Ano,
0: spolupracujeme.
1: Já vám řeknu, že já poslouchám celý den povětšinou rádio, poslouchám Hradec, a protože při televizi taky málo těch stanic, který jako poslouchám, občas si zapnu šlágr, že jo, ale to víte, tam je samá reklama jenom, taky to není velmi, mám je taky ráda, zprávy si takhle poslechnu, ale jinak tam opravdu těch programů není nikde. Takže ty mladí tohle využívají, já jim to nezávidím, byla bych se mohla na to taky dívat, ale mně stačí mobil.
0: Rozumím.
1: To by bylo asi všechno, abych vás dlouho nemeškala.
0: Ne, vůbec.
1: Aby se dostali ještě další.
0: Však
1: k tomu.
0: Mluvíme spolu 3 minutky, to je,
1: no,
0: řekla bych, podprůměr.
1: No a poslouchám vás velmi ráda, noční linku. Každý den, i když usnu, tak já se budím před 11. hodinou. A pokud mě to zajímá, tak opravdu většinou mě to zajímá, tak vás poslouchám do 1 hodiny.
0: Výborně, no jedna hodina bude za 40 minut. Paní Marie, ještě závěrečný dotaz, jo? Zeptám se, poslala jste nebo dostala někdy telegram?
1: No, dostala.
0: Víte,
1: že jo.
0: Nebudu se ptát, co v něm bylo. Já jen, že teď nás čeká písnička s tímhle jménem, s tímhle názvem.
1: Tak vám moc děkuju a mějte se moc hezky.
0: Dobrou.
1: Hrozně ráda vás poslouchám.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a znalci české populární hudby vědí, že telegram naspívala Hana Zagorová, tak tady je. A pak mrkneme na web noční linky a taky do e-mailové schránky, co jste nám k dnešnímu tématu internet taky napsali.

0: Tak ještě hudební tečka téhle písničky. Tak ostra skončila. 22 minut po půlnoci je. Pojďme nahlédnout do vašich písemných příspěvků do noční linky. Pan Mojmír nám napsal ze Svitav. Počítače provázejí můj život od studií, různě se měnili. Internet přišel až po sametové revoluci, ale měl jsem kamaráda ajťáka a ten mi pomohl se v něm vyznat. Když jsem byl zaměstnán, používal jsem ho k práci, teď už jen pro zábavu. Co bude do budoucna? Taky netuším. Pak je tu pozdrav pro nás do rozhlasu, moc příjemný. Děkujeme, pane Mojmíre, za to, že jste napsal. No, to je pravda, co za ten život člověk zažije, vystřídá, co se urodí v té vlastně říši techniky. Před chvílí to zmiňovala posluchačka Marie, že svítili petrolejkami, pak velká sláva elektřina, rádio, televize, internet. Tak si říkám, že když se teď někdo narodí do toho všeho, tak co zažije zase za ten svůj život, kdy my už tady nebudeme, co se změní, co se vymyslí nového. No, člověk by to chtěl vědět a nedozví se to, protože se to dozví až ty generace po nás. Děkujeme za příspěvky, které píšete i na rozhlas.cz/linka, tak pojďme si je přečíst. Píše Petr ze Znojma, používám jen mobil a na mobilu vždy zůstanu 5 až 8 hodin, protože hraju hry, koukám na sítě. Dobře, pak nám napsala ještě posluchačka Daniela z Prahy, dobrý večer, píši vám jen díky internetu, jsem válečné dítě a odcházela jsem do důchodu v době, kdy nás školili na T603. Jo, to byl takový ten textový editor, já pamatuju. Večer jsem bojovala s připojením a nevěřila jsem, že ve svém věku bude postupně vypadat jako diletant. Musela jsem vyplňovat dotazníky, hlásit pojistné události a těžko si pamatuju identitu občana, což je pro mladší běžný životní úkon. Proto jsem chodila 2 roky do kurzu počítačové gramotnosti pro seniory. Mnohé jsem už zapomněla, ale co potřebuji, zvládám ze svého pokoje, objednám léky, koupím vstupenky na kulturní akce, zavolám si se svými vnoučaty, která jsou momentálně na druhé straně země koule. Pokud mi vše funguje, velebím tento vynález a uvědomuji si, kolik mi ušetří času při mém životě a kolik by mi ušetřil času při vyhledávání podkladů do diplomky. No, to je pravda. Ale když se něco porouchá, většinou něco špatně zmáčnu, tak musím volat vnuka, bohužel volám jen z Prahy, což vás nepotěší, píše posluchačka Daniela. Děkuju za zprávu. Jo, to reaguje na to, že jsem vyzval, ať tam napíšete nebo zavoláte z co největší dálky, ať si uvědomíme, jak ten svět je propojený díky internetu. Tak, co tu máme dál? Napsal nám, teď se musím podívat, jestli už jsem to nepřečetl. Jo, napsal nám posluchaček František, dobrý večer, je mi 84, musím říct, že počítač vyučívám každý den. Pak napsal pan Michal, internet nejčastěji používám k soukromé pracovní i občanské e-mailové korespondenci, dál k řízení svých financí skrz bankovnictví, také ke zjišťování a ověřování informací a mám s tím ven. Ano, jako muž se rád potěším pohledem, jenže na rozdíl od těch, kteří to nepřiznají, obejdu se bez těch největších odvážností a zůstanu u svůdné elegance, píše pan Michal. Pak nám napsala posluchačka Eva. Dobrý večer všem, před 28 roky jsme do práce dostali počítače do roka i připojení k internetu. Mé kolegyně prchly před technikou do předčasných důchodů, ale já se do PC zamilovala. Denně trávím na internetu několik hodin, stále něco vyhledávám a učím se, píše paní Eva. Doma byl nejdříve stolní počítač, sledovali notebooky, teď pracuji jen na iPadu, který mám připojený s mobilem. Na obou mám voiceover a tak si ty spousty zajímavostí, včetně knížek, nechávám číst. Je mi 80 let a bez internetu bych zřejmě měla velmi smutné stáří. Hezké vysílání přeje posluchačka Eva. No tak to se hezky čte vlastně, tohle konstatování. Děkuji za tohle téma. Jen co jsme si osvojili dvojčata, 2 chlapce navíc, nevěřili byste, co to obnáší tiskopisů. Vše se dá rychlostí vyřídit přes internet. To je obrovská úleva, než někam jezdit pro každou maličkost a tak bych mohl chválit do nekonečna. Jinak bych se přiznal, spousta věcí mě baví, tak místo na telku sedím u počítače. Tak, myslím, že jsem to přečetl kompletně, co jste zatím napsali. Děkujeme za to a teď zase telefonáty.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Petr Bende, tady u nás v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte i v půl jedné. Jedna minuta k tomu, jsme ve spojení s paní Soňou, kterou srdečně zdravím. Vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače taky a chtěla bych k tématu. Internet používám, i když tému moc nerozumím, ale to potřebuju. Najdu si, používám ho na tabletu nebo na notebooku, mobilu. Nemám data, protože když někam cestuji, tak si to najdu v klidu doma. Napíšu si na papírek, v kolik mi jede autobus odsaď až tam. Ale chtěla bych tady k tému třeba počasí tady na tom internetu najít si. Ježíš, to je... Já jsem seděla s mojí kamarádkou na terase venku asi do 11 hodin dneska. A to ona furt na ten internet se dívala a říká, o 9:30 u nás začne pršet. Podívej se, jak to jde. Tady to je. No tak 9:30, 10 hodin. Teď se díváme, obloha najednou jasná. Takže jako...
0: Co se stalo?
1: Říkají, to je zaručené, ale bohužel vždycky nás to někde mine. No a pak k druhému zjistila jsem, když prostě fakt asi bez toho internetu se člověk neobejde. Chtěla jsem se objednat k lékaři. Volám jeden den, třeba třikrát za den, telefon zvoní, nikdo nebere. Další den volám, zas nikdo nebere. Tak jsem si našla samozřejmě webové stránky, poslala jsem maila a v momentě jsem měla odpověď a v momentě jsem byla objednána. Takže
0: vydáváte jako plusové body internetu.
1: No, dávám, ale říkám, moc tomu nerozumím, takže potom takové ty zprávy, jak se šířijou a vůbec nějaký ty, co jsou ty hekši.
0: Jo,
1: a to,
0: nebo ty podvody pozor. Různé.
1: Ano, ty podvody, jo, teď internetové bankovnictví, že jo. A teď čtete a vidíte, tam přišel o, já nevím, o 100 tisíc, tam to, dávejte pozor, tam neklikejte. Takže to je pro mě dost trochu takové, nevím, odrazuje mě to, no ale...
0: Něco zkoušet víc, rozumím.
1: No, že to vystraší a jo, když si čtete všechny tady ty zprávy a pokud moc tomu nějak nerozumíte a nevíte, jestli si máte tam co odkliknout nebo ne, tak musí být opravdu člověk opatrný, protože...
0: Aby nenaletěl, rozumím. No, my v našem vysílání jako často informujeme o těchto záležitostech, tak je potřeba být neustále ve střehu, no, to máte pravdu. No a jinak, co se týká toho počasí, jak jste říkala, tak tam je fajn ten...

0: to ještě asi dlouho nedokážeme spočítat, nebo odborníci, kde se taková bouřka z tepla vytvoří. No to najednou to jádro tam vznikne, víte, když na to koukáte na tom internetu a najednou se zvětší z ničeho nic. A je to tam.
1: A je to někde u sousedů, že
0: no,
1: jo? Je
0: no,
1: to
0: no.
1: Proto tak jako vůbec se nedívám tady na to počasí, na ty radary, protože je to pak, spadne to někde jinde, spadne to u nás.
0: No ale takže zase, když jde třeba ta frontální oblačnost s bouřkami a přeháňkami, tak tam je to docela spolehlivé, no když se to fakt jako sune ve velkém.
1: No, tak říkám, dneska o půl jsme seděli na té terase, o půl desáté bude pršet, dívej se, jak to tady jde. Já říkám, ty jako já nevím, sice bylo zataženo, vypadalo to, že opravdu něco přijde, no a ihle za půl hodiny zas už obloha jasná a ani kapka nic.
0: No já se tady na to koukám, jak to vypadá tam u vás u Ostravy. Tam bude...
1: No to ještě daleko od Ostravy, jako Krnov, to je ještě...
0: Jo. A myslím to...
1: Opava Krnov,
0: jo. Koukám tady na to, no v Ostravě bude pršet. No, ať si z toho neděláme tady meteorologické okénko. Mějte se moc pěkně a přeju klidnou noc.
1: Děkuji za přijetí a taky přeju krásné, možná dobré ráno a ať se daří.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Jan je teď u nás v noční lince na téma internet. Vítejte tady u nás.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já miluji internety. Já bych chtěl říct, že jsem s ním dostal tak před 20 lety. Bylo to opravdu nádherné, ty vzpomínky na ty první internety byly naprosto úžasné. Ale to neměl dneska, to bylo něco jiného, to bylo nádherný, ty internety byly mnohem krásnější a snažší. Celý to bylo takové, jak to říct, já jsem si to užíval víc, protože ty internety byly mnohem čistší bez těch podvodníků, jak jsou dneska.
0: Bylo tam jenom to podstatné a na druhou stranu bylo to pomalejší, vidíte.
1: Ano.
0: Člověk čekal.
1: To dneska to je jich těch 7 a to tum, co si stahuje, nevím, to vždycky s tím přijde, to je strašné, to on vždycky ukazuje, jak tam běhá ten takový podivný panák s tím paličkou a mlátí do všech těch bubínků, nevím. Je to hrůza. To dřív ty internety, to mě bavilo mnohem víc teda.
0: No tak moc děkujeme panu Janovi, že pojmenoval taky vlastně kvalitu internetu a nebezpečí obsahu, což píše i pan Jaroslav, nám tady příjemný noční čas do Pardubic i všem posluchačům. Přidávám se k panu Františkovi ze Židlochovic i k těm, kteří se k jeho názoru připojili. Jen chci doplnit, že internet je úžasný sluha a v některých případech úděsný pán. To, v čem nám dokáže pomoci, je až neuvěřitelné. Naopak ty hrůzy, o kterých se dozvídáme v souvislosti sejména s dětmi, ale také kriminalitou, to je alarmující. Ať vám všem slouží internet k prospěchu, rychlému spojení, poznání, potěšení a jako zdroj jen příjemných a radostných zpráv. Příjemné prožití druhé poloviny léta nám přeje pan Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak ještě kontroluju web noční linky a zprávy od vás. Vypadá to, že jsme vyřídili všechno, co jste nám dnes napsali na téma internet, jeho plusy, mínusy, protože připomínám, jak jsem vyhledal za pomoci mých kolegů, dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka info.cern.ch a právě to je důvod tedy, proč si povídáme o internetu a povídat si budeme i s panem Jardou. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, všichni posluchači noční linky.
0: Ano.
1: A teď k tomu tématu. Takže pro mě je to hodně silná droga. Je to horší jak alkohol, holismus a pozávislost na alkoholu.
0: Mm-hmm. Že saháte po tom chytrém mobilu, jo, a jste závislí na spojení se světem?
1: To ani ne, ale mi to nutí hrozně nakupovat a ničí mi to, že utratím veškeré finance.
0: Mhm. Jo, že máte nutkání klikat na různé e-shopy a objednávat.
1: To spíš jako spíš bazarové věci.
0: Bazar, zajímavé. No i to přináší internet, i to přinesl dostupnost všeho možného. No a třeba jste se obrátil...
1: Jak se říká, jako, ano.
0: Jestli jste se obrátil třeba i na nějakého odborníka, aby vám pomohl s touhle závislostí.
1: Nevím, kam se odpoutat, na koho se poradit.
0: Mhm. No, to možná na nějakého odborníka přes internetové závislosti a kontakt na něj najdete víte kde, na internetu.
1: A tu. Ale jak říká, alkohol jsem porazil, tu závislost na alkoholu, ale tohleto se zatím nedaří.
0: Leda ty peníze třeba odkládat k někomu, kdo vám je nedá, kdykoliv si o ně řeknete, no, nevím, jestli někdo takový je. že by u něj byli jako v trezoru.
1: Nějaká banka, že jo?
0: Ne, to myslím spíš někoho z okolí, kdo by byl ochotný prostě vám je nedat, i kdybyste mu chtěl zakroutit krkem a podobně. No, takže to je úskalí. No a když tedy opustíme tohle prostředí bazarového zboží, tak používáte internety k něčemu jinému, k získávání informací?
1: Posluchu rádia.
0: Mm-hmm. Takže ne přes rádio, ale přes internet jedeme, jo?
1: Jo, jako no, ano.
0: A na mobilu nebo na počítači?
1: Na mobilu spíše.
0: Na mobilu, takže hrajeme z mobilního telefonu, dobře. A stačí vám data?
1: Nebo... Já mám neomezený, to je právě neomezený internet a platím si dost peněz, takže to mě nějaký docela omezuje.
0: Mm-hmm.
1: Jo, neomezený volání, SMSky a internet.
0: No.
1: To je skoro měsíc, ročně skoro asi 12 tisíc, no.
0: No, jasně, krát tisícovka měsíčně, krát 12, všechno neomezené. No, možná bych chtěl poškádlit vašeho operátora, myslím, že 1000 korun za neomezený tarif je docela dost. Že když pohrozíte, že odejdete k někomu jinému, tak...
1: No, dobrá, zkusím dát na vaši radu.
0: Že se dostanete třeba na polovinu té částky, nebo ještě méně. No, tam jsou takové fígle různě. No dobře, pane Jardo, tak vám děkujeme a přejeme, ať porazíte tuhle závislost, která sice není nebezpečná jako pro tělo, ale určitě pro duši a peněženku.
1: Ano, a ještě bych potřeba zatočit s tím kouřením taky závislostí, no, ale to už asi není téma.
0: No, to je není téma a tam možná to vzít přes nějaké méně škodlivé záležitosti a pak to nahradit složkou, že tam není složka nikotinu, že máte jenom pocit, že kouříte takhle postupně po krůčkách.
1: Ale no. Ono je to zvláštní, já to nešlukuju a furt ta závislost na tobě.
0: No jo, tak držíme pěsti, ať skončí tahle závislost a přejeme dobrou noc.
1: Taky, všechny posluchače zdravím a hezký léto jim přeju.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Děkuju ti.
1: No a tečku za dnešní noční linko udělá posluchačka Zdena od Brna, kterou tady vítám.
2: Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer.
1: Tak paní Zdeno, jste kamarádka s internetem?
2: Ano, já jsem totiž zaprvé, se nejprve jsem závislá na noční lince, takže to jsem závislá, že poslouchám každý den, i když jsem v lázních, tak já mám jednolůžkový pokoj, tak to je moje v 11 hodin. Poslouchám do jedné hodiny.
1: Mm-hmm. Tak tahle závislost se myslím, že ničemu neškodí a že je v
2: ano,
1: pořádku.
2: Ano, neškodí, ale pomůže mě, mě se lepší usíná a když se dovolám, teď jsem se minulý týden dvakrát nedovolala, tak to ale usínám dobře a i ta noční linka tak pomůže, jste tam takový fajn hlasatelé.
1: No a, to děkujeme to, za pochvalu. Je... No a teď k tomu internetu, paní Zdeno, k čemu ho využíváte?
2: No já mám teda, já využívám teda na maily, využívám Skype. Já, když je mi smutno, tak mám několik přátelů na Skypeu, takže si večer můžeme si povídat, pustíme si to, podíváme se na... Takže to mě pomůže moc taky, ten Skype.
1: Komunikace teda je důležitá,
2: ano,
1: pro vás.
2: Ano, protože já jsem zvyklá komunikovat. Mm-hmm. Já jsem dělala samo na obecních úřadech a na občetní pořád s lidma. Takže já pořád potřebuju, já nemůžu teďka, když je třeba to počasí nějaký horký, tak nějak nechodím tolik ven. A tak já musím, si tady spojíme se to. Já už některé kamarádce můžu zavolat třeba v 9 hodin večer, které v 8 někdo, takže vždycky si můžu někoho najít a můžeme si povykládat.
1: A dáte tam, dáváte tam i obraz, jo? I s obrazem to máte?
2: To má, ano, na Skypeu.
1: Mm-hmm, takže to s kamerou máte. Prostě, že na sebe
2: ano,
1: vidíte.
2: Ano, to se mi líbí, ano, jo. Se mi líbí a tak si můžeme o tom všechno povykládat, co je. A moc se mi to líbí. Teda, no, mám chytrý hodinky, mám chytrý telefon, já mám všechno chytrý.
1: Dobře, takže to jde to s dobou.
2: Ale pomáhají mě teda vnučky, jo, mám vnučky, když něco potřebují, nebo zapojí to, když dostávám k narozeninám, jsem teď dostala zase nový chytrý hodinky, už jsem jedny měla, teď jsem dostala nový už. Mm-hmm. A tak oni mě to pomůžou, jo, že mi jsou ochotní, když potřebuji radu, stát, je to těžší všechno, lepší, když se zeptám, nemusím to tak študovat.
1: Jo.
2: Ale stále se mě třeba, co se mě pomohlo teď, byla měla jsem požádání o lázně po operaci a pan doktor obvodně mě to vyřizoval a říkal, já vám to vyřizoval, protože mě v nemocnici řekli, že pojišťovna všeobecná to zrušila a on mě říkal, to není možné, tady to nikde není, že by to bylo zrušené, já vám to vyřídím a vám to tam pošlu. On mě tam poslal, druhý den nebo za týden přišlo na spíje, já už jsem měla požádaný k doktorích lázní, tam jsem se měla domluvený, já jsem byla v Poděbradech, jsem byla ze srdcem.
1: Tak no prostě internet vám to ulehčil, tohle záležitost.
2: Ano, a bylo to rychlý, jenomže oni to za týden poslali, že to není schválený, že tam něco doplnit. Tak mě volal, že jak to doplníme o nějakou zprávu další. Já jsem ten den, mě to poslali z nemocnice, tu zprávu přímo panu doktorovi, ten to poslal do pojišťovny, druhý den to bylo schválené.
1: Paní Zdeno, děkujeme za dobré zprávy, ještě, s kterými jste se rozloučila.
2: Pošta,
1: já se omlouvám, paní Zdeno, ale už musíme končit, protože jedna hodina je na spadnutí.
2: Oni mi to poslali z pojišťovny až za týden a to má doplnit, já už jsem všechno měla hotový.
1: Takže dobré zkušenosti s internetem. Děkujeme, ano. Paní Zdeno, přejeme dobrou noc, klidnou noc.
2: Mám taky.
1: Ať se daří. Nashledanou.
2: A hlavně, aby se dařilo nám, to je důležité.
1: Bezva.
2: Nashledanou.
1: No, jdeme teď za písničkou od Věry Martinové, která nás doprovodí do úplného konce noční linky. To je páteční, ale vlastně v pátek o 23. začne další s Honzou Macounem, když Čap přestane stačit. To bude téma dnešní noční linky. Těšte se.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Koulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet 344. schůzkou tohoto rozhlasového seriálu, k němuž dal prvotní podnět Petr Hora Hořejš svou stejnojmenou knihou. V Českém rozhlase Brno jsme ji připravili pro druhý program Českého rozhlasu v režii
4: Jaromíra Ostrého.
2: Žijeme silou ducha.
1: Tato slova jsme si pro titul dnešního vyprávění vypůjčili z nápisu, který si na svůj sextant dal vyrýt protagonista tohoto a ještě dalšího příběhu. Celá ta myšlenka zní:
2: žijeme silou ducha. Všechno ostatní propadne smrti.
1: Její autor?
2: Tycho Brahe. Rod Brahe má kořeny v severním Dánsku, ale Tychonův děd poté, co byl odsouzen k smrti, uprchl do Švédska a tam byl zabit v bitvě u Malmé roku 1523. Ze Švédska pocházel i Tychonův otec, Otte Brahe. Během svého života získal poměrně významné společenské postavení. Byl tajným radou dánského království, pak místodržícím v různých provinciích Švédska a také guvernérem hradu Helsingborgu. V jeho zdech také zemřel.
1: To vše a ještě mnohé další jsme zjistili díky knize Františka Jáchyma o Tychonovi Brahem.
0: Krajina Skánie v jižním Švédsku patřila v té době Dánům.
3: Právě tam se na statku Knudstrupu narodil 14. prosince roku 1546. manželům Brahovým chlapec jménem
2: Tyje.
0: Teprve později jeho jméno polatinštili na
2: Tycho.
1: Jedináček?
3: Ale kdeže, celkem se v Brahovic rodině narodil rovný tucet dětí, ovšem pouze 8 se dožilo dospělého věku.
0: Tycho byl nejstarší syn.
3: Jedna jeho sestra, Sofie, studovala.
0: Už tehdy, i když se narodila jako dívka.
3: A to přírodní vědy, lékařství, chemii, matematiku a astrologii, psala básně a historické studie a měla pro práci svého o 10 let staršího bratra pochopení.
1: Jako prvorozený syn musel mít Tyje, neboli Tycho, v rodině privilegované postavení.
0: No, jak se to vezme?
1: A jak by se to mělo brát?
0: Inu, když na svět přišel druhorozený synek, musel Tycho z domu.
3: Tedy ne, že by byl vyhozen, ale na vychování.
0: Putoval k strýčkovi na zámek Tostrup.
3: Tam se mu dostalo opravdu skvělého vzdělání od strejdy i od vybraných soukromých domácích učitelů.
0: Od svých 7 let znal Tycho latinsky.
3: Vyznal se v základech matematiky.
0: Byl zvídavý a sebevědomý.
3: Dovedl se soustředit.
0: Když mu bylo 13, tak prošel Kodaňskou univerzitní branou a otevřel první filozofické knihy.
3: Musel se učit i rétorice.
0: Ale nejraději pronikal do tajů matematiky a astronomie.
1: To je něco, do čeho jiní nepronikli nikdy, k čemuž se hlásí v podstatě všichni zde přítomní.
0: Tycho to zvládl ve 13.
2: Dne 21. srpna roku 1560. nastalo zatmění slunce. V Dánsku částečné, ale poměrně rozsáhlé. Tento úkaz rozhodl podstatně o Hochově budoucí orientaci. Asi příliš nezděloval své pocity, dojmy a touhy, když o 2 roky později začal studovat na přání rodičů na univerzitách ve Wittenbergu a Lipsku medicínu a práva. Dobře zaopatřený student rozhodně příliš pilný nebyl. Měnil často den za noc a ani jeho vychovatel, významný dánský historik Wedel, mu nedokázal zabránit v nočních pozorováních oblohy. Časté noční zaměstnání ho vyčerpávalo asi jako jeho kolegy, kteří ovšem spíše vysedávali po hospodách. Nezájem o právní dění se brzy projevil. Oči nemohly druhý den sledovat texty, mysl se nedokázala soustředit. Nedostudovaný právník se po strýcově smrti vrátil do Dánska. Co si však z Lipska přinesl, byly kupodivu dobré znalosti matematiky a práce se zeměměřickými přístroji. To vše se mu později jako astronomovi výtečně hodilo.
1: Dobře, ale Brahovic rodinka počítala s tím, že stichonka bude pan doktor obojího práva a tím pádem bude mít o existenci postaráno, ne?
3: Ano.
1: A tomu tak jednoduše spolkli, že nedostudoval.
3: Nikoli. To sousto se jim vzpříčilo v hltanu.
1: Měli námitky?
3: A kdyby jenom námitky. I nějaká ta výčitka padla.
1: A co facka, ta nepadla?
3: Není to vyloučeno. Ovšem Tycho si do svého astronomického koníčka mluvit nedal.
0: V té době došlo k významnému obratu.
3: Jeho vznešený strýc Jerje, který Tychona v podstatě přijal za vlastního, zahynul hrdinskou smrtí.
1: Jak se mu to povedlo?
3: No ale vrhl se do moře, aby jako velitel dánského loďstva zachránil život svého krále.
1: Utopil se?
3: To ne, podchladil se. A zemřel.
1: Smutný konec pro námořního admirála.
0: Tycho po něm dědil.
1: Mnoholi?
0: Nemálo. Čímž se stal nejen hmotně zcela nezávislým, ale brzy si zvykl i na vysoký životní standard.
1: Na ten se zvyká dost rychle a snadno. Hůř a pomaleji se odvyká.
0: Mladý muž neměl stání a tak ho hned na to zastihujeme opět za hranicemi Dánska.
3: Navštěvuje opět Lipsko, Rostock a Malmö.
0: Měl namířeno do univerzitního města Wittenberku, ale tam nedorazil, protože před ním tam dorazil mor. Nicméně stále studuje.
2: Ke studentskému mládí patří bujaré veselí, návštěvy hospůdek, bohemský, bezstarostný život.
1: Ano, jsou tací, kterým to vydrží celoživotně.
2: Nějaký čas tak žil i budoucí vážený astronom.
1: Kdo z nás jisa bujarým studentem to neskusil?
3: Jenže Tycho na to doplatil.
1: A copak? Játra mu stvrdla a na poklep se stala zvonivými?
3: Ale játra nikoli. Změny se udály s jiným orgánem.
1: S jakým orgánem?
3: Je lépe se ptát, s orgánem čeho?
1: Tak čeho?
3: Tichu.
2: V prosinci, asi po tříměsíčním pobytu v Rostocku, se na slavnosti u jednoho profesora sešla četná společnost, kde se mladí lidé dobře bavili. Mezi hosty byl i Tycho Brahe a další Dán, Tychonův vzdálený bratranec Manderup Parsberg. Oba krajané se dostali do ostrého sporu, když Parsberg zesměšnil Brahovo astronomické umění. Spor nejenže neodezněl, jakmile utichla plesová kapela, ale přetrval Vánoce a 29. prosince o 7. hodině večerní oba rozdivočelí soupeři nastoupili k souboji. O tom, že se byli na ostro, svědčí skutečnost, že Manderup připravil dobře mířeným švihem Tychona o část nosu. Časem si Tycho pořídil kovovou protézu ze slitiny zlata a stříbra a jak dosvědčují později jeho žáci a spolupracovníci, měl vždy při sobě krabičku s mastí a lepidlem a nos si občas znovu přilepoval. Aby se mu protéza neleskla, připudrovával si ji. Tento tělesný defekt se stal i důležitým prostředkem identifikace Tychonových pozůstatků v místě jeho posledního odpočinku v pražském Týnském chrámě. Pro Tychona je příznačné, že se po této události oba mladíci rychle smířili a nezůstala mezi nimi žádná hořkost.
1: Ufiknutý nos, to musí být těžký okamžik v životě lidském.
0: V Tychonově určitě. Domů se z Rostocku rozhodně vrátil jiný, než odsud vyjel.
3: Ale ještě předtím, než opět vkročil na rodný břeh, zavál ho osud do Augsburku, na zámek Göggingen.
0: Zabýval se tam hlavně sestrojováním astronomických instrumentů.
1: Není instrument jako instrument.
3: Ten Tychonův byl impozantní.
1: Prosím?
3: Jednalo se o sextant tak obrovský,
2: že jej 24 mužů jen s velikým namáháním vynésti mohlo na jeden pahorek v Göggingenské zámecké zahradě.
3: Kromě astronomie a mechaniky se věnoval alchymii.
0: Přečetl o ní kdeco.
3: A jeho znalosti byly v té době obdivuhodné.
2: Po návratu domů ho čekala velmi smutná povinnost pochovat svého otce. Tycho se rozhodl zůstat v Dánsku. A první zázemí nalezl u svého příbuzného z matčiny strany. Ten se projevil jako velkorysý mecenáš. Nechal postavit pro Tychona v opatství Herisvadu poblíž Tychonova rodného Knutstrupu hvězdárnu a alchymistickou laboratoř. Když v Dánsku proběhla reformace, tak Herisvat připadl králi a ten jej dal v léno Brahově rodině.

0: Není nad to, když se člověk může spolehnout na obětavé, velkorysé, vstřícné, příbuzné.
1: Tycho o přízeň svých příbuzných přišel velice brzy.
0: Čím pak je naštval?
1: Namluvil si jedno děvče.
0: A co má být?
1: Byla neurozená.
0: To snad není vada na kráse.
1: On s Kristýnou neuzavřel ani oficiální sňatek.
0: Žádný problém.
1: Dnes, tehdy, ano.
2: Tím spíš, že se jim z toho svazku narodilo postupně 8 dětí.
0: To je podivuhodný výkon.
2: A proč? Tycho přece přišel o nos.
3: Svými astronomickými znalostmi byl Tycho už natolik znám, že jeho životní pouť začaly ovlivňovat osoby blízké královskému dvoru. Francouzský vyslanec uvedl astronoma ke králi Frederikovi II. A ten přiměl Tycho na Brahe, aby přijal profesuru matematiky a astronomie na univerzitě v Kodani. Jenom rok trvalo toto jediné oficiální pedagogické působení. Touha po samostatnosti byla přece jenom silnější. Proto se 29-letý Brahe objevuje u známého mecenáše, kterým nebyl nikdo jiný než landkrabě Vilém Hesenský, zvaný příznačně Moudrý, který sám patřil k předním evropským astronomům a na svém sídle v Kasselu si vybudoval observatoř vybavenou nejpřesnějšími astronomickými přístroji své doby.
1: Zrovna v té době korunovali v Řezně našeho císaře Rudolfa II. Římským králem.
2: A na té korunovaci nesměl chybět ani Tycho.
1: V českém králově doprovodu si nemohl nevšimnout věhlasné osoby polyhistora Tadeáše Hájka z Hájku, který se stal jedním z jeho nejbližších přátel.
2: Při té příležitosti věnoval Hájek Tychonovi vzácné astronomické dílko, ve kterém autor vysvětluje svou představu o oběhu planet, včetně Země, kolem Slunce.
0: Jméno toho smělce?
2: Koperník. Mikuláš Koperník.
3: Tycho Brahe putuje po Německu, Švýcarsku a severní Itálii a už se rozhoduje zakotvit v Bazileji. Tu si však dánský král uvědomuje, že Brahův odchod by byl pro Dánsko ztrátou a rozhodl se jej připoutat k vlasti. Dekretem ho jmenoval svým dvorním astronomem s ročním důchodem 500 dolarů a hned na tomu dal v léno malý ostrůvek Hven v průlivu mezi Dánskem a Švédskem. Současně mu udělil řetěz slonového řádu, jedno z nejvyšších dánských vyznamenání.
1: Všech těch královských poct se Tychonovi dostalo v době, kdy už měl za sebou významný astronomický úspěch.
2: Ten vyprovokovala supernova, která vzplanula v souhvězdí Kasiopeje v listopadu roku 1572.
1: V minulém tisíciletí,
0: tedy ve druhém,
1: bylo možno na obloze pozorovat prostým okem jenom 4 případy vzplanutí supernovy v naší galaxii.
2: Dalekohledy jich ovšem ukazují mnohem víc.
1: Výbuchy supernov, to jsou ty nejimpozantnější události ve vesmíru, při kterých se uvolňuje neskutečné množství energie a vznikají těžké chemické prvky.
2: Sama do sebe se přitom svou vlastní přitažlivostí zhroutí hvězda, která je mnohem větší než naše slunce.
1: Vybuchne a nechá po sobě malý hmotný zbytek.
2: To je rychle rotující neutronová hvězda zvaná pulsar.
1: A doprovází ji rozpínající se svítící oblak.
2: Staré arabské a čínské kroniky uvádějí, že 2 taková nápadná objevení se vyskytla v souhvězdí Vlka roku 1006 a v souhvězdí Býka roku 1054.
0: V Evropě o tom tehdy neměli ani zdání.
1: Ni žádného zdání, o tom neměli ani o 500 let na to.
2: A tak se nová hvězda roku 1572. objevila doslova zčista jasna.
1: Tycho si jí všiml 1. listopadu v Herisvadu, když se večer ubíral do svého obydlí.
2: Zářila jako Venuše v největším lesku a bylo jí vidět na obloze i v pravé poledne.
1: Své místo mezi hvězdami neměnila.
2: Jenom postupně slábla, až po 17 měsících se ztratila lidským zrakům úplně.
1: Celou tu dobu měnila barvu. Zprvu byla bílá, pak žlutá a červená a nakonec zase bílá, až do svého zmizení.
2: Brahe nebyl jediný ani první astronom, který ji pozoroval.
0: Všiml si ji i kronikář Marek Bidžovský z Florentína a taky ji nemohl nevěnovat ve své knize zmínku.
3: Toho léta 1572. v listopadu neobyčejná a nová hvězda se zasvítila a ukázala na nejvyšším nebi při stolici znamení Kasiopeje a takměř po celý rok vždy na jednom místě trvala a stála. Mnozí učení lidé z rozličných národů spisy své o té hvězdě vydali a někteří ji za kometu pokládali.
2: V Evropě vyšlo víc než 10 spisků o této hvězdě.
1: A hlavně o jejich možných astrologických následcích.
2: Český Tadeáš Hájek proměřoval polohu nové hvězdy mezi ostatními hvězdami Kasiopeje a pokusil se určit i její vzdálenost.
4: Podařilo se mu to?
2: Samozřejmě, že ne. Tehdy...
4: Ale říkání o ní napsal a vydal tiskem a tato jeho...
3: Rozprava o nové a dříve neznámé hvězdě
1: patří k nejvýznamnějším dílům v historii české astronomie.
2: Pozornost jí věnoval i Tycho Brahe.
1: Ten ji ovšem a správně za kometu nepokládal.
2: Dokázal, že nová hvězda je neměřitelně daleko, ale pochopil i převratný význam této události pro astronomii.
3: Opravdový zázrak, buď největší ze všech, které se v celé přírodě udály od počátku světa, anebo nepochybně řádu stejného jako ty, které potvrzují svatá orákula.
4: Tak tato troufalá slova napsal Tycho ve svém spise nazvaném
3: O nové a pokud paměť sahá nikdy dříve nevídané hvězdě.
2: Jako příklad zázraků, které potvrzují svatá orákula, uvádí Brahe místo z Bible v knize Josue, kde se hovoří o tom, jak Bůh na chvíli zastavil slunce a měsíc.
1: Tycho srovnává tuto neuvěřitelnou událost s tím, že se objevila nová hvězda.
2: Mimochodem, toto místo z Bible se stalo později jedním z klíčových argumentů obžaloby v procesu s Galileem Galileim.
4: Do dějin astronomie vstoupila supernova z roku 1572 jako hvězda Tychonova.
3: Tycho Brahe sice žasl, ale současně nestrácel smysl pro rozum a nepřestal být astronomem. Vše ostatní šlo stranou a dostupné přístroje zaměřovaly toto nové a mezi hvězdami nejjasnější světlo na obloze. Domněnka o kometě proto padla, protože těleso se prokazatelně nepohybovalo. Muselo být proto velice daleko, rozhodně dále než měsíc. A tím pádem přestávala platit Aristotelova nauka o oblasti podměsíčné, uvnitř které probíhají děje měnící tuto část světa, a o oblasti věčného, provždy daného obsahu, uspořádání a absolutní neměnnosti. Že by Bůh nestačil v 6 dnech dokončit své dílo?
2: Neuplynulo ani 5 let.
4: Psal se tedy rok 1577.
2: A před očima hvězdářů, ale i obyčejných lidí, se objevil další mimořádný zjev.
1: Tentokrát to byla opravdu kometa.
2: Tycho Brahe ji spatřil poprvé jednoho listopadového večera, když Zašera lovil ryby v jednom z rybníčků na svém ostrově Hevenu.
1: Budoucí velký astronom Jan Kepler ji pozoroval se svou matkou ve svém rodišti jako 6letý chlapec.
2: Kometa v souhvězdí Střelce vlála ohonem v délce 20 úhlových stupňů a mířila k souhvězdí Pegasa, kde po 2 měsících pozorovatelům zmizela.
4: Samozřejmě, že Tycho i o ní sepsal dílko.
3: Z mnoha pozorování s náležitými instrumenty jsem zjistil a poučkou o trojúhelníku nalezl, že tato kometa byla od nás tak daleko, že její největší paralaxa,
4: neboli úhel, pod kterým by byla vidět z hvězdy dráha Země,
3: by nemohla být větší než 15 stupňů. Odtud plyne, že by mohla být vzdálena přinejmenším 230 zemských poloměrů od Země. Zde tedy nemůže být filozofie Aristotelova správná, pakliže učí, že na nebi nemůže povstat nic nového a že všechny komety se nalézají v horní části ovzduší.
4: Je čas vydat se na ostrov Hven.
2: Švédsky Ven.
1: Neboli Venušin ostrov.
4: Jaké má rozměry?
2: No tak asi 4 kilometry dlouhý a 2,5 kilometru široký.
4: Prostě takový trpaslík.
2: Lodí se na něj dnes dostaneme z přístavu Landskronu. leží na něm několik rybářských vesnic.
1: Nikdy k žádnému trvalému osídlení nelákal.
2: V dávných dobách se prý na něm vyskytovali námořní lupiči, protože nabízel dobrou výhlídku na mořskou cestu z Dánska do Švédska.
4: A v té době, kdy ho dostal do Léna Tichobráhe?
2: V té době na něm stálo asi 40 domů, z dálky viditelný kostelík svatého Iba a zříceniny středověkých hradů.
3: V srpnu 1576. roku začali zedníci a kameníci klást první kameny proslulé hvězdárny Uraniborgu, neboli hradu Můzy Uránie, nastávajícího působiště Tycho na Brahe. Architekt zahrnul do projektu všechny požadavky hvězdáře. Výsledkem byla velice moderní a dokonale vybavená laboratoř. Tycho ji pojal velkoryse, ale účelně, s odhadem budoucího využití. Počítalo se tady s výrobou přístrojů v mechanických dílnách, zvláštní matematické oddělení bylo určeno ke zpracování výsledků, dobře sloužila obsáhlá knihovna i vlastní papírna s knihtiskárnou. Vzhledem k Tychonově koníčku se v objektu počítalo i s alchymistickou laboratoří.
1: O její činnosti sice toho moc nevíme, ale zdá se, že se Tycho zabýval například i vývojem umělého sladidla.
4: Pro něj to byl spíš jakýsi vedlejší produkt jeho zájmu.
2: Vybudování zámku a observatoře na Hvenu stálo Brahovi poddané.
1: Jako lenní pán měl přece poddané.
2: Mnoho úsilí a námahy.
1: Jenom pro zajištění provozu papírny bylo třeba vybudovat soustavu 60 vodních nádrží a přehradní zeď, aby bylo možné na plochém ostrově pohánět vodní kolo a zajistit rozvod vody, a to dokonce i do jednotlivých pokojů.
2: Na ostrově byly vybudovány i zahrady s okrasnými a léčivými rostlinami.
4: Tady asi spolupracovala Tychonova sestra Sofie, která v skutku dělala čest svému jménu.
1: Sotva byla dokončena jedna stavba, pustili se stavbaři do další.
2: Ta dostala jméno
3: Stjerneborg,
4: což znamená hvězdný hrad.
2: Pozorovací přístroje tam byly umístěny pod úrovní terénu, aby se omezil vliv větru a teplotních změn.
1: Dobře byl zajištěn i personál hvězdárny.
2: Většinou vážní zájemci o astronomii.
1: A většinou mladší, než byl Tycho.
2: Když nebyl šéf přítomen, tak si užívali radostí života.
4: Neboli když kocour není doma, mají myši pré.
2: Mnohem lehčeji tak snášeli poněkud proměnlivé Tychonovy nálady.
3: Kdo popírá vliv hvězd, omezuje též moudrost a prozřetelnost Boha a popírá zkušenost. Bylo by nesprávné se domnívat, že Bůh všechna ta zázračná umělecká díla nebes, zářící hvězdy, bez užitku byl stvořil. Obloha toť hodiny, které roky, měsíce a dny ukazují. K tomu účelu pohybuje se 5 ostatních planet ve zvláštních sférách. A to vše měl Bůh bez účelu, bez rozmyslu stvořiti.
4: Tahle ta slova jsme objevili v řeči na obranu astrologie, kterou během svých univerzitních let v Kodani sepsal právě Tycho Brahe.
2: Nebyl jediný, kdo se astrologií zabýval.
4: Tedy mezi astronomy.
2: Byla pro něj formou víry, naplnění duševního života a přesvědčení o smyslu existence vesmíru.
1: Na Uraniborgu se však nijak zvlášť nepěstovala.
2: Tam se věnovali úplně jiným věcem.
4: Například?
2: Brahe zde pořídil se svými spolupracovníky katalog 788 hvězd, které zaměřil co možná nejpřesněji.
1: Podařilo se tu soustředit řadu velice přesných přístrojů, především těch, které měřily úhly.
2: Některé přístroje zhotovil Brahe sám, byl velice zručný.
1: Většinou už nebyly dřevěné, takové, jaké se užívaly ještě donedávna, ale kovové, nejčastěji s mosazními součástkami, které odolávaly povětrnostním podmínkám, byly přesnější a navíc umělecky překrásně zdobené.
2: Pro zaměřování sloužila úzká štěrbina.
1: Takzvaný vizí.
2: Pozorovalo se pouhým okem, protože na konci 16. století nebyl ještě dalekohled znám.
1: Těmito přístroji se na ostrově Hvenu podařilo Tychonovi objevit takzvanou roční nerovnost měsíce.
2: Ta je způsobena okamžitými rozdíly zrychlení slunce a země.
3: Přesnost Tychonových přístrojů se přiblížila dosažitelným možnostem. Jeho kvadranty, sextanty a oktanty na Uraniborgu byly vrcholem tehdejší astronomické techniky.
4: Brzy jsme se o tom měli přesvědčit i u nás.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.